0: Oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. Sport. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezóny Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
2: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů. 86 bodů v útoku není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
1: Hokejisté Pardubice si v Lize mistrů připsali čtvrtou výhru z pěti zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána třetí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D35 se u sjezdu na Litovel a u zavírky na silnici 68 na Frýdecko-Místecku. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice po půlnoci havarovalo nákladní auto. Za sjezdem na Litovel na kilometru 246. Kolona se v místě nehody netvoří. V Praze z Horních Počernic na Smíchov vezou mostní konstrukci. Tam místy brzdí provoz. Naposledy se pohybovali na jižní spojce směr Barandovský most za odbočkou na Vídeňskou ulici. Na silnici 68 Střince na Slovensko jsou nová omezení u hranic. U Jablunkova se kvůli opravám vozovky do konce října pojede na třech místech kivadlově. Teď bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. A nejvyšší čtvrteční teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: Posloucháte noční Radiožurnál 6 minut po 2. hodině a je tu soutěž. Dnes a po zbytek týdne o právě vyšlou knihu, severský thriller s mysteriózními prvky Lesní sny od Johana Theorina. Kdo se chcete vypravit do opuštěného kempu ve švédských lesích, kde hlavní hrdiny uvězní bouře, tak s námi soutěžte a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A zavolat mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce.
3: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Aneta Langerová nás přiblížila k dnešní noční soutěži, tak pojďme na to.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: O co budeme soutěžit, jsme si teď připomněli a nezbývá tedy, než zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady je Martin.
0: Martine, než se pustíme do soutěžení, tak samozřejmě musíme v rychlosti prolétnout pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a hledáme správnou odpověď. Je to takhle jasné?
2: Ano, je. Dobře,
0: tak jdeme na to. Dnes se podíváme blíže na tvorbu Johana Theorina. Ptáme se, která z následujících knih nepatří do jeho tvorby? Opakuji, nepatří do jeho tvorby. Za A. Mlhy Ólandu, za B. Sněhulák, za C. Skamenělá krev.
2: Já si myslím to druhý, Bčko.
0: Bčko, Sněhulák říkáte. A kdo by to podle vás tak mohl být jiný?
2: To nevím, to netuším.
0: Je to Younes B. Je to správná odpověď, trefil jste to. Já vám gratuluju.
2: Děkuju.
0: Není vůbec zač, výhra bude vaše, nebo někoho potěšíte?
2: Asi moje.
0: Perfektní. Tak poprosím jenom vydržet ještě chviličku na telefonu.
2: Ano, děkuju.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost tedy až zítra, zase po druhé hodině v nočním radiožurnálu. Tu na vás čeká noční soutěž o knihu Johana Theorina Lesní sny.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Terapie před kamerou. Filmaři začali natáčet druhý díl snímku Tloskov Fiction. Vedle Jaroslava Duška, Ivana Franka nebo nově Hany Wagnerové v něm hrají i klienti Centra sociálních služeb Tloskov na Benešovsku. Natáčení jim má pomoct získat větší sebevědomí. Terapeutický účinek má společná práce, ale i na herce.
1: Až budeš ready, my se sedneme Hanku do auta a pojedeme.
2: Nová posila Tloskov Fiction, Hana Wagnerová, převlečená za gangsterku, černá paruka, černé brýle, rudá rtěnka.
3: S těma klukama, co hrajou, tak já musím říct, že to je opravdu, ty přijdou a všichni mají úsměv od ucha k uchu, jako je to fakt hrozně hezký. Navíc jim to hrozně jde. Umějí strašně dobře improvizovat, myslím si, že jako mě strčili do kapsy okamžitě, jako jsem byla vlastně úplně wow, to je super, jako.
4: Patrik Křivánek, dobrý den.
2: Pane režisér.
1: Je to hlavně postavený na ty improvizaci. My jsme připravili nějaký svět pro ty kluky, v kterém si můžou bezpečně hrát. A na základě toho nám vytvářejí nádherný příběh.
5: Občas si zabubnuješ do volantu a trošku jako vibuješ.
6: Vibuju.
5: A pobrukáváš si
6: něco. Jo, dobře.
2: A já jsem se teď přesunula taky do maskérny, protože na plac se chystají dvě hlavní postavy. Jirko, jak se vám hraje s Hankou?
7: No krásně, protože za druhý je hubená, štíhla. A jinak je to herečka teda bezvadná. Budeme natáčet, jak budeme vykrádat banku. Národní českou. Se nás ptali, co s těma penězma budete dělat. Já pán, tak to dáme chudým lidem a čtvrtku do Tloskova.
8: Ježiš, to je hezký.
7: To nám
9: já, ještě ruce umažem a jsme hotoví.
2: Další slavný herec, Ondřej.
10: Ano, já jsem slavný herec.
2: A jak se cítíte jako gangster?
10: Dobrý, vyhovuje to moc.
2: Baví vás to?
10: Baví, strašně.
2: Jiřina Šimková, produkční. Je takovéhle natáčení terapie i pro vás, protože je to terapeutický film?
11: Rozhodně. Je to takové to místo, kde už prvním díle nám vlastně Jirka, jeden z herců, Jirka Bitner, řekl, my jsme vás sem přišli zachránit. A tak to je.
2: Film Tloskov Fiction 2 bude dokončený na podzim 2027. Tlosková, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Máme půl třetí. Stručné zprávy má Martin Matějka.
2: Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. A těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou zhruba na 500 milionů korun. Na Vltavě ale by ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády u Vraného z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. A na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudišovy knihy Návod k použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Sport. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková a české derby začne v Číně krátce po 9. ranní hodině našeho času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 u Brna a následky nehody v Praze. Dálnice teď bez kolon, plynule se jezdí i nočním omezením na D1 z Brna do Vyškova. Za Rohlenkou u sjezdu na Slavkov v noci opravují značení mezi kilometry 210 až 211. Byl nejprve zavřený levý pruh, teď zavřeli pravý. V Praze ve Vídeňské ulici včera havaroval jeřáb. Je zaseklý pod železničním mostem za jižní spojkou směr Kunratice. Do rána bude v místě neprůjezdný levý pruh a provoz řídit světelná signalizace. A v Praze na městském okruhu počítejte s úplnou uzavírkou. Pravidelná údržba zavřela Strahovský tunel směr Smíchov, Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během noci se od západu přibývá oblačnost, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Máme 3 minuty po 14:30 a v nočním radiožurnálu na úvod této půlhodiny zazní Ariem. Přeji poklidnou čtvrteční noc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dokáže vytisknout téměř nezničitelnou radlici nebo materiál odolávající jaderné fúzi. O tiskárně, která posouvá fyzické limity 3D tisku na další úroveň, uslyšíte za pár minut. Vypravíme se na brněnský mezinárodní strojírenský veletrh, a to v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Madonna vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. A v Brně pokračuje 67. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnští inženýři na něm například představili novou 3D supertiskárnu. Dokáže tisknout z kovu pomocí svazku elektronů. Na rozdíl od běžných laserových 3D tiskáren si poradí i s kovy, na které laser nestačí. Vytisknout z nich dokáže extra pevné a odolné součástky pro stroje, letadla nebo třeba i jaderný výzkum.
1: Petr Mareš z VUT a jeho spin-offu BeamShape mi ukazuje tiskárnu, která taví kov elektronovým svazkem místo laseru. Vyskakuje na žlutý schodeček a zvedá horní víko.
2: Právě otvírám vrchní kryt naší tiskárny a tady se schovává elektronový tubus, který právě taví ten daný kov.
1: Tiskárna je černožlutá s bílými zády, maličko připomíná velikánskou troubu nebo možná krb.
2: Typicky se tiskne laserem v argonové atmosféře, ale my nepoužíváme laser, ale používáme elektronový svazek. A rozstavit tak v podstatě jakýkoliv kov.
1: Tiskárna si tak poradí i s kovy, na které laser nestačí, třeba wolframem.
2: Wolfram, který má největší teplotu tání a má třeba obrovské aplikace v jaderné fúzi. Takže jestli jste třeba někdy slyšeli o tokamaku, tak ten právě je vystlaný wolframovými destičkami.
1: Tokamak vědci využívají k napodobení podmínek, které panují uvnitř slunce a dalších hvězd. Tiskárna si ale poradí i s dalšími náročnými kovy, třeba s mědí.
2: Těch aplikací je spousta, z těch měděných částí to jsou zejména věci, které mají nějakým způsobem odvádět teplo, nějaké jako tepelné výměníky. Z těch věcí pro aerospace, tak tam jsou zase klíčové části motoru, takže se právě hodně používá v leteckém konstrukci na motory.
1: Na tiskárně jde podle jednoho z jejich vývojářů Hinka Štětiny tisknout ze super pevných materiálů lecos.
3: Úplně obyčejné věci se na tom dají tisknout. Třeba radlice na traktor, aby to bylo otěruzderné ten materiál, tak se tady dá použít vibenite, což je velice exotický materiál, ale potom životnost toho prvku je jako násobně větší. Jako...
1: Takže říkáte, že když by se vytisklo něco takového jako třeba radlice na traktor, tak by to bylo mnohonásobně odolnější, než když by to je třeba standardně vyrobené?
3: Ano, ten materiál jako je mnohem odolnější, otěruzderný a můžete s tím potom orat do nekonečna.
1: Teď vývojáře čeká další testování s průmyslovými a výzkumnými partnery. Lidé si tiskárnu můžou prohlédnout na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten potrvá do pátku. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Zítra začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Francouzský premiér Le Corny slíbil plán na řešení krize ve školství. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz a má první světovou medaili. A dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
3: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: V letošním druhém prázdninovém měsíci rostl průmysl o 2,6%, stejně jako v červenci, tak růst zpomalil, informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, a to i přes celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel. Zvýšila se ale i výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o necelých 6%. Pozitivně se do toho promítly hlavně zakázky ze zahraničí. Francouzský premiér Sébastien Le Corny odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují třeba proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty, ti už zadrželi přes 6600 lidí. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla a zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů Povodí Vltava. A vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav to teda opravdu je ubohé.
4: Ředitel Povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz a má první medaili ze světových šampionátů. A v posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase takzvaném golden score Maďarku Anu Grizovou. O duelu plném zvratu mluvila Zachová pro Radiožurnál Sport.
6: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš? A ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
1: Mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovensku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Mezi ženami triumfovala po páté švýcarka Marlene Reusserová a Češky ani Češi v elitní kategorii nestartovali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nová uzavírka na Pražském okruhu a omezení na trojce u Benešova. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je nově zavřený exit 82 Jesenice. Sjezd i nájezd. To omezení potrvá týden. Objíždí se přes vedlejší exity 3 Vestec, 5 Písnice, případně 76 Modletice. V Praze z Horních Počernic na Smíchov v noci převážejí mostní konstrukci. Brzdit provoz mohou na městském okruhu i mimo něj. Na Smíchov pojedou přes Barandovský most a po Strakonické ulici. Na trojce z Prahy od D1 do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení, a to v obou směrech. Je u odbočky na Neveklov, jede se Kyvadlově a aktuálně se v místě déle nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami. A teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční radiožurnál 6 minut po třetí a dnes odpoledne se dozvíme, kdo dostane Nobelovu cenu za literaturu. Budeme o tom mluvit za okamžik a připomeneme také laureáty ceny za chemii. Jejich jména ohlásil výbor ze Švédské královské akademie věd včera.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Týden vyhlašování Nobelových cen dnes pokračuje oceněním za literaturu. Kdo ji dostane, to oznámí odpoledne Švédská královská akademie. V uplynulých dnech jsme se dozvěděli o laureátech cen za vědecké obory. Včera to byla chemie.
1: Making chemistry choose a mirror image.
2: Chemie, která si vybírá mezi zrcadlovými obrazy, nastínila Ellen Monsová, tajemnice Švédské královské akademie věd, předtím, než oznámila jména letošních laureátů.
1: Nobelpreis i chemie til Henri Kagan ok Kenzo Suai.
2: Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Suai nabídli vysvětlení, proč jsou základní stavební prvky života takzvaně levotočivé nebo levoruké. V chemii totiž existuje mnoho látek, které mají při stejném složení dvě varianty, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru pro chemii.
3: Like my hands, they are one another.
4: Jako moje ruce jsou navzájem zrcadlově otočené. Vypadají jedna jako druhá, ale nejsou úplně stejné.
3: But they are not identical.
2: V chemických reakcích může levá nebo pravá strana znamenat velký rozdíl.
3: The molecule carbon, where the right-handed
4: version... U molekuly karbonu pravoruká verze voní jako máta, zatímco levoruká verze voní jako kmín. Je to z toho důvodu, že smyslové buňky v našem nose jsou také sestavené ze stranově rozlišených jednotek.
3: Built up from chiral building blocks.
2: U jiných látek můžou nastat ještě zásadnější rozdíly. Jedna verze molekuly může léčit, druhá škodit, nebo v lepším případě léčí něco jiného, uvedl Peter Somfaj z Nobelova výboru.
5: Například levoruká varianta je lék na kašel, zatímco pravoruká varianta tlumí bolest. Nazývají se Novrat a Darwon. Jedno slovo je zrcadlovým obrazem druhého, protože organičtí chemici mají smysl pro humor.
3: The level of humor among organic chemists.
2: Základní stavební kameny života, aminokyseliny a bílkoviny, ale takovou pestrost nemají. Jsou všechny takzvaně levotočivé. Vědce dlouho zajímalo, jak se to může stát. Letošní laureáti tomu postupně přišli na kloub.
5: Je to skutečně zásadní poznatek, jak můžeme navýšit podíl jedné stranové varianty na úkor druhé, a nebo jak může takové rozlišení vzniknout prakticky z ničeho.
2: Henri Kagan a Kenzo Suai v experimentech hledali nesymetrie, nerovnováhy mezi levorukými a pravorukými verzemi molekul a vymýšleli způsoby, jak je posílit, aby z chemické reakce vyšlo víc levorukých. Můžeme přidat třeba levoruký katalyzátor. Asi jako bychom měli těsto a hnětli ho a tvarovali jenom levou rukou. Výsledky by byly trochu jiné, než kdybychom pracovali pravou, ale přece jen to ještě nestačí. Kenzo Suai nakonec připravil experiment, ve kterém levoruké molekuly přibývaly řetězovým efektem.
5: Autokatalytická reakce. Vzniklé molekuly se stávají sami sobě katalyzátorem. Je to asi nejskvělejší experiment v organické chemii.
2: Čím víc levorukých molekul v reakci vznikne, tím víc tlačí zbytek reakce k tomu, aby se také stáčela doleva. Na vyhlašovacím ceremoniálu o tom mluvil sám oceněný Kenzo Suai.
4: Stačí, když máte rozdíl několika málo molekul, o 5 miliontin víc levých. Zopakujete reakci třikrát a jejich podíl vám stoupne na 99,5%.
2: A to se možná stalo kdysi při tvoření života na Zemi. Malá nerovnoměrnost, nějaká ta levoruká molekula navíc, chemickými reakcemi se zmnohonásobila, až nakonec levoruké převládly a pravoruké úplně zmizely. Martin Srb, Radiožurnál.
0: A noční Radiožurnál pokračuje, a to pohledem na silnice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. Před Vyškovem se pohybuje několik psů, zhruba kilometry 3 až 2. U Vyškova směr Brno, několik psů.
8: Sjezdem na Vyškov na dálnici D46 od Prostějova, kde se pohybují na dálnici dva vlčáci. No, jsou i plaše.
7: Dejte pozor, D46 u Vyškova směr Brno. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 12 bezbariérových bytů, tělocvična, rehabilitace a veřejné bistro. To všechno nabízí nové chráněné bydlení Kolečko v Prachaticích, jediné svého druhu v Česku. Lidé po těžkém úrazu si tam mohou na několik měsíců vyzkoušet, jak zvládnout každodenní život, než se vrátí domů. V místním bistru se také budou moct připravit na návrat do práce. A pomáhat jim budou i trochu netradiční kolegové.
1: Nápoj pro vás je připraven. Na zdraví.
2: Společně s Kolečkem otevře i nové bistro pro veřejnost. Pracovat tam budou klienti s roznášením jídla i příjmem objednávek, jim ale budou pomáhat dva obslužní roboti, Karla a Karel.
1: Já jsem Karla a vezmu vám objednávku.
3: Sociální pracovnice Kolečka Lenka Psutková mi ukazuje, jak vypadá pokoj klientů. Na každém patře jich je 6 a celková kapacita Kolečka je 12 lidí.
4: Každá kuchyně je přizpůsobená právě pro vozíčkáře, tak aby byli schopni si zajet přímo pod kuchyň.
3: Milada Kunová bude v Kolečku pracovat jako mentorka.
5: Jsem 35 let na vozíku, takže doufám, že budu moct ještě někomu pomoct, poradit.
3: Vy jste mi prozradila, že i váš manžel je na invalidním vozíku. S čím myslíte, že se potýkají lidé, kteří se náhle ocitnou imobilní?
5: Asi si zvyknou na ten vozík, no. Je to nejtěžší věc, že už je to teda natrvalo. To okolí to musí přijmout.
3: Kolečko to není domov, do kterého se člověk po úrazu nastěhuje natrvalo, jak mi vysvětluje ředitelka Kolečka Hana Vojtová.
6: Ti lidé tu budou zpravidla 3 měsíce. A jak jste řekla, ono nejde o to, aby tu bydleli, ale aby si vyzkoušeli, že můžou bydlet sami.
3: Součástí Kolečka bude taky bistro, kam může chodit veřejnost.
6: Ti, kdo budou přicházet, si budou moct sednout buď to na židli, anebo na vozík a zkusit si tak trošku chvilku tím životem třeba jet.
2: Vybudování Kolečka stálo zhruba 140 milionů korun. První klienti se do něj začnou stěhovat během listopadu. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 3 hodiny a 30 minut. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. A podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. A europoslanci podpořili důraznější politiku Evropské unie vůči Číně. 27 by podle nich měla víc chránit své zájmy ve vztazích s Pekingem a musí se snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit. Schválený dokument upozorňuje taky na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Sport. Házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Stredy souboj o čele tobolky 29-33 a po třetí porážce v sezóně klesly Pražanky na 4. místo v tabulce a posunul se před ně Most, který zvítězil v Plzni 35-24 a Baník poskočil na 2. místo o skóre za Dunajskou Stredu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D1 na Vysočině a omezení na 53 u Znojma. Na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi sjezdy na Velké Meziříčí policie hlásí nehodu. Kilometry 146 až 147 na kamerách následky vidět nejsou a kolona se teď v úseku netvoří. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic stojí porouchané vozidlo mezi odbočkami na obec Práče a Lechovice a blokuje krajnici. V Praze už skončila noční uzavírka Strahovského tunelu směr Smíchov. Připomínáme zmíněnou nebezpečnou situaci na D46 u Vyškova směr Brno mezi 3. a 2. kilometrem hlásil náš zpravodaj na silnici pohyb velkých psů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude oblačno a zataženo zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na řadě je dnešní epizoda z pravodajského podcastu Radiožurnálu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Premiér Andrej Babiš se sešel se zástupci CIA a dozvěděl se podrobnosti o hrozbách z Ruska.
6: Varování CIA rozhýbalo Pavla i Babiše, píše deník N.
7: Rostou obavy z možného ruského útoku proti některé z evropských zemí.
8: S prezidentem jsem jednal o krocích v případě ruského útoku, řekl Babiš serveru deník CZ.
9: Aktuálními hrozbami by se měla zabývat 20. října i Bezpečnostní rada státu.
4: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? Babiš a Pavel to budou řešit na Bezpečnostní radě státu. O čem nakonec rozhodnou a jak jsme připraveni na případnou ruskou agresi? Ptám se Tomáše Pojara, bývalého poradce pro národní bezpečnost vlády expremiéra Petra Fialy z ODS. Dnes je čtvrtek, 8. října. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
10: Dobrý den.
4: Za jak závažné považujete to bezpečnostní varování CIA prezidentovi a premiérovi České republiky? V září se s nimi sešel zástupce americké zpravodajské služby přímo v Praze.
10: Tak já nevím, jestli to je závažné, ale každopádně to byl velmi důležitý a jasný signál ze strany CIA, respektive ze strany Spojených států, kdy chtěli upozornit českou stranu, českého prezidenta, českého premiéra na to, co se děje a že situace tedy není jednoduchá.
4: Vyvolala teda ta návštěva CIA v Česku třeba v bezpečnostních kruzích znepokojení? Jak velké případně?
10: Já myslím, že nevyvolala znepokojení. Já myslím, že ta návštěva byla o tom upozornit i současnou vládu, že prostě situace je do určité míry vážná, respektive, že není prostě dobré ji podceňovat a že musíme společně se spojenci pracovat na tom, abychom žili nadále jako v bezpečí a musíme něco dělat a musíme se snažit. Takže to si myslím, že nebyl vzkaz do veřejnosti, nebyl to ani vzkaz do bezpečnostní komunity, protože myslím, že ty lidé z bezpečnostní komunity si to uvědomují, ale byl to vzkaz prostě jako české politické reprezentaci, tak to bych to četl.
4: A to, že někdo ze CIA přijede do Prahy a setká se s prezidentem a premiérem, to se děje běžně nebo je to výjimečné ta schůzka, která se odehrála v září?
10: Běžně se to neděje, ale tu a tam se to stane. Tady to bylo velmi cíleně s ohledem na novou českou, tedy vládu, novou českou politickou reprezentaci. Myslím si, že to bylo poprvé tedy v rámci mandátu této české vlády vzešle z posledních voleb.
4: To znamená, že vy jako bývalý národně bezpečnostní poradce bývalé vlády Petra Fialy z ODS, ten na takové schůzce v minulosti taky byl?
10: Tak já jsem na takové schůzce byl a já jsem sám měl tu možnost hovořit několikrát, jednat několikrát i se současným i s minulým ředitelem CIA například, takže to bylo jedno jako z mých poslání, respektive důvod té funkce.
4: Podle deníku NCIA nastolila Česku několik možných scénářů útoku Ruska nebo ruské agrese směřované vůči Evropě. Jaký z těch scénářů, které se objevují teďka v médiích, třeba obsazení kusů po Baltí nebo útoky dronů startujících z lodí ve Středomoří, jaký z těch scénářů považujete za nejnebezpečnější?
10: Tak za nejnebezpečnější považuji ten scénář, který se vymkne kontrole, respektive kdy dojde k eskalaci, kterou nebude možné jako zastavit. Ta ruská strana všechny testuje, snaží se znervozňovat, snaží se vždycky jít o kus dál a testovat to, co jí projde a jednou se může tedy jako přepočítat. A ve chvíli, kdy ale vypustíte prostě eskalací toho džina z láhve, tak pak někdy není jednoduché, někdy je to dost často možné ho vrátit zpět. Takže ruská strana tímto jako riskuje a neví, jaké to bude mít důsledky pro Rusko samotné a pro všechny ostatní.
4: To znamená, ale takový útok třeba na pobaltské státy v příštích měsících teoreticky vy byste považoval za možný, protože o potenciálním útoku na NATO mluví i šéf BIS Koudelka, že se stát může.
10: Ano, já si myslím, že se stát může, ale ta ruská strana testuje tu hranici toho, co je skutečný útok, co ten útok může spustit, znervozňuje druhou stranu a já bych neočekával, že to bude útok prostě pomocí tanků a letadel, že to bude prostě masivní jako vojenská operace, ale že to bude útok, který se bude snažit být na pomezí toho, kdy nebude možné nebo nebude jednoduché nebo podle ruských kalkulací nebude jednoduché, tedy to za jasný a přímý vojenský útok, o kterém bylo rozhodnuto v Kremlu a který provedly ruské ozbrojené složky, takže to se budou snažit nějakým způsobem zamaskovat. Prostě právě proto se jedná o útoky hybridní a já bych očekával nějaké takovéto hybridní testování, klidně s tím, že dojde k obsazení části území, ale ne řádnou armádou, respektive ne lidmi označenými za řádnou armádu například.
4: Současně tedy šéf na to říká, že přímý útok podle něj nehrozí. BIS zase taky mírní obavy přímo v Česku, že by Česku něco takového hrozilo, ale my víme, že třeba šéf CIA, nemluvím teďka o zástupcích té služby, ale skutečně šéf CIA byl na konci srpna na jednání v Kremlu. Jak čtete takové zprávy, které jdou tak trošku teda proti sobě, jak veřejnost má odtušit, co jí teda hrozí?
10: Tak já si myslím, že to je v té definici, co to je přímý útok. Tak pokud si pod přímým útokem prostě představíme to, že přiletí ruské stíhačky, které naruší vzdušný prostor členské země Aliance a začnou bombardovat jako pozemní cíle, tak takovýto útok si myslím, že nehrozí a takovýto útok v tuto chvíli plánován není. Takže ano, přímý útok to nebude, ale snaha o útok nepřímý, snaha o to rozklížit Alianci, snaha o to ukázat, že nejsme jednotní a že si nepřijdeme na pomoc, že nejsme připraveni se bránit, natož pak prostě to tomu útočníkovi vrátit, tak to je dlouhodobá ruská snaha a v tomto Rusko bude pokračovat. Konec konců Rusko na nás už zaútočilo. Vrbětice byla akce ruského státu na území českého státu, provedená příslušníky tedy ruské vojenské rozvědky a v zásadě to byl útok na český stát, ale jako nebyl to frontový útok ruské armády.
11: Ta vzájemná pomoc, o které jste se zmínila, která je zakotvená v Severoatlantické smlouvě, ta je důležitá, protože se k ní odkazuje, nebo na ní odkazuje i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
12: Samozřejmě, že se připravujeme.
11: On totiž řekl, že pokud by došlo k napadení některého ze států na to, tak Česko pošle podle článku 5 dvě mechanizované brigády.
12: Samozřejmě by jsme byli akční a mluvíme o tom, ale...
11: Současně třeba tvrdí, kdyby ten útok měl být na Polsko, že Polsko je v jiné pozici. Už třeba geograficky, než třeba Česko.
13: Myslím, že jsme jenom v jiné pozici jak Polsko, které samozřejmě je vlastně plně blízko toho konfliktu. A...
11: To obstojí takový argument v moderní válce, kdy ty drony můžou skutečně asi letět, kdyby to bylo drony, ten útok vedený, tak můžou letět asi kam chtějí.
10: Takhle Rusko nás samozřejmě může zasáhnout přímo ze vzduchu raketami už dlouhá desetiletí, drony v poslední době, ale pravdou je, že my nejsme tím frontovým státem naštěstí. My naštěstí nesousedíme s Ruskem a máme mezi námi a Ruskem Polsko a konec konců i tu Ukrajinu a v tom máme určitou výhodu. A je správně, když český premiér nespochybňuje článek 5 a říká, že pokud bude někdo napaden, takže přijdeme na pomoc. To v zásadě nás také chrání, protože když ta druhá strana, když ten agresor vidí a ví, že se ostatní spojí okamžitě proti němu, tak si ten útok třeba i rozmyslí. Ta cesta ředitele Radcliffe a ředitele CIA do Moskvy byla také o tom, aby informoval ruskou stranu, co Spojené státy vědí, co jim neuniklo a aby Rusko varoval před eskalací a před přímými i těmi nepřímými útoky.
11: Po ukládání korunovačních klenotů, je to pár dní zpátky, se pan premiér s prezidentem Petrem Pavlem podle deníku CZ sešli, aby to všechno probrali, všechno to, co slyšeli od zástupců CIA.
14: Je určitě na místě, abychom se bavili o tom, jaká opatření konkrétně přijmout.
11: A taky to, co budou řešit společně na Bezpečnostní radě státu 20. října.
14: Já už jsem to premiérovi avizoval, abychom tento bod, jak čelit hybridním hrozbám, na program jednání zařadili.
11: Co byste si přál, aby z ní vzešlo jako rezime, jak se postavit těm varováním?
10: Tak já myslím, že jasná deklarace toho, že jsme připraveni se bránit a že jsme připraveni společně bránit i naše spojence, ať si každý rozmyslí na nás útočit, že nás prostě jako nerozklíží a že to nemá pro toho útočníka cenu a zároveň předpokládám, že se tam budou řešit i nějaká konkrétní opatření, nejenom výměna informací, kdo co ví, co se chystá, co se děje, ale zároveň konkrétní opatření a konkrétní reakce, ale já u toho jednání nebudu, já jsem teď svobodný občan naštěstí a takže přesně prostě jako nevím a samozřejmě to není o tom, aby tyto informace prostě byly v éteru, tak aby i ta ruská strana se mohla všechno dočíst.
11: Babiš chce oznámit projekt ohledně našich služeb. Tak to řekl, to je citace. Ohledně našich služeb, co to může být? Může to být třeba ten plán, jak o tom píše Deník N, přesunout civilní rozvědku z ministerstva vnitra pod úřad vlády? Co by tím získal?
10: tak on si myslí, že by tím získal kontrolu, asi pokud by toto nad tou službou a že by jí mohl lépe jako ovládat. Dost možná by ta služba tím ztratila svoji reputaci a respekt ve světě, protože by si ostatní mysleli, že je zasahováno do fungování té služby a pak samozřejmě ty služby přestanou spolupracovat, respektive spolupráci omezí. Jakýkoliv takovýto přechod nebo přesun by musel být jednoznačným způsobem a jasně a důvěrně sdělen těm nejbližším partnerům, proč se to dělá, že to nebude zneužito, že jaký to má prostě vlastní jako význam. Těch modelů je spousta, každá země to má trochu jinak, tady neexistuje jeden správný model, ale ve chvíli, kdy něco funguje, tak není dobré si zahrávat s tím, aby ostatní prostě znervoznili a myslím si, že prostě funkční věci se mají nechat spíše běžet. Na druhou stranu nevím, co chce premiér udělat a jak říkám, těch modelů je více.
11: A není naopak třeba dobře, že chce mít nablízko úřad vlády, ten úřad pro zahraniční styky a informace, totiž tu civilní rozvědku i z toho důvodu, aby mohl právě spolu s ní velmi rychle sdílet tajné informace v momentě, kdy Česko v tuto chvíli nemá národně bezpečnostního poradce, tedy člověka, kterým jste byl vy za minulé vlády.
10: Takhle já si nemyslím, že takovýmto přesunem by došlo k jakékoliv jako změně nebo k zrychlení toku informací. Ty informace můžou téct v tuto chvíli stejně rychle, jako při jakýchkoliv změnách. Prostě informace se předávají, mohou předávat ústně i elektronicky a záleží o tom nastavení jako systému. Tam není potřeba měnit zákony nebo celou strukturu fungování prostě jako českých služeb. To nevyřeší nic, to nezmění nic, jako to. Kde je vůle koordinovat, kde je vůle spolupracovat, kde je vůle slyšet hlas zpravodajských služeb, kde je ochota s nimi diskutovat a třeba se i přijít o to, s čím přicházejí, tak tomu samozřejmě nemá být bráněno a kde ta vůle není, tak jako mechanický přesun ničemu nepomůže.
11: A propo ten národně bezpečnostní poradce, kterým byl do srpna Hynek Kmoníček, dnes velvyslanec při OSN, taková funkce chybí teď? Nebo tento člověk, který by radil vládě, radil by premiérovi?
10: Tak ono to není o tom, že jako radíte, ono je to o tom, že mají ostatní to telefonní číslo a že vy se můžete bavit s ostatními a napomáhá to předávání informací a napomáhá to komunikaci, napomáhá to tomu, že vy se něco dozvíte, ale zároveň to napomáhá tomu, že můžete někomu něco sdělit. Kdyby došlo k nějakým změnám ve fungování služeb, respektive v tom systému, tak to je jeden z kanálů, kde můžete zavolat nebo zaletět jak do Washingtonu, tak do Londýna, tak prostě třeba do Tel Avivu nebo jinam, kam chcete, k těm službám a k těm zemím, s kterými více spolupracujete a můžete tyto kroky vysvětlovat. Ve chvíli, kdy nemáte takového člověka, tak nemá kdo komu zavolat a vy nemůžete předávat zprávy, které chcete ostatním a nemůžete je zároveň jako přijímat, tak ono to není jenom o poradenství, no je o tom fungování toho mezinárodního systému a určité důvěře, která je s tím nějakým způsobem spojována. A když to nemáte, tak to používat nemůžete. No tak je to nástroj.
11: Pan premiér to rád dělá sám přeci, tak možná by to obsáhli tuto funkci sám od sebe. Ale teď řešil teda s panem prezidentem, že bavili se prý o tom, že by možná něco takového do budoucna zase mohli mít, totiž on poradce.
10: Takhle, poradce pro národní bezpečnost existuje v naprosté většině zemí Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Existuje samozřejmě v Jižní Koreji, existuje v Japonsku, existuje v Izraeli, takže to není jenom prostě výmysl jako toho našeho euroatlantického světa a existuje to proto, protože to je prostě mechanismus funkční. A je to nástroj, který pomáhá, když s ním pracujete. Není to tak, že se svět zhroutí, když takový nástroj nemáte, ale prostě jste ochuzen o to, s čím pracujete.
11: Na stole je teď dohoda o dronech, takzvaný drone deal.
15: Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat.
11: Je to dohoda, kterou nám nabízí Ukrajina.
16: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
11: Jak dlouho ta nabídka, kterou jsme ještě nepřijali a řešíme ji podle toho, co ministr obrany za SPD Jaromír Zuna řekl Respektu, jak dlouho je na stole? Řešila se třeba už za mnichovské bezpečnostní konference? Vy jste tam byl na pozvání zbrojařské firmy CSG. Nezaslechl jste o tom něco?
10: Ale to se řeší už dlouho, to se řeší od začátku, co existuje tento problém, a různé aliance a různé spolupráce jsou navazovány a my, že jsme se nepřipojili, tak tím se jedině jako ochuzujeme. A to se ochuzujeme nejenom prostě o zajištění vlastní bezpečnosti, ale konec konců se ochuzujeme i o to, že české firmy prostě nebudou součástí těchto velkých dílů. Ochuzujeme se ekonomicky, ochuzujeme své zaměstnance o zaměstnání, prostě ochuzujeme se o příjmy do státního rozpočtu, protože ta aliance již vznikla, ten takzvaný Airbus již vzniknul a my u toho prostě nejsme, takže kdyby jsme u toho byli, tak část těch peněz, které do toho budeme dávat a část toho know-how si můžeme udržet nebo vybudovat v České republice, a tak toto bude jenom o tom, že budeme platit za ty služby, respektive za ty zbraně a za ty systémy jako ostatním, takže ano, již teď se ochuzujeme a vzhledem k tomu, že nepatříme mezi zakladatele těchto iniciativ, tak to místo jsme již ztratili, ten vlak již odjel. Je to možné do něj nasednout, ale a já doufám, že do něj někdy nasedneme, ale ten prvotní okamžik jsme prostě promarnili, to je potřeba si říct.
11: Obrana je v gesci SPD a poslanec SPD Josef Nerušil ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti si myslí, že Česko má srovnatelné fabriky na výrobu dronů, tak třeba ten vlak ještě neodjel.
10: No, tak já nevím, kolik dokážeme vyrobit raket na sestřelování těch dronů, které lítají 500 kilometrů rychle, nebo balistických střel. Já jsem si teda nevšiml, že máme jednu fabriku jedinou, respektive, že tyto technologie máme. Prostě
11: on mluví o výrobě dronů. Zmiňuje firmy, které jsou v Česku, které vyrábí drony.
10: Ano, tak to máme výrobu dronů. Konec konců drony si můžete nakoupit v zásadě v samoobsluze, ale a mnoho lidí to dělá, takže jako nějaké drony mít budete. Ale abychom sami vybudovali protidronovou obranu, nebo abychom sami vybudovali na základě její pouze vlastních systémů armádu, která bude prostě jako respektovaná jenom s použitím vlastních technologií, tak to je prostě iluze. To neexistuje, to nemají ani ty velké země, to můžou snít možná Spojené státy nebo vojenské velmoci, jako je Izrael, ale prostě v Evropě je to o tom, že máte firmy, které spolupracují, které mají fabriky v různých dalších členských státech aliance, a které spolupracují nejenom na výrobě dronů, ale na všech těch komunikačních systémech, na propojení s velením a zřízením, a to je prostě něco, co opravdu nemáme a sami nevybudujeme. Takže buď to budeme součástí nějakého takového systému, a včetně toho výrobního nebo včetně toho vědecko-výzkumného, a tím na tom budeme lépe, anebo budeme odkázáni pouze na to, že nakonec si budeme nakupovat většinu těch systémů od ostatních, protože to není jenom o tom, že vyrobíte nějaký dron, byť zaplať mámu za to, že máme firmy a dobré firmy, které drony tu a tam vyrobit dokáží.
11: K tomu nakupování dronů do roku 2028 máme mít 3000 dronů za 2 miliardy korun. Je samozřejmě velkou otázkou, jestli takový počet je dostačující. Jak tomu se chci zeptat, Česko tento týden dostalo prvních skoro 8 miliard z unijního obraného úvěrového nástroje SAFE a ČTK píše, že peníze půjdou do tanku a Tater. Tak neměly být spíš do dronů?
10: Tak SAFE je jedna z možností financování českého státního rozpočtu. Nic jiného to není. Je to určité rozložení rizika financování jako státního rozpočtu skrze půjčku, která je nějakým způsobem kolektivně garantovaná a má možná někdy lepší úrokovou sazbu, než bychom si půjčovali jako stát, ale zároveň nepokrývá nebo neřeší prostě kurzové riziko posilování nebo naopak oslabování koruny. Ale ono je nakonec jedno, jestli to koupíte ten systém, ať už je to dron nebo tank, z peněz tohoto mechanismu nebo z vlastního státního rozpočtu. To, co je naprosto zásadní, je, abychom ty drony a ty systémy obrané, ale zároveň i útočné, abychom je prostě nakoupili, abychom do nich investovali. A pak je to vlastně na účetní operaci a na ministerstvu financí, jakožto na správci českého dluhu, aby rozhodovalo o tom, z které kapsy to půjde. Takže můžeme nakupovat tanky, stejně jako můžeme nakupovat drony. Ten důvod, proč nakupujeme tanky a Tatrovky, jak bylo řečeno, tak ten spočívá v tom, že ty projekty byly připravené před více než rokem, kdy se o těch penězích hovořilo a kdy se o ně žádalo. My jsme nemohli žádat o věci, které připravené nejsou, tak abychom potom je nedokázali ty finanční prostředky vyčerpat, protože prostě bychom nedokázali nakoupit. Takže bereme to jako nástroj financování českého dluhu a jako dobrý a pozitivní nástroj, ale ne jako něco, co nám vyřeší všechny problémy, respektive z kterého budeme financovat veškerou naší obranu, tak to nebude.
11: Tomu rozumím, ale jestli se prostě nezaměřit teď spíš na ty drony nebo na interceptory, protože pan premiér volá po společném systému protiraketové obrany, říká tomu Europatriot, k tomu dodejeme teda, že on už existuje, jakýsi panevropský projekt iniciovaný Ukrajinou Freja, do kterého jsme se taky ještě teda nezapojili, a plus pan prezident i pan premiér řeší využívání tady vodochodských letounů L-39 Skyfox k sestřelování dronů. Jestli ten boj ve vzduchu není teď ta priorita spíš než ty tanky a Tatry, na to jsem se ptal.
10: Nikdy neházejte všechny prostě vajíčka do jednoho košíčku, prostě jako musíte mít pozemní armádu funkční stejně jako protivzdušnou obranu, stejně tak musíme mít i útočné systémy, protože jakýkoliv predátor, který prostě se na vás bude chystat a který se na vás pokusí, nebo bude přemýšlet o tom, že se pokusí zaútočit, tak vždy kalkuluje s tím, jestli ho to něco bude stát, nebo respektive kolik ho to bude stát, a vy ve chvíli, kdy máte jenom obranné systémy a nemáte útočné systémy, nemáte tu sílu odstrašení, tak samozřejmě prostě toho predátora neodstrašíte a nakonec vás ta obrana bude stát strašně moc peněz, protože vy se budete donekonečna bránit a ten útočník vás neustále bude testovat a nechá vás jako ekonomicky krvácet. Takže nevsázejme jenom prostě na letectvo nebo jenom na pozemní vojsko, nebo jenom na protidronovou obranu nebo jenom protiraketovou obranu. Musíme prostě ten systém budovat jako celek a zároveň v propojení v rámci prostě Severoatlantické aliance, a tam je poměrně jasně napsáno a my jsme se k tomu zavázali, co máme dělat, jaké schopnosti máme mít, do čeho máme investovat pro dobro naší obrany i pro dobro té obrany kolektivní, takže jako nemusíme vymýšlet kolo.
11: Já rozumím vaší myšlence, ale zase si říkám, že tak do košíčku se vyjde jenom určitý počet vajíček a někdo musí určit jejich prioritu. Tak kdo to má ve výsledku být? Nemá to být třeba armáda?
10: No jasně, že to má být armáda.
11: Protože když jsem teď poslouchal bezpečnostního analytika Otakara Foltýna u Marie Bastlové, tak ten říkal, že máme víc naslouchat armádě, je teďka v prezidentské kanceláři.
10: Ale jasně, že máme naslouchat armádě a armáda ty plány dává dohromady se v rámci Severoatlantické aliance s našimi klíčovými spojenci, takže to nemá být tak, že politici, ať už z jakékoliv vlády nebo z jakékoliv strany, se ráno přečtou nějaký článek a řeknou si, a tohle to máme prostě jako nakoupit. Jasně, že to je postaveno na dlouhodobých schválených plánech naší armády, stejně tak, které jsou potom prostě součástí těch jako širších plánů budování schopností jak českých, tak v rámci Severoatlantické aliance. O tom prostě není sporu. A řešme to, co jako můžeme nakoupit, do čeho můžeme investovat, a já samozřejmě ve chvíli, kdy armáda řekne, že potřebuje a že to je priorita číslo jedna nakoupit Skyfoxy, tak je to skvělé je nakoupit ještě z toho důvodu, že to je od českého výrobce, takže naprostá většina těch peněz zůstane v české ekonomice a otočí se v české ekonomice a nějakým způsobem prostě nějaké naše bohatství nejenom ochrání, ale i třeba zmnoží.
11: Pane Pojare, poslední věc, já jsem zmínil Otakara Foltýna, on u Marie Bastlové taky řekl, že když se vrátím k tomu ohrožení a k těm varováním CIA, že ty varovné signály jsou teď srovnatelně silné jako na přelomu let 21-22, tedy před tou velkou invazí Ruska na Ukrajinu. Znovu se zeptám, vy tedy tak závažně to varování v tuto chvíli necítíte, je dlouhodobé, žádné velké zemětřesení v bezpečnostní komunitě v tuto chvíli nevyvolává?
10: Já myslím, že nevyvolává zemětřesení, ale že ho nemáme podceňovat. Ta situace je jiná, než byla před těmi 5 lety, protože tehdy většina nevěřila těmto zprávám. Teď si myslím, že většina představitelů státu nebo i zpravodajských služeb těmto zprávám více věří, protože prostě vidí, že jsou reálné, že jsou na nějakém reálném základě a vědí, že skutečně na východ od nás vypukla největší válka v Evropě od té druhé světové. Takže varování jsou závažná, k eskalaci může dojít. Rusko je do určité míry zahnáno, respektive se zahnalo do kouta, vidí, že na Ukrajině mu to příliš nejde, tak se snaží prostě jako ten konflikt nějakým způsobem z svého pohledu rozšířit, respektive řízeně rozšířit, ale to se může vymknout kontrole. Takže nepodceňujeme ta varování a zároveň nepropadejme panice. Buďme silní, investujeme do naší obrany a bezpečnosti a tím nemůžeme prohloupit.
11: Tak jo, tak moc díky za rozhovor.
10: Mějte se pěkně, nashledanou.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska bývalý vládní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem se ho ptal na varování CIA před Ruskou federací, jak závažné je, co přesně hrozí a jakých obranných iniciativ jsme a nejsme součástí. Naslyšenou zítra.
17: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dinemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský souhrn.
1: Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Američanka odsouzená k trestu smrti má po nepovedené popravě zápal plic. Basketbalisté Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů v Pardubicích s Albou Berlín 86-110. A dnes bude od západu postupně pršet a teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, do kdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit. Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
18: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
19: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
18: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to správným týmem a určité páky na to jsou.
19: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstávají bez omezení. Američanka Krista Pajková odsouzená k trestu smrti má po nepovedené popravě zápal plice nemůže polikat. Oznámili to její právníci. Podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. A 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Zatím není jasné, jestli bude nařízena nová poprava. Právníci už dřív opakovaně požádali guvernéra státu Tennessee, aby ženě zmírnil trest na doživotní vězení. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš a v rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudičovy knihy Návod k použití železnice vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou.
2: Sport.
1: Basketbalové slávy se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
20: Až tady můžeme být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět, nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod v tuhle chvíli panikař, je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
1: Opavští basketbalisté při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Zápas rozhodla dramatická koncovka, ve které se domácí Slezané dostali do vedení o bod, ale v poslední minutě už skórovali pouze hosté.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 na Vysočině nehoda a v Brně překážka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdy na Velké Meziříčí se srazila dvě vozidla. Mezi kilometry 147 až 148 je to střed osobního auta s nákladním, opatrně blokují levý pruh, místo je označené. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava za sjezdem na Mikulov stojí kamion. 195. kilometr blokuje pravý pruh, je to kousek před omezením, přejezdem do protisměru. Na silnici 68 Střince na Slovensko vás i v noci chvíli zdrží nová omezení u hranic. Od Jablunkova se kvůli opravám vozovky na třech místech jede kivadlově. Zdržení krátké, teď do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháníkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Cerda.
21: Příjemné probuzení do časného čtvrtečního rána přeji všem. Ladíte stále noční Radiožurnál a právě teď máme 6 minut po čtvrté. Výdejních boxů v Česku přibývá a s tím roste i jejich obliba. Jak se daří řešit spory s obcemi o to, kde boxy být mohou a kde naopak ne, tak nejen to probereme za okamžik v nočním Radiožurnálu.
2: Noční Radiožurnál
22: a Adam Carda.

0: Možnost vyzvednout si zboží kdykoliv, rychlost a pohodlnost dodání. To jsou největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Ty jsou mezi lidmi čím dál populárnější a roste i jejich počet. V Česku jich je už přes 18 tisíc. To je pro představu skoro čtyřikrát tolik, co bankomatů. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Lidi objednali úplný kraveny, papírový kapesníky.
2: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman

0: internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
1: Doručování zásilek do Alzaboxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
0: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
2: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
0: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
3: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
0: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Somber zazněl v nočním radiožurnálu a přeji příjemný poslech i nadále. Příběh šikanované středoškolačky Carrie napsal Stephen King před víc než půl stoletím. Jeho první vydaný román se stal okamžitě bestsellerem a odstartoval spisovatelovu kariéru. Už 2 roky po vydání ho převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén filmového hororu. Teď vyšla nová, tentokrát 8dílná seriálová Carrie.
1: No!
2: Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Carrie psát jako povídku pro časopis.
3: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys tom pokračovat. No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. A upřímně řečeno, potřeboval jsem peníze. A tak jsem do toho šel.
2: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román. A příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Carrie o 2 roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Carrie filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují. A potom na ní z výšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. Tím ale Carrie zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloe Moritz v hlavní roli a Gillian Moore jako její matkou. Teď přichází Carrie znovu. Tentokrát jako 8hodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálů Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Carrie hraje Summer H. Howell, kterou tvůrci vybrali z více než 1000 uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Carrie je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Česká jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Máme 16:30. Martin Matějka připravil krátké zprávy.
2: Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněli na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ní 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 12 lidí a zajalo 251 rukojmích. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič míří do Pekingu na schůzku s čínským ministrem obchodu Wangem Wenchanem. Usilovat bude znovu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o 1 miliardu eur, tedy v přepočtu 25 miliard korun. A policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ji ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo a podle rezortu není dostatečně jasné, koho přesně považovat za podezřelého. Proti současnému stavu se staví někteří právníci.
3: Sport.
2: Hokejisté Pardubice si v Lize mistrů připsali 4. výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězil východočeský klub 5-2. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána 3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 na Vysočině nehoda a v Brně stále překážka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zásjezdy na Velké Meziříčí pomaleji. Na kilometru 148 se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují levý pruh, místo je označené a kolem teď projedete plynule. Na D1 v Brně směr Ostrava stále velmi pozorně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru stojí v pravém pruhu kamion. Je to kousek před omezením přejezdem do protisměru. V Praze Krči ve Vídeňské ulici včera havarovalo nákladní auto s naloženou vrtnou soupravou. Následky nehody pod železničním mostem mají provoz omezovat až do dnešního rána. Směr Kunratice je neprůjezdný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radio Žurnálu je s vámi Adam Carda.
5: Už zítra začnou volby. Je proto čas připomenout si třeba to, kde bývají volební místnosti. A nebo také, co všechno si k volbám vzít sebou. Za chvíli nabídneme v nočním Radiožurnálu další díl našeho volebního průvodce.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Sienna Spyro a její píseň Great Expectation s vámi byla v nočním radiožurnálu, a to 9 minut po 16:30. A teď slíbené téma. Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Raději si je před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno si sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat, třeba kvůli schodům? I to vám poradíme v dalším dílu našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Konec nočního radiožurnálu se přiblížil, v pět s vámi už bude Petr Král a ranní vysílání. Tak než se rozloučíme, je tu ještě sport. Lyžařská snowboardistka Ester Ledecká má pro lyžařské závody nového trenéra. Je to zkušený Rakušan, jmenuje se Karl-Heinz Pichler a naposledy dosahoval velkých úspěchů s německým týmem. K Ledecké tak přichází muž, který je povahou výrazně jiný, než býval Tomáš Bank. Bývalé svěřenkyně Pichlera o něm říkali, že je hodně přísný.
1: Já jsem to upřímně zaslechla a hrozně mě to překvapilo. Nevím, možná já si mám jinou zkušenost s bývalýma trenérama a možná jako ve finále já jsem na sebe tak moc přísná, že stejně i Charlie, i ten přísný Charlie mě musí brzdit.
2: Ester Ledecká si na něj rychle zvykla. Pichlerovi se v lyžařských kruzích dlouhodobě říká Charlie, údajně velmi přísný Charlie.
3: That's what I've heard from them as well. I was also a bit surprised.
2: Pichler se tomu usmívá, prý to o sobě také slyšel.
3: I said okay. But with the results, then I thank you that you call me like this, you know.
2: Ale na druhou stranu, když měl německý tým pod jeho vedením takové výsledky, tak prý ať to o něm klidně říkají. Vždyť pomohlo Weidlové Winklemanové k výhrám ve světovém poháru a Eichrové k celkovému druhému místu v seriálu. A navzdory pověsti je Ledecká ráda, že jí dal její sponzor Pichlera k dispozici. I když to znamená, že se tím až na jednu výjimku úplně obměnil tým lidí kolem ní.
1: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy, kdy se vlastně obrodí celý ten tým s tím, že mám prostě i novýho servisáka na snowboard, takže těch lidí kolem mě, který jsem vlastně do té doby neznal, ale najednou s nimi spolupracuju a musíme být tak jako jeden tým, jedna rodina, tak je to obrovská změna, ale já mám to štěstí, řekla bych štěstí, ale i taky jsem si ty lidi kolem sebe podle toho vybírala, aby to nebyly jenom dobrý trenéři a servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byly taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas a se kterými se za tu sezónu nepozabím.
2: Říká Ester Ledecká, která tvrdí, že navzdory novým lyžím by chtěla více závodit na snowboardu.
1: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se cítila komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale... Ano, hod, mě poznajte.
2: Snowboard možná v jejím programu získává významnou roli, protože letos na něm chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 28 mrtvých. Policie dál nebude muset povinně říkat, že byl člověk podezřelý z trestného činu. Rakušan Pichler je novým lyžařským trenérem Ester Ledecké a bude oblačeno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Noční ruské údery na Ukrajinu mají nejméně 28 obětí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc mrtvých hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci na včerejšek vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letuny. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se proto to nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale Ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
3: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
1: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País napsal, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborové organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. V Chrastavě na Liberecku skončila oprava Fírychova domu. Otevře se dnes v 15 hodin. Roubenou hrázděnou chalupu postavil v roce 1802 otec významného malíře Josefa Fíricha. Malíř v domě strávil dětství a město si letos připomíná 150 let od jeho úmrtí. Dům začala radnice opravovat loni. Práce vyšly na 5 milionů korun.
4: Stav domu byl podle radnice havarijní. Dělníci museli budovu nadzvednout, aby mohli spodní část opravit. Během prací objevili mimo jiné i historickou černou kuchyni. Oprava se zatím týkala především dvou roubených částí domu. Do budoucna chce radnice zrekonstruovat i kuchyňku nebo část koupelny. V domě plánuje umístit trvalou výstavu obrazů a pořádat prohlídky pro veřejnost. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Krizovou. Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech, potom co u ní skončil tým kolem Tomáše Banka. Noví jsou taky další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje víc soutěže i na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
5: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se cítila komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hoc, mě poznajte pravou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 v Brně a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava stále velmi pozorně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru blokuje levý pruh, zřejmě porouchaný kamion. Je to kousek před omezením přejezdem do protisměru. Naopak na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 148 už průjezdné všechny pruhy. Nehoda, která blokovala levý, je odklizená. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech silničáři zavřeli pravý pruh kilometry 17 až 16.
7: Všechno jde do levýho a po nějakých 100 metrech je to zase zrušený. Nevím proč, já jsem šavel oči, tam omezení nic nestojí, nic jsem tam neviděl.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách kolem 15. Vítr bude později odpoledne a večer přechodně zesilovat. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, jak bylo řečeno, 5:05 začal ranní radiožurnál i dnes tedy s informačním přehledem o tom, co se děje doma ve světě na silnicích. Vítejte.

0: Radiožurnál 509. Vypadá to impozantně. V okolí Dukovan můžete vidět stroje, které umí pomocí nože umístit kabely 2 metry pod zem a jenom minimálně poškodit povrch země. Takovým způsobem tam energetici dostávají do země kabely vysokého napětí.
1: Na poli těsně vedle Dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze cívky z kabely.
2: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. Zimmer se píše český Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu. A to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 km za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá méně škody, je rychlejší.
1: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
3: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické

0: Dobré ráno v 5.15. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude v Pekingu usilovat o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou. Ten denně narůstá v přepočtu asi o 25 miliard korun. Řešit bude také přístup evropských firem na čínský trh anebo čínská omezení exportu vzácných nerostů, na kterých evropský průmysl závisí. V Římovské přehradě zbývá kvůli dlouhodobému suchu jen asi polovina zásob vody oproti normálnímu stavu. Nádrž přitom zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 Jihočechů. Kraj proto vyhlásil stav sucha a zároveň spouští úpravnu vody v Písku na řece Otavě.
1: Překážka na D8 za Roudnicí. Opatrně na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici je nejdřív před zúžením na 38. kilometru odstavený kamion a hlavně nedaleko odtud už v omezení na 43. kilometru stojí porouchané auto a kolem se nebezpečně pohybuje řidič.
2: Osobní auto na blikačkách, zhasnutý, někdo tam mění kolo, trchlav není vůbec vidět teda.
1: D8 směr Ústí, 43. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
3: Probouzíte se do polojasného nebo skoro jasného čtvrtečního rána, kdy se teploty zatím pohybují mezi 10 až 5 stupni Celsia. Na východní polovině Moravy a také ve Slezsku je tepleji. Tam teploměry ukazují až 16 stupňů Celsia. Během

0: Dopoledne ještě bude polojasno, odpoledne už oblačno až zataženo s teplotami od 19 do 24 stupňů Celsia. Na západě a také na severu maxima jen do 20 stupňů, na horách okolo 15 stupňů Celsia. Nezapomeňte si dnes deštníky a také pláštěnky, odpoledne se vám budou hodit, a to i v následujících dnech. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 20 v Radiožurnálu teď míříme do izraelského Sderotu. Místo bývalé policejní staně se tam teď stojí 18 vysokých hranulů s citáty z Tóry. Budovu před 3 lety napadli ozbrojenci z Hamásu. Izraelská armáda ji nakonec vyhodila do povětří. V 30-tisícovém městě teroristé zabili 50 lidí, většinou civilistů. Počítají se tak mezi o něch 1200 obětí masakru Hamásu, které si včera Izraelci připomněli.
1: U památníku masakru v Sderotu se přes den střídají skupiny Izraelců, kteří objíždí místa spojená s útokem podél hranice s pásmem Gazy. Večer přichází taky víc místních, včetně Dimy a jeho ženy.
2: Doma mám 4-metrový plot, takže k nám se nikdo nedostal. V okolních domech přeskočili plot a snažili se dostat dovnitř i do krytů a lidi pozabíjet.
1: Na lavičce posedává 50-letý Icek. Před 3 lety ho 7. října v chaosu postřelili izraelští policejní specialisté, kteří přijeli Sderot bránit.
3: Jel jsem na malém traktůrku a oni si mysleli, že jsem terorista. Mám vousy, no a jak vypadám, takže po mně vystřelili. Pak ale pochopili, že nejsem terorista a přišli mi pomoct.
1: V nemocnici byl 10 měsíců a teď podotýká, že ho nikdo z politiků ani z bezpečnostních složek tehdy ani teď nepřišel navštívit. Sderot leží necelé 2 kilometry od hranice pásma Gazy. Izraelská armáda ovládá 2/3 území a Gazané přežívají na úzkém pásu u pobřeží. Nejbližší gazanská obydlí se od Sderotu vzdálila. Město se naopak pomalu rozrůstá. Před několika měsíci se do něj přistěhoval i Meir.
4: Ještě slyšíme vojenské akce z Gazy v noci i během dne, ale nemyslíme teď na to, jestli tam lidi trpí. Teď se snažíme dělat všechno pro to, aby se to nestalo znovu. Když lidi víc poznáte, tak vidíte, že jsou stále traumatizovaní.
1: Co bude dál? Obavy, že se Hamásu podaří přezbrojit, mezi sderotskými zůstávají. Zároveň jsou tu mnozí přesvědčení, že spoléhat by se už měli jen sami na sebe. Z Jižního Izraele, Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Tonight. Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
1: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
0: Jsme i ve vašem městě.
1: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
0: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I u vás.
0: I ve vašem městě.

0: I na hudební vzpomínky se najdeme po ránu, často byly černý v ranním radiožurnálu, krátce před dalšími zprávami je 8. října, no a dnes se dozvíme jméno nositele Nobelovy ceny za literaturu. I o tom ještě bude před 6. řeč. 5 hodin 30 minut. Ale teď zprávy a Tereza Tomášková.
1: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky k platu dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereagoval. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby byly v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z voleb. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko, blízká prezidentovi Vladimiru Putinovi. Česko si dnes připomíná 85 let od akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Sport. Basketbalisté Opavy na úvod skupinové fáze evropského poháru doma prohráli s chorvatským Splitem 68-74. Proti favoritovi museli většinu zápasu dotahovat skóre. V závěru se dostali do jednobodového vedení. V poslední minutě ale o těsný náskok přišli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 v Brně, nehoda na 59 za Petřvaldem. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov čekejte za sjezdem na Vídeň z kilometru 194 kolonu. Sune se zatím 5 minut do omezení na 195. před D2. Tam stojí v pravém pruhu porouchaný kamion.
4: Tak už je tam odtahová služba u toho. Je to označený šípkou, jsou tam trošku zmatky, protože se kamiony řadí do levého pruhu.
3: Na výjezdu z Petřvaldu silnicí 59 na Ostravu ve Fryštátské před odbočkou na Radvanice pozor, míří tam záchranáři k vážnější nehodě, provoz je omezený. Na 27. z mostu na Žatec opatrně zabilany, stojí tam auto po střetu se zvěří. A v Praze se dají čekat komplikace ve Vídeňské z centra, je tam překážka za podjezdem jižní spojky, zatím se projíždí plynule, ale to se může se sílícím provozem rychle měnit, protože
5: zasekla pod mostem železničním vrtná souprava, je tam průjezdný pouze levý pruh.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Máme před sebou deštivé dny. Nezapomeňte si tak deštníky, budou se hodit. Během dopoledne bude obloha ještě polojasná, mraku ale bude postupně přibývat, na oblačno až zataženo a objeví se přehánky nebo slabý déšť, který se od západu rozšíří na celé naše území. Na východě a také jihovýchodě může i zabouřit. Nejvyšší denní teploty ale budou ještě poměrně vysoké. Budou se pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na západě a také na severu bude chladněji, do 20 stupňů. Pokud už vyrážíte ven, nezapomeňte si bundy, teploty se pohybují do 10 stupňů Celsia. Od zítřka přijde rychlé ochlazení. Nejenže opět sprchne, ale nejvyšší denní teploty už jen do 15 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno, počasí, Barbora Borovská dnes po ránu, 5 hodin 34 minut, tak snad všechno stíháte. V ranním Radiožurnálu opět naši zpravodajové, jak ze silnice, jak z domova i ze světa. No a za chvíli se třeba dozvíte, co to je oranžový mor.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní žurnál 5.37 a teď dojde na ten slibovaný oranžový mor. Tohle je mor, který nenakazí, ale rozhodně zaujme, a to hodně. Je to totiž socha, která se při nedávném plenárním zasedání objevila na jednom z nejfrekventovanějších míst Europarlamentu, a sice u mostu mezi budovami.
1: Jsou to dvě postavy na sobě, jedna taková útlá, hubená, nese velkou, obézní, pozlacenou postavu, která velmi připomíná Donalda Trumpa, v ruce má taky golfovou hůl.
2: Je to dobré vyobrazení toho, co Donald Trump dělá lidstvu. Můžete cítit tu váhu, kterou nesete na svých bedrech. Necítíte to taky?
1: Autor sochy Jens Galschiø, což je poměrně významný dánský sochař, tady celou dobu sedí vedle svého díla.
3: Tady se schází celá Evropa. A je to tedy dobré místo, kde si položit otázku, co pro nás Trump znamená. A taky je to dobré místo, kde se mu můžeme smát.
1: Jedním z těch, kdo se na tu sochu přišel podívat, tak je taky český europoslanec z TOP 09 Ondřej Kolář. Podle něj ta socha sem do Evropského parlamentu patří.
4: My tím ukazujeme, že tady pořád funguje a existuje svoboda projevu.
1: No a vlastně s tímhle úmyslem jsem Jense Galschiøta pozval jeho hostitel, tedy dánský europoslanec Per Klassen, který je tady taky. On říká, že kritizovat ty, kteří jsou u moci, je podle něj nezbytné. No a právě kritika společnosti je tím, co vlastně propojuje všechny sochy Jense Galschiøta. Jak on přiznává, tak je to proto, aby se z toho světa, tak jak svět existuje, nezbláznil. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5.43, basketbalisté Slavie a jejich fandové na historicky první utkání v Lize mistrů rádi vzpomínat nebudou. V Pardubicích na úvod tohoto ročníku podlehli Albě Berlín 86-110. Nymburk, tedy nejúspěšnější český klub, se kterým se v létě pražský tým sloučil, připomínala Slavia na palubovce v pardubické aréně opravdu jenom chvílemi.
1: Tady můžeme být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, ona nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět, nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod v tuhle chvíli panikaři, je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
2: Věří zkušený křídelník a kapitán národního týmu Vojtěch Hrubán, který byl stejně jako třeba reprezentační pivot Martin Kříž ústřední postavou stojící za úspěchy Nymburka v posledních letech. Odvrátit nebo výrazně zmírnit porážku Slavie 86-110 s Albou Berlín, ale nedokázali při premiéře nově vzniklého klubu v Lize mistrů.
3: Když se podíváme na ten výsledek, tak si myslím, že určitě ne taková, jak jsme si představovali. Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů. Špatný rotace, na něčem jsme se domluvili, úplně jsme to, nechci říct, neplnili, ale byl tam zmatek, takže jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
2: V sobotu bude Slavia už zase na Královce v Praze hostit v repríze posledního finále Národní ligy Pardubice a pak se vydá na druhé kolo Ligy mistrů do španělského Bilba. Z Pardubic Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 5:45. Lidé se ani nadále nemusí docedět, že policie přestala prověřovat kvůli podezření z trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo policistům nařídit, aby o skončení prověřování informovali, ale návrh po připomínkách stáhlo s tím, že by nemuselo být jasné, na koho se tahle povinnost vůbec vztahuje. My vám to vysvětlíme krátce po 6. hodině podrobněji. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary, kamery úsekového měření tam instalují silničáři, no a naplno by měly začít fungovat nejpozději už v listopadu. Úsekové měření bude ve dvou úsecích na D2, a sice ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
4: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda na výjezdu z Petřvaldu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor, u sjezdu na Jihlavu ze 112. kilometru hlásíte překážku na vozovce.
5: Uprostřed dálnice pneumatika.
4: Na D1 v Brně směrem na Ostravu čekejte od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru frontu kamionů v pravém pruhu postupně se rozjíždí, protože ze zúžení ze 195. už poruchanou nákladní soupravu odtáhli. Na silnici 59 z Petřvaldu do Ostravy v křižovatce Frištátské s Čapkovou na Radvanice havarovala dvě osobní auta, zasahují hasiči, ve slabším provozu zatím jenom chvílemi kratší fronty. A na 68. Třinec Čadca už se tvoří kolony před omezeními u mostů z konce obchvatu Jablunkova od odbočky na Dolní Lomnou a taky z druhé strany od slovenské hranice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Máme před sebou deštivé dny a také poměrně prudké ochlazení. Babí léto je tak za námi. Ještě dnes ale naměříme až 24 stupňů Celsia na západě a také na severu do 20 stupňů a odpoledne nás budou provázet přehánky nebo slabý déšť. Od zítřka ale teploty výrazně klesnou. Ty nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni Celsia, na jihu Moravy naměříme až 17 stupňů. V noci na pátek se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, na místě se slabým větrem budou padat teploty dokonce ke 3 stupňům Celsia. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 10 minut před šestou, to byl Miles Smith a s vámi ranní radiožurnál. Týden vyhlašování Nobelových cen pokračuje dnes oceněním za literaturu. Kdo ji dostane, tak to tradičně oznámí Švédská královská akademie odpoledne. V uplynulých dnech jsme se dozvěděli o laureátech cen za vědecké obory, no a ve středu to konkrétně byla chemie.
1: Making chemistry choose a mirror image.
2: Chemie, která si vybírá mezi zrcadlovými obrazy, nastínila Ellen Monsová, tajemnice Švédské královské akademie věd, předtím, než oznámila jména letošních laureátů.
1: Henri Kagan ok Kenzo Suai.
2: Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Suai nabídli vysvětlení, proč jsou základní stavební prvky života takzvaně levotočivé nebo levoruké. V chemii totiž existuje mnoho látek, které mají při stejném složení dvě varianty, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru pro chemii.
3: Like my hands,
4: not... Jako moje ruce jsou navzájem zrcadlově otočené, ale nejsou úplně stejné.
3: They are not identical.
2: V chemických reakcích může levá nebo pravá strana znamenat velký rozdíl.
3: The molecule carbon
4: versus... U molekuly karbonu pravoruká verze voní jako máta, zatímco levoruká verze voní jako kmín. Smyslové buňky v našem nose jsou také sestavené ze stranově rozlišených jednotek.
3: Building blocks.
2: Základní stavební kameny života, aminokyseliny a bílkoviny, jsou všechny takzvaně levotočivé. Vědce dlouho zajímalo, jak se to může stát. Letošní laureáti tomu postupně přišli na kloub, uvedl Peter Somfaj z Nobelova výboru.
5: Je to skutečně zásadní poznatek, jak můžeme navýšit podíl jedné stranové varianty na úkor druhé, a nebo jak může takové rozlišení vzniknout prakticky z ničeho.
2: Henri Kagan a Kenzo Suai v experimentech hledali nerovnováhy mezi levorukými a pravorukými verzemi molekul a vymýšleli způsoby, jak je posílit. Čím víc levorukých molekul v reakci vznikne, tím víc tlačí zbytek reakce k tomu, aby se také stáčela doleva. Na vyhlašovacím ceremoniálu o tom mluvil sám oceněný Kenzo Suai.
4: Stačí, když máte rozdíl několika málo molekul, o 5 miliontin víc levých. Zopakujete reakci třikrát a jejich podíl vám stoupne na 99,5%.
2: A to se možná stalo kdysi při tvoření života na Zemi. Nějaká ta levoruká molekula navíc chemickými reakcemi se zmnohonásobila, až nakonec levoruké převládly a pravoruké úplně zmizely. Martin Srp, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál krátce před šestou, že se ve Francii na podzim protestuje proti lecčemu, tak to je víceméně obvyklé, ale poměrně neobvyklý je rozsah aktuálních studentských protestů, které trvají už déle než 3 týdny a protestovat se bude dál. Detaily dodá do ranního Radiožurnálu přímo náš pařížský zpravodaj už v příští hodině.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
0: Dobré ráno v 6 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Obětí ruského útoku na ukrajinské město Prilouky už je nejméně 20. Na Vltavě a na Labi ve středních Čechách nově platí stav nedostatku vody. Judistka Renata Zachová získala bronz na mistrovství světa. Na nehodu pozor na silnici 59 z Petřvaldu na Ostravu u Radvanic a bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Na Ukrajině roste počet obětí ruského raketového útoku na město Priluky v Černihivské oblasti z noci na středu. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si ve městě vyžádal 20 lidských životů. Celkem je na Ukrajině nejméně 28 obětí. Raketa v Prilukách zasáhla 5podlažní bytový dům.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření protiruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Na Vltavě a na Labi ve středních Čechách nově platí stav nedostatku vody. Vyhlásila ho Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by poprvé mohli snížit odtok z Vraného v pátek. V Praze to ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
4: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
2: Opatření má platit do konce dubna příštího roku. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření jsou zatím ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit i pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve 2 úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
5: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
2: Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části ji dnes slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva. Lidé si tak připomenou i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám.
6: Sport. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
7: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
6: Po 2 titulech mistryně Evropy tak získala Zachová svou první medaili na světovém šampionátu. Basketbalisté Slavie prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 překážka u Jihlavy a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kus za Větrným Jeníkovem ještě před sjezdem na Jihlavu na kilometru 111,5 zpozorněte, leží tam kusy prasklé pneumatiky. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy, potom za exitem 182 popůvky, hustý provoz a postupně kolona kamionů v pravém pruhu, teď kolem 184. se plní, po následující asi kilometr i levý pruh, pak se to postupně rozjíždí před sjezdem k výstavišti. Je to důsledek po už před půl hodinou odtaženém kamionu v zúžení u D2. A na silnici 59 ve Frištátské z Petřvaldu na Ostravu v křižovatce s Čapkovou u Radvanic kratší fronty v obou směrech, jsou tam hasiči u dvou havarovaných osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, tak už je čtvrtek, nebo teprve čtvrtek, každý to má nějak. Zkrátka je 8. října, s vámi je ranní radiožurnál. Za chvíli se podíváme na jednu problematiku, která se týká lidí podezřelých z trestných činů. Co se v tom udělalo nového, uslyšíte od nás.

0: Radiožurnál, jedno varování z dálnice D1, pozor ve směru z Brna na Prahu na 20,5 kilometru, to je nájezd od Benešova u Mirošovic. V odstavném pruhu vrávorá nějaký člověk, to velmi nebezpečné, tak jeďte opatrně. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování skončilo. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ministerstvo spravedlnosti ale vzalo z návrhu zpět. S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté přece jenom informovat měli.
1: Já jsem měla klienta nejednoho, který se na mě v podobné věci obrátil.
2: Říká advokátka Dagmar Raupachová.
1: Prostě z nějakých jiných pramenů se dozvěděl, nebo někdy to ti lidé tuší, jak chtějí mít jistotu, tak v takových případech lze podat žádost na policii. Pokud tomu nebrání nějaká jiná zákonná překážka, tak policie tu informaci vydá. Nám se to tehdy podařilo.
2: Taková informace měla podle plánované úpravy trestního řádu lidem chodit automaticky. Že podezření pominulo, by lidé měli vědět podle vedoucího katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipa Ščerby.
3: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, že je to základní slušnost.
2: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky více.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
2: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Italští poslanci v tajném hlasování rozhodnou o volebním zákonu. Podle premiérky Giorgie Meloniové by reforma měla ukončit překotné střídání vlád. Strany totiž tlačí k vytváření velkých koalic. Opozice tento návrh kritizuje, označuje ho přímo za protiústavní. Český soubor Pavel Haas Quartet získal jedno z nejvýznamnějších hudebních ocenění, a sice Gramophone Award, tedy takzvaného hudebního Oscara. Převzali ho večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal Pavel Haas Quartet v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinu. Gratulujeme.
1: Nebezpečí na D1 u Mirošovic, kolona před Brnem. Na nejvýš opatrně na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy hned za nájezdem od Benešova u Mirošovic kolem kilometru 20,5 se pohybuje v odstavném pruhu muž, je silně podnapilý, chvílemi sotva chodí vrávorá, pak pobíhá, opírá se o svodidla, velmi nebezpečné. Teď dojela policejní hlídka. I tak pozorně, D1 směr Praha, kilometr 20,5, přibrzďuje se tam. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy od exitu 182 Popůvky vzniká kolona v obou pruzích, za 185. se potom rozjíždí. Je to zbytek mizící kolony po dřívějším problému v omezení u D2. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Pokud si připravujete plány na víkend, počítejte určitě s deštníky nebo pláštěnkami. Sobota bude upršená a také chladná s teplotami do 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 18 stupňů a obloha bude oblačná až zatažená. K večeru ale v Čechách bude od severozápadu ubývat nejen mraků, ale i dešťových kapek. A ty se ukáží už dnes, a to odpoledne. Dopoledne ještě bude polojasné, postupně ale mraků přibyde a také sprchne. Na východě a také jihovýchodě může i zapouštět. Denní maxima ale dnes budou ještě příjemná, pohybovat se budou od 19 do 24 stupňů Celsia na severu a také západě do 20 stupňů. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To byl Jordan Hatch, ranní radiožurnál. V 6 hodin a 20 minut nás posloucháte. Míříme do Francie, protože středoškoláci ve Francii budou dnes opět demonstrovat proti špatným podmínkám ve školství. Rozsáhlý protest bude celostátní a bude opravdu velmi intenzivní. Už od časného rána jsou plánované třeba blokády jednotlivých škol. Odpoledne se mají studenti, ale nejenom studenti, teď už i učitelé, anebo i další pedagogičtí pracovníci sejít přímo v centru hlavního města Paříže a pochodovat také celým městem. Ochromit tam i dopravu. Studenti protestují už 3 týdny za více peněz do školství a za zavedení důležitých reforem. Vadí jim rozpadající se školní budovy, ale třeba i chybějící učitelé nebo příliš nabité rozvrhy.
1: Tady před gymnáziem a střední odbornou školou v Paříži protestuje asi 150 až 200 studentů, kteří teď zátarasami a popelnicemi se snaží zablokovat ulice a vchod do školy.
2: Na některých školách se propadají střechy. Je tam asbest, ze zdí teče voda, v budovách jsou krysy. Takhle to dál nejde. Chceme tyto školy podpořit. Snažíme se mobilizovat a vytvořit velké hnutí, abychom státu ukázali, že neustoupíme a že už není možné dál snášet tyhle naprosto příšerné podmínky a tak obrovské rozdíly.
1: Gymnazistka Eva přišla demonstrovat hlavně v solidaritě se studenty z pařížských předměstí, kteří před 3 týdny protesty odstartovali. Sama říká, že její škola patří mezi ty lepší. Vadí jí ale přeplněné třídy nebo systém přihlášek na vysoké školy. Ranní protest před školou byl poklidný. Ten v centru Paříže odpoledne už ale rozehnala policie. Tak davy studentů utíkají pryč, je tady slzný plyn, který štípe do očí, bolí mě z toho v krku.
3: Slyšíte to, co se děje za námi? Zablokovali nás tady. Nemohli jsme odejít, aniž bychom se střetli s pořádkovou policií. Pokojně demonstrovat je ve Francii složité. Je to nepřijatelné.
1: Někteří protestující házeli na policisty kameny nebo pyrotechniku. Podle studentky Román byl ale policejní zásah nepřiměřený. Vláda premiéra Sebastiana Lecornyho slíbila zajistit více učitelů nebo přepracovat systém rozvrhů. Podle studentů to ale nestačí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
6: Tady je Radiožurnál půl sedmé. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
7: Ruské údery na Ukrajinu z noci na středu už mají nejméně 28 obětí. Informují o tom tamní úřady. Nejvíc mrtvých hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Okresní soud ve Zlíně dnes začne projednávat případ loňského požáru střechy střední školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč, který podle vyšetřovatelů při opravě střechy nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí až 8 let vězení. Požár podle policie způsobil škodu 15 milionů korun. V peci pod Sněžkou v Krkonoších je nová expozice nazvaná Sněžka 1603. V nástupní stanici na Lanovku se lidé dozví zajímavosti o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky i o příbězích, které se na vrcholu Sněžky v minulosti odehrály. Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na Lanovku.
0: Sport.
7: Hokejisté Pardubic vyhráli v letošní lize mistrů po čtvrté z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák. V tabulce jsou Pardubice třetí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem a taky na příjezdu do Prahy z D1. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy po nočním problému v omezení u D2 je teď zbytek kolony daleko před tím. V obou pruzích je fronta mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky, za ním se osobní auta rozjíždějí, kamiony o kousek dál v pravém pruhu někde kolem 185. Na příjezdu do Prahy z D1 už na magistrále u Chodova vzniká kolona z 0. kilometru, zdržení zatím 10 minut, protože před sjezdem na jižní spojku směr Smíchov překáží nabouraná auta.
9: Jsou tam dvě auta, prostřední a levý jízdní pruh. Jsou docela dost rozbitý.
8: A potom i na jižní spojce směr Smíchov se tvoří kolona před Barandovským mostem, za ním v Dobříšské za Zlíchovským tunelem je po nehodě zabraný pravý pruh, zdržení už 10 až 15 minut. Ve Vídeňské z centra už se popoždí kolem 5 minut od sjezdu z jižní spojky pod Kačorovem k viaduktu před Labutí, pod ním je zaseknuté vozidlo s vrtnou soupravou v pravém pruhu. A 68. kolony před omezeními u mostu u Jablunkova z obchvatu Jablunkova i od slovenské hranice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: 19 až 24 stupňů Celsia na severu a východě do 20 stupňů, na horách po celý den okolo 15 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve čtvrtek. Obloha bude ještě dopoledne polojasná, postupně se ale bude zatahovat a objeví se přehánky nebo slabý déšť. Na jeho východě a také východě může i zabouřit. K večeru bude mraků z oblohy postupně ubývat. V pátek už bude chladněji a také proměnlivěji. Noční teploty budou padat k 6 stupňům Celsia. Na místech, kde slabě zafouká dokonce ke 3 stupňům a páteční denní maxima pouze do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme ještě 17 stupňů Celsia. Opět ale místy zaprší. To byly zprávy. A vy dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu i dnes s Petrem Králem. Tak hezké ráno.
6: Dobré ráno, budeme se radovat z úspěchu žuristky Renaty Zachové. Ta vybojovala na mistrovství světa ve své kategorii bronz. A také vyrazíme do Spojených států, a to protože Donald Trump přijel před volbami do Texasu podpořit republikány. Naše zpravodajka chystá podrobnosti.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 637. Americký prezident Donald Trump vyrazil do Texasu a sice na pomoc republikánským kandidátům. Demokraté v této dlouholeté republikánské baště vedou měsíc před volbami podle průzkumu jak boji o senát, tak i o křeslo guvernéra. Kdyby uspěli, bylo by to jejich první vítězství v celotexaských volbách za více než 30 let. Podrobnosti teď s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se v Texasu změnilo, že ho teď musí republikáni bránit?
1: Letos je to z něj skutečné bojiště. Oni tam demokraté vedou v průzkumech, přitom v Texasu nevyhráli žádné celostátní volby od roku 1994. To je vůbec nejdelší taková série v celých Spojených státech. Naposledy do Senátu demokrata vybrali v roce 1988. To je ještě později. A letos mají velkou šanci, protože průzkumy dávají náskok právě demokratickému kandidátovi Jamesovi Talarykovi. Texas je druhý nejlidnější stát, republikáni berou jako jistotu, proto ta panika, proto vysílání prezidenta i viceprezidenta do těch předvolebních kampaní, ta ztráta by pro ně byla jak symbolická, tak i samozřejmě praktická.
0: No, před pár hodinami na vystoupení v San Antonio znovu mluvil Trump o tom, že by Irán mohl zasáhnout Los Angeles a taky San Diego. Co tím chce voličům vzkázat?
1: Tak prezident řekl, že jestli někdo chce vidět horor, tak ať si představí, že by Irán poslal raketu na tato dvě města, poslechněme si ho. Let them hit a missile into San Diego or Los Angeles. Některým tohle jeho vyjádření, které už opakuje po druhé, zní jako, že tím vyzývá Irán k útoku na vlastní občany vlastních měst. To jsou města, kde lidé většinově volí demokraty, ale z toho kontextu, kdyby si to poslechl celé, tak vyplývá něco jiného. On říká, že kdyby Irán nezastavil, on prezident, tak by mohl zasáhnout tato města a hned také dodává, že to Spojené státy nikdy nedopustí.
0: No, jak moc podle průzkumu ztrácí republikánský kandidát do Senátu za Texas Ken Paxton ve srovnání s demokratem Jamesem Talarykem?
1: Jsou tam různé průzkumy a liší se trošku od sebe jeden mezi druhým, ale ten sobotní od New York Times dává Talarykovi neuvěřitelných 7 bodů náskok. Průzkum televize Fox News, ale zase z konce září, ukazuje jen na 2bodový náskok, 51-49, a to ještě v rámci statistické chyby. Takže definitivní výsledek ukáží až volby a hlasovat se v Texasu začíná už před termínu, a to za 10 dní.
0: Jana Ciglerová, díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: To byla Lara Fabian. Česká republika opět bodovala. Prestižního hudebního Oscara získal český soubor Pavel Haas Kvartet. O tom ještě bude řeč. A teď Češka Renata Zachová. To je teprve druhou českou judistkou v historii, která dokázala získat medaili na mistrovství světa. Ze 6 zápasů prohrála hmotnostní kategorii do 63 kg pouze těsně ve čtvrtfinále. No a nakonec v opravách dokázala vybojovat třetí místo. No a tak si na závěr úspěšného dne potom na stupně vítězů došla pro bronzovou medaili.
1: Můžete popsat tu medaili, jak vypadá z mistrovství světa?
2: Tak je velká, těžká, kulatá, bronzová a je na ní napsáno World Judo Championships 2026 Baku, Azerbajdžán, dnešní datum, a z druhé strany je vyrytý Baku a International Judo Federation a je moc krásná.
1: Vy jste fanoušek fotbalu?
2: Moc ne.
1: A víte, že vám předával tu medaili mistr světa z roku 1990 Lothar Matthäus?
2: Oni to říkali, takže tak nějak jsme tušili.
1: Renato, teď malinkou chvíli potom, co jste vlastně vyhrála, došla jste si, no malinkou, ono jste hodinu čekala na to vyhlášení, tak už vám to došlo? Co jste dokázala?
2: Tyjo, to nevím, jestli to dojde. Zítra, pozítří, jsem za to strašně moc ráda, ale ještě si to asi úplně neuvědomuju.
1: Říká šťastná Renata Zachová, která navázala na bronzový úspěch Michaely Wernerové z roku 1999. V Azerbajdžánu to ale nemusí být poslední medaile pro české judo. Práce totiž budou ještě Adam Kopecký a David Klamert ve váze do 90 kg a v sobotu pak nastoupí v kategorii nad 100 kg Lukáš Krpálek. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, teď je 6:45. Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér země Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů a také proti zanedbaným školním budovám. Na frankfurtském knižním veletrhu právě dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš a bude přečítat z knihy Návod použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají také další debaty, například s autory Jáchymem Topolem a nebo Dorou Kaprálovou.
3: Kolony na D1 před Brnem i na příjezdu do Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna silný provoz před Rohlenkou a předtím hlavně kolem nájezdu od Slavkova se u exitu 210 tvoří až zastavující kolona. Zatím je to na pár minut. Na D1 před Brnem z druhé strany z Prahy za Domašovem se teď kamiony začínají ředit v pravém pruhu kolem 174. kilometru, dál je pak fronta hodně roztrhaná, v levém pruhu se to i u Popůvek relativně rozjelo. Na příjezdu do Prahy z D1 čekejte kolonu za pruhonicemi z 5. kilometru, sune se až půl hodiny na magistrálu k nehodě před sjezdem na jižní spojku, blokovaný je tam levý a střední pruh. A taky na jižní spojce směr Smíchov se popojíždí od McDonald's 25 minut a narůstá to k nehodě v Dobřížské za Zlíchovským tunelem v pravém pruhu. Fronta se tam tvoří i ze Strakonické od Hornbachu, tam je zdržení kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Po slunečných a teplých dnech přichází citelné ochlazení a také zatažená obloha. Ještě dnes naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, nebe se ale bude postupně zatahovat a objeví se přehánky nebo slabý déšť. Na jihovýchodě a také východě se můžou objevit i bouřky. Od zítřka se ale denní teploty budou pohybovat do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy do 17 a takové zůstanou i v průběhu dalšího pracovního týdne. Víkend bude poměrně upršený, deště by ale mělo ubývat až od úterý. Hezké ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 650, teď o jednom z největších hudebních ocenění, kterému se přezdívá hudební Oscar. Velký úspěch pro české umělce to teď byl. Cenu britského hudebního magazínu Gramophone za letošní rok získala světově uznávaná kapela, respektive uznávaný Pavel Haas kvartet, abychom byli přesní. A to v kategorii komorní hudby za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů. Blahopřejeme.
1: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
2: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci, že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá těžšie, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
1: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
3: Má obrovské množstvo hlasov. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ludovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v té chaotické době, kde se toho vlastně odohrává veľa.
1: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
3: Tak záleží samozřejmě na usporiadateľovi, který si praje, aby jsme hrali Martinu, a vracíme se k němu velmi rádi.
1: Pavel Haas kvartet připravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Policisté dál nebudou muset všem podezřelým oznamovat, že už jejich prošetřování skončilo. Rodiny obětí masakru Hamásu si v Tel Avivu připomněli své blízké na vzpomínkové akci. Basketbalisté Slavie na úvod Ligy mistrů prohráli s Albou Berlín. Kolona je po nehodě na příjezdu do Prahy po dálnici D1 a bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzal rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
5: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedlo podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
3: Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje stažení návrhu i tím, že není podrobně definované, kdo je podezřelý, a nemuselo by například být jasné, koho by policie musela informovat a koho už ne. Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněly na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo 1200 lidí a zajalo 250 rukojmích.
6: Mezi rukojmími Hamásu byl i Eliša Rabi z kibucu Béry. Teď společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Šarabiho manželka a dvě dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Dřív potopený most se objevil nad hladinou vodní nádrže kvůli dlouhodobému suchu. Lidé k němu začali chodit a někteří po něm přecházejí mezi břehy. Podle Dany Zikešové z Povodí Ohře to ale může být nebezpečné.
7: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
3: Vodohospodáři omezili minimální odtok z přehrady. Kvůli malému přítoku ale hladina stále klesá. A o nedostatku vody v Česku budeme mluvit na Radiožurnálu i po těchto zprávách.
2: Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala svou první medaili na mistrovství světa. V Baku získala bronz v kategorii do 63 kg, když v zápase o 3. místo porazila v prodloužení Maďarku Krizovou. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezony Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Albi Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
8: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů. 86 bodů v útoku není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
2: Hokejisté Pardubic si v Lize mistrů připsali 4. výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězili po obratu 5-2. A hokejista Martin Nečas zažil s Kolorádem první porážku v sezóně NHL. Avalanche prohráli ve Winnipegu 2-3, když Nečas nebodoval. Anaheim v brance s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdražení na D1 u Brna i před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se kolem nájezdu od Slavkova u exitu 210 chvílemi brzdí krátce až do zastavení. Silný provoz je potom k Rohlence. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolony hlavně mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky. Na příjezdech do Brna velmi silný provoz taky na vídeňské 52 kolem nájezdu od Rejhradu a hlavně na 43 ze Svitav na Brno kolona z Lažan do Lipůvky 15 až 20. 30 minut. Přímo v Brně v Gajdošově směr Husovický tunel, kolize dvou osobních aut v Židenicích u kostela, kolona z Černovické od OMV je na 20 minut. Na D1 před Prahou z Brna kolona od Průhonic z 6. kilometru zabere minimálně 20 minut k první nehodě před sjezdem na jižní spojku, i když tam už auta odstavili. Ovšem fronta pokračuje dál hned jižní spojkou od magistrály další půl hodinu k nehodě v Dobříšské za Zlíchovským tunelem. Fronta se tam sune i ze Strakonické od Lahoviček přes 20 minut. Na D5 před Prahou z Plzně už před Rudnou ze 7. kilometru kolony na Pražský okruh k Ořechu celý úsek 3 čtvrtě hodiny osobním autem a na okruhu směr Chomutovská D7 začíná vznikat kolona před sjezdem k letišti, je tam čerstvě nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Vítr bude později odpoledne a večer přechodně zesilovat. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 7 hodin k tomu 6 minut, přejeme dobré ráno, jste s námi i dnes ve čtvrtek 8., což mimo jiné znamená, že dnes je Světový den zraku, to si taky ještě připomeneme v ranním radiožurnálu a také budeme varovat a také vám poradíme, co dělat, aby oči vydržely co nejdéle. Vydáme se také do jižních Čech, ty trápí teď sucho. V Husinecké nádrži na Prachaticku je zhruba jenom 1% běžné zásoby vody. Hladina klesá, ale také v dalších vodních nádržích, například ve vodní nádrži Římov. Co to pro kraj může znamenat, tak můžeme to odhadovat, anebo se na to můžeme podívat i s kolegy v ranním radiožurnálu už za malou chvíli podrobněji. Dobré ráno.
4: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: love. It was almost love. It was almost love.
1: 10 minut po 7. Radiožurnál. Podle předpovědi by dnes mělo zapršet, ale velký problém se suchem to nevyřeší. Tak třeba Husinecká nádrž na Prachaticku, ta je skoro celá prázdná. Po několika týdnech sucha v ní zůstalo jenom zhruba 1% běžné zásoby vody. Oproti normálnímu stavu klesla hladina o 7 metrů. Sucho se ale dotýká i dalších míst na jihu Čech. Detaily tom zjišťovala Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Hezké ráno. Klesá například i hladina vodní nádrže Římov na Českobudějovicku. Ta je klíčovým zdrojem pitné vody pro skoro 2/3 Jihočechů. Vedení kraje proto vyhlásilo stav sucha, může díky tomu snáz zavádět ochranná opatření. Kraj taky vyzývá obyvatele, aby s vodou zbytečně neplýtvali, zároveň ale uklidňuje, že vody je dostatek a není třeba si dělat zásoby. Vodohospodáři teď preventivně snižují odtok z Římova, chtějí tak zpomalit pokles hladiny nádrže.
1: A potýká se suchem jenom jeho český kraj nebo i další místa v Česku?
2: Takzvaný stav nedostatku vody platí od včera i na Vltavě a Labi ve středních Čechách. Vyhlásila ho Krajská komise pro sucho a proto je teď možné snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodní nádrže Vrané.
1: Připomíná Lucie Špetová. Díky naslyšenou.
2: Díky naslyšenou. Dva več.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 7:45. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude v Pekingu usilovat o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou. Ten denně narůstá v přepočtu asi o 25 miliard korun. Řešit bude taky přístup evropských firm na čínský trh nebo čínská omezení exportu vzácných nerostů, na kterých evropský průmysl závisí. Řidiči na dálnici D2 u Brna budou nově hlídat kamery. Kamery úsekového měření tam instalují teď silničáři. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu. Úsekové měření bude ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
3: Kolony před Brnem i Prahou. Na příjezdech do Brna raní nápor jak na D1 ve směru z Vyškova mezi nájezdem od Slavkova k Rohlence velmi silný provoz, tak i směrem z Prahy, hlavně mezi exity Rosice a Popůvky. Na 52 směrem z Pohořelic na Brno se tvoří kolona za sjezdem na Hrušovany různě pomalu k Modřicím 20 minut. Na 43 ze Svitav do Brna z Lažan do Lipůvky strávíte 15 až 20 minut po pojížděním. A taky před Prahou kolony na většině příjezdů. Na D1 u Průhonic kolem 6. kilometru kratší zbytek kolony. Pak se to rozjede, z domu se brzdí do zastavení na 0. kilometru a roztrhaná fronta pokračuje dolů na jižní spojku. Je to až na půl hodiny za Barandovský most k nehodě v Dobříšské za Zlíchovským tunelem, i když už se tam jede oběma pruhy. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně v kopci za Loděnicí se dojíždí do kolony na 7. kilometru přes zužením na 0. dál do na okruh k Ořechu, je to až na 50 minut. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
4: Pro alergiky mám dobrou zprávu. Pylová zátěž je podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu nepatrná. To samé platí i o aktivitě klíšťat. Pokud vás tyto informace nalákaly k plánování víkendového programu, přidám ještě, že bude upršený a také poměrně chladný. Po dnešku se totiž citelně ochladí. Ještě dnes tedy teploty do 24 stupňů Celsia na severu a také západě do 20 stupňů Celsia. Zítřejší maxima se už ale budou pohybovat jen mezi 10 až 15 stupni. Na jihu Moravy naměříme až 17 stupňů Celsia. No a stejně jako dnes, i zítra se objeví dešťové přehánky. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Statisíce lidí v Česku trápí onemocnění sítnice. To často souvisí s vyšším věkem. Nemoc vážně poškodí centrální část sítnice, čemu se dá ale zabránit, připomínají lékaři na Světový den zraku. Možná si to nepředstavujte, ale zachránit oko může injekce přímo do něj.
2: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko. Nejsou úplně rovný.
3: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
2: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte takhle napřímo, tak ho nevidíte.
3: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na štěrbinové lampě.
4: Dívám se na čočku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme otok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
3: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
4: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
3: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
2: Je to takový štípnutí a to je všechno.
3: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
5: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
4: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
6: Takže nasouváte jehlu.
4: A doleva a nahoru.
6: V tu chvíli je látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
4: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
3: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál. Doprava kolony na obvyklých místech, to se týká i Pražského okruhu. Jenom jedna neobvyklá kolona na Pražském okruhu teď podle našich dopravních zpravodajů je od sjezdu od Evropské k nehodě u sjezdu na letiště ve směru do centra. Počítejte s tím, u letiště 3 auta v sobě. Šťastnou cestu.
1: Host radiožurnálu.
2: Divadelník, textař, spisovatel, režisér, skladatel, výtvarník, sběratel, zakladatel a spoluzakladatel, svého času i rozhlasový moderátor a notorický neslavič. Jiří Suchý. To asi jako pozvánka k poslechu stačí.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
0: Tady je radiožurnál v 7:30. A se zprávami Tereza Tomášková.
6: Už zítra se v Česku otevřou volební místnosti. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a do třetiny senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby byly v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z voleb. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko, blízká prezidentovi Vladimiru Putinovi. Švédská akademie věd dnes oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon anebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. S cenou je spojená i odměna v přepočtu 26 milionů korun.
3: Sport.
6: Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tip Sport Extraligy proti brněnské Kometě. Plzeň nastoupí proti českým Budějovicím. Oba duely nabídne v přímých přenosech radiožurnál Sport. A tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková se v českém derby utkají o postup do semifinále na turnaji série Masters v Pekingu. Bude to jejich první vzájemný zápas. V Číně začne přibližně za hodinu a půl.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony před Brnem, Prahou i na 68. na Jablunkovsku. Na příjezdech do Brna silný provoz na obvyklých místech. Na D1 Zvyškova kolem exitu 210 u nájezdu od Slavkova se krátce brzdí do zastavení. Taky na D1 směrem z Prahy za Domašovem nejdřív ze zhruba 174. plný pravý pruh kamionů. V levém je fronta mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky zhruba na 10 minut. Ucpaná je 602 už za Veselkou až k odbočce na Stalý Lískovec, je to klidně na 40 minut. Na Svitavské 43 je kolona už skoro od Milonic do Lipůvky na půl hodiny. Na Vídeňské 52 pomalá jízda od sjezdu na Hrušovany za nájezd od Rejhradu zhruba na 20 minut. Silnice 68 Třinec Čaca i dnes se ucpává kvůli omezením u mostů. Kolony z konce obchvatu Jablunkova i od slovenské hranice určitě na půl hodiny. A k Praze. Nápor na všech příjezdech, nejvíc ucpaná stále plzeňská D5 ze 7. kilometru před Rudnou až na okruh Ořechu osobním autem asi 3 čtvrtě hodiny. Na okruhu kolony i opačně směrem z D1 na letiště, obvykle od Vesce roztrhané k nájezdu od Barandova, to je zhruba na půl hodiny. Pak se znovu popojíždí i od Evropské 15 až 20 minut k nehodě před sjezdem na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Máme před sebou poslední poměrně teplý den, než se výrazně ochladí. Dnešní teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů Celsia na severu a také na východě bude chladněji do 20 stupňů Celsia. Na horách po celý den naměříme okolo 15 stupňů. Během dopoledne se ale bude postupně zatahovat a odpoledne se objeví přehánky nebo slabý déšť. A deštivo bude i zítra. Ovšem nejvyšší denní teploty už budou o poznání nižší, a to mezi 10 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě naměříme až 17 a ochladí se i na horách, kde se teploty budou pohybovat po celý den okolo 6 stupňů Celsia. No a upršený a také chladný bude i celý víkend. V sobotu počítejte s velkou oblačností, v neděli už se vyjasní na polojasno, opět se ale místy objeví přehánky a teploty do 15 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním také Petra Krále, tak hezké ráno.
0: Dobré ráno a vracíme se k večeru. Včerejší ruský útok na ukrajinské Priluky zabil 22 lidí, včetně 5 dětí. Informovala o tom Státní služba pro mimořádné situace. Dalších víc než 50 lidí je zraněných. Raketa zasáhla výškový dům a celý ho zničila. Na místě přes noc pokračovaly záchranné a pátrací akce po dalších obyvatelích domu. Podrobnosti Jiří Chábera ze zahraniční redakce, vítej.
9: Záchranáři z trosek domu v Prilukách vytáhli během včerejška těla několika dětí. Třem z nich byl jenom jeden rok. Ruská armáda včera, tedy v den narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina, masivně bombardovala i další ukrajinská města. Civilní oběti hlásil Kyjev, Kremenčuk nebo město Oleksandrii v Kirovohradské oblasti. Ukrajina se ruské invazi brání už pátým rokem. V posledních měsících obě strany zintenzivnily vzdušné útoky. Ukrajina se ale potýká s nedostatkem střel, které jsou schopny ničit balistické rakety, a tak je odkázaná na dodávky těchto tzv. Interceptorů od spojenců.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
10: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: 8 minut po půl osmé Radiožurnál zjistil další detaily k hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky k základním mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Radiožurnálu poskytla údaje pojišťovna na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Právě vyplácení rekordních částek manažerům pojišťovny aktuálně řeší policie. A detaily o tom ví reportérka Kristýna Šopová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak je možné, že dostal za 3 roky 35 milionů?
1: Za bývalého vedení dostal Smolík totiž nejen mimořádné odměny, ale i další bonusy a odchodné. Smolíková základní měsíční mzda přitom byla asi 200 tisíc korun. Největší objem peněz obdržel letos, a to přes 17 milionů korun, kdy pojišťovnu opustil. Nově jsme ale zjistili, že odchodné ve výši 8 milionů korun získal Smolík i předloni, když byla při reorganizaci zrušena jeho pozice ředitele Moravské divize. Peníze dostal i přesto, že v pojišťovně pracoval dál, akorát na nové pozici, která se nazývá výkonný ředitel. Ještě dodám, že 8 milionů dostal Smolík v roce, kdy tlačila správní rada na šéfa pojišťovny, aby hledal provozní úspory. Pojišťovna už několikátý rok po sobě hospodařila ztrátově. Zrušení divizí mělo být jedním z kroků, kterým se mělo ušetřit.
0: No, byl Smolík jediným, kdo měl takové příjmy?
1: Smolík bral víc než generální ředitel David Kostka, který mu odměny schvaloval, i víc než generální ředitel největší pojišťovny v zemi, Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Jen pro srovnání, Kabátek měl po odvolání nárok na necelé 3 miliony korun jako odchodné. My jsme ale nedávno upozornili, že v pojišťovně ministerstva vnitra hned několik manažerů dostalo zlaté padáky. Rekordmanem je Smolík, ale například šéfka personálního měla nárok na celkem 20 milionů korun. Poté, co jsme na to upozornili, zahájilo ministerstvo zdravotnictví kontrolu, která skončila podáním trestního oznámení.
0: No a jak se k tomu všemu staví současný ředitel pojišťovny Ondřej Felix?
1: Nové vedení pojišťovny podalo také trestní oznámení. Předchůdce, především jde tedy o generálního ředitele Davida Kostku, podezřívají z toho, že porušili povinnosti při správě cizího majetku. Víc to komentovat mluvčí Lucie Krauzová odmítla s tím, že ředitel Felix přijal nápravná opatření. Kostka k tomu reakci neposkytl a dlouhodobě na otázky neodpovídá ani Smolík.
0: Tolik tedy aktuálně k situaci ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, respektive k situaci, která už nastala. Vracíme se k tomu s našimi reportéry z investigativního týmu, jak ve vysílání Radiožurnálu, tak aktuálně také na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Vše do studia přinesla Kristýna Šopová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: S vámi ranní Radiožurnál. Rádi vás uvidíme v kině na premiéře, respektive projekci filmu Kluci to vidí jinak než holky, což je autorská komedie Davida Ondříčka. Projekce v Cinestaru Anděl v Praze 15. října od 18 hodin. No a vstupenky, tak ty můžete získat právě teď a jedině na e-mailu vstupenky@rozhlas.cz, je jich 20 pro 10 z vás. Tradičně 10. e-maily v pořadí vyhrávají, než to všechno rozdáme. Dobré ráno, 7:45. V Římově v přehradě na jihu Čech zbývá kvůli dlouhodobému suchu jenom asi polovina zásob vody oproti normálnímu běžnému stavu. Nádrž přitom zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 jeho Čechů. Kraj proto vyhlásil stav sucha. Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a také na Labi. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci na 8. října roku 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a rozhodli také o zákazu této organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Události připomeneme i v ranním Radiožurnálu po 7:45.
1: Kolony na příjezdech do Brna i na trase Klatovy Plzeň. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy za Domašovem čekejte kolonu ze 176. kilometru. V obou pruzích sune se za exit 182 popůvky, osobní auta zhruba 20 minut. Nezkoušejte to brát starou silnicí 602, kolona za Veselkou k nájezdu na Bíteštskou je až na 40 minut. Před Brnem kolony mimo jiné taky na 43. z Lažan do Lipůvky na 15:45 nebo do Kuřimi se to táhne z Čebína i skoro z Knínic. Na silnici 27 z Klatov do Plzně počítejte s kolonou před stavbou obchvatu u Lužan. Vznikají kolony od Borov i skoro z Přeštic, zdržení kolem půl hodiny. A Praha je ve čtvrtek ráno ucpaná, dlouhé kolony na příjezdech z D1 od Průhonic, D5 je ucpaná od Rudné na okruh. Fronty jsou na okruhu taky od Evropské k nehodě před odbočkou na letiště až na 20 minut. A taky z jižní spojky od Orlenu před Barandovským mostem se to sune k nehodě v Dobříšské za Zlíchovským tunelem. Další zelená vlna za 15:45.
2: 19 až 24 stupňů Celsia na severu a také na východě do 20 stupňů Celsia a na horách po celý den okolo 15 stupňů Celsia. Takové teploty nás čekají během dneška. Ještě dopoledne bude obloha polojasná, mraku ale bude postupně přibývat až na zataženo a místy se můžou objevit přehánky nebo slabý déšť. Na jihu a jihovýchodě může i zabouřit. K večeru už ale bude mraku i přehánik ubývat. V noci na pátek pozor na mlhy, které se můžou ojediněle objevovat a také na přízemí. Mrazíky. Na některých místech můžou teploty klesat ke 3 stupňům Celsia. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 7.50. Pokud policie prověřuje podezřelé a jejich případ odloží nebo nakonec obviní někoho jiného, nemusí to ostatním podezřelým sdělovat vůbec. To měla ale změnit novela trestního řádu. Návrh z ní ale ministerstvo spravedlnosti stáhlo. Měli by tedy policisté takovou informaci lidem sdělovat automaticky? Právě tohle probereme teď s advokátkou Dagmar Raupachovou. Dobré ráno.
1: Dobrý jutro.
0: Pojďme nejdřív přiblížit tu současnou situaci. Opravdu, pokud jsem tady podezřelý z trestného činu, ale ten se neprokázal, nemusím se to vůbec dozvědět?
1: Nemusíte, to máte pravdu. Obecná povinnost totiž informovat po skončení věci osobu, která byla prověřovaná jako podezřelá, tak tu v našem právním řádu, respektive trestním řádu, nemáme. Jinými slovy, ten trestní řád neukládá orgánům činným v trestním řízení obecnou povinnost vyrozumět tu danou osobu, že byla předmětem, řeknu, zájmu v rámci fáze prověřování. Pokud, a to jste dobře zmínil, pokud se později to neprokáže, naopak, vy jste obviněný a potom máte tu možnost nahlížet do trestního spisu. To je ale jiná situace. Tedy ta prověřovaná osoba se to skutečně nemusí vůbec dozvědět. To je pravda, ale poznámce ještě uvedu, že tam výjimky samozřejmě jsou. Toho bychom si také měli být vědomi. Například při úkonech, jako jsou odposlechy, záznam telekomunikačního provozu, tam ta povinnost je informovat tu prověřovanou osobu. A co může být ještě v této souvislosti pro posluchače zajímavé a objevuje se to také čas od času v odborných diskuzích, totiž to, že ale sledování, a to i když tam jsou prostorové odposlechy, tak do těch mnou zmiňovaných výjimek to nepatří. Takže o sledování se dozvědět nemusíte vůbec. Tady bych řekla, že se nabízí srovnání například s Německem, já to německé právo znám, a tam ta právní úprava se v těch obecných principech neliší. Ale v čem já bych viděla rozdíl, tak je to právě v detailní úpravě té problematiky. A ten německý takzvaný Strafprozessordnung je velmi exaktní. Ta povinnost informovat, o které dnes hovoříme, například na rozdíl od naší úpravy, se týká v Německu právě i toho sledování nebo nasazení agentů nebo i online prohlídky počítačů. A co se týká právě těchto výjimek, tak je tam ten výčet opravdu velmi exaktní a já bych ho dokonce nazvala systémem těch výjimek. A ti němečtí legislativci tvrdí, že tím vyvažují právo na soukromí s potřebami toho efektivního potírání kriminality, což u nás je mnohdy těmi lidskoprávními organizacemi kritizováno. Mám tím na mysli právě ten zásah do soukromí. Ale vy jste zmiňoval také ještě to, že je v přípravě další novela trestního řádu, která kromě jiného měla také upravit i povinnost informovat. Ale ten původní navrhovaný paragraf, tuším, že to byl 159e, byl zatím z novely vyňat, takže uvidíme.
0: Ještě pojďme do Česka. Kdyby se měl tedy člověk, pokud tedy není v těch vámi jmenovaných výjimkách, mohl o tom, že byl podezřelý, dozvědět? Například, když tedy ten daný orgán případ odloží až tehdy?
1: Tak zase tam pouze v těch výjimkách, to znamená, pokud jste byl odposloucháván nebo tam byly činěny záznamy z toho telekomunikačního provozu. Jinak ne, ale samozřejmě jsou tisíce takových případů ročně, kdy se to ta podezřelá osoba opravdu vůbec nedozví. Ale někdy ten člověk, řeknu, ta podezřelá osoba nebo prověřovaná osoba, ta se to někdy, řeknu, jinými cestami, jiným způsobem dozví. A nebo prostě jenom chce mít jistotu, protože třeba něco tuší a podobně. tak může požádat policii a řekla bych, že by se to mělo udělat takzvaně přes právo na informace. Já sama jsem se s tím také ve své praxi setkala, že se na mě obrátil klient a musím podotknout, že ne jeden. A tam se potom podá žádost právě přes to právo na informace a pokud tam tomu nebrání nějaká jiná zákonná překážka, tak policie tu informaci vydá. Ale nicméně k tomu uvedu, nám se to tehdy podařilo, ale chce to samozřejmě potřebnou aktivitu ze strany té podezřelé osoby anebo toho advokáta, který ho zastupuje.
0: Jisté tedy je, že zatím policisté dál nebudou muset informovat podezřelé o tom, že jejich prověřování skončilo. Co to přesně znamená a souvislosti a také příklady ze zahraničí nám teď v ranním interview Radiožurnálu poskytla advokátka Dagmara Opachová. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky, nashledanou.
0: Posloucháte Radiožurnál, dnes je 8. října, počasí se bude rychle lámat, co se děje doma na obloze i na silnicích a také ve světě, tak to shrneme v dalších zprávách za necelých 5 minut.

0: Budiš světlo na Design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Bývalý manažer ztrátové zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za 3 roky na odměnách a odchodném 35 milionů korun. Obětí ruského útoku na ukrajinské město Priluky už je nejméně 20. Judistka Renata Zachová získala bronz na mistrovství světa. Před Prahou je ucpaná dálnice D5 od Plzně a bude oblačeno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. K tomu měl měsíční mzdu 200 tisíc korun. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun, přestože v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Mluvčí pojišťovny Lucie Krausová zdůraznila, že se kauza týká bývalého managementu a že firma podala trestní oznámení. Smolík na dotazy nereagoval. Na Ukrajině roste počet obětí ruského raketového útoku na město Priluky v Černihivské oblasti z noci na středu. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si ve městě vyžádal 20 lidských životů. Celkem je na Ukrajině nejméně 28 obětí. Raketa v Prilukách zasáhla 5podlažní bytový dům.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření protiruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Vyprošťovací tank bude dnes vytahovat kamion, který večer uvízl v Praze pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Předchozí pokusy o vyproštění nebyly úspěšné, oznámil to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Vůz převážel vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Výši škody zatím hasiči neuvedli. Nikdo se při nehodě nezranil. Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
5: Pro kvartet je to už 6. vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
6: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžšie.
5: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
7: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
5: Pavel Haas Kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Tešková, Radiožurnál.
8: Sport. Judistka Renata Zachová má první medaili ze světového šampionátu. V Baku vybojovala v kategorii do 63 kg bronz, když v dramatickém zápase porazila Maďarku Krizovou v prodloužení. Pokračuje Zachová.
9: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. S medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny. Ještě je to hodně před námi.
8: Dnes se na mistrovství světa v judu představí 2 Češi. V kategorii do 90 kg se budou prát Adam Kopecký a David Klamrt. Hokejisté Pardubic mají v lize mistrů jistotu play-off. V 5. utkání základní části zvítězili ve Francii nad Bordeaux 5-2. A basketbalisté Slávie vstoupili do ligy mistrů porážkou. V Pardubicích podlehli Albě Berlín 86-110.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony před Brnem ucpaná Praha. Na příjezdech do Brna počítejte s kolonami na D1 směrem z Prahy za Domašovem ze 174. kilometru za exit 182 Popůvky 20 minut osobním autem. Na D1 z Vyškova na Brno se to za Rousínovem štosuje z 212. kilometru za Rohlenku na 206. je to zhruba na čtvrt hodiny. Na bratislavské D2 je plno ze 4. kilometru, kde je jedničce. Vídeňská 52 pomalá jízda od sjezdu na Hrušovany k Modřicím a kolony jsou i z Lažan do Lipůvky, z Čebína i Kninic do Kuřimy. Na tahu 35 za Mohlnicí směr Svitavy pozor na překážku.
11: V Mohlnickém kopci, těsně pod vrcholem, ještě v tom rozšíření, v předposlední zatáčce stojí odstavené auto a ještě to nemá ani trojúhelník.
10: Dlouhé kolony kvůli omezením čekejte vždy obousměrně na 68. Třinec Čadca v okolí mostu u Jablunkova, na 27. Klatovy Plzeň před Lužany a už se to hodně plní i na trojce Praha Budějovice za Benešovem před odbočkou na Neveklov. A po Praze bezpočet kolon z D5 ze 7. kilometru před Rudnou na okruh Ořechu 3/4 hodiny, plný je okruh i od Jesenice k nájezdu od Barandova a pak je další kolona od Evropské k nehodě před letištěm. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, 8. říjen, svátek má Věra, dnes je také mimo jiné důležitý den, a sice Světový den zraku. A také to je další den, kdy opět budeme znát dalšího laureáta Nobelovy ceny. Po lékařství, fyzice a chemii přichází na řadu literatura. Jméno spisovatele Švédská akademie letos už vybrala, a to k koho? Tak to se dozvíme právě dnes po 13. hodině. A pokud máte nějaký tip, kdo by si ji mohl odnést, tak tipujte, my budeme tipovat za chvíli také.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Teď je 8:10 a už za pár hodin budeme mít jasno. Švédská akademie po 13. odpoledne oznámí jméno letošního laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Sázkové kanceláře ani literární experti ale nemají žádného jasného favorita. Podrobnosti ale k tomu má Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Loni si ze Stockholmu odnesl zlatou medaili a diplom maďarský spisovatel László Krasznohorkai. Oceněného vybírá 18členná porota složená ze spisovatelů, lingvistů a historiků. V posledních letech akademie taky pravidelně střídá mužské a ženské laureáty a často si vybírá z méně známých jmen.
0: Nobelova cena za literaturu se letos udílí po 119. Připomeň, kdo z Čechů tohle ocenění získal?
1: Jediným českým, respektive československým laureátem se v roce 1984 stal básník Jaroslav Seifert. Ze zveřejněných archů ale víme, že několikrát byl nominovaný i Karel Čapek, Jaroslav Vrchlický nebo Otokar Březina. Nominační archy zůstávají utajené 50 let. Je tedy možné, že se v budoucnu dozvíme i o dalších českých jménech.
0: Lucie Špetová.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál ve čtvrt na 9. Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér země Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů a také proti zanedbaným školním budovám. Na brněnském výstavišti pokračuje mezinárodní strojírenský veletrh. Představuje se na něm více než 1300 vystavovatelů a doprovodný program tak ten čítá na stovku akcí. Přímo z areál výstaviště pro vás budeme i dnes vysílat, a to mezi 13. a 16. hodinou. Veletrh skončí zítra.
3: Nehoda na D1 u Holubic a kolony před Prahou. Na D1 z Vyškova na Brno se za Rousínovem teď brzdí kolem 213. kilometru, bude se to natahovat u sjezdu na Slavkov na 210. teď čerstvě kolize osobního a nákladního auta v pravém pruhu. Na D1 před Brnem z Prahy silný provoz za sjezdem na Domašov. Kolona teď zase až mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky, čtvrt hodiny osobním autem. Ucpaná je i řada dalších příjezdů do Brna. A podobně to vypadá na přivaděčích do Prahy. Z D1 od Pruhonice auta sunou různě pomalu, postupně odchodova tvoří kolonu až za sjezd na jižní spojku, kde je ucpaný sjezd do Vídeňské. Tam pod viaduktem stále čeká na vyproštění zaseknutá vrtná souprava. A kolona pokračuje jižní spojkou dál od Vídeňské za Barandovský most do Dobřížské, tam sice nabourané auto odtáhli, ale regulují vjezd do Mrázovky. Dlouhé kolony i stále z D5 od Rudné na okruh k Ořechu, na okruhu je plno i od Jesenice za Lochkov. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
4: Máme před sebou deštivé dny a také poměrně prudké ochlazení. Babí léto je tak za námi. Ještě dnes naměříme až 24 stupňů Celsia. Na západě a také na Stavěru do 20 stupňů a odpoledne nás bude provázet déšť. Od zítřka ale teploty výrazně klesnou. Ty nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupně Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 17 stupňů. V noci na pátek se budou pohybovat mezi 10 až 6. Na místech se slabým větrem budou ale padat ke 3 stupňům Celsia. Pozor na mlhy a také přízemní mrazíky. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: To byl Mark Hambar, s vámi ranní radiožurnál, teď je 10 minut před 8:30. Je to týden, co 95. narozeniny oslavil český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, zakladatel, skladatel, spisovatel, filmař, grafik a výtvarník a také režisér a komik a sběratel. Tak tohle všechno je Jiří Suchý. Přejeme všechno nejlepší, natočili jsme s ním rozhovor, který uslyšíte už dnes po 9. hodině, stejně jako jeho písničky, a bude to stát samozřejmě za to. Dnes je 8. října, dnešek je nejenom Světový den zraku, ale připomínáme si ještě jedno výročí. Je to památný den sokolstva. A právě tento památný den odkazuje na události z druhé světové války staré přesně 85 let. Sokolové se výrazně podíleli na odboji, proto jich v noci na 8. října roku 1941 nacisté stovky pozatýkali a v zápětí organizaci zakázali.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Právě zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který se ujal funkce koncem září 1941, akci přikázal, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
3: Němci věděli, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: I přes popravy členů vedení organizace a její zákaz se ale sokolové zapojili do příprav úspěšného atentátu na Reinharda Heydricha, který v květnu 1942 provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš.
3: Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol krátce fungoval i po válce, než ho zakázali komunisté. Opět byl obnovený v lednu 1990. David Šalek, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
8: Azurit a jeho vůně.
9: Radiožurnál v 8:30. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
10: Ruské údery na Ukrajinu z noci na středu už mají nejméně 32 obětí. Informují o tom tamní úřady. Nejvíc mrtvých hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Okresní soud ve Zlíně dnes začne projednávat případ loňského požáru střechy střední školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč, který podle vyšetřovatelů při opravě střechy nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí až 8 let vězení. Požár podle policie způsobil škodu 15 milionů korun. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat taky z jeho knihy Návod k použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou.
1: Sport.
10: Hokejový brankář Lukáš Dostál nedochytal noční zápas NHL. Gólman Anaheimu inkasoval v souboji s Edmontonem 5 gólů ve druhé třetině a po 40 minutách ho vystřídali. Ducks nakonec podlehli kanadskému soupeři 2-5. Colorado s Martinem Nečasem poprvé v sezóně zámořské soutěže prohrálo 2-3 ve Winnipegu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Holubic, v Praze potíže kvůli omezení ve Vídeňské. Na D1 z Vyškova směrem do Brna čekejte kolonu za Rousínovem z 214. kilometru. Táhne se 20 minut k nájezdu od Slavkova na 210. kilometru nehoda.
12: Kamionu osobní, je to sice lehký ťukanec, ale blokují pravý jízdní pruh.
11: Před Brnem raní nápor taky na příjezdech na D1 z Prahy kolem Ostrovačic, na D2 u Olympie, na 52 v okolí nájezdu z Rajhradu nebo na 43 se popouští z Lažan do Lipůvky. Taky Praha je ucpaná na řadě míst. Ve Vídeňské z centra pod viaduktem u Labutě je od noci zaseknutá vrtná souprava, jede se jedním pruhem a kolony jsou teď už dlouhé z jižní spojky od Lanového mostu před sjezdem do Vídeňské a taky na příjezdu do Prahy D1 je fronta už od Průhonic. Praha je jinak ucpaná na řadě míst, sever metropole je v obvyklé ranní dopravní křeči. A na silnici 3 Praha Budějovice kolony z Benešova i od Bystřice do omezení u odbočky na Neveklov.
13: Jsou tady semafory a už tady stojíme tak 20 minut.
11: Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: 19 až 24 stupňů Celsia na severu a východě území do 20 stupňů a na horách po celý den okolo 15 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve čtvrtek. Obloha bude ještě dopoledne polojasná, postupně se ale bude nebe zatahovat a objeví se déšť. Na jeho východě a východě může i zabouřit. K večeru bude mraku z oblohy postupně ubývat, v pátek už bude chladněji a také proměnlivěji. Noční teploty budou padat k 6 stupňům Celsia, na místech, kde slabě zafouká ke 3 stupňům a můžou se objevovat nejen mlhy, ale i přízemní mrazíky. Páteční denní maxima už jen do 15 stupňů Celsia. Opět ale místy zaprší a deštivý bude i víkend s teplotami do 15 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a stále je tu s vámi i Petr Král, tak hezké ráno.
9: Dobré ráno, i o vodě to dál bude, o té, která chybí třeba v Husinecké přehradě, která je takřka vyschlá. Budeme o tom mluvit podrobněji ještě před 8:45. No a řeč bude také o Evropské unii a Číně. Obchodní deficit mezi Čínou a unií tvoří téměř miliardu eur denně.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 minut po půl deváté. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič míří do Pekingu na klíčová jednání s čínskými představiteli. Po měsících vyjednávání chce Evropská unie dosáhnout pokroku, a to ve snižování obrovského obchodního deficitu s Čínou. Ten v průměru činí téměř miliardu eur denně, což je tedy zhruba 25 miliard korun. Evropu zároveň trápí čínská omezení vývozu vzácných zemin a dalších kritických surovin. Téma teď rozebereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čím chce Maroš Šefčovič čínské představitele přesvědčit?
1: On bude dnes a zítra v Pekingu jednat mimo jiné s čínským ministrem obchodu Wangem Wenchaem a cílem je dosáhnout smírného řešení, aby Evropská unie nemusela přistoupit k jednostranným restrikcím a sankcím, což by dál vyhrotilo vzájemné obchodní vztahy s Čínou. Zřejmě by to také vyprovokovalo odvetu. Co se týče konkrétního zboží, tak hlavním tématem dnes podle všeho budou auta. Podle listu Financial Times Evropská komise Čínu požádala, aby dobrovolně omezila vývoz hybridních vozů do Evropy. Ten totiž v poslední době raketově stoupá. Nicméně Čína tento návrh zatím odmítla. Je to dlouhodobý problém. To dnešní Šefčovičovo jednání v Pekingu navazuje na tříměsíční opakované schůzky a vyjednávání, která zatím nepřinesla výsledek, ale zdá se, že tentokrát už Evropská komise skutečně očekává hmatatelné výsledky. Připomínám, že v zářijovém projevu o stavu Unie šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že ta obchodní nerovnováha dosáhla bodu zlomu a že 27 využije všech dostupných prostředků k tomu, aby ty vztahy s Čínou vyvážila.
0: No a pokud jednání žádnou dohodu nepřinesou, tak jaké nástroje má Evropská unie v záloze?
1: No v tom případě by Evropská komise tedy zvážila ta dočasná ochranná opatření, která by Číně umožnila vyvážet do Evropy jen omezený počet zboží, v tomto případě tedy mluvíme o autech, a na dovoz nad tuto kvótu by se vztahovala vysoká cla. Také Německo a Francie v pondělí ve společném dopise Evropskou komisi vyzvali, aby už proti Číně rázně zakročila a aby vytvořila nový nástroj, který by umožnil zásadně proti tomu obchodnímu deficitu tu s Čínou zasáhnout a v podstatě zablokovat přístup některých čínských produktů na evropský trh.
0: Eurokomisař Šefčovič míří do Pekingu. Proč, tak to nám teď vysvětlila Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka při evropských institucích. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál za 5 minut 3:15 na 9.

všetko je tu cudzie.

0: 34 metrů vysoká kamenná hráz Husinecké přehrady je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jenom asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady teď scházejí lidé a chtějí na vlastní oči vidět, co to znamená, když přehrada vyschne. Přesně to se totiž stalo v noci. Vodohospodáři proto už museli začít s vypouštěným jenom tolik vody, když do přehrady vytéká z nádrže tolik, jenom kolik do ní přitéká. Byli u toho i naši reportéři.
1: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
2: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
3: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
4: Podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička. A to jsem nikdy neviděl, tleto. To je ubohé.
3: Zdeněk si vyrazil z Klatov na Houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho. Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
5: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. By musela přijít sněhová pokrývka jako na našich mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc. Potom možná.
3: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Volební místnosti už se chystají, budeme volit své zástupce na radnicích a v senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, což je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnicích míst. V Chrastavě na Liberecku skončila oprava Firichova domu. Otevře se dnes odpoledne. Roubenou hrázděnou chalupu postavil v roce 1802 otec malíře Josefa Firicha. Dům začala radnice opravovat v loňském roce a práce vyšly na 5 milionů korun.
6: Kolony na D1 u Rousínova taky před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna se teď u exitu 216 Rousínov dojíždí do kolony, je to ještě asi na 15 minut, ale rozjíždí se to, protože od nájezdu od Slavkova od exitu 210 už nabouraný kamion a osobní auto odjeli. Velmi silný provoz kolony i na dalších obvyklých místech na příjezdech do Brna. Na D1 na příjezdu do Prahy se tvoří kolona od Průhonic ze 6. kilometru, zabere to asi půl hodiny, sune se to dál sjezdem na jižní spojku, ta je plná směrem na Smíchov od Lanového mostu k Vídeňské. Sjezd se tam ucpává, protože dole na Vídeňské z centra se popoždí od Kačorova k Labuti, kde je pod viaduktem od noci zaseknutý podval s vrtnou soupravou. Po Praze plejáda dalších ranních kolon z D5 od Rudné k Ořechu, sever Prahy samá kolona, mnohde jinde. A na silnici 3 Praha Budějovice do omezení u odbočky na Neveklov kolony až půlhodinové z Benešova i od Bystřice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Teplé a slunečné podzimní dny jsou za námi a přichází prudké ochlazení a déšť. Dnešní maxima ještě do 24 stupňů. Obloha ale už bude oblačná až zatažená a odpoledne zaprší. Od zítřka už využijeme teplejší oblečení a také deštníky nebo pláštěnky. Nejvyšší denní teploty se totiž budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude o trochu tepleji až 17 stupňů a každý den až do pondělí se objeví dešťové kapky. Ráno pozor na mlhy nebo přízemní mrazíky. Z počasí dnes ode mě vše. Mějte úspěšný čtvrtek.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 minut před devátou. Každý den obklopuje jeho postel celá rodina. 19-letý Jakub z Lukavce na Pelhřimovsku váží 20 kg. Od dětství trpí mentálním a také tělesným postižením a pečuje o něj právě rodina, rodiče. Přejí si, aby dožil v prostředí svého domova a právě v tom jim pomáhá mobilní hospic.
1: Kubička se vlastně udělá nejdřív dezinfekce těch defektů a potom vlastně ten samotný převaz. Tak, Kubi, teď to trošičku zastudí.
2: Zdravotní sestřička Petra Svobodová z Pelhřimovské charity domácího hospice Iris ošetřuje 19-letému Kubovi rány.
1: Kubíček vlastně je hodně kachektický, takže on se velice lehko otlačí v tom lůžku, byť je pravidelně a často polohován, tak prostě nemá tu zásobu toho podkožního tuku, která by bránila vlastně tomu, aby se nedělaly ty proleženiny. Vlastně u Kubíčka se v rámci těch návštěv vždycky měří tlak a měří se hladina saturace, tedy jakoby kyslíku v krvi.
2: A to jsou ty základní věci, které děláte? Nebo?
1: Určitě. A potom vždycky ty úkony jsou různý u každého z pacientů. U Kubička budeme asi potom přepichovat i kanelku podkožní, protože se vlastně dodává hydratace podkožně. Kubíček toho tolik neupije sám.
2: Jak sem často jezdíte?
1: Většinou jednou, někdy dvakrát týdně podle potřeb vlastně rodiny.
2: Je práce s Kubíkem něčem pro vás specifická?
1: Je specifická v tom, že my jsme vlastně Kubíčka de facto přijímali v 16 letech, tím pádem to byl náš vlastně jediný dětský pacient v té době, ale celkově samozřejmě většina z nás jsou matky a pro nás je to poměrně těžký se s tím osobně jako srovnat, ale Kubíček je neskutečný bojovník a za ty 3 roky nás překvapil všechny, máme s ním vybudovaný vztah.
3: Tak, tlačíčko, už to bude.
4: Jak jsme spáli na kyslíku, takže ten hluk tady.
2: Já jsem si právě říkala, co to vydává, ty zvuky.
4: Tady oxygenátor.
2: Jo.
4: Tady přesouváme podle toho, kde jsme, v jaké místnosti, proto to máme delší kablík.
2: Maminka Kubíka, Miluše Jilková.
4: Pro mě tahle služba je hrozně přínosná, hlavně proto, že máme vlastně sestřičky na telefonu 24 hodin denně.
2: A jak často třeba takhle voláte?
4: Já myslím, že u nás nejhorší období je vždycky zima, takže to někdy voláme, nebo když nějak zvláštně vylítne horečka.
2: Teď zavírá oči, protože asi ospalý, unavený. Uh-huh. On je velmi drobný. Kolik může vážit?
4: Váží teď už pouhých 20 kg. Je skrčený, je růstem trošku menší, hlavně má jako velký hrb na zádičkách, protože má skoliózu páteře. A to teda, když pak ho vemu do náruče, tak je to šílený.
2: Vy jste říkala, že Kubík umí rozeznávat hlasy. Tak snad ho teď moc nematu. Dívá se na nás, pozoruje, kmitá očima.
4: U něj nejvíc byla ta komunikace oční, očním kontaktem. I teď se mu to daří, ale je to už hodně málo. Hodně málo.
2: Dokážou vám teď lékaři říct, jak tady Kubík ještě dlouho bude?
4: To vlastně ani před těma 3 rokama ne. Dá se říct, že nás připravili na to, že třeba první zima, první velký respirační onemocnění může být to poslední. Na to jsme se tak nějak jako... Jestli se na to dá připravit, tak jsme se nějak na to jako připravili a Kubík je bojovník a už vlastně máme 3. zimu a zase musíme trošku přenastavit jinak, ale vlastně tím asi, jak ten čas na to je, že jo, není to zase naraz, tak to nějak jako jde.
2: Teď bude Kuba se zimou bojovat po 4. Z Lukavce Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: 95 let před týdnem, úctyhodný věk a pořád pracuje. Dopoledne bude hostem Radiožurnálu. Jan Pokorný včera mluvil.
1: S Jiřím Suchým, dobrý den. My jsme se tedy s Jiřím Suchým domluvili, že nebudeme vůbec připomínat jeho narozeniny, protože jak Jiří Suchý sám říká, on je notorickým neslavičem. Ale jinak víme, že je to textař, skladatel, výtvarník, sběratel, má doma asi 150 přilep. Krásných přilep. Je to zakladatel, spoluzakladatel divadel. No a z toho rozhovoru vlastně vyplynulo, že kromě toho výše uvedeného je Jiří Suchý taky reper.
0: Tak podeváte hodně i o tom víc.
2: Pustíte si dnes Hokej v rádiu.
3: Brněnští hokejoví fanoušci budou poprvé v sezóně skandovat v O2 aréně. Sparta a Kometa jsou ale zatím za očekáváním fanoušků, a to až ve druhé polovině tabulky. Zápas začne v 18 hodin a 30 minut. Dnes se bude hrát ještě jedno utkání Plzeň České Budějovice. Na stadionech budeme mít reportéry a přímý přenos si můžete pustit i na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
2: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
4: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
5: Prádlo hněvé a hebké, Azurit, prádlo měkoučké, si pište.
6: Azurit a jeho vůně.
0: Devět hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že byli podezřelí z trestného činu. Speciální vyprošťovací tank má v Praze uvolnit kamion uvízlý pod mostem ve Vídeňské ulici. V okolí se tvoří kolony. Judistka Renata Zachová má bronz z mistrovství světa. Bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje. Povinnost informovat o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od toho upustilo.
8: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
9: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vždyť je to základní slušnost.
8: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
10: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
8: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Průjezd Vídeňskou ulicí v Praze směrem z centra částečně blokuje nadměrný náklad. Pod železničním mostem v Krči uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Tu by měl uvolnit vyprošťovací tank Správy železnic. A na místě máme reportéra Mikuláše Vochosku.
11: Před zaklíněným nákladním autem se tvoří kolona, která se táhne až do Michalské ulice. Doprava je tu ve směru z centra omezená do jednoho pruhu a projíždí tu osobní auta i autobusy. Nákladní auto převáželo stavební techniku, která byla pro podjetí železničního mostu příliš vysoká. Most není podle statiků vážně poškozený a nehoda neohrozila jeho stabilitu. Na místě jsou už technici, kteří připravují vozidlo na vyproštění. Přijíždí sem speciální vyprošťovací tank, který by měl nákladní auto odstranit a obnovit provoz v obou spruzích. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český radiožurnál.
7: Švédská akademie věd dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohli posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
12: Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Sport.
13: Renata Zachová jako druhá česká judistka vybojovala medaili na mistrovství světa, stejně jako Michaela Wernerová v roce 1999 získala bronz. Zachová v zápase o třetí místo v hmotnostní kategorii do 63 kg porazila Maďarku Krizovou v prodloužení. Na šampionátu v Baku se dnes představí dva Češi v kategorii do 90 kg, David Klamrt a Adam Kopecký. A z Azerbajdžánu se hlásí reportér Petr Kadeřábek.
14: David Klamrt už svůj poslední zápas kariéry prohrál s Engapem Ambuem z Francie, když byl třikrát trestán za pasivitu.
15: Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl žiněnky a stejně vyhrál. Je to hrozný, jsem naštvaný.
14: Už za chvíli nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k zápasu prvního kola Adam Kopecký z Baku, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
13: Pardubičtí hokejisté porazili ve Francii Bordeaux 5-2 a vyhráli čtvrtý z pěti zápasů v základní části Ligy mistrů. Dynamo si tak zajistilo účast v play-off evropské soutěže.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdražení na D1 za Humpolcem a taky před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od exitu 90 Humpolec popojíždí kolona 20 minut. To trvá na 95. kilometr. Tam je kvůli pracím nově uzavřený pravý pruh. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov se tvoří různě pomalu jedoucí kolona ze 176. kilometru. Sune se za exit 182 Popůvky, osobní auta 10 až 15 minut. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna za Průhonicemi ze 4.-3. kilometru popojíždějí auta stále přes 20 minut dolů na jižní spojku. Na té je ve směru na Smíchov velmi silný provoz od Lanového mostu, respektive už z východního okruhu od sjezdu z D11 ke sjezdu na Vídeňskou. Ten je ucpaný, protože dole na Vídeňské z centra u Labutě pod viaduktem čeká na vyproštění zaseknutá souprava s vrtným náčiním. A ještě silnice 3 Praha České Budějovice, počítejte s dlouhými zdrženími před omezením u odbočky na Neveklov, jezdí se tam kyvadlově. Kolony z Benešova od Beniky a z jihu už před Bystřicí jsou určitě na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Tolik zprávy. Teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
17: Jsme hostem u pana Jiřího Suchého. Dobrý den.
18: A dobrý den, dobrý den.
17: My jsme se naposledy viděli, když bylo semaforu 60, to bylo v roce 2019 v Karlových Varech, takže to uvedu stručně, že sedíme s divadelníkem, textařem, skladatelem, výtvarníkem, sběratelem, zakladatelem a spoluzakladatelem svého času rozhlasovým moderátorem, panem Jiřím Suchým. Jak se máte?
18: Já se mám tak přiměřeně, nemůžu si stěžovat.
17: Můžete, já si to rád poslechnu.
18: Ne, já bych ukřivdil mnoha lidem, kteří mě přivedli do tohoto stavu.
17: Chodíte do divadla? Do semaforu?
18: No tak když tam hraju, tak musím tam dojít, nebo dojet. Ale já už teď autem nejezdím radši, poněvadž mám takový pocit, jako už ztráta jistoty.
17: Tak jste to nechal na někom, kdo vás tam odveze, to je jasné.
18: Ano.
17: V tom divadle jste byl naposledy, když jste hráli extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi.
18: Ano.
17: Co to je?
18: To je takový díku vzdání, který je extravagantní. A sice já vám řeknu proč. Já jsem to chtěl nazvat díku vzdání Jiřímu Šlitrovi a to mě připadalo takový jako honosný a nehodilo se to k tomu poctivému klaunství Jiřího Šlitra, tak jsem hledal ještě nějaký slovo, který by způsobilo, že to bude trochu bizarní. A tak jsem přišel na to extravagantní díku vzdání, že z toho čiší, že to nemyslíme tak úplně vážně, že to myslíme tak po kamarádsku.
17: Jiřího Šlitra, který tedy odešel v roce 1969, vám ani za ta léta nikdo neodpáral, ani vám ho nikdo neodpáře. Ne. Bude s vámi pořád.
18: Má to svou logiku, poněvadž to bylo první, že ano, tak to jako nejspíš utkvělo. Potom už přišlo plno jiných osobností zajímavých v tom divadle. Horníček Kopecký a Matuška Pilarová. Takže ten první byl Schlitter a proto utkvěl.
17: Čím jste si padli do noty?
18: Tím, že jsme, když mě pozval k sobě, tak jsme 4 hodiny zpívali a hráli, on na piano a já na hubu, písničky Voskovce a Wericha a Ježka. Tak jsme zjistili, že jsme stejná krevní skupina, protože on znal všechny ty písničky, co jsem znal já, znal harmonie a tak suverénně to hrál z hlavy, takže jsme byli na tom stejně.
17: V čem to s Jiřím Schlitterem zase nebylo jednoduché?
18: No tak my jsme byli vlastně tak trošičku každý jinýho zaměření nebo jinou letoru, nebo tak nějak jsme ten život cítili každý trošku jinak, ale byli jsme přitom velice tolerantní.
17: Měli jste období, kdy jste spolu skoro nemluvili?
18: No, tak bylo to takový období, ale musím bohužel říct, že to bylo mojí vinou. V roce 69 mě Barrandov zadal film celovečerní dle mé libosti, abych si natočil. No tak já jsem toužil celý život po filmu a tak, a teďka mě spadl do klína a prostě zapomněl jsem na to, že by muziku mohl dělat Schlitter, že jo. A jeho se to dotklo, ale neřekl mě nic, ale řekl mě to tím, že začal dělat v televizi svůj vlastní program beze mě. Nakonec jsme si všechno vyříkali. A to zase zvláštní náhoda. Byli jsme na zájezdě, teď nevím, jestli to bylo v Norimberku anebo v Baden-Badenu. A tam jsme měli takový angažmá v místním nočním podniku a tak jsme si to tam trochu prohlídli. Pak už nás to nebavilo courat po Norimberku. Tak jsme se navštěvovali v hotelovém pokoji a ponejprv jsme se bavili jako kamarádi. Do té doby jsme se bavili jako fanatici, kteří jsou zaujati pro svůj způsob, jo, pro Ježkovu muziku a hudbu tohoto druhu, humor tohoto druhu, jako Voskovec a Werich a tak. A teď od toho Norimberka jsme se začali bavit, no, jako kamarádi.
2: Host Radiožurnálu.

je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: Posloucháte Radiožurnál, jsme hosty u pana Jiřího Suchého. Co to byl ochotnický spolek městských jatek v Praze?
1: No, to bylo moje první angažmá. Já jsem chtěl dělat divadlo, když film byl nedostižný, tak jsem si říkal, divadlo přece jenom to není tak drahý než ten celuloid, na který se to tenkrát točilo, a tak jsem hledal v různých ochotnických spolcích, spolkách, spolkouch.
0: Spolkech?
1: Teď jsem to spolk. A hore v šatně hnali. Hned po druhý zkoušce říkali, abych příště už nechodil. No a já byl smutný, čím dál tím víc, poněvadž se ukázalo, že jsem byl totálně nemožný. A ještě poslední pokus byl ten ochotnický spolek městských jatek. Tam brali každýho, poněvadž tam se nikdo jim moc nehlásil, takže tam jsem věděl, že uspěju. A tak jo, a tak jsem tam hrál ve Veselých paničkách Windsorských, potom v nějaký ruský komedii dokonce. Jo, Hadrian Římsů taky jsem tam hrál. No prostě měl jsem tam několik angažmá a bylo to hrozný. Když se dověděli moji rodiče, že hraju někde divadlo, tak aniž by mě to řekli, poněvadž já jsem jim to tajil. Jednou se tam přišli podívat, když jsem hrál Hadriana z Římsů. Já jsem tam hrál titulní roli, ale nenechte se mejlit, poněvadž ten o tom Hadrianovi z Římsu se tam furt mluví, ale ukáže se tam jenom krátce nakonec. Jo, takže to nebyla velká role. A najednou jsem koukal a tam seděli v hledišti toho malého divadýlka Radar. Tam seděli moji rodiče. Já jsem byl trenista od jak živa, že jo, a tohle to už znásobilo tu trenmu. Jsem se klepal, úplně jsem to cítil, a když to skončilo, tak naši na mě počkali, poněvadž jsme bydleli na Spořilově a ten Radar byl v Holešovicích, či na druhým opačným konci Prahy. Takže oni na mě čekali, a když se jelo na ten Spořilov tramvají, to je 3/4 hodiny, ani slůvko nepadlo, že by byl na nějakým divadle, to se taktně promlčelo. Až druhý den ráno při snídaní maminka už to nevydržela a řekla, no chlapče, herec z tebe nebude.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Učil jste se herectví někdy?
1: Neučil.
0: Vy jste naturščik.
1: Naturščik, ale blbej naturščik, jo? Poněvadž naturščici jsou někteří výteční, že jo? Forman obsazoval svý filmy částečně naturčikama, lepší několikrát než herci. Herectví jsem se učil u Voskovce a Wericha, ale naučil jsem se ho špatně, poněvadž já jsem si myslel, že oni mluví na tom jevišti tak, jako mluví doma v kuchyni nebo tak, ale to byl velký omyl. Oni mluvili nesmírně civilně, ale artikulovali divadelně, hlasitě mluvili. To nebyly žádný mikroporty nebo tak, to se muselo uhrát, že jo. No takže já jsem si myslel, aha, tak to oni prostě vlastně nehrajou, to oni si tam tak povídají, to byla blbost. No a když jsem se ocitl na tom zábradlí, který jsem vlastně spolu zakládal a tak, já jsem tam chodil hrát 9000 klarinetů, hru, kterou jsem jim napsal, ale zároveň jsem věděl, cítil jsem bytostně, že jsem nejhorší tam a to nebyl dobrý pocit. Oni mě neřekli, abych vypadl. Oni mě tak naznačili, že příští hru, kterou jsem napsal pro ně, Faust, Markéta, Sluška a já se jmenoval, že bych v tom jako přece jenom neměl hrát a já jsem měl hrdost svoji, tak jsem říkal samozřejmě, nebudu vám tady překážet a dal jsem okamžitou výpověď. No a už jsem přísahal, že už nikdy nevstoupím na divadelní prkna. Že to přísahám křivě, to jsem zjistil až po několika letech. První hra, kde se o mě už nepsalo v novinách ošklivě, nejbrž jako s uznáním byl Jonáš a Tingeltangel. Tam se to zlomilo. Tam jsem pochopil vlastně, co to herectví toho mého druhu jako obnáší a dovedl jsem z něj už něco vytěžit.
0: A to byla ta doba, která následovala poté, co z Bruselu přijel Jiří Šlitr a řekl, založíme divadlo.
1: Ano.
2: Takhle
1: ano.
2: Jednoduché to bylo, založit divadlo.
1: No, on, já jsem říkal, nikdy. Já už jsem přísahal, že nebudu, a já nejsem křivopřísečník. Jsem, jak se ukázalo, poněvadž jsem nakonec se nechal ukecat. A založil jsem s Jiřím Šlitrem divadlo, myslím, že se jmenoval Semafor.
2: Jmenuje se tak dodnes, bych vám
1: chtěl připomenout. A už je tady skoro 70 let.
0: Jak to bylo těžké tenkrát založit divadlo? To jste někam přišli a řekli jste, my si založíme divadlo, jdete nám razítko?
1: Právě, to bylo strašně těžké, ale my jsme měli štěstí úžasný na dobrý kulturní referenty, nebo jak se ta funkce jmenovala. A to byly dvě dámy, byly velice moudří, noblesní a tak a ohromně nám fandili. A tak nám potom přidělili to divadlo, to bylo divadlo katolických tovarišů, a můj tatínek tam hrál asi 25 let předtím, taky ochotnicky.
0: Jak jste schánili ten první soubor?
1: No tak hodně nám pomohl doktor Vodička, totiž on pracoval na Ministerstvu kultury a tam měl pod sebou všechny divadla v republice. Tak on měl přehled, kde je jaký divadlo, kde je jaký herec a tak. A pomohl nám to sestavit. No ale my jsme se snažili být jako takový reviální divadlo, ale neměli jsme ani girls, poněvadž rodiče asi nechtěli do takového spolku pustit své dcerky. A takže jsme měli girlsáky, 4 chlapy, kteří hráli vlastně to, co by jinde hráli ty reviální girls. Dívky, to hrál zarostlý Matuška. Tak.
3: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. ta slina byla

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
8: Azurit a jeho vůně.
9: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Záchranáři z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách vytáhli další dvě těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po narazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejméně 22 lidí, včetně 5 dětí. Více než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku, informoval o tom ředitel závodu Horní Vltava, povodí Vltavy Jiří Baloun. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda. Nádrž tedy bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Prostor, kde se voda drží trvale, je podle Balouna zatím naplněný. Se suchem se potýkají i další místa v Česku. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Dohodly se na tom největší španělské odborové svazy s organizátory protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País napsal, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborové organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. O víkendu se výrazně ochladí, předpovídají to meteorologové. Dnes bude na většině míst přes den ještě až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu se ale začne výrazně ochlazovat. Od západu přijde déšť. Zítra pak čekáme maximálně 10 až 15 stupňů. A podobně chladno bude i o víkendu. V sobotu k tomu bude i pršet.
1: Sport.
9: Judista David Klamert má za sebou poslední zápas kariéry. Na mistrovství světa v Baku vypadl už v prvním kole. Porazil ho Francouz Ngaiyap Ambu. Adam Kopecký naopak ve stejné hmotnostní kategorii do 90 kg úvodní zápas na šampionátu vyhrál, a to na Ipon nad Keitou ze Senegalu. Dalším soupeřem Kopeckého bude Miletič z Bosny a Hercegoviny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Humpolce, v Praze uzavřená Vídeňská. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká kolona od sjezdu na Humpolec z 90. kilometru do omezení na 95. Provoz je tam svedený do levého pruhu, zdržení 1/4 hodiny. Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu se vleče kolona od sjezdu 201 Slatina do zúžení u D2, osobní auta 10 až 15 minut. V Brně se tvoří kolony hlavně na jižní části městského okruhu z Olomoucké od Orlenu na Zvonařku, taky před Poříčím je ucpaná Heršpická skoro od Vídeňské, v Bíteřské do centra je fronta od Jihlavské k nehodě za Pisáreckým tunelem. Na dálnici D55 z Přerova na Otrokovice spozorněte za nájezdem od Hulína na 18. kilometru zabraný pravý pruh.
11: Protože tam kamionák mění kolo směrem do vozovky. Auta rychle vybočují.
10: Dlouhé kolony před omezeními čekejte na silnicích 3 Praha Budějovice před odbočkou na Neveklov, na 20 Plzeň Nepomuk u Losiné, na 27 Plzeň Klatovy před Lužany a samozřejmě na 68 Třinec Čadsa v okolí mostů u Jablunkova. A v Praze zbytky ranních kolon a už je uzavřená Vídeňská z centra za jižní spojkou u Labutě budou vyprošťovat soupravu s vrtným náčiním. Už se nejprojíždí další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje rozhovor Jana Pokorného s Jiřím Suchým.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Jiřím Suchým. Jsme u něj doma s výhledem na Prahu 6. Vy jste vlastně stál u zrodu československé pop music.
1: Někdy jsem seděl taky.
0: Někdy jste seděl, rozumím. Jaká to byla doba? Jak se to rodilo? Co to sem přicházelo z toho západu, že to začalo takhle fungovat?
1: Já vám řeknu jednu věc. Když občas si dneska pustím, a to už bohužel nemám tolik času, abych si propouštěl často, některé takové songy z těch 60. let a 50. let, tak oni jsou krásný. Pořád jsou krásný a nedivil jsem se, že to strhlo veškerou mládež. Teď do toho přišel ještě rock'n'roll, že ano, Bill Haley zpíval Rock Around the Clock. A dokonce se říká, že to byla doba takového jakéhosi uvolnění toho zlýho režimu. No, uvolnění. Stejně lidi byli zavíraní pro svý smýšlení a tak zase tak kormoc veliký uvolnění to nebylo. Ale přece jenom oproti 50 letům, kdy se popravovalo, tak to už si v těch 60. letech moc ani netroufli. A dokonce v polovině 60. let už pustili Armstronga do Prahy a Šlitra a mě nechali, abychom ho uváděli, že jo. Takže doba se začala měnit a upřímně řečeno, kdybych to chtěl přesně nazvat, tak bych řekl, že prostě ta strana to prohrála proti těm mladým lidem, proti těm rock'n'rollistům a takový, pro nás to byl dravej proud a ty se s ničem, jak to říct slušně,
0: nepárali.
1: Jo.
0: Pane Suchý, vzpomenete si, kdy jste slyšel svůj první text, bylo to z gramofonové desky nebo z rádia?
1: Tenkrát bylo studio AR, se jmenovalo. Tam se člověk mohl jít a za 36 korun si tam nahrál jednu desku, ale v takovým měkkým materiálu, takže za nějaký čas už začal šelestit a tak. Magnetofony ještě běžně nebyly, takže si nechali lidé nahrávat třeba své dětičky, jak říkají, básničku tatínkovi k narozeninám a tak. No, ale potom taky amatérské skupiny a tak. Takže tam jsem slyšel svůj první text, poněvadž já jsem si tam taky nechal nahrát.
0: A co to bylo?
1: To byla písnička o sardinkách. Ale to vám teď něco řeknu. Já byl první rapper. To byl čistokrevný rap. Tam jsem deklamoval.
0: Rapoval.
1: Rapoval, ano, ano, ano. Krabička ta je malečka a ta krybička se v ní mačka a zbytečně čeká rybička, až ta krabička bude bez víčka. Lidi se na ní dívají, přitom navzájem si říkají, nekupujte tu krabičku, má podřadnou značku na víčku a tak zbytečně čeká rybičky, až ta krabička bude bez víčka.
0: Musím pak opravit ten úvod, když jsem tam vypočítával vaše profese, tak tam musím ještě dodat první reper v Československu se sardinkami.

0: Povídáme si s Jiřím Suchým, ke kterému neodmyslitelně patří paní Jitka Molavcová. Jak jste se našli?
1: No, její pozdější manžel Petráň ji přivedl do Semaforu jako k takovému konkurzu. My jsme byli zvyklí na to, že tam chodili třeba dívenky, když tam chodili, tak se natřásali a dělali pohybovou takovou nějakou kreaci, tam převáděli, ale neuměli to většinou a takový. A teď tam přišla najednou Jitka, taková blondětá s kytarou. Na tu kytaru uměla pár akordů jenom. Neměla žádný veliký hlas, aby to rozeznělo celý sál. Skromný hlas a stála tam. A já jsem říkal Ferdovi Havlíkovi, k našemu kapelníkovi, hele, tuhle holku vem, poněvadž já si myslím, že ta bude mít nějakou moc nad lidma. Jsem říkal, něco z ní čišelo, tím, jak byla jednoduchá, jenom tam prostě zpívala a bylo to krásný, protože byl to opravdový, takže tak jsme ji vzali a už asi za dva dny na to vystupovala. Do dneška ona to vykládá. Tehdy jí bylo 20 let, když dělal ten konkurs a dělal zase s písničkou Už 10 let nám láska slouží. Jo? Tak jsme řekli, no tě Bůh, ta začínala brzo. Takže jsme ji vzali, nejdřív hrála tak jako samostatně a tak. A potom já jsem si ji vybral za partnerku, když Jiří Šlitr odešel. Poněvadž jsem říkal, že ta holka bude mít moc nad lidma.
0: A má ji tedy?
1: A má, ona je svá, to je hrozně těžký. A já jsem zjistil, je to smutný, ale na starý kolena jsem zjistil, že já jsem herec, který umí zahrát akorát sám sebe. Jo? Třeba Hamleta, na tom by mě nikde ani nepustili radši.
0: No počkejte, ale vy jste herec, který se dostal do Národního divadla, takže skromnost
1: jo,
0: stranou.
1: To je pravda, tak v Národním jsem hrál, ale zase jsem hrál sám sebe, ten pošťák, kterýho jsem hrál v dobře placený procházce, že jo, tak to byl zase ten Suchej.
0: Kdo je to tedy vlastně Jiří Suchý, koho vy to hrajete celý život?
1: Ten Jiří Suchý, který mluví z jeviště, tak zapomíná vždycky programově na to, že je na jeviště a že jako má hrát divadlo. Já řeknu takovou třeba maličkost. Každý herec někdy má výpadek z paměti anebo něco poplete, že nejsou stroje herci. A jsou machři na to, jak to zaretušovat nebo tak. Já to vždycky přiznám. Já, když se mi to stane něco, tak to zarazím tu hru a řeknu, prosím vás, tohle jsem zblbnul, já vám to po představení zaspívám ještě jednou, třeba se mi to povede. A to jsou místa, které mají lidi nejradši.

0: Když se potom podíváme na Jiřího Suchého v 70. letech, kdy neměl na růžích ustláno, vlastně vás pořád zakazovali. Co to s vámi dělalo?
1: No já vám řeknu, já si myslím, že ty roky nebyly špatný, poněvadž pro mě to mělo docela dobrý význam, takový, že jsem věděl, že není nic lehkýho, že nic mě nespadne do klína, že musím si všechno vyboxovat a tak. A já taky jednu knížku svých pamětí, a jsem jich napsal už několik, tak končím. Byla to vlastně krásná doba, zaplať Bůh, že je za náma. Jo? Já si myslím, že když to nejde všechno tak samospádem, jako to jde nadaným lidem, když do toho přijde takový herecký hovado, jako jsem byl já, a musí nakonec si vydobít místo na slunci, takže to má něco do sebe a jestliže ho ten režim ještě začne utlačovat a tak, tak má už napůl vyhráno. Vždycky si říkám, já musím velice poděkovat komunistické straně, poněvadž tím, že ona začala o nás psát ošklivě a že jsme odchovanci Západu a tím nám ohromně pomohli. Já jsem neměl tehdy možnost rozpoutat nějakou kampaň, neměl jsem ani peníze na to, ani možnost, poněvadž jsem byl brán jako podezřelý individuum, ale oni tím, že začali na mě házet špínu, tak lidi to chtěli vidět, co to je a táhli se k nám a prostě v té redutě bylo 97 sedadel a bylo tam někdy přes 200 lidí. Seděli i s námi na tom podiu, kolikrát už tam nebylo místo jiný. No a to za to vděčím té straně, poněvadž kdyby nás, nedej Bůh, začala chválit, tak to by bylo náš konec.
0: A pak přišel listopad 89, a divadlo Semafor bylo jedním z diskusních center těch ano. Revolučních dní. Jak na to vzpomínáte? Tam seděl Miloš Zeman.
1: Já na to vzpomínám jako na slavnostní chvíli, když jsme stáli a mohli jsme říkat, co jsme chtěli. Nikdo nás nešikanoval, nikdo nám do toho nemluvil, nikdo nám neříkal, co smíme, co nesmíme. A najednou jsme ochutnali, co to je asi ta svoboda, o který jsme tušili, ale ještě jsme si to nevyzkoušeli na vlastní kůži. Teď jsme to věděli. Takže pro mě to mělo takový slavnostní charakter. A navíc tam třeba přijel najednou z Francie Pantigrit. Co já jsem věděl, kdo je to on, ale ne, že někdy budu s ním stát na stejném jevišti a potom, že se tak zpřátelíme nějak, tak to mě ani ve snu nenapadlo, že jo. A takovýhle zážitky jsem tam právě prožíval.
0: Jiří Suchý, děkujeme, že jste nás přijal a že jste si s námi povídal. Pevné zdraví a mějte se hezky. Naschledanou.
1: A já děkuju, že jste mě pozvali. Naschledanou.
2: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté opice, brontosaurus válcoval jim silnice. V poledne mu dali metrák přesličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žrál, lido obsi hrál, a když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. Obědu měl dát lék, večeři

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co

Místo jeskyně teď lidi mají dům. Vynález kola hnali ad absurdum. Zapomněli, že kola patří k vozům. Všude jsou kole

0: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Na dalších místech v Česku začal platit stav sucha. Protesty francouzských studentů budou pokračovat i dnes. Hokejisté Pardubic mají v lize mistrů jistý postup do play-off. Kolona je na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Humpolcem. A bude oblačno i zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku. Informovalo o tom Povodí Vltavy. Se suchem se potýkají i další místa. Včera vodohospodáři vyhlásili stav nedostatku vody na Vltavě a taky na Labi ve středních Čechách a snižují odtok z přehrady Římov. Ta přitom funguje jako zdroj pitné vody pro 2/3 Jihočechů.
3: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
4: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z Povodí Vltavy Jiří Baloun. Jeho český kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy jeho českého vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
5: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
4: Jihočeský kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
6: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
1: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů i zanedbaným školním budovám. Na dnešek svolali další rozsáhlé protesty.
7: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sébastien Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 000 připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Sport. Judista Adam Kopecký postoupil na mistrovství světa v Baku do druhého kola, když v hmotnostní kategorii do 90 kg porazil na ipon Senegalce Keitu. Naopak David Klamrt ve svém posledním zápase kariéry prohrál s Francouzem Ngaiapem Ambuem. Pardubičtí hokejisté si zajistili účast v play-off ligy mistrů. V pátém kole základní části porazili ve Francii Bordeaux po obratu 5-2. Do vyřazovací fáze už dřív postoupila taky Plzeň. A basketbalisté Slávie své premiérové utkání v lize mistrů prohráli. V Pardubicích podlehli německému týmu Alba Berlín 86-110.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Humpolce a taky Klínkovic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna popojíždí kolona od exitu 90 Humpolec zhruba čtvrt hodiny k pracím na 95. kilometru v pravém pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Klínkovice čekejte kolonu z kilometru 345, sune se kolem 5 minut přes zúžení v klínkovickém tunelu, jede se tam jenom levým pruhem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se řadí kamiony za loděnicí už kolem 8. kilometru, plní pravý a stoupací pruh až na Pražský okruh k Ořechu. V Praze je uzavřená vídeňská z centra u Labutě, tank vyprošťuje spod viaduktu podval s vrtnou soupravou, který tam v noci uvízl. Musí se tak najíždět na jižní spojku, provoz ale zeslábl, kolony už nejsou dlouhé. To na tahu 3 Praha České Budějovice u odbočky na Neveklov, kde se kvůli opravám vozovky jezdí kyvadlově, kolony vznikají až na půl hodiny směrem na jih z Benešova od hotelu Benika směrem na sever od sjezdu na Bystřici. A taky na silnici 20 z Plzně na Nepomuk a Písek se tvoří kolona od sjezdu z dálnice D5 do omezení u Losiné, zabere to i přes 20 minut, v druhém směru je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno i zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území, později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě kolem 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: Dobrý den, je 8. října. Úterní dopolední radiožurnál je 6 minut po 10. hodině na svém startu. No a v něm se budeme věnovat investigativnímu zjištění radiožurnálu. Zjistili jsme, že bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou a kvůli vysokým odměnám už ji prověřuje policie. Detaily v úvodu za malou chvíli. Dobrý den a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Radiožurnál zjistil další detaily ke kauze hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky k základní mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Radiožurnálu poskytla údaje pojišťovna na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Právě vyplácení rekordních částek manažerům pojišťovny aktuálně řeší policie. Ve studiu reportérka Kristýna Šopfová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kristýno, jak je možné, že Otakar Smolík dostal za 3 roky 35 milionů?
1: Za bývalého vedení dostal Smolík totiž nejen mimořádné odměny, ale i další bonusy a odchodné. Smolíková základní měsíční mzda přitom byla 200 tisíc korun. Největší objem peněz obdržel letos, a to přes 17 milionů korun, kdy pojišťovnu opustil. Nově jsme ale zjistili, že odchodné ve výši 8 milionů korun získal Smolík i předloni, když byla při reorganizaci zrušena jeho pozice ředitele Moravské divize. Peníze dostal i přesto, že v pojišťovně pracoval dál, akorát na nové pozici, která se nazývala výkonný ředitel. Ještě dodám, že 8 milionů dostal Smolík v roce, kdy tlačila správní rada na šéfa pojišťovny, aby hledal provozní úspory. Pojišťovna už několikátý rok po sobě hospodařila ztrátově a zrušení divizí mělo být jedním z kroků, kterým se mělo ušetřit.
0: A byl Smolík jediný, kdo měl takové příjmy?
1: Smolík bral víc než generální ředitel David Kostka, který mu odměny schvaloval, i víc než ředitel největší pojišťovny v zemi, Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Jen pro srovnání, Kabátek měl po odvolání nárok na necelé 3 miliony korun jako odchodné. My jsme ale nedávno upozornili, že v pojišťovně ministerstva vnitra hned několik manažerů dostalo zlaté padáky. A rekordmanem je Smolík, ale například šéfka personálního měla nárok na celkem 20 milionů korun. Poté, co jsme na to upozornili, zahájilo ministerstvo zdravotnictví kontrolu, která skončila podáním trestního oznámení.
0: Jak se k tomu staví současný ředitel Ondřej Felix?
1: Nové vedení pojišťovny podalo také trestní oznámení. Předchůdce, především jde tedy o generálního ředitele Davida Kostku, podezřívají z toho, že porušili povinnosti při správě cizího majetku. Víc to komentovat mluvčí Lucie Krauzová odmítla s tím, že ředitel Felix přijal nápravná opatření. Kostka k tomu reakci neposkytl a dlouhodobě na otázky neodpovídá ani Smolík.
0: Píšeme o tom na iRozhlas.cz. Kristýna Šopfová, děkuju. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Tady je dopolední radiožurnál, je 10.11.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Poření, dřív velmi populární produkt, má dnes už jen asi pětina Čechů. Dává při dnešních cenách nemovitostí stavební spoření vůbec ještě smysl? Nejen to se od nás dozvíte do 10:30 ve čtvrtečním dopoledním biznesu. Teď hrajeme Pečo Boys, určitě poznáváte. Krásné dopoledne.

0: Celkem předvídatelný výnos, státní podpora a možnost financovat budoucí bydlení. To jsou asi ty hlavní argumenty, proč mít stavební spoření. Asociace českých stavebních spořitelen si právě o tomto typu spoření nechala udělat průzkum. No a co z něj vyšlo? To už řekne Tereza Chlubná z naší ekonomické redakce. Terezo, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Kolik lidí má vůbec v Česku dnes stavební spoření?
1: A průzkum agentury Ipsos pro zmíněnou asociaci ukazuje, že stavební spoření má u nás asi pětina lidí. Lidé ho nejčastěji skutečně ještě pořád používají k tomu, k čemu by mělo být určené, tedy pro pořízení vlastního bydlení, popisuje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
2: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
1: Doplním, že průzkumu se během prázdnin zúčastnilo 1000 dospělých lidí. Když se podíváme na data ministerstva financí, tak to eviduje ke konci června přes 2 300 000 smluv o stavebním spoření, což zhruba odpovídá výsledkům i toho průzkumu. Počet střadatelů přitom bude o něco nižší, protože někteří z nich mají víc než jednu smlouvu. Jak ale říká hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, důležité je se dívat i na to, jaký objem peněz v tom stavebním spoření je.
3: Je tam v tuto chvíli nejméně peněz za posledních 22 let, celkově asi 260 miliard korun. Na druhé straně stavební spořitelny poskytly úvěry v hodnotě asi 130 miliard korun, čili to také není nějaká dramaticky vysoká částka.
1: Podle Dufka může být důvodem to, že hypotéky jaksi převálcovaly to stavební spoření, protože lidé volí hypotéku při koupi vlastního bytu jako první možnost. Podle něj je totiž dnes 15x víc hypoték než úvěrů ze stavebního spoření.
0: Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo si chce stavební spoření založit, jaké tam jsou lhůty, vklady a podobně?
1: Podle předsedy Asociace českých stavebních spořitelen Martina Vaška je optimální spořit 1700 korun měsíčně, tedy nějakých 20 000 korun za rok, protože tak člověk

0: Člověk dosáhne na nejvyšší možnou státní podporu a takzvané vázací období, tedy minimální doba stavebního spoření, je 6 let.
1: Se všemi bonusy stavební spořitelen ze státní podporou, která je až 1000 korun ročně. Bonusy stavební spořitelen, ty typicky jsou ve výši státní podpory, to znamená druhá tisícovka stavební spořitelen a úrokové zhodnocení, tak se klient dostane někam na hranici 138 tisíc korun, záleží na té, které stavební spořitelně.
0: Ještě před 5 lety měla stavební spoření ne pětina, ale skoro třetina Čechů. Za poklesem jeho popularity stojí hlavně snížení státní podpory na polovinu. To se stalo v roce 2024.
2: Tereza Chlubná z ekonomické redakce o stavebním spoření v dopoledním biznisu. Terezo, díky, naschledanou.
0: Já taky, hezký den.
2: Čtvrteční dopolední radiožurnál a za 9 minut další zpravodajský servis.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli,

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
2: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
1: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
2: Jak správně upravit hlasovací lístek?
1: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
2: Volební průvodce Radiožurnálu.
1: Denně krátce po 11:30 dopoledne.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední tři roky k platu dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereagoval. Britský konzulát v Jeruzalémě dnes ukončuje činnost. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. 20 britským diplomatům, včetně generálního konzula, končí diplomatické pověření a musí opustit zemi. Jde o reakci na britské sankce týkající se izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. K východnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán. Je prvním letošní sezóny a k pobřeží by měl podle meteorologů dorazit v noci z pátku na sobotu. Americký úřad pro hurikány varoval před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi. Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části dnes slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva.
3: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaji série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Humpolce a taky u Klimkovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále od exitu 90 Humpolec popojíždí kolona čtvrt hodiny do omezení na 95. Pracují tam v pravém pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Klimkovice počítejte s kolonou v omezení z kilometru 343 do zúžení v Klimkovickém tunelu na 347. Je to na 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za velkým meziříčím na 135. kilometru se dojíždí do kratší fronty. Na 134. je zúžení do pravého pruhu, zdržení do 5 minut. Na D5 za Loděnicí směrem z Plzně do Prahy vzniká kolona kamionů z 8. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště počítejte s kolonou od Lochkovského tunelu. Brzy do něj začnou regulovat vjezd. Sune se to za ním potom 20 minut za nájezd od Barandova. Na 17. kilometru se v levém pruhu porouchala dodávka, teď ji právě odtahují. V Praze zůstává uzavřená vídeňská z centra u Labutě, vyprošťují spod viaduktu podval s vrtnou soupravou. Musí se jezdit po jižní spojce. A na trojice Praha Budějovice před odbočkou na Neveklov dlouhé kolony z Benešova i od Bystřice až na půl hodiny. Další zelená vlna za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů, na západě naměříme do 20. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze, jak tvrdí místopředseda školského výboru parlamentu poslanec Miroslav Krejčí za Motoristy. Mají univerzity opravdu kde šetřit, nebo naopak kvůli přicházejícím silným ročníkům potřebují posílit rozpočty? Ptát se budeme v dnešních 20 minutách Radiožurnálu předsedy České konference rektorů profesora Milana Pospíšila z Vysoké školy chemicko-technologické. Poslouchejte po zprávách 17 hodin.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Komunální a senátní volby už tento víkend. Kontrolovali jste v poslední době svoji poštovní schránku? Jestli ano, pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky. Jak s nimi zítra v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud lístky nedorazily? I to probereme v našem volebním manuálu v dopoledním radiožurnálu. Za moment.

0: Tady je dopolední radiožurnál. Posloucháte nás v 10 hodin 41 minut. Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů, pak i pro ty senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to vám řekneme teď v dalším dílu volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územní členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Radiožurnál.

0: A my se podíváme v dopoledním radiožurnálu 11:45 na aktuální situaci v dopravě. A pak přidáme ještě sport. Kariéra judisty Davida Klamerta skončila. Už předem řekl, že při letošním mistrovství světa to bude jeho poslední. Teď ho opouští, aniž by vyhrál jediný zápas. Do Baku za chvíli voláme našeho reportéra Petra Kadeřábka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 za ostrovačicemi a kolony u Humpolce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozorku, za ostrovačicemi na kilometru 174 hlásíte překážku.
3: Dodávce, tam praskla přední guma, je roztrhaná v pravým pruhu a dodávky vylejzají osoby, který sice berou vesty, ale pohybují se tam, tak velký opaka.
2: Na D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou kousek za Humpolcem z 91. kilometru do omezení na 95. toho zabere kolem 15 minut. Taky D5 před Prahou směrem z Plzně je stále plná, tam kamionů zaloděnicí z 9. kilometru se vlečou pravým a stoupacím pruhem až na okruh k Ořechu. Ucpaná zůstává silnice 3 Praha České Budějovice před omezením u odbočky na Neveklov. Kolony se tvoří z Benešova od hotelu Benika, taky v druhém směru od sjezdu na Bystřici a strávíte tam po pojížděním i půl hodiny. A taky na silnici 20 z Plzně na Písek se tvoří kolona od sjezdu z D5 do omezení u Losiné, je to na 20 minut, v opačném směru fronta jenom kratší. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Po bronzové medaili Renaty Zachové se snaží čeští judisti na mistrovství světa o další úspěchy. V kategorii do 90 kilo jsou dnes v akci Adam Kopecký a David Klamert. V Baku je u toho reportér Petr Kadeřábek. Petře, zdravíme tě.
1: Dobré dopoledne.
0: Adam Kopecký má za sebou už i druhý zápas, tak řekni, jak mu vyšel.
1: Vyšel mu na výbornou po té, co porazil po 21 vteřinách Senegalce Keitu a tak nastoupil proti Tony Miletičovi, no a odešel s vítězstvím už po minutě a 21 vteřinách, když se mu na potřetí povedl chvat Tomoy Naga, to znamená pát na záda, zaražení nohy do třísel a poté přehození svého soupeře, a sám k tomu po zápase řekl toto.
2: Cíl byl hlavně ho rozhejbat, on se najednou za mnou rozběhl a bohužel moje osobní technika tady to vyžaduje, takže dobře mi to sedlo.
1: Dobře mu to sedlo a doufejme, že to Adamu Kopeckému sedne i za necelou hodinu, kdy nastoupí v boji o postup do čtvrtfinále proti Mitrovičovi z Francie.
0: Pro toho druhého Davida Klamerta bylo letošní mistrovství světa rozlučkou s kariérou a bohužel netrvalo dlouho, prohrál hned v prvním kole s Francouzem Ngaiapem Ambuem. Jak to nesl?
1: Nesl to těžce, protože byl vyřazen na tři šida, to znamená Hansuku Maké byl trestán za pasivitu, přitom všichni asi tady v sále věděli, že aktivní byl přeci jen David Klamert a byl opravdu hodně, hodně zklamaný.
2: Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl žiněnky a stejně vyhrál. Je to hrozný, jsem naštvaný.
1: Je naštvaný, no a teď už může se sklidnit, protože začíná po závodní kariéře jeho dráha trenéra.
0: Z Baku živě sportovní reportér Petr Kadeřábek. Petře, díky, nashledanou, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: 7 minut a bude 11 hodin. Tady je čtvrteční dopolední radiožurnál, je 8. října. Chystáme pro vás další čerstvé zprávy. Teď i kapela Divoký byl.

0: lopatej.
1: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
2: To všechno je Velká Pardubická.
1: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
2: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
1: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
2: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. 15-letý chlapec v polské škole zabil jednoho člověka, dalšího zranil. Policie útočníka zadržela. Česká tenistka Bartuňková je po výhře nad Krajankou Muchovou v semifinále turnaje v Pekingu. Kolony popojíždí na dálnici D1 z Prahy na Brno před omezením u Humpolce. A bude oblačno, je zataženo, postupně déšť nebo přeháňky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou vodní nádrže kvůli dlouhodobému suchu. Lidé k němu začali chodit a někteří po něm přecházejí mezi břehy. Pokračuje mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
1: Vodohospodáři omezili minimální odtok z přehrady kvůli malému přítoku, ale hladina stále klesá. 15-letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem. Jednoho člověka zabil, dalšího zranil. Informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy v jiné škole ve stejném regionu zranil 19-letý student 9 lidí a pak i sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla. Jižní Korea odmítá obvinění, že vědomě obchází sankce, které na Rusko uvalily Evropská unie a Velká Británie. Údajně letos v létě 3 ruské lodě, které jsou na sankčním seznamu, vyvezly z Jižní Koreje do Ruska téměř 180 tisíc tun paliva, převážně nafty. Soul připouští pochybení, ale popírá, že by bylo úmyslné.
4: Na základě získaných dat přišel s obviněním z obcházení sankcí britský deník The Guardian. Z jeho informací vyplývá, že ruské lodě uváděly nepravdivou cílovou destinaci, například námořní přístavy v Japonsku, a ve skutečnosti mířily do Ruska. Jihokorejská kancelář pro národní bezpečnost uvedla, že podle informací, které má k dispozici, za poslední rok nedošlo svědomím státu k žádnému vývozu nafty, benzínu ani leteckého paliva z Jižní Koreje do Ruska. Přesto jihokorejské úřady celou záležitost prošetřují. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
5: Sport. Souboj českých tenistek ve čtvrtfinále v Pekingu ovládla Nikola Bartuňková. V prvním zájemném zápase s Karolínou Muchovou na okruhu WTA zvítězila jasně 6-3 a 6-0. Bartuňková tak poprvé prošla do semifinále turnaje série Masters. Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
6: To může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět, nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit, není důvod v tuhle chvíli panikař, že je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení u Humpolce. Na dálnici D1 z Brna směrem na Prahu kus za exitem Ostrovačice stále pozor na kilometru 174. Nejdřív tam leží zbytky roztržené pneumatiky a opodál je odstavená dodávka. Teď dorazila světelná šipka. Dál na D1 z Brna do Prahy za Velkým Meziříčím očekávejte frontu ze 136. kilometru. Nejdřív se řadí kamiony v pravém pruhu. Kolem 135. se přidávají osobní auta v levém a sunou se do zúžení u exitu 134 Měřín. Tam je zabraný levý pruh, osobní auta to mají jenom na pár minut. Na D1 ve směru z Prahy na Brno už kousek před sjezdem na Humpolec na 89. kilometru začíná kolona. Táhne se osobní auta 20 minut, kamiony i déle k pracím na 95. Tam zavírají pravý pruh. Na D5 z Plzně do Prahy zůstává plno za loděnicí. Z 9. kilometru se táhnou kamiony až na Pražský okruh k Ořechu. V Praze je stále neprůjezdná Vídeňská ve směru z centra. Za jižní spojkou u Labutě vyprošťují podval s vrtnou soupravou, který tam v noci uvízl pod viaduktem. Musí se jezdit po jižní spojce. A ještě 7 z Chomutova na Prahu opatrně za Lotouší. Stojí tam v omezení porouchaný kamion. Kolem se dá projet, ale brzdí se další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblečno i zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě 16 až 20. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Pozor, měříme rychlost. Na D2 u Brna stojí nové značky, takto upozorňující na úsekové měření. Je to kvůli rekonstrukci dálniční křižovatky D1 a D2 a taky vážným dopravním nehodám. Na místě je náš reportér živě v dopoledním radiožurnálu do 11:15.
2: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: down on me. Silničáři na dálnici D2 u Brna zavádí další opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Na příjezdu do města technici instalují úsekové měření rychlosti. Vyžádala si to policie kvůli přestavbě dálniční křižovatky D1 a D2. Víc nám řekne teď reportér Tomáš Kremer. Tomáši, dobrý den.
1: Hezký den, řidiče pohlídají kamery jen při příjezdu od Bratislavy do Brna. Ten měřený úsek začíná u sjezdu na Blučinu, tedy na 11. kilometru dálnice D2 a končí s jednou mezerou uprostřed, prakticky před křížením s D1. Povolená rychlost se tam může měnit v závislosti na hustotě dopravy, takže bude platit vždy taková rychlost, kterou řidiči uvidí na proměnlivých značkách. Někdy tam bude stovka, někdy třeba 80. Přestože si řidiči už teď všímají kamer nebo varovných značek, celé to zařízení je zatím ve zkušebním provozu. Ředitelství silnic a dálnic ho chce zprovoznit nejpozději v listopadu tak, aby vše začalo skutečně fungovat a hříšníkům chodily pokuty.
0: Proč silničáři tohle opatření zavádějí?
1: Je to na žádost policie, která na dálnici D2 před Brnem řešila v poslední době několik vážných nehod, a to právě v úseku mezi 11. kilometrem a křižovatkou s D1. Třeba v srpnu narazilo osobní auto do kamionu a vážně se zranila žena s dítětem. V červenci se těžce zranil řidič při srážce kamionu s dodávkou a velmi tragický byl červen, kdy se nejprve v jeden den staly dvě tragické nehody se dvěma mrtvými a zhruba o týden později pak zemřeli další dva řidiči při srážce kamionu.
0: Jak dlouho ještě omezení na křižovatce dálnic D2 a D1 potrvá?
1: Rekonstrukce té dosud nejvytíženější čtyřpruhové dálniční křižovatky v Česku potrvá ještě příští rok, respektive to má být na jeho konci. Silničáři to křížení kompletně přestavují do úplně jiného tvaru. Je to právě kvůli rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů a to znamená denně problémy pro 10 000 aut, které stojí v kolonách na D1, ale i na D2. Řidiči si teď navíc zvykají na nový dopravní režim, protože o předchozím víkendu silničáři zavřeli nájezd z D2 na D1 ve směru na Ostravu, ale zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 na D2 od Prahy na Bratislavu, což tedy znamená, že řidiči musí využívat nové objízdné trasy, ty vedou přes Modřice u Brna anebo přes brněnské Černovice.
0: Reportér Tomáš Kremer. Tomáši, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

David Koller, nic není nastálo, posloucháte čtvrteční dopolední radiožurnál. České obce čeká koncem týdne přibližně 20 referend o větrných elektrárnách, tedy rekordní počet v jeden okamžik. Jakou roli mohou hrát dezinformace, které se v Česku na toto téma v posledním roce intenzivně šíří? Uslyšíte.

0: zásadním tématům pátečních a sobotních voleb patří budoucnost větrné energetiky v Česku. Koná se přibližně 20 referend, která právě s budováním větrníků souvisejí. Tohle téma proniká i do samotných komunálních a senátních voleb. Kromě opodstatněných argumentů pro větrníky se Českem masivně šíří deinformace právě na toto téma.
1: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
2: Za poslední rok se z větrné energetiky stalo téma od vládních kanceláří až po kulturní sály a emoce plály.
3: Češi si velmi potrpí na takovou tu malebnou krajinu a samozřejmě ty větrníky s tím jsou často pro řadu lidí v konfliktu.
2: Říká Jan Krajhansl, ředitel Institutu 2050. Pokud jde o referenda, Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd teď analyzoval všechna za posledních 20 let a zjistil, že zásadní roli hraje přímá zkušenost s větrnými elektrárnami.
4: Pokud nějaké stály v okruhu 20 km, byla výrazně větší pravděpodobnost, že ty lidé v tom referendu podpoří i nový projekt, to znamená další výstavbu té lokalitě. Mýty a ty obavy se často odbourávají.
2: Naopak, kde větrníky zatím nestály, tam lidé v jasné většině stavbu zamítli. Ještě loni byla bilance v referendech relativně vyrovnaná, letos už drtivě převažují odmítnutí. Kromě relevantních obav ze zvýšeného ruchu při stavbě, vykácení kusu lesa a podobně, mohla se hrát roli zvýšená míra šíření dezinformací v některých obcích, uvádí Petr Vědomus, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, který téma monitoruje.
5: Kde ti občané nakonec v referendu rozhodli o tom, že se tam nebude stavět. Většinou jsou to stejné oblasti, kde probíhaly besedy dezinformátorů.
2: Popisuje autor studie nazvané Proti větru. Ne každé zamítnutí stavby musí být ovlivněné dezinformacemi. Argumenty pro a proti se mohou lokálně velmi lišit. Typickým negativem bývá narušení krajinného rázu. Běžně se posuzuje dopad na životní prostředí a zdraví lidí. Na druhou stranu je větrná energetika cestou ke stabilnějšímu klimatu s menšími škodami ze sucha, vln veder nebo povodní. A střednědobě může také zlevňovat energii nejen na daném místě.
6: Větrná energetika výrazně snižuje cenu. Čím víc máte větrné energetiky, tím nižší je cena.
2: Říká o výhledu do roku 2050. Jan Krčál z organizace Fakta o klimatu, autor studie, která před časem zkoumala cesty k co nejlevnější energii v Česku.
5: O té energetické budoucnosti tady rozhodujeme na základě nějakých emocí a paniky k posledním roce. Ta vlna těch dezinformací je bezprecedentní.
2: Dodává Petr Vědomus z AMO. Česko patří ve větrné energetice na chvost Evropské unie. Počet referend na toto téma bude tento týden rekordní a spolu určí další energetické směřování Česka. Jan Kalibar, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? A o čem rozhodnou Babiš a Pavel na Bezpečnostní radě státu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: prekážky zastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem. A neprestávam.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá Love Story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 11:30. A zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Maloobchodní tržby letos srpnu zpomalily. Meziroční růst na 4,3% ze zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb srpnu nejvíce přispěl internetový prodej a taky zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 12 lidí, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti. Dalších nejméně 14 lidí je zraněných. Úder zasáhl autobus plný cestujících. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Na nových britských bankovkách budou v příštích letech sova, čmelák, papuchalk a ježek. Výběru předcházela veřejná debata. Lidé se rozhodovali mezi 18 zvířaty. Nejvíce hlasů získal čmelák. Hlasování se zúčastnilo asi 500 000 obyvatel. Na druhé straně Librových bankovek bude i nadále vyobrazen panovník. Zvířata nahradí britské historické osobnosti.
4: Sport.
3: Hokejisté Colorada s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli ve Winnipegu 2-3. Anaheim v brance s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5. Český gólman už ve třetí třetině nechytal, v té druhé totiž inkasoval všech 5 branek a po 40 minutách střídal.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D52 u Rajhradu a kolony na D1 u Humpolce. Na D52 cestou z Brna na Pohořelice dejte pozor u sjezdu na Rajhrad. Na kilometru 9,5 leží velký kus plastu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem od Koberovic na 88. kilometru začíná kolona, vleče se za exit Humpolec, tam je na 95. omezení v pravém pruhu, zdržení pro osobní auta 20 minut, pro kamiony delší. Na silnici 3 Praha České Budějovice se tvoří kolony před křižovatkou na Neveklov, kvůli opravám se tam jezdí Kivadlově, popojíždí se až půl hodiny z Benešova od hotelu Benika, taky z druhé strany od odbočky na Bystřici. V Praze je stále uzavřená vídeňská z centra za jižní spojkou pod viaduktem u Labutě, vyprošťují vstříčenou vrtnou soupravu, jet se tak musí kolem Krčského nádraží. Čekejte pár minut v kolonách v Podzámčí před Sulickou, pak taky ve Štúrově před Zálesím. Jezdí tudy navíc i ti, kdo z jižní spojky směr Smíchov nemůžou sjíždět na Pankrác, je tam dlouhodobá uzavírka sjezdu nájezdu a tak se musí právě už sjezdem do Vídeňské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky, postupně budou srážky na celém území. Později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál a je s vámi Jiří Chum.
2: A protože je čtvrtek, 8. října, pozveme vás taky do kina Nevěra a morálka za času ruské války na Ukrajině. Tak by se dal shrnout snímek Minotaur, který přichází do českých kin. Jak se dívá na ruskou současnost, to za chvíli proberu s naším filmovým kritikem Pavlem Sladkým. Dobré dopoledne.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Ty a já, Scorpions, vy a dopolední Radiožurnál a taky pozvánka do kina.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
0: Minotaur, film ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, oceněný velkou cenou na festivalu v Cannes, měl včera večer českou premiéru v Praze na festivalu B2Can. A příští týden vstoupí do českých kin. Vypráví o podnikateli z menšího ruského města, který má nevěrnou ženu a ruská invaze na Ukrajinu vytváří tlak na jeho firmu.
3: Ona mě změní. Já chci znát, kdo.
4: Nás vlastně jde speciální vojenná operace. Нам нужно мобилизовать 150 военнообязанных.
0: Minotaura viděl už i filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Pavle, vítej ve studiu.
5: Hezké dopoledne.
0: Proč je hrdinou filmu právě ruský podnikatel?
5: Jde na něm ukázat hned několik věcí. Ten Gleb Morozov, ten titulní hrdina toho filmu, nebo ústřední postava toho snímku, jednak řeší situaci ve firmě, ve které na podzim roku 2022 mizejí lidi, kteří utíkají z Ruska, aby nemohli být mobilizováni. Zároveň se šíří další panika, zároveň on řeší to, že jeho žena mu je nevěrná patrně a zároveň do toho sleduje vývoj své země, vývoj své firmy, všechno tohle se v něm protíná a vytváří to obraz vlastně Ruska jako takového nebo toho, co se děje s humanitou v Rusku.
0: Kdo je Andrej Zvjaginceva a jak vypadá Minotaur do jeho filmografie?
5: Andrej Zvjaginceva je režisér, který fascinuje filmový svět už od svého debutu, od filmu Návrat, který vyhrál Benátský filmový festival v roce 2003. Od té doby natočil už několik filmů a potom ho velmi těžce zasáhl covid. On se v podstatě ocitl na pokraji smrti kvůli covidu. Delší dobu nenatáčel a tohle je jeho comeback a Minotaurem v podstatě navazuje tam, kde skončil. To znamená jednak z hlediska filmové formy, jednak z toho, na co se chce zaměřit v současné ruské společnosti, na jaké morální společenské otázky, na zobrazování rodiny. V tomhle všem pokračuje v tom, jak ho známe z filmu, jako je třeba Leviatan, jedno z jeho mistrovských děl.
0: Jak Minotaura hodnotíš?
5: Je to film, který režijně velmi přesně a velmi soustředěně zachycuje to, co se děje nebo před několika málo roky dělo v ruské společnosti, která aspoň v těch vyšších, bohatších patrech si myslela, že válka a na ně nemusí úplně dolehnout, že to není jejich problém, který by museli řešit. Tenhle film ukazuje pravý opak a ukazuje na nějaký morální rozklad, který prostupuje jak tou rodinou, tak takovým oligarchickým jednáním. Nechci naznačovat víc, které ten film přináší na plátna a v tom je velmi soustředěný a velmi působivý.
0: Minotaur má po české premiéře, příští týden vstupuje do českých kin, hodnotil ho náš filmový publicista a kritik Pavel Sladký. Pavle, díky, nashledanou.
5: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 11.47, tady je čtvrteční dopolední radiožurnál. Dvěma předehrávkami devátého kola večer pokračuje hokejová Tip Sport Extraliga. V 17:30 přivítá Plzeň na domácím ledě České Budějovice a o hodinu později začne souboj pražské Sparty proti Kometě Brno. Co nás přesně čeká, to už rozeberu s Veronikou Šlajzovou ze sportovní redakce. Veroniko, dobrý den.
1: Hezké, zatím ještě dopoledne.
0: Začněme utkáním Sparty proti Brnu. V dresu Komety se totiž představí bývalý hráč Pražanů Aaron Irving.
1: Irving před začátkem z extraligy předčasně skončil v pražské Spartě, kde strávil uplynulé tři sezony. 30-letý rodák z Edmontonu v sezóně 2024-2025 vytvořil s 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci v samostatné české extralize. V týmu Pražanů pro něj ale podle vedení nebylo místo a tak se s Irvingem rozloučili, přestože měli ještě platnou smlouvu. V neděli pak podepsal kontrakt do konce sezony právě v Brně. Ani Spartě, ani Brnu se ale letos nedaří. Pražané získali z posledních 4 utkání jenom 3 body a nedaří se ani Kometě, která naposledy prohrála v Českých Budějovicích 1-5. Pokračuje hokejový expert radiožurnálu Sport Martin Procházka.
2: Bude to takové to utkání, kde si myslím, že bude výborná atmosféra. Na druhou stranu bude na každém týmu záležet, jak si s tím poradit. Přece jenom oba dva týmy nestoupily vůbec dobře do té letošní sezóny. Asi ne podle jejich očekávání, možná i podle očekávání fanoušků. Nedaří se jim, nejsou dobrý v produktivitě, oba dva týmy se v podstatě trápí.
0: Na programu je ještě duel plzeňských hokejistů proti Českým Budějovicím. Tak co můžeme očekávat v něm?
1: Plzeň přichází do utkání s čerstvou výhrou v Lize mistrů. V úterý totiž porazila švédskou Skellefteå 4-2 a je teď nejlepším týmem celé soutěže. Podle útočníka Jakuba Lva to Západočechům hodně pomohlo v sebevědomí. Budou ho potřebovat, protože v extralize dvakrát za sebou prohráli. Teď navíc narazí na České Budějovice, které se v případě vítězství vyhoupnou hned za vedoucí tandem Třinec Pardubice. Oba dnešní duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport a na Radiožurnálu odvysíláme pravidelné vstupy. Ještě dodám, že zbylé duely devátého kola extraligy jsou na programu už zítra. Od 17 hodin se střetne vedoucí Třinec s Hradcem Králové, o půl hodiny později začne souboj Litvínova proti Olomouci a Vítkovic s Pardubicemi. Jako poslední jsou na programu duely Kladna s Mladou Boleslaví a Liberce s Karlovými Vary v 18 hodin. O všech zápasech budeme informovat na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem.
0: Slibuje Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Veroniko, díky.
1: Naslyšenou.
0: Za 10 minut bude 12 hodin. Posloucháte Radiožurnál.

0: Rolling Stones, už jsme to dovalili skoro do 12. hodiny. Tomáš Pancíř dnes po 12., tedy konkrétně ve 12.10, nabídne i publicistiku po dalších hlavních zprávách. Tomáši, prozrať, o co dnes půjde.
1: Dobrý den, už za 26 hodin a necelých 6 minut se otevřou volební místnosti. Už zítra začnou komunální volby a také první kolo voleb do třetiny Senátu. Zatímco strany, hnutí, koalice, ale také nejrůznější sdružení nezávislých kandidátů končí své kampaně, hodně pozornosti vyvolává prezident Petr Pavel, který podle všeho v letošních volbách nebude hlasovat, protože odjel na dovolenou do zahraničí. Jestli si to zaslouží větší pozornost, jaký signál tím pan prezident vysílá, zda to může mít vliv na volební účast a jestli by bylo na místě uvažovat o tom, zda změnit volební systém, aby bylo možné v komunálních volbách hlasovat na dálku, což napsala na svém Instagramu prezidentova žena, tak to všechno proberu s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. Husinecká přehrada nedaleko Prachatic v jižních Čechách se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu, začala vypouštět stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Je to první přehrada v povodí Vltavy, ve které vyschl zásobní prostor. To bude téma pro hydrologa z Českého hydrometeorologického ústavu Jana Daňhelku. A Británie dnes ukončila provoz konzulátu v Jeruzalémě, pracoviště ale nakonec bude dál v omezeném rozsahu poskytovat služby. O vztazích Británie a Izraele budu mluvit s ředitelem diplomatické akademie Cyrilem Svobodou.
0: Tomáš Pancíř a taková budou témata dnešní polední publicistiky za čtvrt hodiny. Tomáši, díky.
1: Naslyšenou.
0: George Ezra do 12. hlavní zprávy už za chvíli.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze, jak soudí místopředseda školského výboru parlamentu poslanec Miroslav Krejčí za motoristy? Mají univerzity opravdu kde ušetřit, nebo naopak kvůli přicházejícím silným ročníkům potřebují posílit rozpočty? Vladimír Kroc se zeptá předsedy České konference rektorů, profesora Milana Pospíšila z Vysoké školy chemicko-technologické.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: V Píšti na Pelhřimovsku zbyli jen 3 kandidáti do vedení obce a komunální volby tam proto o víkendu nebudou. Ukrajinské drony zasáhly datové centrum největšího ruského vyhledavače Yandex. Judista Klamert v posledním zápase kariéry vypadl na mistrovství světa v prvním kole. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Humpolcem. A bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty většinou do 24 stupňů. Je čtvrtek 8. října. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
5: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
6: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
5: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopová, Radiožurnál.
4: Píšti na Pelhřimovsku o tomto víkendu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací zůstala totiž na jediné kandidátní listině jen 3 jména. Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat senátora.
7: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Radiožurnál.
4: Ukrajinské drony zasáhly a vyřadily z provozu datové centrum Yandex v Ryazanské oblasti Ruska. Technologie tam má největší ruský webový vyhledávač. Některé jeho služby po útoku přestaly fungovat.
8: Úlomky dronů dopadly na jeden z podniků v Sasovu a poškodily střechu, uvedly ryazaňské úřady. Podle amatérských záběrů zveřejněných na sociálních sítích ale hoří celý průmyslový areál s datovým centrem Yandexu a strojírenským podnikem Sasta. Celkový rozsah poškození ještě není známý. Ukrajinské drony zasáhly i rafinérii v Baškortostánu, 1400 kilometrů od ukrajinské hranice. V Prilukách v Černihivské oblasti Ukrajiny už druhým dnem pokračuje odklízení trosek bytových domu zasaženého ruskou raketou. Podle záchranné služby se počet obětí zvýšil na 22, z toho je 5 dětí. Přes 50 lidí utrpělo zranění, včetně 7 dětí, uvedla záchranná služba. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Dnešní ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly 2 linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní správy může ještě zvýšit. Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulka a 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince dál fungovat v omezeném režimu.
9: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě, na Západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
4: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise podle ní Česko popisuje způsob, jak tuzemské úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zároveň ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj možný střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Silničáři instalují kamery úsekového měření rychlosti na dálnici D2. Kontrolovat budou dva úseky od Blučiny ve směru do Brna. Požádala o to policie kvůli několika tragickým nehodám, které se v minulých měsících na dálnici v tomto místě staly. Podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
11: Problémy jsou způsobené rekonstrukcí dálniční křižovatky D1 a D2. Tvoří se kvůli tomu dlouhé kolony, do kterých někdy rychle jedoucí řidiči nestihnou včas dobrzdit. V srpnu se v kritickém úseku mezi Blučinou a Brnem těžce zranila žena s dítětem, v červenci jeden řidič a v červnu při třech nehodách umřeli 4 lidé. Instalované kamery mají bezpečnost provozu zvýšit. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že je naplno provozní nejpozději v listopadu, kdy hříšníkům začnou chodit pokuty. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
4: Díky ochraně přírody se ve světě zvyšují populace tygrů, mořských želv a nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkově ale pořád v přírodě zvířat ubývá.
12: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
13: I v české krajině nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
12: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu, co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award převzali hudebníci večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal Pavel Haas Quartet v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
14: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
15: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžšie.
14: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
16: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
14: Pavel Haas Kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Tešková, Radiožurnál. Sport.
17: Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamrt ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngaiapem Ambuem. Pro Klamrta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
18: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řiněnky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
17: Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v kariéře v semifinále turnaje Masters. V Pekingu vyřadila ve dvou setech Krajanku Karolínu Muchovou. A hokejisté Sparty se v Tipsport Extralize utkají od 18.30 s brněnskou Kometou. O hodinu dřív začne zápas Plzeň České Budějovice. Obě předehrávky 9. kola sezony nabídneme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Koberovicemi vzniká kolona z 87. kilometru, za Humpolcem na 95. práce v pravém pruhu, zdržení 20 minut osobním autem. Na D1 z Brna na Prahu dvě kolony před zúženími, první za Velkým Meziříčím ze 137. kilometru 10 minut k exitu 134 Měřín a pak u Koberovic ze 74. je to na 5 minut na 72. kilometr. Na silnici 3 Praha České Budějovice se před omezením u odbočky na Neveklov zdržíte v kolonách z Benešova od Beniky půl hodiny, opačně skoro od odbočky na Bystřici 20 minut. A v Praze kvůli vyprošťování vrtné soupravy spod viaduktu zůstává uzavřená Vídeňská z centra za jižní spojkou u Labutě a podle potřeby tam zastavují i směr do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky a teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
20: Proč avizovaná neúčast prezidenta Pavla v komunálních volbách vyvolává tak vzrušené diskuse? Jak se extrémní nedostatek srážek dál promítá do zásob vody v přehradních nádržích? A co stojí za ukončením činnosti britského generálního konzulátu v Jeruzalémě? Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se nadcházejících komunálních voleb. Včera to řekl mluvčí prezidentské kanceláře s tím, že stále platí páteční prohlášení, že Petr Pavel nebude hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, a to kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluvčí kanceláře prezidenta dodal, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Ve studiu je náš politický komentátor Petr Hartmann. Hezké odpoledne.
21: Dobrý den.
20: To páteční oznámení prezidentské kanceláře, že pan prezident nebude hlasovat v komunálních volbách, vyvolalo velkou řadu kritických reakcí. Je překvapivé, že ani ty kritické reakce nepřiměly Petra Pavla změnit program a vrátit se na volby do Česka?
21: Já si myslím, že to nebyla chyba v plánování, protože už minimálně 2 roky nebo možná ještě déle se ví, kdy přesně se ty volby budou konat, takže to bylo děláno i s tím vědomím, že se prezident, pokud se té akce v Maroku zúčastní, asi nebude moci dostavit k volbám, pokud by tedy se nevrátil, nepřerušil tu cestu, nepřiletěl třeba letadlem, protože na motorce by to asi jen tak nestih. Takže to nebyla chyba v plánování a prezident republiky si musel uvědomit, že tento krok vyvolá nějaké reakce, že budou negativní, a tak se s tím pak musí vyrovnat po svém, a rozhodně se asi s tím nemůže vyrovnat tím, že by hovořil o tom, že byl překvapen tím, kdy komunální volby jsou. Tím spíš, že on vlastně ty volby musí vyhlásit. Nikdo jiný to udělat nemůže.
20: Byť ale neurčuje nově termín, protože ten ano, termín opravdu vyplývá ze zákona. V Černoučku, kde pan prezident bydlí a kde by hlasoval, letos nejsou senátní volby, jsou tam jenom komunální volby. V těch kandidují dvě sdružení nezávislých kandidátů. Zaslouží si vlastně tolik pozornosti, jestli se prezident takových voleb v obci s 330 obyvateli zúčastní nebo ne? Nezveličuje se to?
21: Podle mého názoru nejde o obec Černouček a o to, jak tam dopadnou volby, ale spíš jde o ten symbol, protože politici opakovaně hovoří o tom, že účast ve volbách některých, a týká se to i komunálních voleb, překvapivě, protože ta bývá pod 50%, takže je relativně nízká, že pak někdy se může hovořit o tom, jak silný a legitimní je ten mandát, který při té nižší účasti lidé získají, a proto politici opakovaně vyzývají lidi, aby chodili k volbám. Takže když vy něco říkáte a chcete to po lidech, tak byste měli jít příkladem a měl by se k těm volbám chodit, a myslím si, že politici si to velmi dobře uvědomují, protože sám to dobře znáte, že když se nějaké volby konají, tak představitelé politických stran, předsedové, premiér i prezidenti dávají médiím dopředu najevo, kdy, kde budou volit, aby to mohlo být zdokumentováno, aby to působilo na veřejnost, že tedy berou volby vážně a že k těm volbám chodí. Takže když se pak prezident rozhodne se voleb nezúčastnit, tak to vyvolá negativní reakci a tam je ještě důležitý jeden moment. Kdyby se třeba voleb nemohl zúčastnit kvůli tomu, že musel na nějaký mimořádný summit NATO kvůli bezpečnostní situaci, nebo že zkrátka ze zdravotních důvodů by se voleb nemohl zúčastnit, tak myslím, že by nikdo to nekritizoval a bral by to, že zkrátka to jinak nejde, ale když dáte přednost de facto, když to zjednoduším, dovolené před volbami a jste prezident republiky a opakovaně v minulosti apelujete na lidi, aby k volbám chodili, tak se nelze divit tomu, že to vyvolá negativní reakci a že i ti, kteří jsou třeba mezi podporovateli prezidenta, tak hovoří o tom, že to byla hrubá chyba prezidenta.
20: Může neúčast prezidenta ovlivnit volební účast? Může to mít ten efekt, že si někdo řekne, tak když k těmhle volbám nejde prezident, proč bych tam chodil já?
21: No, bylo by to smutné, já si myslím, že to tak úplně nefunguje, že řada lidí chodí k volbám ne proto, že si to přejí politici, ale že zkrátka mají potřebu se nějak podílet na správě věcí veřejných, alespoň tím, že k volbám půjdou a někoho podpoří. Někteří jsou zatvrzelí v tom, že volby zkrátka se jich netýkají a netýkají se jich ani v momentu, kdy je k tomu politici vybízí a pak je skupina lidí, kteří třeba váhají a kteří úplně k volbám jít nechtějí a pak si hledají nějakou tu berličku, aby si zdůvodnili před sebou nebo i před svým okolím, proč těm volbám nešli, proč tedy nevyužili svého práva. No a ti mohou tedy využít to, že když tam k těm volbám se nechce prezidentovi, tak proč by tam chodili oni, ale myslím si, že zásadní dopad na volební účast to mít nebude.
20: Manželka prezidenta Eva Pavlová na Instagramu zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku. Napsala, že, cituji, stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem, zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v Česku, kde právě pracují, studují nebo tráví čas. Manželka pana prezidenta dodala, že pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň proto vytvořit podmínky. Je na místě debatovat o možnosti hlasovat v komunálních volbách na dálku a je to vůbec reálné, když vezmeme v úvahu, že se hlasuje ve více než 6 000 obcí, samozřejmě všude jsou jiné kandidátky?
21: Tak o tom, jak třeba zpříjemnit lidem to, aby mohli chodit k volbám, tak je na místě debatovat kdykoliv a kdekoliv, ale z hlediska toho výroku manželky prezidenta to je trochu nešťastné, protože se to dá spíše vnímat tak, že se snaží nějak hájit přirozeně je to svého manžela, než že by chtěla rozpoutat skutečně seriózní debatu o změnách volebního systému nebo o změnách způsobu hlasování, ale politici o tomto tématu i v minulosti opakovaně hovořili, myslím si, že hovořit budou i nadále. Byli jsme svědky dramatických diskusí kolem korespondenční volby, alespoň pro občany České republiky dlouhodobě pobývající v zahraničí, byť se to týká určitých typů voleb, když se podíváme do světa, tak samozřejmě hovoří se hodně o elektronické volbě, ale ta je pro všechny a pro všechny typy voleb pouze v Estonsku a v jiných státech jsou s tím opatrní i kvůli tomu, že je

0: mými zastupiteli.
1: Říká politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A já dodám, že volby samozřejmě budeme detailně sledovat ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus hned po sobotním uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14. hodině. Nabídneme speciální volební vysílání, v něm se budeme dozvídat výsledky, uslyšíme také reakce úspěšných i těch méně úspěšných politiků a samozřejmě všechno doprovodí komentáře politologů a dalších odborníků, a to včetně Petra Hartmanna. Nedostatek povrchových vod v Česku v důsledku extrémního nedostatku srážek se dále prohlubuje. Husinecká nádrž v povodí Vltavy dnes jako první v republice přestala zadržovat vodu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. V Jihočeském kraji kvůli kritické situaci platí stav sucha. S nedostatkem vody se ale potýkají také další regiony v České republice. My už jsme ve spojení s Janem Daňhelkou, ředitelem úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Byla někdy v minulosti srovnatelná situace, tedy takový nedostatek vody, jako je teď?
2: Byla, ale bylo to už opravdu hodně dávno a bylo to v úplně jiné situaci před výstavbou vodních nádrží. Takže ono vlastně srovnávat tu situaci dnešní s velkými suchy, které byly třeba v roku 1874 nebo 1904, úplně dobře nejde. Můžeme říct, že vlastně za moderní dobu, kdy žijeme v systému tak, jak je vybudováno vodní hospodářství dnes, tak je to opravdu poprvé. Velké sucho bylo ještě vlastně na začátku 90. let, kdy velmi výrazně klesla hladina Želivky. Tenkrát to bylo vlastně mediálně i poměrně řešeno. Nicméně tam těch 13 metrů se vlastně následně o pokleslých velice rychle doplnilo a nedostali jsme se do toho, že nádrž by přestala fungovat. Ona je opravdu velká. A blízko jsme byli vlastně podobnému problému v průběhu zimy 2015 na severu Moravy a ve Slezsku, kde tamní nádrže se vlastně podobným způsobem, kdy velmi suché léto a pokračující vlastně nedostatek srážek, které se tam nedostaly ani na podzim, vedly k tomu, že nádrže se dál prázdnily a ta nejkritičtější situace nastala právě až třeba v období ledna.
1: Připomeňme, co je příčinou té dlouhodobé absence srážek? Proč letos prší tak málo?
2: Tak ono, je to jeden z výkyvů, který se opakuje, to je potřeba říct. Ale k tomu je ještě potřeba říct, že máme vlastně o něco tepleji, zhruba o ten 1,5 stupně tepleji, než bývalo, řekněme, před 30 lety obvyklé. A on ten nedostatek srážek se suchem vlastně, nebo respektive vysoká teplota se s tím suchem vzájemně podporují. Těch příčin viděli jsme vlny veder, které tady byly. A ono platí v podstatě na tu vyprahlou krajinu, se vždycky říkalo mezi hydrologi, že na suchou zem nerado prší. A ono je to svým způsobem pravda, protože vlastně dochází jednak k tomu, že se vypařuje více, není tedy taková, vlastně ty energetické toky jsou poněkud jiné. A druhá věc je, že čas od času se prostě to uspořádání tlakových útvarů dá do té podoby, že sem nepronikají srážky po delší dobu nebo v dostatečné množství. Ale i na to uspořádání tlakových útvarů se zdá, že mají vliv právě rostoucí teploty v důsledku vlastně klimatické změny, ale třeba i pokles aerosolů tím, jak vlastně se snížilo znečištění ovzduší. Takže těch vlivů je celá řada a nedokážeme asi úplně přesně identifikovat tu příčinu. Důležité spíš je, že máme velmi vysoký výpár, který vlastně potom zhoršuje ty dopady sucha jak v krajině, tak dlouhodobě i právě ve vodních tocích a ono se nám to kumuluje už v podstatě druhým rokem, kdy jsou nedostatečné srážky a teď to vlastně začíná být nejvíce vidět právě tím, že vodní nádrže už se dostávají některé na ten limit své kapacity.
1: V nejbližších dnech se má ochladit. Přijdou i potřebné srážky?
2: Tak srážky nějaké přijdou, ale určitě ne takové, které mají potenciál nějakým způsobem doplnit nádrže, které jsou v tuto chvíli prázdné. Bohužel tedy vlastně my bychom teď potřebovali opravdu, aby do těch nádrží přiteklo, řekněme, aby napršilo takových 40-50 mm, které odteče. To znamená, přitom, jak je ta půda suchá, tak ten

0: Tok určitě nebude takový. Takže bohužel to nejsou srážky, které by mohly tu situaci úplně zastavit a zvrátit, a v tom budeme muset trošku spoléhat až na zimu, kdy opravdu těch srážek, které dopadají, tak z tého množství dopadlých srážek odtéká relativně více vody.
1: Mluvíme dnes o nádrži Husinec nedaleko Prachatic, která tedy přestala fakticky zadržovat vodu. Blíží se do tohoto stádia i nějaká další přehrada, nebo blíží se nějaké další přehrady a nádrže v České republice?
0: Tak u některých menších přehrád jsme na tom, řekněme, velice podobně. Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž a opravdu vypouštěla pouze tu vodu, která do ní přitéká. Právě, ale jsou to většinou menší nádrže o menším objemu. Ty velké nádrže jsou většinou koncipované jako vícele, kdy dokáží tedy překonat několik, nebo byly navrhovány tak, aby překonali několik suchých let za sebou, a tak tam zatím na tom nejsme, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok tak, aby prodloužila tu svoji vlastně, nebo tu dobu, po kterou bude schopná alespoň částečně průtok nalepšovat, protože té vody už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
1: Říká hydrolog, ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danihelka. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Krásný den všem.
1: Britský generální konzulát v Jeruzalémě dnes ukončuje činnost. Pracoviště ale může dále poskytovat služby v omezeném rozsahu. Oznámil to podle agentury Reuters izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Izrael před měsícem nařídil zastavení provozu konzulátu, a to v reakci na britské sankce týkající se izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. A víc dodáme s ředitelem diplomatické akademie, bývalým ministrem zahraničí a také bývalým šéfem KDU-ČSL Cyrilem Svobodou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Izraelský ministr zahraničí řekl, že se svým britským protějškem dohodl, že Británie nepodnikne zatím žádné reciproční kroky. Zároveň tedy britský konzulát bude pokračovat v práci v omezeném režimu. Dá se to brát jako oboustrannou snahu zmírnit ten konflikt?
2: No, jestli úplně to nevím, protože je to i symbolicky velmi důležité, ten britský generální konzulát v Jeruzalémě sahá až do roku 1838, takže on má speciální zvláštní historické postavení. To, že se zavírá a že jakýsi kompromis je, že sice odchází 20 britských diplomatů a že zůstane 7 a že to bude nějaká minimální činnost britské mise, je možná zastavení toho vyhrocení konfliktu, jako aby byl vyhrocen ještě víc, než je, protože tohle to všechno má souvislost s tím, že Velká Británie se postavila jednoznačně proti Izraeli, dokonce oznámila jisté sankce proti Izraeli za to, že Izrael bude osady na okupovaných územích západního břehu Jordánu.
1: Zatím tedy Británie nepodnikne reciproční kroky. Jaké kroky by připadaly v úvahu a jak by mohly dál eskalovat ty vztahy?
2: Ano, uvažuje se o tom, že Britové uvažovali také o tom, že vyhostí některé izraelské diplomaty z Velké Británie. Naštěstí toto se zastavilo, proto já jsem opatrný o to říct, že to je nějaká dohoda nebo kompromis přijatelný, je to zastavení konfliktu jako před jeho totálním vyhrocením. A to, že tedy Britové, nebo že Izrael zavírá konzulát, který má tak dlouhou historii na tom, jak se tedy, jak říkají Britové, okupované části Jeruzaléma, tedy ve východní části, tak to je symbolicky mimořádně důležité a má to politický dopad na vztahy mezi oběma zeměmi.
1: Hraje v tom sporu Izraele a Velké Británie roli vnitrostátní politika, a teď mířím na obě strany, jak na situaci v Izraeli, tak v Británii?
2: Absolutně. To tedy jako je to zaprvé vnitřní britská politika, protože Britové, nová vláda je jednoznačně podporující vlastně zastavení konfliktu v Gaze, a tedy soustaví se proti rozšiřování státu Izrael za hranice státu Izrael, tak jak byl definován původně valným shromážděním OSN, respektive po šestidenní válce. Ale to je jedna věc. A druhá věc, že se blíží volby také v Izraeli, kde zase ty síly, které jednoznačně chtějí, aby se stát Izrael rozšířil, a to především prezident, minister Smotrič a další zastánci tvrdé linie chtějí se rozšiřovat za hranice státu Izrael, tak možná, že před volbami se to vyhrotilo a teď se to trochu zastavilo, ale to není dohoda, to není kompromis.
1: Už jsme oba říkali, že izraelské rozhodnutí zastavit provoz britského konzulátu v Jeruzalémě přišlo v reakci na britské sankce týkající se izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. Británie ale není jedinou zemí, která takové sankce zavedla. Proč to vyhrocení je právě mezi Británií a Izraelem?
2: Já si myslím, že to právě z důvodu symbolických, že ten britský konzulát tam má tuhle tu dlouhou tradici, když, jak jsem řekl, je tedy od roku 1838, tak to znamená, že se sahá na něco, co tam bylo dlouhodobě dobře fungující, a takže mně se zdá, že to má velký symbolický dopad, a proto se o tom píše v celém světě, píší o tom všechny agentury. Kdyby se zavřel konzulát České republiky nebo nějaké jiné země, tak se vlastně kromě drobné zprávy o tom mluvit nebude, ale tohle to má hluboký symbolický význam.
1: Tak Česká republika se k těm sankcím nepřipojila, takže tam tenhle důvod by nebyl. Mají ty sankce vlastně na Izrael zásadní reálný dopad, nebo jde v tomto směru o symbolickou záležitost?
2: Má, jako všechno má dopad na předvolební atmosféru, protože válka na Blízkém východě je válka, která vlastně rozhodne o osudu vlády Benjamina Netanyahua, jestli dojde ke změně nebo nedojde po volbách. To znamená, že toto všechno teď hraje velkou roli a počítá se všechno a všechno se sčítá dohromady, ale obecně se dá říci, válka v Gaze a válka na Blízkém východě rozhoduje teď o tom, jakým směrem půjde Izrael po volbách.
1: Může tedy po volbách dojít k uklidnění toho sporu nebo k tomu, že ten spor se
2: může se stát,
1: otupí?
2: Že když záleží na tom, jaká by koalice, ale pokud v koalici budou krajní politické síly typu ministra Smotriče, no tak se neuklidní nic. Problém je v tom, že ti voliči, kteří podporují ty ortodoxní izraelští občané, židé podporující právě Smotriče a tyhle ty síly, tak ty jsou relativně početní a chtějí rozšiřovat stát Izrael biblicky tam, kde jsou přesvědčeni o tom, že mají zemi zaslíbenou.
1: Což by tedy situaci samozřejmě neuklidnilo. Já vás musím přerušit, blíží se další zprávy. Ředitel diplomatické akademie Cyril Svoboda, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
3: Radiožurnál 12.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: V oblasti Krušných hor a Českomoravské Vysočiny bude od dnešního odpoledne foukat silný vítr. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla 4,5%. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. A ve věku 99 let zemřel teolog Jakub Švarc Trojan. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. Jako evangelický farář pohřbíval v lednu 1969 Jana Palacha, který se upálil na protest po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Trojan byl taky jedním z prvních signatářů Charty 77.
3: Sport.
4: Motocyklový závodník na ploché dráze Jan Kvěch bude i v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Od pořadatelů mistrovství světa nedostal stálou divokou kartu. Pro příští ročník se nedělní vítěz Zlaté přilby posunul na pozici prvního rezervního jezdce. Letos měl Kvěch status druhého náhradníka a při zranění soupeřů startoval v 7 z 10 závodů. V celkovém hodnocení obsadil 13. místo.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 u Humpolce a taky Koberovic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Koberovice čekejte kolonu z 85. kilometru. Nejdřív kamiony, postupně i osobní auta. Těm to zabere kolem 20 minut za exit Humpolec do omezení na 95. Na D1 opačně z Brna do Prahy pracují na dvou místech. Kolony se tvoří za Velkým Meziříčím ze 139. kilometru k exitu 134 Měřín, 15 minut osobním autem, a pak za Humpolcem se to sune ze 74. do zúžení na 72. osobní auta 5 až 10 minut. Na dálnici D8 Praha Drážďany byl za Ústím krátce zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Teď už se projíždí v každém směru jedním pruhem, kolony se postupně rozjíždějí, už to není na dlouho. Na silnici 3 Praha České Budějovice před omezením u křižovatky na Neveklov popojíždějí kolony teď od posledního kruhového objezdu v Benešově, stále je to přes 20 minut. Fronta z druhé strany od Bystřice zabere kolem 15 minut. Omezení je teď i na tahu 6 z Karlových Varů na Prahu před Bošovem, jezdí se tam kivadlově, kolony jsou dlouhé, delší ta směrem z Varů. A v Praze zůstává kvůli vyprošování vrtné soupravy uzavřená Vídeňská z centra u Labutě směrem do centra, provoz průběžně pozastavují. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky, postupně budou srážky na celém území, později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: A brzy se má ochladit, takže dnes v soutěži odpoledního radiožurnálu budeme hrát třeba o sovčelovou bundu. Máme pro vás taky i sadu doplňků stravy. Za pár minut téma Dana Drábová. Jak víme, byla jadernou inženýrkou, dlouholetou předsedkyní úřadu pro jadernou bezpečnost, ale i regionální političkou. A teď v Praze připomíná nová výstava a o ní bude reportáž, kterou poslouchejte velmi pozorně. Může vás dovést až ke zmiňovaným cenám v odpolední soutěži radiožurnálu. 4 minuty po 12:30. Dobrý den, je čtvrtek 8. října.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Pozdrav z Nizozemska, Armin van Buuren, 8 minut po půl jedné v odpoledním radiožurnálu. Jadernou inženýrku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou představuje nová výstava. Expozici připravil úřad ve svém pražském sídle společně s partnerkou Dany Drábové.
1: Tohle mi udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové, Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl teda docela usilovné práce, protože těch materiálů je samozřejmě daleko víc.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
3: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás.
2: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
3: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat z panice. To je velice důležité. Nakonec její oblíbené heslo je keep calm and carry on, takže zůstaňme v klidu a pokračujeme dál.
2: Na výstavu se přišel podívat taky Pavel Fojtík, který Danu Drábovou znal už z dob vysokoškolských studií. Vy jste si mohl krátce tady prohlédnout tu expozici, tak co na to říkáte a třeba co je pro vás osobně silné?
4: Silné jsou určitě ty začátky, které pamatuji taky.
2: Vzpomněl byste si, kde poprvé a za jakých okolností jste ji třeba potkal?
4: No, bylo to na koleji na Strahově na chodbě. A potom jsme vlastně pracovali v jednom ústavu.
2: Popsal Pavel Fojtík. Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: 12.40, reportáž odezněla éterem, teď už je to na vás, vašem štěstí a taky na tom, co jste si zapamatovali. 221 552 255, volejte Radiožurnál, soutěžte s námi.

0: Heleno z Litvínova, přejeme dobré odpoledne, haló.
1: Dobré odpoledne, dobrý den.
0: Dobré odpoledne, posloucháte soutěž pravidelně?
1: No tak, zase tak ne, podle času, no. Podle Ale času. Tak 2-3krát týdnu určitě.
0: No, to se dá označit za poměrně pravidelný poslech. Co jste si z toho vzala? Co jako posluchač musíte udělat, abyste zvítězila?
1: No tak musím si to zapamatovat nebo napsat, no.
0: A hlavně poslouchat až do konce.
1: A poslouchat, no.
0: Až do konce, ne v půlce vzít telefon a zkoušet to, pak vám může některá správná odpověď utéci. Pokud se vám to nestane a třikrát odpovíte správně, Heleno, dnes mám novinku od Alpine Pro, pánskou nebo dámskou softshellovou bundu Hůr, podle vašeho výběru. Může to být i bunda dětská, má odepínatelnou kapuci, odvětrávání v podpaží, zipy, praktické kapsy. Zkrátka je využitelná při proměnlivém počasí během celého roku, je univerzální. To je hlavní cena. Za dvě správné odpovědi sada doplňků stravy od ryze moravské značky citronek.com, prémiový mořský kolagen Natikol a k tomu ještě přidáme voucher v hodnotě 1500 korun na jakékoliv další produkty na e-shopu citronek.com. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Heleno, můžeme začít?
1: No, zkusíme to.
0: Tak Dana Drábová a její kariéra zmapovaná ve výstavě, dnešní téma. 5 vteřin máte na odpověď, tady je první otázka, ptám se vás, Heleno, jak dlouho byla Dana Drábová předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost?
1: Nevím, jestli asi 25 let.
0: Asi jste řekla správně, je to 25 let, ale uznal bych skoro i 26, byla předsedkyní od 1. listopadu 99, zemřela 6.10.2025, zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku. První bod. Otázka druhá. Vzpomenete si, a v té reportáži to zaznělo, co dělá Dana Drábová na fotce v novinách z roku 1986, je to její úplně první dohledatelný mediální výstup.
1: Jo, to byla nějaká ta skleněná koule, nebo...
0: Co tam dělá?
1: Tak to nevím teda, tak to nedám hromady.
0: Přítelkyně Dany Drábové popisovala, že na této fotografii měří radioaktivitu mléka. Bylo to po výbuchu Černobylu. No. Drábová toto období označovala jako zásadní pro své kariérní směřování. No a do třetice, dokdy bude výstava o Daně Drábové v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí otevřená?
1: No, bude to do konce roku, letos.
0: Dokonce to bude, ale dokonce listopadu.
1: Ježiši.
0: A Heleno, tohle bylo přesně na konci té reportáže, než jsme vyhlásili telefonní číslo, tak tento detail vám utekl. Vstup je volný, lidé mohou chodit každý den, včetně víkendů, do konce listopadu. Heleno, posíláme alespoň cenu útěchy za vámi do Litvínova.
1: No, mějte se hezky, já vám děkuji.
0: Nádherné odpoledne, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Čtvrteční odpoledne s Kristýnou ve 12.50 posloucháte Radiožurnál. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva, který odkazuje na to, co se stalo přesně před 85 lety za druhé světové války. V noci ze 7. na 8. října 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
3: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněna, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění české obce sokolské. Sokolové se mu pomstili už za několik měsíců. Zapojili se do příprav atentátu, který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš a po kterém Reinhard Heydrich na jaře 1942 zemřel.
3: Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol sice po druhé světové válce opět fungoval, ale komunisté organizaci v 50. letech zase zrušili. Úplného obnovení se dočkal v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.

Poslední letní dny se s námi loučí, i o počasí budou další zprávy, nebo třeba i o problémech s dodávkami dílů pro Škodovku. No a pak už pro vás vysíláme živě z brněnského strojírenského veletrhu. Za 5 minut 13. do té doby ještě Adele. Krásné odpoledne, jsme Radiožurnál. Hello.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Problémy s dodávkami dílů pro Škodu Auto zasáhly podle odborářů i Kodiaq v Kvasinách. Jižní Korea kvůli diplomatickému sporu s Ukrajinou stahuje z Kyjeva svého velvyslance. Tenistka Nikola Bartuňková porazila v českém souboji Karolínu Muchovou a na turnaji v Pekingu je v semifinále. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Měřína směrem do Prahy a bude oblačno i zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počty směn. Problémy s dodávkami dílu pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku.
3: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Jižní Korea stáhne z Kyjeva svého velvyslance na Ukrajině. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soul tím reaguje na spor kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský totiž o předání zajatců veřejně mluvil na valném shromáždění OSN. Ukrajina tvrdí, že dohoda o mlčení nebyla. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha označil incident za diplomatické nedorozumění. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadu lékařů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům pomáhají injekce přímo do oka.
4: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
5: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
6: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
5: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v semifinále na turnaji kategorie Masters. V Pekingu postoupila mezi nejlepší čtyřku po vítězství nad českou soupeřkou Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-3 a 6-0. Bartuňková Muchovou dobře zná z klubu první ČLTK Praha, taky o tom mluvila po utkání na kurtu.
8: Byl to neuvěřitelný zápas. Z klubu se známe už od dětství, takže vím, že je to výborná hráčka a taky skvělý člověk. Bylo to těžké utkání. Snažila jsem se hrát, co nejlépe umím a zvládla to. Před turnajem jsem rozhodně neočekávala takové výsledky. Hodně to pro mě znamená.
7: O postup do finále se Bartuňková utká s lepší z ruské dvojice Alexandrovová Andrejevová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Měřína taky už Mejkalky. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dvě omezení na cestě. První u Měřína na kilometru 134, zavřený levý pruh a fronta je tam na 10 až 15 minut. Další zúžení je pak ještě za Koberovicemi na 74. kilometru, tam je fronta o něco kratší na 10 minut. V opačném směru z Prahy do Brna vázne provoz na D1 před omezením u Šmejkalky. Aktuálně kolona od 15. kilometru na 15 až 20 minut. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov pozor před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru zúžení a dojíždí se do kratší kolony. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy postojíte v koloně na obchvatu Slaného. Za sjezdem na Smečno stavební práce teď se projíždí jedním pruhem a zdržíte se 15 minut. Na silnici 3 z Prahy do Tábora připomínáme kolony za Benešovem. Projíždí se Kyvadlově, opravují vozovku a kolony v obou směrech zaberou asi 15 minut. Ještě do Prahy vyhněte se Štěrboholské a jižní spojce směr Barandovský most. Za Lanovým mostem u sjezdu na Zahradní město nehoda. A dvě auta dost výrazně překáží kolona 1,5 hodiny od sjezdu na Běchovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky, postupně budou srážky na celém území, později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál, teď z Brna ze strojírenského veletrhu se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré odpoledne vám přejeme, 13 hodin 5 a půl minuty na Mezinárodním strojírenském veletrhu je i dnes od dopoledne spousta návštěvníků, proudí z pavilonu do pavilonu, no a občas narazí na postavu, která má na sobě připnutou ceduli s nápisem Hledám práci, trošku jí vržou klouby, má takový bezduchý pohled, jestli se tomu tak dá říkat. Ta postava je humanoidní robot. O nich budeme dnes taky mluvit v našem speciálním vysílání z Brna, no a někde tady běhá i robopes, který se svým v uvozovku páníčkem přiběhne i sem k nám do našeho Airstreamu radiožurnálu, odkud vysíláme až do 16. hodiny. Najdete nás mezi pavilony P a F, tak se za námi můžete zastavit a už za chvilku přivítáme první dnešní hosty. Budou ze soutěže mladých strojařů, jsou až z Tachova, měli to daleko, ale když už jsou tady, tak jsme je pozvali do vysílání odpoledního radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Ve stříbrném mobilním studiu radiožurnálu Airstreamu tady na brněnském strojírenském veletrhu sedí teď první naši dnešní hosté, Marek Lácha a Ludvík Zádranský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vy jste studenti střední průmyslové školy v Tachově, jste tady na soutěži mladých strojařů, jde vlastně o neoficiální mistrovství republiky. Tak Marku, začnu u vás. Soutěž mladých strojařů. Jako strojař, kterého si představuju já, úplně nevypadáte, protože, aby jsme to uvedli na pravou míru, jde hlavně o programování, je to tak?
1: Pro nás, na naše zaměření, ano, určitě. Jsme zaměření právě na programování CNC strojů a je to spíš kancelářská práce, takže je dost možné, že nevypadám zrovna na pravý pojem strojaře.
0: Vypadáte dobře oba dva, i Ludvík samozřejmě. CNC obráběcí stroje. Tak můžeme je, Ludvíku, představit, co všechno dokážou, co vlastně obnáší i to, co děláte a v čem jste soutěžili?
2: Tak CNC stroje se můžou kategorizovat jako frézy, soustruhy, lasery dokonce. A my teda konkrétně na naší škole i na této soutěži, tak jsme soutěžili v programování CNC frézy v programu Heidenhain.
0: Trošku, ale když jsme se bavili předtím, než jsme šli, jak se říká u nás v rozhlase, na tu červenou, že jste byli malinko překvapení, co se tam objevilo, tak povídejte, popište to.
2: Určitě, tak my jsme teda na naší škole seznámeni s verzí programu Heidenhain, které se říká 640. A tady vlastně na soutěži nás překvapilo, že jsme soutěžili ve verzi 700, která je teda vizuálně i celkově jiná.
0: No, ovlivní to hodně ten výsledek?
2: Já bych řekl, že ano. Z vaší zkušenosti.
0: Tak Marku, můžete to doplnit? Jaká je ta vaše zkušenost z toho klání, které jste prožili společně?
1: Určitě to pro mě bylo velký překvapení, protože sice jsem věděl, že se bude soutěžit v tomto programu, ale neočekával jsem tak velký rozdíl oproti mně známé verzi. Takže bylo to o dost složitější v té krátké časové ose se zorganizovat si veškeré potřebné informace získat na tom z programu a bylo to dosti náročné pro mě, pro člověka, který nemá ty zkušenosti, ale na druhou stranu oproti klukům, proti kterým jsme soutěžili, který jsou byli zdatní v této verzi, bylo vidět, že ta verze, jak je modernější, je zjednodušená, mnohem lehčí než verze, ve kterých my programujeme, takže věřím, že to je určitě mnohem lepší posuv technologický i jak ohledně toho, co tam můžeme dělat, tak i ohledně věcí nebo ohledně náročnosti naučení se v tom programu.
0: Mám si to teď představit tak, že přijedete do té své školy v Tachově a řeknete, prosím vás, mohli byste nám aktualizovat ten program, ve kterém jsme soutěžili, protože tam to bylo o trošku jiné.
1: Ano, dopředu už máme zařízené, v blízkých měsících se u nás na škole budou zlepšovat, tyto verze se nám budou instalovat, jak do počítačů, tak i do strojů, takže to jsme velmi vděční škole, že už vlastně na náš pokyn, nebo požadavek spíše by se dalo říct, se snaží nám víc vstříc a jít s dobou takzvaně.
0: Odpovídá Marek Lácha a teď Ludvík Zadranský. Co vás ještě teď čeká tady na mezinárodním strojírenském veletrhu?
2: Tak mě osobně teda čeká ještě další soutěž. Já budu pokračovat v programování v jazyku Fanuc a pro změnu já budu teďka programovat CNC soustruh. Takže to je vlastně jakákoliv hřídel, neboli jakákoliv vlastně rotační součást. Tak
0: ať se daří, Marek Lácha, Ludvík Zadranský, studenti střední průmyslové školy v Tachově, jsou tady na soutěži mladých strojařů. Díky, že jste přišli k nám do Airstreamu a naslyšenou.
1: Naslyšenou,
2: děkujem.

Posloucháte Radiožurnál i ve 13 hodin 17 minut. Kam před skoro 100 lety zmizela slavná pilotka Amelie Earhartová? Tak to je záhada, kterou se teď snaží vyřešit nová expedice. Míří na malý atol v Tichomoří a doufá, že se jí tam podaří najít trosky ztraceného letadla. Probereme to v odpoledním radiu.

0: Záhada, která už skoro 100 let fascinuje celý svět, se možná blíží ke svému rozřešení. Skupina výzkumníků, dobrovolníků a mořských archeologů vyplula směrem k malému atolu v Tichomoří s jedním cílem – najít ztracené letadlo Amelie Earhartové a zjistit víc o jejím záhadném zmizení. Víc si o tom teď povíme na Radiožurnálu s redaktorem Ondřejem Himerem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kam přesně tedy výprava míří a proč si dělá naděje, že se zmizení slavné pilotky právě jí podaří objasnit?
1: Míří na neobydlený atol Nikumaroro, který patří pod Kiribati. Samotný výzkum tam má začít 13. října, až tam doplují, protože je to skutečně odlehlá část světa. No a jejich hlavním cílem je takový záhadný objekt, který nese název Taraya a poprvé ho spatřil jeden Američan, vlastně takový amatérský hledač, když procházel satelitní snímky na Apple Maps a všiml si takového objektu ležícího v moři těsně u břehu, který svým letadlem vzdáleně připomíná letadlo tvarem, pardon.
0: Zní to slibně. Existují ještě nějaké další indicie, že Earhartová havarovala právě tam?
1: Těch indicí je hned několik. Například v posledním rádiovém spojení Earhartová hlásila, po které ose se pohybuje při hledání letiště na Howlandově ostrově, kam měla původně namířeno. No a na stejné ose na jeho východ od něj právě leží tady ten atol Nikumaroro. No a mohla se tam pokusit o nouzové přistání. I proto byl atol cílem už několika expedic v minulosti. No a těm se podařilo najít pár docela zajímavých věcí. They found artifacts including
2: a freckle cream jar from the 1930s. Našli tam krém proti pyhám z 30. let. Amélie byla známá tím, že se styděla za své pyhy. Našli rtěnku, kousky bot stejného typu, jaké nosila, zip, který by mohl pocházet z její letecké bundy nebo baterku z 30. let.
1: Shrnuje známá fakta jeden z účastníků expedice Steve Schultz z americké Purdueovy univerzity, která o projektu natočila takovou podcastovou minisérii.
0: Pokud ale ten ostrov prozkoumalo už několik expedic, tak jak to, že se žádné z nich nepodařilo najít trosky docela velkého letadla, když je navíc vidět, jak si říkal, i na satelitních snímcích?
1: To je samozřejmě dobrá otázka, která se nabízí, ale podle Steva Schulze i tady existuje vysvětlení.
2: Domníváme se, že za to může silná tropická bouře, která ostrov zasáhla na jaře roku 2015. Vzedmuté moře a silný proud mohly z toho předmětu zvednout usazeniny, které se na něm mezitím zase nahromadily.

0: accumulated again over the years.
1: A proto je na těch aktuálních snímcích atolu ten předmět vidět nejen nezřetelně, a letadlo už připomíná daleko méně. Jak to je, to bychom se měli dozvědět už brzy.
2: V odpoledním radiožurnálu redaktor ze zahraniční redakce Ondřej Himer. Díky a pěkný den.
1: Naschledanou.

Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, je 13 hodin 26 minut. No a dalšího hosta přivítáme ve 13.40, mezitím ale ještě další aktuální zprávy v půl. Pěkné odpoledne a hezký poslech.

0: Čítaj ma, koľko ma je, všetky drobné prerátaj. Ak všetko na halier sadne, myslím si, že každopádne...
1: Richard Miller na Radiožurnálu Sucho v Jihočeském kraji. I o tom budou další zprávy.
2: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Hřímovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní lépe řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou autorku a překladatelku ocenili za její odvážné dílo, které propojuje tradice se současnou literaturou. V českém překladu vyšly téměř 2 desítky jejich knih, včetně románu Autobiografie Rudé. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získají odměnu v přepočtu 620 milionů korun. O víkendu se výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit i bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů. Podobné teploty meteorologové očekávají taky o víkendu. Zlínský okresní soud se dnes začal zabývat loňským požárem střechy střední školy pedagogické a sociální na jižních svazích. Obžalovaný svářeč Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Podle obžaloby tak způsobil požár, při kterém se musela evakuovat zhruba 100 lidí a vznikla škoda téměř 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Sport. Golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaj Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Macková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Měřína a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Měřín. Na kilometru 134 v levém pruhu silničáři končí s opravou vozovky a zdržíte se asi 10 minut. Fronta se za chvilku začne rozjíždět. Další zúžení na D1 směr Praha pak ještě za Koberovicemi na kilometru 74. I tam je fronta teď asi na 10 minut. Na D1 vázne provoz taky za Prahou směrem do Brna. Je to kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od 15. kilometru asi na 20 minut. Kolony hlásíte na silnici 3 z Prahy do Tábora za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov opravují vozovku a zdržíte se v obou směrech přes 20 minut. V Praze je ucpaná Štěrboholská a jižní spojka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Zahradní město za Lenovým mostem se srazila 2 auta a projíždí se pouze jedním ze 3 pruhů. Kolona už od Hradecké dálnice tak jede pomalu a zdržíte se určitě přes 30 minut. Ještě D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru zúžení a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno a zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně bude pršet na celém území. Později večer by měly na západě Čech přehánky ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů, na západě od 16 do 20. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Vysíláme z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Je to 67. ročník, no a po těch letech už se návštěvníci dočkali toho, o čem v začátcích veletrhu možná jen snili, nebo možná ani to ne. Chodí tu roboti, humanoidní roboti, no a taky o nich bude další rozhovor za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Hezký poslech.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu vysíláme z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a teď se opět podíváme do budoucnosti, i když možná taky trošku do té současnosti. Tomáš Jochman je výzkumník a doktorant na ČVUT v Praze. Spolu založil Centrum humanoidní robotiky při tamním Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Zakladatelé říkají, že jde o jakousi královskou disciplínu robotiky, tak Tomáš Jochman je teď s námi v našem Airstreamu. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co už teď humanoidní roboti dokážou?
1: Tak u nás na CIRC ČVUT dokážou autonomní navigaci, dokážou diskutovat s člověkem a využívat přitom nějakou znalostní databázi, do které je možné dát data, nějaké podklady v různých formátech. A potom taky samozřejmě, co nás zajímá nejvíc, tak je ta manipulace. Říká se tomu bimanuální manipulace, kde vlastně ten robot využívá dvě ruce a umožňuje v tom průmyslu, vlastně otevírá jako možnost do nových těch úloh, kde v aktuální době nebylo možné tu manipulaci vyřešit pomocí jednoho robotu.
0: Humanoidní roboti procházejí i tady brněnským výstavištěm. My jsme jednoho měli předevčírem taky jako hosta. Ten odpovídal. Jak jste na tom vy? Povídáte si často z roboty?
1: Pro nás to je spíš taková okrajová záležitost. Nicméně poptávky na to od partnerů máme. Jedná se hlavně o výrobní podniky, které dělají nějaké prohlídky pro jejich zákazníky nebo i další partnery a tak dále. A ti samozřejmě chtějí oslnit a chtějí ukázat, že jsou moderní, že jsou trendy a zároveň taky je ty prohlídky stojí dost času, když tam musí dedikovat nějaký vlastní personál, takže jak říkám, pro nás je to okrajová oblast, ale co je třeba zajímavější, na čem pracujeme, je udělat z tohohle toho systému nějakého výrobního asistenta, kde je možné potom propojit třeba ten model umělé inteligence s daty z výrobní linky a můžete se ho ptát a může odhalovat vlastně různé problémy a analyzovat, co se děje a pomůže vám ty problémy řešit. Na tom teďka aktuálně pracujeme.
0: Na webu centra se píše, že chcete přispívat k bezpečnému, etickému a společensky odpovědnému vývoji humanoidních systémů. To je hodně podobná věta, jakou mají, doufám, napsanou vývojáři AI, umělé inteligence. To se hodně řeší. Je to hodně propojené?
1: Myslím si, že to propojené je, protože vlastně ten model, který je využit na to řízení toho humanoidního robotu, může mít hodně podobnou strukturu jako ten model, který znám vlastně z těch veřejně teďka dostupných LLM modelů a je tam pro nás důležité to, aby, nebo proto i vlastně vzniklo to Centrum humanoidní robotiky, aby se to uchopilo do správných rukou a například nevznikaly hrozby bezpečnostní nebo i kyberbezpečnostní, protože vzhledem tomu, že ten hardware je teďka poměrně dostupný a může si ho koupit leckdo, tak to samozřejmě otevřelo možnost téměř zjednoduším komukoli a ne každý může mít ty nejsprávnější úmysly z tohle technologií.
0: My jsme tu měli dva studenty jako první hosty, kteří se zúčastnili soutěže ve strojírenství. I v tom vašem odvětví jsou nějaké studentské projekty, které chcete představit?
1: Tak vzhledem k tomu, že tato oblast vzbuzuje hodně emocí, a to nejen u dospělých, ale i u těch studentů, tak teďka konkrétně za poslední dva týdny se nám přihlásilo asi dalších 5 studentů, že by chtěli na nějaké podoblasti, řekněme, s námi dělat, spolupracovat. Jedná se třeba hlavně o různý jako výzkum a vývoj v oblasti těch teleoperačních zařízení, což jsou zařízení, přes která je možné toho robota ovládat a sbírat data, aby něco vlastně uměl potom, takže to se týká primárně tohodle a potom ty pokročilejší studenti nebo řekněme ty diplomanti, případně doktorští studenti, tak ty už se potom pouštějí do těch nejsložitějších oblastí, kde je to hodně ovlivněný teďka nejnovějším výzkumem.
0: Vy vedete i práci velkého projektu nebo vedete velký projekt, masážní robot pro využití pro fyzioterapii. Jak to má fungovat nebo jak je to celé daleko?
1: Projekt vede kolega, ale dobře, já jsem pardon. Samozřejmě mám na starost vlastně ten technology transfer, což znamená ty nejnovější věci z výzkumu dohlížím, aby byly nasazeny do průmyslu odpovědně a aby to fungovalo. A za tímto projektem tak primárně vznikla, řekněme, požadavek ze strany fyzioterapeutů nebo dalších asistentů, pracovníků, a vzhledem k tomu, že v této oblasti je nedostatek lidí, tak jsme se snažili vymyslet to řešení tak, aby jsme mohli ulehčit, a jedná se o rehabilitaci, a ať už to je vlastně ve stoje, že člověk může s tím robotem vlastně spolupracovat a on mu vygeneruje vlastně automaticky nějaký rehabilitační plán, který schválí potom ten odborný personál a dohlíží na to, že ta terapie probíhá v pořádku, a nebo se může jednat například i o sportovní masáže a nějaké další ostatní úkony, kde teďka je hodně velká fyzická i časová náročnost pro toho člověka, a z našich informací víme, že prostě ty lidi nemůžou to dělat 8 hodin denně a jejich efektivní doba je třeba kolem 3 a 4 hodin.
0: Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v našem Airstreamu další host Tomáš Jochman, výzkumník a doktorant na ČVUT v Praze. Moc díky, že jste si našel čas, a ať se daří. Naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal

0: Kapela Činasky ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Stav světové přírody se kriticky zhoršuje, ale daří se ochrana některých původně ohrožených druhů jako tygr, slon africký nebo mořská želva. Vyplývá to z nové, dnes zveřejněné zprávy o živé planetě. Světový fond na ochranu přírody v ní každé dva roky shrnuje, v jakém stavu je přírodní svět, na kterém i my lidé životně závisíme. Letošní report prostudoval taky klimatický reportér radiožurnálu Jan Kaliba. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se podařilo zvýšit populaci zmíněných ohrožených druhů, když jinak příroda degraduje a živočišných druhů rychle ubývá?
1: Má to docela jednoduché vysvětlení. Na ty zmíněné ikonické druhy se soustředila pozornost i peníze, ale celkový trend zůstává stále velmi negativní, vysvětluje Lenka Fričová, ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu zvířat.
2: Když máme dostatečnou vůli, finanční prostředky, máme dostatek poznání, tak jsme schopni ty negativní trendy zvrátit. Pravda je taková, že jako celek se to zatím vůbec nedaří a většina druhů takovouhle pozornost nemá. Ochrana přírody takovýmhle způsobem jednotlivě není schopná ochránit. Opravdu je potřeba chránit krajinu a ty ekosystémy jako celek.
1: A celkově se za posledních 52 let, kdy to reporty monitorují, zmenšily sledované populace obratlovců ve volné přírodě o 73%, tedy dramatický úbytek zvířat, který pokračuje.
0: Jak je na tom Česko?
1: I v Česku platí podobný paradox. V poslední době se dařilo vracet do přírody třeba vlky nebo jesetery, ale celkově stav přírody je také špatný. Za posledních ani ne 50 let ubylo přes 40% ptáků v zemědělské krajině a ohroženo je třeba 61% druhů ryb v Česku. Problém podle biologa a bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika není v tom, že bychom přírodu neuměli chránit, ale v tom, že chráníme jenom její ostrůvky.
3: My máme velmi kvalitní a dobře manažovaný systém chráněných území. Tohle u nás ve srovnání se světem funguje. Ale to, co můžeme udělat, to je změna přístupu ke krajině. To znamená hospodaření v krajině, a to jak v zemědělské, tak v lesnické.
0: Jaká jsou nejúčinnější řešení té situace podle zprávy Světového fondu na ochranu přírody?
1: Je to také transformace zemědělství, ohleduplnější hospodaření v krajině a způsob výroby potravin, také rychlé utlumení fosilních paliv způsobující změnu klimatu, ale zásadní je podle té zprávy i nastavení finančních toků do aktivit, které přírodu ničí. Proudilo v roce 2023 celosvětově v přepočtu přes 140 bilionů korun, kdežto na ochranu a obnovu přírody jenom zlomek, asi 4,5 bilionů korun.
2: Ta disbalance v tom, jak jsou ty prostředky vynakládány, často veřejné prostředky, tak ta disbalance je obrovská. Vlastně na jeden dolar vynaložený na ochranu přírody připadá asi 33 dolarů, které mají negativní efekt na přírodu a životní prostředí.
1: Říká šéfka české sekce Světového fondu na ochranu zvířat Lenka Fričová.
0: Jan Kaliba, díky.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze, jak soudí místopředseda školského výboru parlamentu poslanec Miroslav Krejčí za motoristy? Mají univerzity opravdu kde ušetřit, nebo naopak kvůli přicházejícím silným ročníkům potřebují posílit rozpočty? Vladimír Kroc se zeptá předsedy České konference rektorů, profesora Milana Pospíšila z Vysoké školy chemicko-technologické.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v iVysílání.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
3: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Píště na Pelhřimovsku bude bez komunálních voleb, obec si přebere správce. V Madridu zemřela důchodkyně, která se stala symbolem protestů proti bytové krizi. Hokejisté Sparty se v extralize utkají s Brnem, Plzeň bude hrát s Českými Budějovicemi. Praze Brzdín provoz nehoda na jižní spojce směrem na Barandovský most. A bude oblačno i zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: V Píšti na Pelhřimovsku zůstali jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. Celkem 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neschody.
5: Došlo tam k nějakým výměně názoru, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
4: Hlasovací místnost Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. Zemřela důchodkyně Mari Carmen Abascalová, která se ve Španělsku stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87-letou ženu vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí. Na madridském náměstí Puerta de Sol vyrostlo stanové městečko.
6: Mari Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Mari Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu 2 zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve 2 úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
7: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští judisté v hmotnostní kategorii do 90 kg na mistrovství světa v Baku neuspěli. Adam Kopecký vypadl v osmifinále, David Klamrt už v prvním kole. Hokejisté Plzně nastoupí v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicím. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut. O hodinu později je na programu souboj Sparty s brněnskou Kometou. Oba zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. A hokejisté Koloráda s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Prohrál taky Anaheim s Lukášem Dostálem, a to s Edmontonem 2-5. Český golman už ve třetí třetině nechytal, v té druhé totiž inkasoval všech 5 branek a po 40 minutách střídal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Koberovic taky už mejkalky. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za Koberovicemi. Na kilometru 74 silničáři opravují vozovku a zdržíte se 10 minut. V opačném směru z Prahy do Brna vázne provoz na D1 před omezením už mejkalky na 24. kilometru. Aktuálně je tam kolona na 20 minut od 14. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte asi 10 minut v koloně před sjezdem na Starou Boleslav. Zúžení je na 14. kilometru. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směr Smíchov. Za Lanovým mostem u sjezdu na Zahradní město se srazila dvě auta a blokují jeden pruh. Kolona se táhne už od Černého mostu od IKEA a zabere asi 35 minut. Na městském okruhu taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka směrem Stroje na Smíchov a před Blankou popojíždějí kolony z Holešoviček i z Povltavské ulice. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy budete popojíždět u Věrušiček, kousek před Bošovem omezení a fronty v obou směrech na 15 až 20 minut. Ještě silnice 3 z Prahy do Tábora za Benešovem omezení, tam je větší fronta směrem na Prahu asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle zatím slabý déšť nebo přehánky, postupně bude pršet na celém území. Později večer by měly na západě Čech přehánky ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte dál odpolední radiožurnál ze strojírenského veletrhu v Brně. Slovo má Štěpán Pokorný.
3: Dobré odpoledne s radiožurnálem, zavítali jsme na strojírenský veletrh do Brna, odkud vysíláme až do 16 hodin živě z našeho Airstreamu. No a pokud sem míříte, posloucháte nás teď třeba v autě, rádi vás přivítáme u našeho pojízdného studia, které je hned vedle pavilonu P. Vysílání odpoledního radiožurnálu pokračuje, po 14. hodině máme 14 hodin a 6 minut, no a za chvilku se spojíme se zpravodajem radiožurnálu na Ukrajině Martinem Dorazínem.
11: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na bratislavské dálnici. Na D2 dejte pozor na výjezdu z Brna směr Bratislava. Za systém Kolympii na Chrlice přibližně na 3. kilometru blatník na vozovce. Podle našeho zpravodaje v levém pruhu.
2: V levém pruhu veliký kus blatníka. Asi z kamionu. Je to nízký, ale docela rozměrný.
1: Tak pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte odpolední radiožurnál. Rusko dnes zaútočilo na 2 civilní autobusy v Kramatorsku v Doněcké oblasti. Podle ukrajinských záchranářů zemřelo nejméně 33 lidí, zraněných je dalších 18. My už jsme teď ve spojení se stálým zpravodajem radiožurnálu na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
3: Jaké jsou okolnosti ruského útoku na autobusy v Kramatorsku?
4: Tak podle informací, které už jsou k dispozici, šlo o leteckou řízenou bombu, která přistála na ulici, kde se pohybovaly dva autobusy městské hromadné dopravy. Oba byly zasaženy, tam na místě zahynulo, doslova uhořelo v těch autobusech 30 lidí. Záběry z těch míst patří k velmi otřesným, protože v době pokračujících ruských útoků i ty práce, které se tam musí provést, to znamená zjistit, jestli jsou tam ještě zranění lidé, živí lidé, odnést ta těla, pomoci, jsou nesmírně komplikované. Teď ještě jsem se díval na reportáž zpravodaje Rádia Svoboda z Donbasu, a bylo slyšet opravdu i kolem ty výbuchy, že pořád pokračují. On se ptal lidí kolem jdoucích, jestli znali ty, co byli v autobuse. Jeden pán říkal, ano, tam byla nějaká jeho známá nebo manželka, to z toho nebylo patrné, která si chtěla takto ušetřit pěšky, než nechtěla jít, jela tím autobusem a zřejmě tam i v tom autobuse zahynula. Takže ta situace už se podobá Chersonu, to znamená to lidské safari, které tam Rusko pořádá na civilisty, je teď už i v Kramatorsku.
3: Nakolik bezpečný nebo spíš nebezpečný je teď pohyb po Kramatorsku nebo taky sousedním Sloviansku?
4: Ano, ta situace je obdobná. V Družkivce, sousední z druhé strany Kramatorsku, je situace ještě daleko horší. Tam už vlastně pohyb bez pancéřování není vůbec možný, přesto tam zůstává několik set minimálně civilistů. V Kramatorsku jsou to tisíce, ve Sloviansku tisíce civilistů. Ti nejsou vůbec nějak chráněni, na rozdíl od třeba nás, novinářů, vojáků, humanitárních pracovníků, kteří používají vesty, přilby, mají vlastně ta čidla, která oznamují, kde se zrovna pohybují nad nimi drony a podobně. Není to 100% ochrana, ale je to daleko lepší než to, co mají ty civilisti, kteří prostě v tom, čem obyčejně chodí, tak jdou do obchodu nebo na úřad nebo prostě někam ke známým a tam na ulici je prostě zastihne smrt, tedy v podobě dronu nebo v tomto případě letecké bomby. Takže úřady teď momentálně ve Sloviansku i v Kramatorsku zastavily provoz veřejné dopravy.
3: Oběti hlásí taky kyjevské úřady. Jaká je situace v ukrajinské metropoli?
4: Podobně těžká, protože Kyjev už je několik dní vlastně pod více či méně intenzivním ruským útokem ve dne i v noci a zprávy z dnešního dne nejsou výjimkou. 3 mrtví lidé zahynuli při útocích na různé budovy v Kyjevě, 14 lidí bylo zraněno, takže i Kyjev začíná pomalu vypadat, jako by to město bylo opravdu přímo někde u válečné linie.
3: Zpravodaj radiožurnálu na Ukrajině Martin Dorazín v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
4: Hezký den.

Kanadská spisovatelka Anne Carsonová spojuje klasickou literaturu se současným světem a právě za své odvážné a originální dílo teď získala Nobelovu cenu za literaturu. Představíme ji za chvilku v odpoledním radiožurnálu.

0: Nobelova cena za literaturu letos míří do Kanady, získala ji básnířka a esejistka Anne Carsonová, která má blízko k antickému Řecku. Vystudovala klasickou filologii a řeckou literaturou se inspirovala. Antické hrdiny uvádí do současnosti. A právě za to ji dnes ocenila Švédská královská akademie. Více si řekneme v odpoledním radiožurnálu s Martinem Hrnčířem z kulturní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak 76letá Carsonová patří k nejoriginálnějším hlasům současné anglicky psané literatury, je básnířkou, esejistkou i překladatelkou a vystudovala klasickou literaturu. Antické Řecko pro ní ale není jen předmětem akademického zájmu, je to pro ní živý svět, ze kterého čerpá příběhy, obrazy i otázky, které se týkají také dnešního člověka. Kanadská básnířka vydala přes 20 knih a textů a v českém překladu vyšla zatím ale jen její nejznámější kniha, a to Autobiografie rudé.
0: O čem v ní píše?
1: Vychází z řeckého mýtu o okřídleném netvorovi Gerionovi, kterého porazil bájný Herakles. V podání autorky je ale Gerion dospívající introvertní chlapec s láskou k fotografování a kromě toho se zamiluje i do charismatického a citově neukotveného Herakla. Carsonová z mýtu vytvořila román ve verších, který se odehrává v současnosti a zabývá se také tou první láskou, rozchodem i hledáním vlastní identity, a text přeložil pro české čtenáře Tomáš Gabriel.
2: Její výjimečnost spočívá zejména v tom, že dává dohromady několik žánrů zároveň. Ona je profesorkou staré antiky, dává dohromady eseje o překladu starých antických děl s moderní literaturou, s Becketem, míší poezii, prózu, esej, všechno dohromady, aniž by to vypadalo nějak zvláštně. Píš to působí dojmem, že je to pohled na historii a literaturu v jednom.
1: Anne Carsonová patřila mezi favority Nobelovy ceny za literaturu už mnoho let a jak mi sám překladatel prozradil, tak se také tak trochu bál, že by ocenění dostala dříve, než tedy přeloží on sám tu knihu, protože by pak bylo komplikovanější obecně to celé zprávy. Knihu samotnou napsala autorka už v roce 1998 a už jen dodám, že součástí Nobelovy ceny je teď také vedle její zlaté medaile i finanční odměna, a to ve výši 12 milionů švédských korun, což je v aktuální tedy kurzu 26 milionů českých korun.
0: Nobelova cena za literaturu tedy letos míří do Kanady, získala ji básnířka esejistka Anne Carsonová a představil nám ji Martin Hrnčíř. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 14 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
1: Počet obětí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Mrtvé hlásí taky ukrajinská metropole. Zemřeli 3 lidé, dalších 14 je zraněných. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné dílo. To propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. V českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie Rudé. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna, a to ve výši 12 milionů švédských korun. A o víkendu se výrazně ochladí, předpovídají to meteorologové. Dnes bude na většině míst přes den ještě 24 stupňů. Na západě a místy taky na severu se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, zítra pak čekáme maximálně 10 až 15 stupňů. A podobně chladno bude taky o víkendu. V sobotu k tomu bude i pršet. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila v Pekingu mezi nejlepší čtyřku singlistek. Ve čtvrtém čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou po setech 6-3 a 6-0. Bartuňkovou tak čeká první semifinále na turnaji série Masters.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Koberovic a zavřená Vídeňská v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně za Koberovicemi asi 15 minut. Táhne se od 77. až na 74. kilometr k omezení. Pozor, do kolony se dojíždí v zatáčce. Na D1 kolony za Prahou směr Brno, fronta od 14. kilometru až k omezení u Šmejkalky asi na 20 minut. No a pozor, ucpává se tam i objížďka před velkými Popovicemi. Dálnice D10 z Turnova do Prahy ucpaná před sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru je zúžení a postojíte přes 10 minut. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy popojíždějí kolony za Berušičkami. U Bošova omezení. Větší je tam fronta směrem do Prahy asi na 20 minut. Podobná situace je na silnici 3 z Tábora do Prahy. Před Benešovem je zúžení a kolona opět asi na 20 minut. V Praze je stále zavřená Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky se snaží vyprostit zaseklou vrtací soupravu pod mostem. Zatím se nedaří, Vídeňská neprůjezdná a objížďka v ulici v Podzámčí je ucpaná. Provoz vázne v Praze taky na Štěrboholské spojce směr Barandovský most. Za Lanovým mostem odtahují auto po nehodě a kolona z Černého mostu zabere asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude oblačno, je zataženo, ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Na východě se zpočátku ojediněle vyskytnou i bouřky. A v noci teploty klesnou většinou na 9 až 5 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré odpoledne, 14 hodin 34 minuty. My vás zdravíme z Brna, z Mezinárodního strojírenského veletrhu. No a co se tu přesně děje, zjistíme v této o půl hodině vysílání odpoledního Radiožurnálu. Hezký poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Technologické novinky i inovace v tradičním strojírenství. Na mezinárodním strojírenském veletrhu na brněnském výstavišti své výrobky představuje na 1400 vystavovatelů. Velká pozornost je letos upřená na obráběcí stroje. V jednom z pavilonů je reportéra radiožurnálu Šimon Franz. Za chvilku se s ním spojíme v odpoledním vysílání.

0: Posloucháte Radiožurnál. Nejvíce zastoupeným oborem na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu tady v Brně, odkud vysíláme, je tváření a obrábění. Desítky těchto strojů si můžou návštěvníci veletrhu prohlédnout třeba v pavilonu P. Ten je nedaleko od našeho mobilního studia Airstreamu. No a hlásí se z něj reportér Šimon Franc. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Firmy z různých zemí z celého světa tady předvádí, co jejich stroje dokážou. V akci jsem viděl obrábění kovových i různých plastových výrobků. Vystavovatelé mimo jiné ukazují i různé inovace a způsoby, jak zrychlit produkci nebo vyrobit takové stroje, které zvládnou vyrobit komponenty pro kombajn, ale třeba i pro koloběžku. Jeden takový modulární stroj získal i ocenění odborné poroty strojírenského veletrhu. Vyrábí ho firma z jižních Čech a slouží primárně k výuce studentů. Stroj je průhledný, takže je vidět všechno, co se v něm odehrává a jak třeba reaguje na různé pokyny, které člověk do stroje zadá. Veletrh je právě pro české vystavovatele i příležitostí navazovat nové kontakty s firmami v zahraničí a rozšířit tak třeba vývoz svých strojů. Export obráběcích strojů totiž jen za letošní první půl rok klesl asi o 12%.
0: A víme, co tento pokles způsobuje?
1: Velký propad ve vývozu je především do Asie, konkrétně do Číny to bylo o 66%. Na veletrhu to řekl ředitel Svazu strojírenské technologie Ivo Červenka. Podle něj je velmi cítit tlak na asijské konkurence, která má nesrovnatelně nižší náklady na vstupy a energie. Pro české vývozce obráběcích a tvářecích strojů je podle něj navíc zásadní právě hledat nová odbytiště pro své výrobky a omezit závislost na vývoji ekonomiky Německa, která stagnuje. Slibně vypadá třeba trh v USA, kam se vývoz těchto strojů zvýšil o 85%, a to navzdory zatížení cly amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Vysílání Radiožurnálu ze strojírenského festivalu v Brně stále pokračuje, a to až do 16. hodiny živě. Teď jsme se spojili s reportérem Šimonem Francem. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

Bývalý brankář Petr Bříza zůstane druhým mužem světového hokeje. Co to pro něj znamená, uslyšíte za chvilku, povíme vám to v odpoledním radiožurnálu.

0: Mezinárodní hokej čekají týdny, které výrazně určí jeho směřování v nejbližších letech. Mezinárodní sportovní arbitráž by totiž do konce října měla rozhodnout o tom, jestli se ruští a běloruští hokejisti vrátí na elitní šampionáty. Téma radiožurnálu pro sportovního reportéra Františka Typovského. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty jsi dopoledne mluvil s viceprezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF Petrem Břízou. Jak velké téma to je pro bývalého českého brankáře a dnes tedy úspěšného funkcionáře?
1: Bříza před týdnem těsně prohrál souboj o post šéfa světového hokeje s Němcem Reindlem a přiznal, že otázka návratu Rusů a Bělorusů ono hlasování ovlivnila. Rozhodnutí sportovní arbitráže nechtěl předjímat, i proto, že Rusové a Bělorusové podali v součtu skoro 10 žalob v různých případech. Podle Petra Břízy se nicméně světový hokej bude rozhodnutím soudu řídit.
0: No, pokud by se hokejisti Ruska a Běloruska měli na elitní scénu vrátit, tak by čekali federaci IIHF asi náročné týdny.
1: A to hlavně směrem k příštímu mistrovství světa v Německu. Zatímco Bělorusové by podle regulovaného žebříčku hráli nižší divizi 1, tak Rusům náleží místo v elitní divizi. 16 účastníků šampionátu už je ale jistá. Na turnaj se navíc sportovní cestou kvalifikovali Ukrajinci, které Rusové vojensky napadli. Případný vzájemný zápas by tak byl bezpečnostním rizikem. Ani vyřazení žebříčkově nejslabšího celku není ideální. Rusko by totiž nahradilo právě Ukrajinu.
0: Jasno by mělo být podle Petra Břízy do konce října, o čem ještě druhý muž světového hokeje mluvil.
1: Například o světovém poháru, který se za rok a půl bude hrát i v Praze za účasti nejlepších hráčů planety. Každé dva roky tak soutěže v únoru přeruší skoro měsíční pauza, buď zaviněná světovým pohárem nebo olympijskými hrami, což bude podle Petra Břízy výzva pro jednotlivé kluby i samotné hráče.
2: I pro ligy a pro kluby to přinese při organizaci celé té sezony. Hráči jsou jenom lidé. Speciálně se trošku já osobně obávám, že to bude mít dopad na země, jako je Švýcarsko, Česko, Lotyšsko, který těch hráčů NHL mají míň. Když budou mít těch vrcholů hodně, tak pro nás nebude jednoduché to mužstvo se skládat potom na následující mistrovství světa.
1: Podle Břízy chce IIHF zvýšit kvalitu týmů z nižší divize 1, kam patří například Polsko, Litva nebo Itálie. Jisté je, že mistrovství světa se bude minimálně do roku 2034 hrát každoročně se 16 týmy. Bříza mluvil taky o tom, že příštích zimních olympijských her v roce 2030 se nejspíš opět zúčastní hráči z NHL. Zbývá dojednat poslední detaily.
0: V pražském studiu radiožurnálu František Typovský ze sportovní redakce. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: V kauze hořící haldy v Ostravě soud odmítl žalobu Diama na ministerstvo životního prostředí. Jižní Ukrajina odvolává svého velvyslance z Ukrajiny. Judista Kopecký skončil na mistroství světa v osmifinále, Klamer se loučil už v prvním kole. Na dálnici D1 brzdí provoz, nehoda na výjezdu z Brna směr Vyškov. A zítra bude polojasno, později bude přibývat oblačnosti a místy má pršet, teploty od 11 do 15 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem. Podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů v červnu zastavilo. Husinecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Se suchem se potýkají i další menší přehrady, říká ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danihelka.
4: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok té vody, už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
2: Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soud žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
5: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
2: Praha 6 dnes slavnostně odhalila pamětní desku gymnastky Věry Čáslavské. Je na budově základní školy na Petřinách, která je po sportovkyni pojmenovaná. Na místě je reportér Richard Webs.
6: Kovová pamětní deska je vedle vchodu do školy, je na ní silueta gymnastky na kladině. Dílo je pak doplněné o výčet sportovních úspěchů, kterých Věra Čáslavská za svoji kariéru dosáhla. Například, že byla sedminásobnou olympijskou vítězkou. Na budově školy desku odhalili místní žáci. Lidé si tady dnes v památný den sokolstva připomněli i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám. Z Petřin, Richard Webs, Radiožurnál.
7: Sport. Čeští judisté se v hmotnostní kategorii do 90 kg do boje o medaile na mistrovství světa nedostali. David Klamert vypadl na svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v Baku porazil Francouz Ngaiap Ambu. Druhý český reprezentant Adam Kopecký pak prohrál v osmifinále s Francouzem Alexou Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
8: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle judo, chyby děláme.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 v Brně a kolony na dálnici D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směr Ostrava na kilometru 205 před Rohlenkou. Nehoda.
10: v levém pruhu dvě auta. Je to teda zřejmě bez zranění, jenom plechy, ale už teď se to začíná štosovat.
9: Fronta od sjezdu na Slatinu je asi na 20 minut a prodlužuje se. Na D1 je dlouhá kolona i ve směru z Brna do Prahy. Popojíždí za Koberovicemi. Na 74. kilometru je zúžení, zavřený ve stoupání levý pruh. Brzdí se za sjezdem na Koberovice a zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 popojíždějí kolony taky za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru až k omezení u Šmejkalky pojedete zhruba 30 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v koloně u Mladé Boleslavy. Na 40. kilometru je zúžení a brzdí se dost prudce u sjezdu na Jičín. Zdržíte se 15 až 20 minut. Silnice 3 z Prahy na Budějovice je ucpaná za Benešovem. Opravují vozovku na křižovatce na Neveklov a je to na čtvrt hodiny obousměrně. V Praze silný odpolední provoz, navíc stále zavřená je Vídeňská ulice směrem z centra u jižní spojky. Vyprošťují tam vrtací soupravu zaseklou pod mostem. Jsou tam velké kolony na objížďkách ve směru na Krč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer a večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje z Brna odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobré odpoledne vám přejeme z Brna, z Mezinárodního strojírenského veletrhu, z výstaviště, kde mezi stroji v pavilonech a roboty nejen v nich, ale i venku stojí náš stříbrný Airstream. Povídáme si tu s hosty, v úterý to bylo třeba s humanoidním robotem a dnes, tedy ve čtvrtek 8. října, k nám přiběhne i robopes. Co všechno dokáže a jestli umí štěkat, tak to zjistíte s radiožurnálem už za okamžik. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný. We'll be right back.

0: K našemu mobilnímu studiu Airstreamu tady na brněnském mezinárodním strojírenském veletrhu právě přišel Robopes. No a s ním taky, a teď už tedy do studia, expert na robotickou ostrahu a autonomní systémy ze společnosti Smart Informatics Tomáš Veselý. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Robopes tady je u nás, jak se jmenuje, Hafík, Bžerik?
1: My mu jména radši nedávám, jo, aby jsme se moc nezblížili.
0: Takže je to M20 Pro?
1: Můžete mu říkat tak, jestli chcete. Ano.
0: A vy mu říkáte, jak musíte mu nějak říkat, neříkejte mi, že ne.
1: No, představte si, že ne.
0: Co všechno umí?
1: Tenhle ten robotický pes je vlastně navržený a zkonstruovaný tak, aby dokázal autonomně hlídat. Takže pokud potřebujete hlídat nějaký areál, nějaký třeba objekt kritické infrastruktury, nebo třeba i perimetr letiště, tak vlastně ten robot vám tam je schopen sám vykonávat tu ostrahu a v reálném čase vám třeba posílat nějaké alarmy nebo vlastně jakékoliv data, které sbírá pomocí kamer, termokamery a dalších senzorů.
0: My víme, že umí i štěkat. Teď si to můžeme poslechnout. Tam se ale asi dá nahrát cokoliv, je to pravda. Není to specifické štěkání tady M20.
1: Přesně, tohle je asi prostor pro zlepšení, souhlasím.
0: Ty zvuky jsou důležité u toho autonomního hlídacího robopsa?
1: Jo, to je dobrý postřeh. Já myslím, že ano, protože představte si, že ten robot je na té patrole a najednou narazí, řekněme, na nějakého nevítaného hosta a potřebuje ho buď nějak vystrašit, takže to už můžete použít jakýkoliv zvuk, třeba i sirénu, kterou tam máme. A nebo chcete s tím narušitelem navázat kontakt, protože na tom robotu je i mikrofon, tak vlastně ten, kdo ho ovládá na dálku, tak s ním může komunikovat.
0: My tady máme i kolegu, který má ten joystick, tomu můžu říkat asi, nebo ovládací zařízení robopsa. Joystick je takové spíš herní označení. Umí třeba do schodu, musí se pohybovat v těžkém terénu, je na to naprogramovaný?
1: Umí. My jsme právě dělali nějaké testování společně s armádou asi 2 týdny zpátky, kdy jsme byli v jejich testovacím poligonu, kde překonal různé překážky. Schody nejsou vlastně vůbec žádný problém a jak vidíte, bohužel posluchači to nevidí, ale robot má kolečka, takže vlastně on si ty kolečka dokáže přibržďovat nebo je někde naopak využívá. Do schodu si je přibržďuje a když jde ze schodu, tak vlastně jede, jo, a pohybuje se velmi agilně, jak po schodech, tak v terénu.
0: Tak on je, dejme tomu, metr vysoký,
1: dejme tomu,
0: má 4 nohy na kolečkách, trošičku připomíná nějaké zvíře, toho pejska taky samozřejmě, umí i štěkat. Vy jste expert na robotickou ostrahu autonomní systémy, je v tomhle, co tady vidíme před Airstreamem, budoucnost té ostrahy?
1: No, my tomu věříme, jo? Jinak bychom se tomu samozřejmě nevěnovali. Myslíme si, že to už dosáhlo takového stupně vývoje, že ty systémy jsou nasaditelné. Jo? Netvrdíme, že dojde ke 100% nahrazení člověka, ale ten robot může pracovat v podstatě v jakémkoliv počasí, déšť mu nevadí a může vlastně významně urychlit a vlastně někdy i nahradit člověka v tom smyslu, když prostě není dostatek zaměstnanců. Jo? Mm-hmm. Takže ta robotika začíná dávat smysl a právě teď.
0: On má nahoře červeno-modré blikající světlo, připomíná to tedy tu bezpečnostní složku, to světlo, tu sirénu, řekněme. Vy spolupracujete i s hasiči, ale tento robopes, kterého tady vidíme, tak ten jim zatím úplně nepomáhá, tam jsou nějaké jiné systémy.
1: Úplně ne. S hasiči máme dobrou spolupráci, tam jsme vlastně dodávali systémy pro přenos videa z místa zásahu, což je třeba něco, co se velmi hodně používalo při velkém požáru v Československém Švýcarsku. Co se týče robotiky, tak tam jsou specializované třeba pásové roboty, které mají i vysokou teplnou odolnost. To tenhle ten robot není. Ale jelikož ty roboty mají uplatnění třeba i v místech, kde je nebezpečné prostředí, nejenom nemusí to být požár, ale může to být nějaký únik látky, tak vlastně můžou nosit různé senzory, detekce třeba úniku plynu a tak podobně, takže tam si myslím, že to použití se taky nabízí.
0: Jaký je ten další plán v tom vývoji? Co ho ještě naučit dalšího, abyste třeba vy byl úplně nejvíc spokojený? Co máte v plánu?
1: Tak v plánu asi a nabízí se, my vlastně mluvíme s různými zákazníky, každý má jiné požadavky, takže nejvíc se asi zaměřujeme ani ne tak na překonávání překážek, ale třeba na zapojení AI, na vyhodnocování těch sledovaných prvků. Jo? Může to být třeba, někde to může mít díra v plotě, někde to je detekce pohybující se ho člověka, různé výzvy v tomto směru. Jo? Potom samozřejmě zákazník může přijít s tím, že chce snímat něco, co ještě neumíme. Mm-hmm. Jo? Takže to je pak na základě konkrétního projektu.
0: Když si představím ty filmy, na které jsme koukali na přelomu 90. a 0. let, tak když dáte tomuto robopsu AI, nesplaší se?
1: Myslím, že ne. V tom stylu, jakým je ta AI implementovaná, tak v téhle konfiguraci to nehrozí.
0: Tak doufejme, že bude stále pomáhat a nebude škodit.
1: Budeme také doufat.
0: Expert na robotickou ostrahu a autonomní systémy ze společnosti Smart Informatics Tomáš Veselý ve studiu Radiožurnálu v Brně na strojírenském veletrhu. Moc díky za váš čas, ať se daří.
1: Těšilo mě, naschledanou.

0: prodávat se ztrátou. Všechno zboží ke konci září bylo nakupováno se spotřební daní 9,95 a úderem půlnoci 1. října to zboží muselo být prodáno za 8 korun, 8,01, takže tam přišly čerpačky o 2 koruny na těch zásobách, nicméně nějaká marže tam byla, takže to neznamená, že přišly o 2 koruny fakticky, ale v marži ano. A teď už je to celkem v pořádku, protože většina z nich už má nové zboží, tedy nakoupené s tou nižší spotřební daní a s tím přípočtem 2,50 povolené maximální marže.
1: Víte už třeba o nějakých čerpacích stanicích, které raději zavřely na základě těch důvodů, o kterých vy říkáte, než aby prodávali pohonné hmoty levněji, než je nakoupili?
0: Nebylo to tak dramatické jako v dubnu, takže nevím o nikom, kdo by zavřel. Nicméně to, co přetrvává jako problém, a to je vlastně dáno principem samotné regulace, je, že se snížil rozdíl mezi těmi nejlevnějšími a nejdražšími čerpacími stanicemi, protože ta nejdražší může pracovat maximálně s marží 2,5 koruny, ačkoliv bývá zvykem, že dálnice má od zbytku trhu odstup třeba 5 korun, někdy víc, někdy trošku méně, což vede k určitému přerozdělení zákazníků. Ti si dnes říkají, že není nezbytné tankovat u své tradiční levnější čerpačky, ale klidně se natankují i na dálnici. Tím pádem některé větší sítě reportují nárůst prodejů a ty menší čerpací stanice ztrácejí. A kdyby to trvalo dlouho, tak už by to mohlo mít následky.
1: To opatření zatím tedy bude do konce října, respektive ta regulace. Je to uměrně dlouhá doba pro vás?
0: No, my jsme přesvědčeni, že ta regulace z pohledu zákazníka v podstatě nevede k ničemu. Když se díváme na to, jak se ty ceny vyvíjejí, tak kdyby cenová regulace nebyla, tak ty ceny jsou tam, kde jsou. Možná by byly o 10, 20, 30 halířů, možná výš, možná dokonce níž. Takže pro konečného spotřebitele je to bez efektu a jak říkám, ten efekt je jediný, je ten negativní přerozdělení trhu. Co jsem chtěl doplnit.
1: Tak my se budeme ptát určitě příště, neslyšíme se naposledy. Předseda Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček. Díky a naslyšenou.
0: Těšilo mě, naslyšenou.

0: překážky mě zastaví. Jsou něco jako ninja. Bojujem. A nepřestávám.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá love story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál, 15 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky k platu dalších 35 milionů korun, a to na odměnách a odchodném. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereagoval. Liberečtí policisté vypátrali matku mrtvého novorozence ze Semilska. Informovala o tom jejich mluvčí Vladimíra Štrýtrová. Dítě kriminalisté našli v polovině září v kontejneru natříděný odpad v Rovensku pod Troskami. Matku teď zadrželi a obvinili z vraždy. Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu jednat ve Spojených státech. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. Pražské letišní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Toho do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Sport. Vítěz nedávné Zlaté přilby v Pardubicích a česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude v příštím ročníku seriálu Grand Prix prvním náhradníkem. 24-letý jezdec se nedostal mezi 4 majitele stálých divokých karet. V letošní sezóně byl Kvěch 2. náhradníkem a při zranění soupeřů odjel 7 z celkových 10 závodů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a zavřená Vídeňská ulice v Praze. Dálnice D1 je ucpaná na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 205 před Rohlenkou likvidují následky nehody 2 aut v levém pruhu. Kolona popojíždí od stavby u bratislavské dálnice a zdržíte se asi 30 minut. Ucpaná je kvůli tomu i Ostravská ulice ve směru z centra na D1. Naopak na D1 se ve směru z Brna do Prahy rozjíždějí kolony za Koberovicemi. Omezení na 74. kilometru je pryč. Chvíli potrvá, než se ta fronta od 80. kilometru rozpustí. D1 je ucpaná taky za Prahou směrem do Brna. 14-kilometrový úsek od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky na 24. pojedete 35 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice čekejte silný provoz. Před Litomyšlí postojíte asi 20 minut v koloně. Silnice 3 z Prahy do Tábora se ucpává za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov omezení a je to asi na 15 minut obousměrně. V Praze silný odpolední provoz, navíc stále zavřená je Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky se nedaří vyprostit zaseklou vrtací soupravu pod mostem. Na objížďkách v okolí se tvoří velké kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Večera v noci bude oblačno i zataženo, ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Na východě se zpočátku ojediněle vyskytnou i bouřky a noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: 15 hodin 34 minuty. Brněnské výstaviště hostí různorodé akce. Nedávno to bylo třeba mistrovství Evropy volejbalistek. V tomto týdnu je to mezinárodní strojírenský veletrh. Za pár dní to pak bude třeba festival rostlin. No a do našeho Airstreamu si za chvilku sedne generální ředitel veletrhu Brno Jan Kubata. Zůstaňte s námi i dál.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Brněnské výstaviště je jedním z největších na světě, patří mu 23. místo. Čistá výstavní plocha má 130 tisíc metrů čtverečních, to je pro zajímavost přes 180 fotbalových hřišť, abyste si to lépe představili. No a generálním ředitelem veletrhu Brno je Jan Kubata, teď je tady s námi v našem mobilním studiu Airstream u pavilonu PAF. Dobrý den, vítám vás.
1: Hezké odpoledne.
0: Mezinárodní strojírenský festival, ze kterého stále vysíláme, je takovým vrcholem toho veletržního roku, protože je to opravdu obrovské?
1: No, to bezesporu, je to vlajková loď, je to něco, na co jsme strašně pyšní, je to 67. ročník, což mladá generace 6-7, že jo, jako a tak, ale my přesně víme, co s tím veletrhem chceme dělat a kam ho směřujeme a já se k tomu číslu velmi hrdě hlásím, že já jsem ročník 67 narození, takže ano, je to, jsme na to moc pyšní a jsme rádi, že strojírák stále se rozvíjí a roste.
0: Pojďme k té moderní, rychlé době. Žijeme ve světě moderních technologií, virtuální reality. Měli jsme tady humanoidního robota ve studiu Radiožurnálu, před chvilkou robopsa. Sledování čím dál kratších videí je hlavním trendem teďkon té doby na sociálních sítích hlavně. Tak jaká je v takové situaci budoucnost veletrhu? Musí se i oni nějak změnit? Vy jste mi říkal, že jste fanouškem těch moderních technologií, tak jdete s dobou.
1: No, já jsem a taky jsem se bál, abyste mě sem vůbec jako pozvali, když tady byl humanoid, tak abych já tady měl ještě co říct, ale samozřejmě, že my se musíme také měnit, my musíme návštěvníkům a vystavovatelům nabízet to, co jim stojí za to, aby si to místo tady koupili a aby sem taky přijeli a navštívili to, abychom propojili ten svět odborný. Brněnské veletrhy obecně jsou postaveny na business to business, to znamená, tady se dělají díly, tady se připravují nové projekty, tady se vlastně implementuje a propojuje technologie s tím klasickým strojírenstvím. Nemyslíme si, že klasické strojírenství je mrtvé, vůbec ne, naopak, ale ta implementace těch nových technologií, umělé inteligence, propojení těch celých výrobních linií, to je to klíčové, je potřeba pozorovat konkurenci, kudy jde, je potřeba se bavit a to je tady ta platforma, která, myslím, že na brněnském výstavišti velmi dobře funguje.
0: Jak by se mohlo brněnské výstaviště dál rozrůstat? Nebo může se dál rozrůstat? Jde to vůbec z hlediska toho prostoru stavět tady ještě nové pavilony?
1: My nebudeme stavět nové pavilony, ale my půjdeme tou technologickou cestou. A my máme živou laboratoř, kdy, jak jste říkal, těch 40 hektarů našeho výstaviště, těch 12 výstavních hal propojujeme do testovací laboratoře. Už tady testujeme autonomní mobilitu, dronové doručování, senzoriku. Založili jsme to s městskými firmami. Máme tady 5G síť. Dneska tady proběhl velký seminář, to znamená, sem přijedete a můžete představit technologie, které na jiných výstavištích představit nemůžete.
0: Takže samotné veletrhy Brno by tady mohly mít svůj obrovský stánek a představovat, co se děje z veletrhy Brno.
1: Je to tak a my ho tady máme. Je to stánek tady hned v pavilonu F, kde je ta živá laboratoř BVV. A tam samozřejmě na digitální stage, na digitální továrně, to je přesně ten pavilon, kde ty technologie budoucnosti jsou představovaný a to je ta cesta, kterými veletrhy Brno půjdou i v následujících letech.
0: Mezinárodní strojírenský veletrh zítra končí, tak pojďme říct, jaké další akce tady na brněnském výstavišti už chystáte.
1: Bylo skvělý, jak jste to tady vyjmenoval. Já musím říct, že jsme tady na jaře měli v tom pavilonu za námi, v pavilonu P600 živých zvířat na Agri Show, kde se propojuje vlastně živočišná výroba s rostlinnou výrobou. Je to jeden z největších středoevropských zemědělských veletrhů a v prosinci tady budeme tančit se studenty VUT, kdy bude 4,5 tisíce mladých lidí v těch krásných roubách a smokinzích tančit. No a mezi tím ještě přijede několik tisíc karavaningů a budeme tady mít karavaning, který se stále zvětšuje, protože to je opravdu takový freestyleový veletrh, na který se všichni moc těšíme. Minule tady vařil Polreich, přijel tady fotr na tripu a další. Prostě cestování karavaningem je skvělé, takže budou 4 plné haly karavanů. No a ten příští rok samozřejmě hned důležitý veletrh IDET, veletrh obraného průmyslu, který bude samozřejmě provázen veletrhem Urbis, chytrá řešení pro města. My máme podepsanou dohodu spolupráci se Světovým kongresem chytrých měst v Barceloně, kam mimochodem poletíme teďkon v listopadu. Takže přijďte do Brna, tady je furt co vidět.
0: Generálním ředitelem veletrhu Brno je Jan Kubata, který byl hostem v Airstreamu radiožurnálu na mezinárodním strojírenském veletrhu. Moc díky, ať se daří.
1: Díky moc a přijďte zase příště.

Více než 60 let funguje na české hudební scéně kapela Olympic a její frontman Petr Janda byl dnes hostem desítky Pavla Horváta na radiožurnálu Sport. Jak spolu souvisí hudba a sport a musí i takto ostřílení zpěváci dál trénovat? Dozvíte se za chvilku z vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Jak spolu souvisí hudba a sport? Možná byste si řekli, že moc ne. Frontman skupiny Olympic Petr Janda by vás ale možná přesvědčil o opaku. Dnes byl totiž hostem desítky Pavla Horváta, tradičního čtvrtečního pořadu na digitálním radiožurnálu Sport. A právě hudbu a sport několikrát postavil vedle sebe.
1: Ten slovník je stejný, že? Cvičíte, trénujete, góly teda my nedáváme, ale hrajeme prostě. Hrajeme, to je to důležitý, jo. Co děláš? Hraju fotbal, co děláš? Hraju muziku. Až to stůni zabalí, zastaví
2: se vlaky, vlak, co nikde nestaví. Jenže podobnost mezi sportem a hudbou podle Jandy nekončí u společného slovníku. Stejně jako fotbalista musí pořád trénovat, ani muzikant se podle něj nesmí přestat učit. Proč? Na to se ho v desítce zeptal Pavel Horvát.
3: Proč Petr Janda v tolika letech, když už všechno umí a má ty písničky několikrát, tisíckrát odehraný, tak proč trénuje?
1: To bez toho to nejde prostě. Zaprvé se ta kytara vyvíjí neustále. Pořád jsou nějaký nový techniky. Každou chvilku překvapí nějaký malý kytarista, že hraje prostě s prstem množství věci, které tam se vůbec nedopracuješ.
3: A tohle taky sleduješ, jo?
1: No, sleduju to, já to mám rád strašně.
2: A jak dodává Pavel Horvát, důležité je taky skórovat.
3: Hele, když dáš gól, tak je to hit.
2: Petr Janda má ke sportu blízko už od dětství. Vyrůstal na Vinohradech, kde se hrával fotbal prakticky všude, kde to šlo. A baví ho dodnes, především jeho milovaní Bohemians.
1: Mě taky slyšet, já když dáme gól, tak se chovám jak úplný magor. To já vždycky si stoupnu a pěstičkama takhle jako křičím gól a jak smysl zbavený, já nevím, ale já to dělám i doma, když doma sám, jo.
2: O tom, že má Petr Janda k fotbalu blízko, tedy nemůže být pochyb. Ostatně s Pavlem Horvátem mají jednu společnou vzpomínku. V roce 2013 si spolu zaspívali na vyhlášení fotbalisty roku.
3: Náš kamarád Jirka Opršal vymyslel, že bych si mohl zaspívat s Petrem Jandou. Já říkám, hele, tak já jsem nic jiného, když jsme byli malí, neposlouchal. Takže jednoho dne jsme vyrazili k Petrovi domů a tam seděl Petr a říká, tak co umíš? Já říkám, asi všechno. A Petr říkal, no tak otázky, říkám, jo, to umím, tak jsme to zaspívali a Petr řekl, no tak dobrý.

Celý dnešní díl Desítky Pavla Horváta si můžete pustit na webu radiožurnalsport.cz nebo na streamovacích platformách. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni.
2: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
3: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně těším.
2: Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
2: Barevnost a chutě.
4: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
2: Jak vám úplně? Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
2: Grazie grande.
5: Já tady chci žít.
1: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy. Bývalý manažer ztrátové zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za 3 roky na odměnách a odchodném 35 milionů korun. Francouzští studenti jsou opět v ulicích, velká demonstrace je v Paříži. Tenistka Bartuňková si v českém souboji poradila s Muchovou a zahraje si v Pekingu o postup do finále. Na dálnici D1 v Brně popojíždí kolona směrem na Ostravu a zítra bude polojasno, později bude přibývat oblačnosti a místy má pršet, teploty do 15 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodném. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
8: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
9: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
8: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopová, Radiožurnál.
6: Francouzská vláda do konce října představí plán na zlepšení situace na středních školách. Premiér tak reagoval na protesty středoškoláků, které trvají už 3 týdny. Stěžují si na nedostatek učitelů a špatné zázemí škol. Studenti i dnes protestují v centru Paříže. Je tam náš zpravodaj Marcel Faltis.
10: Tady na náměstí Bastily je v tuto chvíli odhadem několik desítek tisíc lidí a stovky policistů. Někteří studenti vylezli na červenkový sloup, z kterého mávají francouzskými a palestinskými vlajkami a vypalují světlice. Po klidnější středě dnes studenti opět zablokovali stovky středních škol po celé zemi. V Paříži se studenty demonstrují i učitelské odbory, zástupci levicových politických stran nebo rodiče, kteří přišli podpořit svoje děti. Studenti odmítají sliby premiéra Sebastiana Lecornyho, který večer řekl, že konkrétně opatření na zlepšení situace na středních školách vláda představí do konce října. Podle studentů to nestačí a zvýšení rozpočtu rezortu školství o necelá 2% podle nich nestačí na požadované reformy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
11: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat cílící domácí odboj, Sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
12: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková premiérově prošla do semifinále na některém z podniků kategorie Masters. V Pekingu se probojovala mezi 4 nejlepší singlistky díky triumfu nad Karolínou Muchovou. Klubovou spoluhráčku z prvního ČLTK Praha vyřadila za 68 minut po setech 6-3 a 6-0. K jednoznačnému výsledku Bartuňková řekla.
13: No určitě to nebyl tak jednoduchý zápas, jak to vypadalo. Já Kaju znám, je to je z mýho klubu, takže bylo to strašně těžký zápas. Každá výměna byla těžká. A já jsem si to užívala, protože její hra je trošku podobná mojí a trošku hraje jinak než ty ostatní holky, takže byl to za mě super zápas a hlavně jsem předvedla dobrý výkon. No.
12: V semifinále narazí Bartuňková v čínském hlavním městě na Rusku Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji vypadl Vít Kopřiva hned v prvním kole. Belgičan Berks ho porazil 6-3, 6-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a omezení brzdí provoz na trojce u Benešova. Na D1 čekejte kolony v Brně na průjezdu směrem na Ostravu. Provoz brzdily dvě nehody. U Slatiny a pak taky u Rohlenky. Obě už by měly být na straně. Ucpává se tam dosti Ostravská ulice ve směru z centra na dálnici D1. Na D1 vázne provoz taky za Prahou směrem do Brna. Je to kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od 11. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou. Pomalu se pak popojíždí až na Pražský okruh k Ořechu a je to opět asi na půl hodiny. Ucpaný je i městský okruh, regulují vjezdy do tunelu, do tunelového komplexu Blanka. Navíc ve směru z Barandovského mostu na Troju je před tunelem mrázovka i nehoda v pravém pruhu. V Praze je taky stále zavřená Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky se snaží celý den vyprostit zaseklou vrtnou soupravu z pod mostu. V okolí doprava kolabuje. A silnice 3 z Prahy do Tábora je ucpaná za Benešovem. Mezi Benešovem a Bystřicí je omezení a postojíte okolo 20 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer a večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Teploty do 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
14: Dobré odpoledne vám přeji. Eurokomisař pro obchod Ševčovič vyjednává v Pekingu se svým čínským protějškem. Chce dosáhnout dohody o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o miliardu eur. Jaké jsou plány Evropské komise, o tom už nám řekne za chvíli naše bruselská zpravodajka. Hezké odpoledne přeji.
7: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Vyjednávání mezi Evropskou unií a Čínou o narovnání obchodních vztahů by podle Maroše Šefčoviče mělo konečně přinést hmatatelné výsledky. Eurokomisař pro obchod to napsal na sociální síti X po dnešní schůzce se svým čínským protějškem Wangem Wenchaem v Pekingu. Obchodní deficit Evropy vůči Číně činí miliardu eur denně, tedy v přepočtu zhruba 25 miliard korun. A ta situace se dál zhoršuje. Tohle téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co, Zdeňko, zatím víme o Šefčovičově návštěvě Číny? S kým se setkává na místě?
1: On na síti X uvedl, že tu návštěvu začal jednáním se zástupci evropských firem, které podnikají v Číně, a podle Šefčoviče dali jasně najevo své potřeby, tedy zlepšit přístup na čínský trh a posílit ekonomickou bezpečnost. No a pak už Šefčovič jednal také s čínským ministrem obchodu zmiňovaným Wangem Wenchaem, zveřejnil společnou fotografii z toho jednání a uvedl, že po intenzivních tříměsíčních vyjednáváních je třeba konečně obchod mezi Evropskou unií a Čínou uvést do rovnováhy a je podle něho klíčové, aby to jednání přineslo hmatatelné výsledky. Jestli už eurokomisař s čínskými představiteli k něčemu konkrétnímu skutečně dospěl, tak to zatím nevíme. Ovšem, pokud se to podaří, tak by měla podle diplomatických zdrojů zítra následovat společná tisková konference v Pekingu.
0: K čemu konkrétně se eurokomisař pro obchod snaží přimět čínské představitele?
1: On se pokouší přimět Peking ideálně k nějakému smírnému řešení, protože ten obří obchodní deficit už je podle Evropské komise neudržitelný. Co se týče konkrétního zboží, tak hlavním tématem jsou dnes podle všeho auta. Podle listu Financial Times Evropská komise Čínu požádala, aby dobrovolně omezila vývoz hybridních vozů do Evropy, protože ten v poslední době raketově stoupá. Nicméně Čína a tento návrh podle Financial Times zatím odmítla.
0: Má Evropská komise nějaký plán B pro případ, že Čína prostě neustoupí?
1: Komise podle diplomatů zvažuje dočasná ochranná opatření, která by Číně umožnila vyvážet do Evropy jenom omezený počet aut a na dovoz nad tuto kvótu by se vztahovala vysoká cla. Německo a Francie v pondělí také ve společném dopise Evropské komisi vyzvali k vytvoření nového, efektivnějšího nástroje, který by umožnil rychle právě proti Číně zakročit a v podstatě zablokovat přístup některých čínských produktů na evropský trh. Toto jsou tedy cesty, které má Evropská unie v záloze pro případ, že by ta jednání nedopadla nějakým smírným výsledkem.
0: Zdeňka Trachtová, to je naše zpravodajka v Bruselu a díky za tvé informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Ve Španělsku zemřela důchodkyně, která se v zemi stala symbolem protestů proti bytové krizi. Před 14 dny ji násilím vystěhovali z bytu. A jak na tuhle zprávu zareagovali účastníci protestů a také španělští politici, vy se to od nás všechno dozvíte. Stačí zůstat s námi a poslouchat Radiožurnál. Krom toho také teď uslyšíte Phila Collinse a píseň Everyday. Je 16 hodin 16 minut a krásné odpoledne.

0: Ve Španělsku pokračují protesty proti vysokým nájmům, krizi bydlení a rostoucím životním nákladům. Jsou umocněné ještě tím, že zemřela důchodkyně Mari Carmen Abascalová, která se stala symbolem těch protestů. Před 2 týdny ji násilím vystěhovali z bytu, protože nemohla platit zvyšující se nájemné. Bydlela v něm 70 let. Jaké reakce vyvolalo její úmrtí ve Španělsku? Právě to sledoval Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Jak přijali zprávu o úmrtí paní Abascalové lidé, kteří se jí zastali a protestovali proti bytové krizi?
1: Alespoň podle toho, jak to popisují španělské televize a také noviny, tak to byla taková směs smutku, slz, rozhořčení, třeba na náměstí Puerta del Sol v centru Madridu, ale také jinde v hlavním městě, třeba před domem, odkud paní Mari Carmen vystěhovali, tam byly takové ostrůvky svíček, květin, byly tam vzkazy, jako třeba zažehla si v nás oheň, boj ještě neskončil, nezůstaneš sama. A z toho náměstí del Sol k budově parlamentu také šly skupiny demonstrantů, tam drželi minutu ticha a při pochodu ulicemi křičeli hesla jako Mari Carmen žije, boj pokračuje, spravedlivý život a mzdy a bydlení pro pracující lidi. A podobný průvod půjde také dnes večer z náměstí del Sol, kde jsou stále stany a přístřežky těch demonstrantů, ty nezmizely a vydají se právě k domu, kde 87-letá důchodkyně bydlela a kam se tedy už z nemocnice nevrátila. Na její úmrtí reagovali také představitelé politických stran, třeba premiér a lídr socialistické strany práce Pedro Sánchez. Ten napsal na síti X, že posílá obětí všem, kdo pociťují její ztrátu jako svou vlastní. A další strany třeba obvinili investiční fondy, které skupují nemovitosti a byty, což byl případ právě paní Mari Carmen, takzvané supí fondy, že to oni zabili tuto ženu. A jenom lídr hlavní opoziční lidové strany Alberto Núñez Feijóo, ten vyslovil upřímnou soustrast rodině, ale také vyzval, aby se tato smutná událost nevyužívala v kampani před předčasnými volbami, které budou ve Španělsku 29. listopadu.
0: Jaký bude osud vládních návrhů na změny v bytové politice, které měly řešit tíživou situaci nájemníků? Dá se říct, že spadnou kvůli těm předčasným volbám pod stůl?
1: No ty vlastně vyvolaly ty předčasné volby, ale možná tak úplně pod stůl nespadnou, protože vláda je předložila stálému výboru poslanců, což je orgán, který existuje permanentně, i když je ten parlament v tuto chvíli rozpuštěný. Je to jakési předsednictvo toho parlamentu, tam by mohly být schválené, ale také nemusí. A proto sdružení nájemníků a odbory chtějí podpořit přijetí těchto zákonů, které třeba omezují zvyšování nájemného nebo zakazují skupování bytů těmi investičními fondy. A tak na 11. listopadu, to znamená 2 dny před ostrým zahájením předvolební kampaně, svolávají generální stávku. Ta bude za důstojné bydlení, ale také za vyšší mzdy nebo lepší zdravotní péči o pracující.
0: No a španělským protestům jsme se teď věnovali společně s Pavlem Novákem z naší zahraniční redakce. Pavle, děkujeme moc a naslyšenou.
1: Také naslyšenou.
0: Teď je 16:23 a posloucháte odpolední radiožurnál.

0: Radiožurnál je 16.30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Podle něj i opozice ale oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla na 4,5%. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za zfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. A český soubor Pavel Haas kvartet a Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruše získali hudební Oscary. Ocenění Gramophone Award si převzali včera večer v Londýně. Českému kvartetu udělil britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby, a to za nahrávky skladeb Bohuslava Martinů. Bamberští symfonikové zvítězili v hlasování veřejnosti o orchestr roku. Sport. Tenista Dalibor Svrčina zvládl vstup do turnaje v Šangaji. Nad Britem Norim zvítězil 2-1 na sety a příště se utká s Argentincem Echeverim. Naopak Vít Kopřiva končí po porážce s Belgičanem Berksem 0-2. V Pekingu se může těšit na semifinále Nikola Bartuňková. Vyhrála nad Karolínou Muchovou 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně i za Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Ostravu vázne provoz na průjezdu Brnem. Od kilometru 190 až k Rohlence pojedete půl hodiny osobním autem. Na D1 půlhodinová kolona popojíždí taky za Prahou směrem do Brna od 13. kilometru. Je to až k omezení u Šmejkalky. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 silničáři zavřeli pravý jízdní pruh a zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Kosmonosy. Na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce popojíždí kolona před Litomyšlí. Zdržíte se přes půl hodiny a je to pouze silným provozem. Ucpaná je stále silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov je omezení a fronty na 15 až 20 minut, obousměrně. V Praze silná odpolední špička, třeba na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech postojíte jak od letiště, tak i ve směru z D1 asi půl hodiny. No a v Praze je taky stále zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra do Krče. U jižní spojky se nedaří vyprostit zaseklou vrtnou soupravu spod mostu a v okolí doprava kolabuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se pak v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne vám přeji. My se ještě v téhle půl hodině podíváme na mezinárodní festival Design Blog, kam jezdí hvězdy světového designu. Na místě je náš reportér a tak uslyšíte, jaké zajímavé osobnosti měl tu možnost potkat. Hezké odpoledne.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. No, I can't take one more step towards you.

Český plavec Arnošt Petráček slaví 20 let vrcholové sportovní kariéry. Vítěz paralympijských her se dnes večer setká se svými přáteli v Českých Budějovicích. My vás za malou chvíli v Radiožurnálu vezmeme přímo do sálu, kde slavnostní program začíná za 20 minut.

0: Paralympijský vítěz v plavání Arnošt Petráček bude hlavní hvězdou společenského večera, který začne už za necelých 20 minut v Českých Budějovicích. A v tom sále už je také náš reportér Kamil Jáša. Kamile, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, před malou chviličkou ke mně doletěla informace, kterou jsem nevěděl. Arnošt Petráček dokonce bude spolumoderovat ten dnešní slavnostní večer.
0: No vida, tak proč se Arnošt Petráček rozhodl pro svou oslavu právě teď?
1: Arnošt Petráček se narodil v roce 1991 v Písku. Od narození má vadu horních i dolních končetin. Kdyby třeba někdo neznal ten jeho příběh, horním končetinám chybí pažní kosti. On plave a plaval, a to dokonce závodně už od 11 let. V 15 letech si na mistrovství světa v jihoafrickém Durbanu doplaval pro stříbrnou medaili. V roce 2016 už to na paralympijských hrách v Rio de Janeiro bylo dokonce zlato. A teď je to 20 let, přesně 20 let, on je ve světě závodního plavání, proto uspořádal takovou milou oslavu, společenský večer, kde on je právě hlavním hrdinou.
0: Mohli bychom připomenout Petráčkovi největší úspěchy, protože těch je tolik, že určitě na nějaké zapomeneš, Kamile.
1: No, mluvil jsem o zlatu z paralympijských her v Riu, ptal jsem se ho před malou chviličkou, on považuje právě tuto medaili, a je tady v sále také ta medaile, za nejcennější ze všech medailí z paralympijských her. Té tady také se mu totiž podařilo získat i o 4 roky později, a to v Tokiu 2021. Tehdy o 27 setin vteřiny mu uteklo zlato a přivezl stříbro v rozplavbě, dokonce překonal světový rekord. No a na paralympijských hrách v Paříži v roce 24 si doplaval pro bronz. Zmíním úspěch, který já osobně považuji za největší. On totiž navzdory handicapu se dokáže docela elegantně pořádat vlastně se všemi problémy. Dokonce pracuje u nejmenované firmy, jezdí jako taxikář, takže docela často se tady v Českých Budějovicích stává, že když si objednáte, tak pro vás přijede paralympijský vítěz.
0: 20 let je docela dlouhá doba. Bude Arnošt Petráček pokračovat dál?
1: Ano, pokračovat bude, zase tvrdě trénuje. Arnošt dlouho bez tréninku ve vodě totiž nevydrží. No, zeptal jsem se ho osobně, co bude vlastně s jeho kariérou teď dál.
2: Budeme připravovat na další paralympiádu, která bude za 2 roky v Los Angeles.
3: Takže žádný konec se sportovní kariérou.
2: Mám pořád chuť, protože mám své motto, voda je můj život, a chci u toho zůstat co nejdýl, co to bude, a samozřejmě další velkou motivaci je náš plavecký tým.
1: To si myslím, že je výborná zpráva. Přidám horkou aktualitu, kterou se Arnošt Petráček dozvěděl asi před 10 minutami. Mistrovství světa v roce 2027 se bude konat v Mexiku, takže má ještě o motivaci navíc.
0: Tak ať ta chuť dlouho vydrží, tohle byl Kamil Jáša. Za 15 minut vám to všechno začíná, tak blahopřejeme i my za všechny posluchače Radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Do Česka přijela designerská superstar, nizozemský tvůrce Marcel Wanders. Mezinárodní festival Design Blok mu uděluje cenu za mimořádný přínos celosvětovému designu. A jak v rozhovoru pro Radiožurnál vzpomínal na Havlova dvorního architekta Božka Šípka a jakou věc od něj má přímo v Miláně, na to všechno odpovíme v odpoledním Radiožurnálu.

0: Do Prahy přiletěl světoznámý nizozemský designer Marcel Wanders, který si večer převezme cenu Mezinárodního festivalu Design Block za mimořádný přínos celosvětovému designu. V Praze s ním natáčel náš reportér Martin Balucha. Jsem ráda, že jsi tady. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, taky zdravím.
0: Martine, vy jste spolu mluvili o Praze i o dvorním architektovi ex-prezidenta Václava Havla Bořku Šípkovi. Jak se s ním Wanders poznal a má od něj doma něco, nějaký výrobek?
1: Marcel Wanders Bořka Šípka označoval jako jednoho z největších tvůrců. To byla krásná pasáž našeho rozhovoru. On ho poznal vlastně na začátku své kariéry, protože Bořek Šípek po tom, co emigroval v roce 1968, tak emigroval nejdřív do Německa a pak dále se přestěhoval už v 80. letech do Nizozemska. Takže Wanders mluvil o Šípkovi jako o mimořádném tvůrci, kterého uznával, který do děl přinášel filozofický rozměr. Dodnes má ostatně doma v Miláně prý jeho skleničku, ze které taky Wanders pije, takže tuhle tu skleničku taky zmiňoval v tomto rozhovoru, ale byl to zajímavý rozhovor od začátku do konce, mluvil taky o dalších věcech, o Praze mluvil, mluvil taky o tom, co se stalo v roce 2021, o nehodě, kdy skutečně mu šlo o život, dopravní nehodě, taky o pandemii covidu, takže i na tenhle ten rozhovor se můžete těšit ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Výzdárně Pražského hradu je výstava s názvem Design pro Václava Havla a díky ní se po 20 letech na Pražský hrad vrátila Havlova pracovna. Kde byla ty dlouhé roky?
1: Ona byla přes 20 let na zámku na Opavsku, kterou tam vlastně tu knihovnu uchovával sběratel, podnikatel Kamil Kolek. Tu pracovnu tvoří knihovna, komoda a taky stůl, za kterým Havel psával a hlavně tedy přednášel ty jednotlivé projevy. Je to dílo tedy Bořka Šípka, jak jsme mluvili o hradním architektovi Václava Havla, stejně jako židlička Olga, pojmenovaná právě taky po bývalé manželce Václava Havla, Olze Havlové, takže to všechno je k vidění na této výstavě s názvem Design pro Václava Havla. Taky jsem o ní tady natáčel přímo ve Veletržním paláci se spolukurátorkou této výstavy Andreou Běhunkovou. I tento rozhovor bude k poslechu brzy na stanicích Českého rozhlasu i Radiožurnálu.
0: Ty budeš natáčet rozhovor s přední českou designerkou Evou Eisler, která na jaře vstoupila do síně slávy českého designu. Jenom krátce, Martine, jakou instalaci připravila na Design Bloku?
1: Ona připravila instalaci s názvem Kruh ticha. Je to instalace, kterou tvoří 7 kamenů v kapli svatého kříže, která je vlastně na nádvoří Pražského hradu, na druhém nádvoří Pražského hradu. Je to velmi minimalistická instalace. Já se jí chci zeptat, jakým způsobem ji tam nastavili, instalovali, protože do této samozřejmě kaple se nesmí zabíjet žádné hřebíky. Chci se zeptat taky, jak pracovala s tímto prostorem. Jestli ti napadají další otázky, tak beru další.
0: Napíšu. Martin Balucha, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal ke své mzdě dalších 35 milionů. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Britský konzulát v Jeruzalémě ukončuje činnost. Judista Klamert v posledním zápase kariéry vypadl na mistrovství světa v prvním kole. Kopecký skončil ve třetím. Na dálnici D10 v Mladé Boleslavi popojíždí kolona směrem do Prahy. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne, večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných. Tolik si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. K tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 tisíc korun. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun i přesto, že v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Mluvčí pojišťovny Lucie Krausová zdůraznila, že se kauza týká bývalého managementu a podali trestní oznámení. Smolík na dotazy nereagoval. Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly taky modelu Kodiaq, vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Napsal to 14-denní odboru automobilky Škodovácký odborář.
6: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Radiožurnál.
4: Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulka a 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince v omezeném režimu.
7: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě na západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Jeskyní potápěči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili dvě zatím oddělené části amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek popisuje, co badatelům při průzkumu pomohlo.
8: Moravském kresu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat. Sport.
9: Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s jiným Francouzem Ambuem. Pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
10: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit. A mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl z žininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
9: Hokejisté Sparty se v Tipsport Extralize utkají od 18.30 s brněnskou Kometou. Už za necelou půl hodinu začne zápas Plzně, České Budějovice. Obě předehrávky 9. kola nabídne v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Radiožurnál z nich odvysílá aktuální vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A nebezpečí na Pražském okruhu a ucpaná D10 v Mladé Boleslavi. Na Pražském okruhu teď velký pozor ve směru z dálnice D1 na letiště. Za tunely na kilometru 14,5 stojí v prostředním pruhu nepojízdné osobní auto. Je neoznačené a brzdí se prudce, tak velmi opatrně dojíždějte. Na Pražském okruhu taky kolony popojíždějí před sjezdem na Ořech. V obou směrech, jak od letiště, tak i z dálnice D1 a zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu pojedete asi 35 minut až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. V Praze ten silný provoz komplikují i nehody, třeba na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most. Jedna překáží za sjezdem na Běchovice.
12: V pravém pruhu osoba s kamionem, ale do průjezdí zatím jenom levým pruhem. Začíná se vám přesouvat.
11: V Praze je taky stále zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra do Krče. U jižní spojky se celý den snaží vyprostit zaseklou vrtnou soupravu spod mostu. V okolí jsou velké kolony, ucpává se i objížďka přes Kunratice. Ještě dálnice D10 z Turnova směrem do Prahy. Čekejte kolony v Mladé Boleslavi na kilometru 44 zúžení a postojíte půl hodiny od sjezdu na Kosmonosy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty nejčastěji do 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
13: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze? Jak mohou tyto vzdělávací instituce racionálně šetřit? Proč máme dlouhodobě počet vysokoškolsky vzdělaných lidí hluboce pod evropským průměrem? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, předseda České konference rektorů Milan Pospíšil. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne.
13: Vysoké školy mají v příštím roce získat ze státního rozpočtu skoro 36 miliard korun. Proč to podle vás nestačí?
14: Dlouhodobě vlastně stát nekryje náklady studia na veřejných vysokých školách v plné výši. Existuje dlouhodobý deficit, který měl postupně srovnat model financování, který jsme domluvali s ministerstvem školství, a to byla varianta 3+3+3 v jednotlivých letech, to znamená 27, 28, 29.
13: No a 3+3+3 znamená 3+3+3 miliardy.
14: Ano. Tím by se srovnal ten deficit, který tam je dlouhodobě vyčíslený z různých našich výpočtů, nejenom teda Česká konference rektorů, ale Rada vysokých škol, zhruba asi na 10 miliard, takže by se postupně mělo snížit, a ta skutečnost, kterou teď máme, to znamená 1,1,1, to znamená 1 miliarda na rok 2027 a ten střednědobý rámcový výhled další miliarda každý rok, tak úplně ten deficit nesnižuje a spíše ty nůžky do budoucna ještě prohloubí.
13: Co se kvůli tomu bude muset omezit? A nebo ten problém nastane až v roce 2028?
14: De facto ten problém nastane až v roce 2028, protože ty finanční prostředky, které má, tak je vlastně provozu v provozních prostředcích na vzdělávání. Nutno podotknout, že to vzdělávání, aby to pochopili pochopili posluchači, aby to bylo jasné, protože ta problematika vysokých škol, si troufám říct, že poměrně náročná pro běžného posluchače, tak z té 1 miliardy vlastně musíme uhradit veškeré provozní náklady, to se týká i vlastně mest učitelů, mest ostatních zaměstnanců, energie, veškeré další služby, opravy materiálu a tak dále. A někdy se zdát, že vysokoškoláci nebo učitelé vysokých škol, že jsou vlastně v klidu, protože na ně platí stejná pravidla jako na učitele střední školy. My nejsme sféra teda státních zaměstnanců. My musíme, že vystačit s tím, co teda získáme, že si ostatních peněz a všechno pokryt. My jsme jak běžný podnikatel, který ale 90% vykonává nějakou zakázku, který si u nás objednává. Takže my máme, když to teď, jak jste se ptal, takže reálně hrozí, že nebudeme schopni motivovat naše učitele, tak se může stát, že by ty kvalitní učitelé mohli odejít a samozřejmě teď nám nastupují poměrně silné populační ročníky, takže budeme možná mít problém s tím, že kdo by učila, kvalitně učil.
13: Místopředseda školského výboru sněmovny Miroslav Krejčí za Motoristy řekl v České televizi, že vysoké školy jsou černou dírou na peníze a měly by svěřené prostředky vynakládat efektivněji. Lze jeho tvrzení zcela vyvrátit?
14: My tomu úplně nerozumíme, protože mělo by to být podložené nějakými fakty, protože toto prohlášení bereme čistě jako politické. Úplně nám nedává, nebo vůbec nám nedává smysl, protože každý opouští vysoké školy asi 70 tisíc absolventů, které najdou zaměstnání a jsou důležití pro společnost. Takže tam úplně tomu nerozumíme. Černá díra znamená, že ty peníze úplně propadnou někam pryč a tady prostě tomu tak není. Jinak ten financování vysokých škol podléhá auditu, máme každá vysoká škola, každý rok odezdává, že auditní stopu, stejně jako každý podnikatel, že v tomto státě, takže černá díra tomu absolutně nechápeme, o co se může jednat.
13: No, cestu vidí poslanec Krejčí například ve větším využití elektronických nebo IT technologií ve výuce. Je tohle schůdná cesta k úsporám?
14: Já si myslím, že jinak elektronizace výuky od doby covidu tak velice pokročila doba a dnes si troufám říci, že 50% výuky využívá nejmodernější elektronické technologie a e-learningy, všechno možné, ale samozřejmě elektronizace, co se týká třeba experimentálních prací nebo výuky lékařů, výuky techniků, tak samozřejmě všude elektronizaci a tyto pomůcky využít nemůžu. Takže elektronizace by asi nějakým řešením, neumím si úplně představit, co by ještě elektronizace nebo nějaký zefektivní použití elektronizace. Naopak se nám zdá, že řada těch úkolů, co na vysoké školy spadá, to se týká zavádění různých výkazních systémů a tak dále. Teď máme cyber security, kybernetickou bezpečnost, že to je daleko náročnější z hlediska pak finančního tyto systémy zavádět. Takže spíš ta elektronizace spojená ne přímo s výukou, s těmi ostatními záležitostmi, že spíše, že nám škodí těm vysokým školám, než pomáhá.
13: A kde vidíte tedy reálnou možnost ušetřit?
14: Otázka je, co se myslí tím ušetřit, protože když ty vysoké školy nějakým způsobem jsme financované tak, jak jsme, například jenom pro porovnání, teď jsme si samozřejmě dělali analýzu, jak to vypadá v ostatních státech, jenom pro ilustraci třeba ETH Zürich, což je prestižní vysoká škola švýcarská, která má 25 000 studentů, tak od státu dostává zhruba mezi 60 a 70% toho nesoutěžního financování, co dostanete z veřejných zdrojů, a to je ve výši 37 miliard korun ročně, takže to je více, než dostává celý sektor veřejných vysokých škol v České republice v součtu s Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, takže v tomto ještě dále více šetřit, tak samozřejmě se nad tím zamýšlíme. Příležitost by byla, a teď nás tomu samozřejmě nutí okolnosti, že bychom mohli, dejme tomu, slučovat studijní programy s menším počtem posluchačů do celků, že, aby se vyučovala větší množina studentů, tak to možná jediná možná úspora, kterou teď v současné době prověřujeme a dáváme dohromady. A tomu dojde každá škola časem, každá musí tomu dojít.
13: No, jsou vůbec vysoké školy schopny se efektivně reformovat? V průběhu léta se v médiích podrobně probíral pokus vedení Pražské filozofické fakulty sloučit z úsporných důvodů některá pracoviště a ten narazil na houževnatý odpor učitelů i studentů.
14: Samozřejmě je jednodušší, pokud se nic nemění, běží všechno za běžných kolejích. Ta akademická obec je známá tím, že tam je ta svoboda bádání, svoboda vymýšlení nových věcí a jakmile se musí něco reformovat, něco, co nějakou dobu fungovalo, tak samozřejmě v té akademické obci je to trochu složitější proces, než třeba v případě korporátu, kde hlavní velení zavělí a tak to se stane. Je to podloženo diskuzemi různými, je nutno hledat nějaký konsensus, protože zase vysoké školy nabízejí studijní programy a tu výuku, kterou je zájem. Když samozřejmě teď se změnou třeba AI, co se týká i na té filozofické fakultě, to se týká třeba překladatelství, tlumočnictví, vypadá to, že se ta doba trošku změní, tak nějaká reforma, ta reforma, že jo, nakonec sice tam byly, že jo, protesty, ale po vysvětlení poslední informace, co jsou, tak to proběhlo v řadě těch studijních programů, nakonec ta dohoda tam byla a situace se uklidní a zase to nějakým způsobem fungovat dál a myslím, že to bude ku prospěchu.
13: Profesor Milan Pospíšil je hostem 20 minut Radiožurnálu. V Česku je méně vysokoškolsky vzdělaných lidí, než je průměr Evropské unie. Takzvané terciální vzdělání má u nás 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí OECD je 43%. Čím to je?
14: Je to dlouhodobá vlastně záležitost, to se ještě táhne, že z dob minulého režimu, kde byl omezený, velice omezený přístup ke studiu, tak teď, když to nějakým způsobem máme dohnat, dobře víme, že vzdělatelná na vysokých školách je kohorta lidí mezi 19. až tím 30. rokem, když to rozšíříte na tu kohortu, že dejme tomu až do 65., tak samozřejmě musíme dohánět tou malou kohortou, která zrovna studuje, to chybějící procento, takže tam se to pak násobí. Jinak v současné době proto dělám maximum. My jsme se dívali teď na poslední statistiky, co jsou z loňského letošního roku, tak zhruba na vysoké školy nastupuje 56% úspěšných maturantů z daného ročníku, takže to je poměrně velké číslo. Takže to otázka času, kdy toto nějakým způsobem doplníme.
13: No, ale co pro to dělat víc? Protože přece jenom ta čísla jsou zatím alarmující, nebo ne? Je to jenom otázkou peněz?
14: Nevím, jestli to úplně otázkou peněz, je to otázkou samozřejmě, kolik máme studentů na středních školách a kteří potom by chtěli pokračovat na těch vysokých školách. To číslo, které teď se bude nějakým způsobem navyšovat, teď máme k tomu prostor a šanci, protože teď budou následovat velice silné populační ročníky, kdy bude asi meziroční nárůst mezi teď 27, 28, 29. Vypadá to, že bude mezi 8-9 tisíci každý rok studentů, kteří by se mohli zapsat na vysoké školy, takže to by nám mohlo pomoci. Takže teď ten prostor je, abychom teda ten rozdíl trochu smazali a samozřejmě, když budou ty silné populační ročníky, tak tomu by měly teda odpovídat i ty finance, že, které potřebujeme pro zajištění kvalitní výuky těch studentů, abychom měli, že, kvalitní lékaře. Myslím, že společnost potřebuje, nedovedu si představit, taky teď je třeba problém, co se týká praktických lékařů, dětských lékařů, co se týká psychologů a tak dále, takže teď ten prostor k tomu je a tomu by měl teda odpovídat, když bude větší kohorta studentů nastupovat, je i samozřejmě statistická pravděpodobnost, že bude i více studentů na těch žádaných oborech. Samozřejmě to by měl ten stát nějakým způsobem podpořit i finančně.
13: Podíl mladých dospělých s vysokoškolským vzděláním se v zemích OECD zvyšuje. Jak je to u nás? Jak jste řekl, u nás taky, ale stejným tempem?
14: To tempo je stejné, ale je stejné to tempo zhruba. To znamená, že ten rozdíl zůstává stejný. Se potřeba, aby to tempo bylo násobně vyšší, ale to je samozřejmě, to bude o nějakou desetinku nebo nějaké procento vyšší, dejme tomu, než těch zemích OECD, takže ten časový horizont, kdybychom dohnali země OECD, tak samozřejmě to nějakou dobu bude trvat, protože pokud nastupovalo v dobách minulého režimu na vysoké školy do 15% populace daného ročníku, dnes nastupuje zhruba 56 nebo 60%, tak to je obrovský rozdíl, takže to se těžko samozřejmě dohání. Takže teď samozřejmě, jak budou odcházet i do důchodu, že jo, ty starší ročníky, je tam náhrada, že jo, těmi mladšími ročníky, kde už to vysokoškolské vzdělání je přece jenom daleko vyšší.
13: Zhruba 2/3 dospělých v České republice mají středoškolské vzdělání, s tím si tady v budoucnu nevystačíme.
14: Já si myslím, že nevystačíme, protože ty profese potřebujeme do budoucna, ten svět se mění hodně a ukazuje se, že právě vysokoškoláci díky tomu, že mají, teď hodně se diskutuje, jak mají být připraveni si komplexně nebo zaměřeni na určitou problematiku, ukazuje se, že ten svět půjde cestou přípravy komplexní, aby byli schopni reagovat na potřeby společnosti. Takže tady pak možná, co by mohlo pomoci do budoucna, na to také se připravujeme. To znamená vlastně další vzdělávání, rekvalifikace, zvyšování si kvalifikací. A tam by byl, dejme tomu, prostor, že i pro současné středoškoláky, kteří by si chtěli zlepšit kvalifikaci, tak se dá přes ten systém, který teď je docela propracovaný, i právě s využitím těch elektronických systémů e-learningu a všeho, takzvané mikrocertifikáty, že by ty středoškoláci, kteří neměli tu třeba v minulosti možnost studovat tu vysokou školu, tak by si v nějakém časovém okruhu mohli vlastně doplnit ty znalosti.

0: projektové uvažování na vlastně analýzu celého komplexního systému, což úplně, dejme tomu AI, že nám si může pomoci, ale tam ten člověk v tom hraje významnou roli. To znamená, když to řeknu, projektová výuka studentů, de facto každý student do budoucna bude muset mít něco jako osobní individuální plán a pro jejich učitele vyučující na vysokých školách to znamená to, že bude muset být, že jo, třeba výuka stažená, že jo, na skupinky maximálně pěti studentů do deseti studentů a budou pracovat projektově, budou řešit komplexní nějaký problém i třeba s využitím AI, ale to znamená, že jo, daleko větší zátěži pro ty učitele, budou tomu se, na to se připravit individuální příprava, to znamená, že jeden učitel nepostihne, dejme tomu třeba 20 studentů ve studijní skupině, ale bude muset být se bude muset změnit poměr třeba počtu studentů na jednoho učitele, což zase samozřejmě může být problém z hlediska efektivity ekonomické, protože se změní významně třeba počet učitelů, které budeme potřebovat pro výchovu těch studentů.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou České konference rektorů Milanem Pospíšilem. Minister školství Robert Plaga sám na vysoké škole působil, takže se dá říct, že problémy vysokých škol dobře zná. Jak vypadá jeho komunikace s Českou konferencí rektorů?
0: Ta komunikace, musím říci, že je velice dobrá. Je de facto na skoro na denní bázi, když je potřeba nějaký problém vzniká nebo něco vysvětlit, tak pan minister komunikuje jeho tým i celá vlastně sekce. Sekce, která má na starosti vysoké školy, sekce, která má na starosti operační programy. A já oceňuji na panu ministrovi to, že se bavíme a je to podloženo daty. Takže když něco diskutujeme, tak říkal, tak vážené vysoké školy, vážení páni rektoři, máte to podložené daty. Takže ta diskuze skutečně není o dojmech, je na základě datových analýz. A z toho vlastně vyplývala i ta věc, jak jsme se vlastně shodli, jaké ty finanční prostředky by byly racionální pro ten vysokoškolský sektor, ty 3 miliardy, tak to je také podloženo dlouhodobými datovými analýzemi a co vlastně budeme potřebovat do budoucna.
1: Vládní výdaje na vzdělávání od základních po vysoké školy v Česku v roce 2023 činili 3,6% hrubého domácího produktu. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dosáhl 4%. No a vracím se k tomu, že podfinancování vysokých škol je podle rektorů celospolečenský problém, který bude mít dopad především na mladé lidi a jejich rodiny. Můžete tohle vysvětlit?
0: Je to samozřejmě problém v tom, že Česká republika si buduje značku dlouhodobě i do budoucna, jsme průmyslová i znalostní ekonomiky. A tam je to samozřejmě založeno na tom, jak kvalitní budou že jo, top manažeři a vlastně lidé, nejenom že jo, ve výrobě, ale i v oblasti služeb a všude okolo, abychom byli schopni že jo, prodat to naše známé že jo, ze Škody auto Simple Clever. Takže tam je potřeba a ukazuje se, že vysokoškolské vzdělaní lidé vlastně té společnosti přinášejí hodnoty třeba v tom, že mají že jo, vyšší mzdy potom, že jo, i vyšší odvody, jsou schopni samostatně podnikat, zakládat nové směry podnikání, takže to je velice, velice důležité. Na druhou stranu studovat na vysokých školách, máme velice dobrou komunikaci se studentskou komorou Rady vysokých škol, není vůbec jednoduché, protože ty náklady spojené, sice vzdělání bezplatné, ale ty ostatní náklady, které dopadají na rodiny, potom to se týká, že i třeba, že pitování, to se týká stravování, to se týká pak dojíždění, jsou poměrně velké, takže ten dopad na ty rodiny je poměrně velký samozřejmě potom.
1: Dá se to chápat jako investice do budoucna, tedy individuální. Přichází k úvahu zavést na vysokých školách alespoň symbolické školné?
0: O tom je diskuze i třeba i ta, že by v případě, že nebude kapacita vysokých škol pro ty populační ročníky velice silné, které teď přijdou ze středních škol, takže by to vykryli

0: byly soukromé školy, ale to je postupný přechod de facto, že jo, i ke školnému, protože soukromé vysoké školy, ty jsou založeny, že jo, na školném, notabene soukromé vysoké školy jsou součástí České konference rektorů. Tyto věci velice úzce komunikujeme a i jsou sami soukromé vysoké školy říkají, ale my nejsme schopni pokrýt úplně všechny obory, studijní programy za úplatu. Jsou to většinou, jsou to zdravotnické z těch hodně sledovaných, to jsou soukromé školy, ale ostatní jsou že ekonomika, management, jsou tam nějaké věci společensko-vědního charakteru, ale ty, dejme tomu, co se týká technických oborů nebo přírodovědných oborů nebo lékařských, tak to samozřejmě střední školy nejsou schopny, soukromé školy nejsou schopny pokrýt.
1: Čem tady jsou specifické studijní programy, které nabízejí ty soukromé školy?
0: Jsou to studijní programy, o které je velký zájem, i třeba pro zvyšování kvalifikace, třeba pro státní správu, tak většinou to byla, že ekonomika, management, jsou tam věci, že sociálního charakteru, jsou tam věci, že co se týká politologie, jsou tam nějaké věci, co se týká i humanitních studií, takže to je doména soukromých vysokých škol, jak jsem říkal, i zdravotnická, nelékařská studia zdravotnictví, to znamená sestry zdravotní, takže těch ale samozřejmě se nedostává, takže tam velice i soukromé vysoké školy v tomto mohou pomoci, takže to je ta doména hlavně těch soukromých vysokých škol, říkám, jako ty náročnější obory, kde je potřebná i infrastruktura, to znamená, že jo, laboratorní vybavení, speciální laboratoře, přístroje, takže tam samozřejmě ty soukromé vysoké školy už z hlediska, že jo, i ekonomiky toto nejsou schopny, že jo, stát.
1: Podle rektorky Akademie muzických umění v Praze Ingeborg Radok Žádné by vysoké školy měly být institucemi, které budou lidem poskytovat celoživotní vzdělávání. Bez toho se asi do budoucna neobejdeme.
0: To ano, to potvrzujeme do budoucna určitě, protože teď máme populační boom. Zhruba za 10 let se dá očekávat, že bude populační zase pokles těch absolventů středních škol bude méně a může být otázka, když teď nainvestujeme do vysokých škol nějaké finanční prostředky, vrátí se nám to potom? Ano, říkáme ano, vrátí se, budeme na to připraveni a právě to se týká toho dalšího nebo toho celoživotního vzdělávání, takže teď v současné době tvoří nějaké menší jednotky procent, takže předpokládáme, že do budoucna v nějakém horizontu 10-15 let se možná bude dostávat až jedné třetině, možná jedné polovině všech výukových kapacit vysokých škol formou právě toho celoživotního, to my neradi říkáme, protože z toho mají obyvatelé mají trošku problémy, že by se měli celý život vzdělávat, říkáme toho dalšího nebo toho rekvalifikačního vzdělávání.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou České konference rektorů a rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesorem Milanem Pospíšilem. Děkuju vám, nashledanou.
0: Za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál je 17:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat až za 640 korun a 31 halířů. To je o 24 halířů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 halířů na 47,29. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u Naturalu 95 o 60 halířů. Meteorologové varují před silným větrem v Krušných horách a na Českomoravské Vysočině. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i v dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku hrozí pád větví i celých stromů. Spojené státy plánují zavést vysoké poplatky pro zahraniční studenty na vysokých školách. Konkrétně by v přepočtu asi 1,5 milionu korun platili univerzity za každého zahraničního studenta speciálního programu. Podle německého deníku Handelsblatt je cílem americké administrativy snížit počet zahraničních pracovníků v technických a taky přírodovědných oborech. Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost tvrdí, že programy jsou kanálem pro levnou zahraniční pracovní sílu. A gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je po sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Hokejisti Komety Brno přijeli k předehrávce 9. kola do Prahy, kde od 18:30 vyzývají v přímém přenosu radiožurnálu Sport domácí Spartu. Plzeň už hostí České Budějovice a začátek zápasu sleduje taky František Kuna.
4: Odehrána přesně 1 minuta, teď má šanci českobudějovický Bel, ale úspěšný není. 0-0 přesně na konci první minuty z Plzně, František Kuna, radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 před Šmejkalkou a nehody v Praze. Na dálnici D1 po pojíždějí kolony za Prahou směrem do Brna. Od pražského okruhu pojedete asi 35 minut až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. V Praze komplikují ten velmi silný odpolední provoz nehody. Třeba v Brněnské ulici na výjezdu směrem na D1 se u nájezdu ze Spořilovské srazila 2 auta.
7: Hned na prvním kilometru v prostředním pruhu jsou čuknutý 2 osobní auta. Chvilku na to tam je vlevo ještě 1 osobní.
6: A kolona se táhne už z jižní spojky. Další nehoda na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most překáží v pravém pruhu za sjezdem na Běchovice. Kolona je tam asi na 20 minut od IKEA. Dopravu komplikuje v Praze taky zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra na Krč. U jižní spojky se nedaří vyprostit vrtnou soupravu uvízlou pod mostem a doprava v okolí kolabuje. Dlouhá kolona i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru od sjezdu na Rudnou pojedete pomalu až na okruh ke sjezdu na Ořech. A celé je to asi na 35 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
8: Krásné odpoledne, ať už fandíte Spartě, Kometě, Plzni nebo Budějovicím, my vám v radiožurnálu pošleme informace z obou hokejových stadionů, tedy ze Sparty i z Plzně.
5: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: pustila.
1: David Stypka, Eva Farná v odpoledním radiožurnálu. Od roku 2035 se v Evropské unii neměla prodávat žádná nová auta se spalovacími motory. Loni v prosinci ale Evropská komise tenhle cíl na přání Německa zmírnila. A teď ho chce Berlín ještě víc oslabit. Ostatně víc uslyšíte za chvíli ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Poslouchejte.

0: Nová auta se spalovacími motory by mohla jezdit v Evropě déle, než jak to dosud předvídá unijní legislativa. Na prodloužení životnosti této technologie se podle německých médií domluvil spolkový kancléř Friedrich Merz s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Více už si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Zdravím, pěkné odpoledne. Evropská komise snížila na nátlak Německa už loni v prosinci cíle týkající se automobilového průmyslu s tím, že od roku 2035 by už výrobci aut nemuseli snížit emise o 100% ve srovnání s rokem 2021. To by tedy znamenalo de facto zákaz spalovacích motorů u nově vyráběných aut, ale že by ty emise měly klesnout jen o 90%, s tím, že těch zbývajících 10% se bude kompenzovat například využíváním zelené oceli anebo biopaliv. Nicméně Německu to evidentně nestačí a ty cíle chce ještě zmírnit.
0: Tomáši, o kolik? Jakým způsobem?
1: Třeba deník Handelsblatt, ten píše s odvoláním na své zdroje, že ten emisní cíl by mohl být ještě o 10% mírnější a zároveň, že by ho nedoprovázely žádné další návazné kompenzace, čili snížení emisí by bylo o 80% oproti roku 2021. Pro bližší představu deník Handelsblatt uvádí, že už to prosincové první změkčení ze strany Evropské komise znamenalo, že po roce 2035 se bude stále dostávat na trh až 29% nových aut se spalovacími motory. Čili pokud by se teď prosadil ten návrh Německa, tak by ten podíl ještě vzrostl.
0: Proti dalšímu změkčování emisních limitů byl ale v Evropské unii blok 7 zemí v čele s Francií. A taky v Evropském parlamentu proto není většina, pokud středopravicový blok nechce hlasovat třeba s alternativou pro Německo. Jak se ten návrh může prosadit, Tomáši?
1: Třeba deník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že Německo si vyjde vstříc s Francií, že Paříž přistoupí na ty měkčí emisní cíle, kterým se tedy dosud bránila, pro které Německo argumentuje tím, aby německé automobilky měly víc času k přechodu na elektromobilitu. A na oplátku Berlín zase přestane blokovat do značné míry Macronovu nebo francouzským prezidentem Macronem podporovanou iniciativu vyrobeno v Evropské unii, která má chránit zase unijní domácí trh a upřednostňovat zejména ve strategických odvětvích evropské dodavatele. Deník Handelsblatt uvedl, že dohoda mezi oběma, tedy mezi kancléřem Mercem a prezidentem Macronem, už je hotová, čímž samozřejmě oficiálně se nic nemění, stále je potřeba, aby všechny návrhy získaly příslušnou většinu v Evropské radě i v Evropském parlamentu, ale shoda Německa a Francie by samozřejmě zvětšovala pravděpodobnost, že se tak stane.
0: Takové byly informace z Berlína od Tomáše Havlína, našeho zpravodaje. Díky.
1: Děkuji, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hokejisté Plzně jsou teď nejlepším týmem Ligy mistrů, ale v extralize prohráli dvakrát za sebou. Jak se jim dnes se daří proti Českým Budějovicím, to za chvíli uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.

0: Hokejové tip Sport Extralize se dnes hrají dva zápasy. V 6:30 nastoupí pražská Sparta proti brněnské Kometě. Plzeň už rozehrála utkání s českými Budějovicemi a sleduje ho František Kuna.
1: Ve 12. minutě platí 0-0 mezi Plzní a českými Budějovicemi. Hosté ale řešili v průběhu utkání už v 9. minutě drobný problém, a to ten, že golman Strmeň zůstal dlouho ležet po zákroku na ledě. Přišel tam lékařský tým složený ze dvou mužů a Strmeň pak s velkou dopomocí vstal, ale odjel na jedné noze. Bolela ho ta levá, podle pohybu zamířil do šatny a na ledě už je a v brankovišti hostí Matyáš Mařík, který teď musel řešit šanci Filipa a teď může také sledovat to, jak Rohlík pálí od modré šance na dorážku. Dobrý zákrok teď od Maříka. Plzeňští vstupují do zápasu posíleni výhrou v posledním zápase Ligy mistrů, kdy porazili švédský tým Skellefteå, a jsou jako jediní suverénní v Lize mistrů. Tohle je ale hokejová tip Sport Extraliga a jeden ze dvou dnešních zápasů, který je ve 13. minutě stále nerozhodný. Plzeň nevyužila jednu přesilovku a dá se říct, že minimálně opticky tedy má územní převahu. Ještě šance Roberta, která ale končí ztrátou kotouče, tak říkám, že ve 13. minutě platí, že Škoda hraje s hostujícími českými Budějovicemi nerozhodně 0-0. Z Plzně František Kuna, Radiožurnál.

0: Teď je 17.55 a na předvolební debatu, která začíná v 18 hodin a 10 minut, nás teď přišel pozvat Tomáš Pancíř. Tomáši.
1: Dobrý den, dnes završíme sérii 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí dáváme vždy po 18. hodině prostor subjektům, které kandidují právě do pražského zastupitelstva. Je jich celkem 24, na základě losu jsou rozděleni do 4 debat po 6 účastnících. Aby to celé bylo fér, tak a aby si každý mohl porovnat, co jednotlivé strany, hnutí a koalice nabízejí, tak témata všech debat jsou stejná. I dnes tedy budeme mluvit o bydlení, jestli by Praha měla stavět vlastní byty, kolik by jich případně mělo být. Také o dopravě, včetně toho, kolik by měla stát roční jízdenka na MHD nebo roční parkovací karta. A zeptám se také na navyšování kapacit gymnázií nebo na postoj k projektu Vltavské filharmonie. Na dnešek je tedy pozvána poslední šestice kandidátů, a to Naše Praha, SNKED, Ano pro lepší Česko z mimozemšťany, Velký křížek pro Lítačku, Zakačku, Sousedé pro Prahu, Ano 2011, Levice a Volte pravý blok www.cibulka.net.
0: A začínáme v 18.10.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se k ní chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to snesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme pro vás hlavní zprávy.
10: Už týden mají čerpací stanice v Česku znovu regulované ceny. Nafta je levnější průměrně o zhruba 2 koruny. Přes 30 lidí zahynulo při ruském útoku na civilní autobusy v Kramatorsku. Hokejisti Plzně hostí v extralize České Budějovice. Sparta se utká s brněnskou Kometou. Na silnici 16 u Nové Vsi brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 8. října. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější o několik desítek halířů.
11: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
12: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
11: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
13: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
11: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
10: Zítra budou smět čerpací stanice v Česku prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 halířů. Litr benzinu Natural 95 bude maximálně za 46,31. Poslanci se příští týden ve středu mimořádně sejdou kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích. Požádali o to vládní strany. Zákon v září vetoval prezident Petr Pavel, předtím ho odmítl i Senát. Sněmovna ale horní komoru parlamentu přehlasovala. Podle Libora Vondráčka ze Svobodných, který je členem klubu SPD, se bude situace opakovat.
14: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám skákat, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasování Senátu.
10: Podle vládní koalice je potřeba přiblížit zaměstnávání státních úředníků běžnému pracovnímu poměru. Stávající zákony má chránit před politickými tlaky. Rusko zaútočilo na 2 městské autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny. Nejméně 30 lidí zemřelo na místě a 18 dalších je zraněných. Oznámili to tamní záchranáři.
15: Prosto ostanky. Posered v ulici.
16: Zpravodaj Rádia Svoboda popsal drastickou situaci přímo na místě útoku. Podle jeho odhadu Rusové použili leteckou bombu. Neustávající údery komplikovaly práci záchranářů. Exploze úplně zničila 2 autobusy, které i s cestujícími shořely a poškodila nedaleký bytový dům. Další 3 civilisti zahynuli při útoku na vesnici Bilenke u Kramatorsku. 3 mrtvé a několik zraněných hlásí úřady v Kyjevě, kam dnes přijel britský ministr zahraničí Ed Miliband. Společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským navštívili město Priluky, kde včera při raketovém útoku zahynulo 22 lidí, z toho 5 dětí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Ukrajinští vyjednavači přiletí zítra do Spojených států. 2 dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby Moskvu přinutil k serióznímu jednání. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu.
4: Zelensky od Trumpa žádá, aby na Rusko přitvrdil. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Washington se proto snaží aspoň o to, aby si obě strany přestaly ničit energetiku. O takovém příměří by Američané, Ukrajinci i Rusové mohli jednat ještě v říjnu v Abu Dhabi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
10: Kamion uvízlý pod mostem v pražské Vídeňské ulici se za celý den nepodařilo vyprostit. O železniční most se náklad zasekl včera večer. Ulice je směrem z centra Prahy neprůjezdná. A na místě je reportér Ondřej Mikušek.
6: Asi před minutou spod mostu vyjel řidič s kabinou kamionu. Současně se teda taky výrazně rozpršilo, tak jsem se šel schovat aspoň pod několik stromů. Pod nadjezdem ale stále zůstává podválník, na kterém kamion převážel vrtnou soupravu a právě její hlavice se o hranu mostu zasekla. Hasiči proto nadále čekají na příjezd dvou záložních vyprošťovacích tanků. Jeden z nich by měl snad už každou chvíli dorazit. Podle mluvčího hasičů budou ty práce i tak trvat ještě zhruba 3 až 4 hodiny a Vídeňská ulice bude ze směru z Prahy nadále neprůjezdná. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
10: Vodní nádrže v Česku bojují se suchem. Například Lipnu chybí 50 tisíc olympijských bazénů vody. Povodí Vltavy ale ujišťuje, že všechny nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dodávek. Například Římovská přehrada je ale naplněná už jen z poloviny.
17: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
18: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Jeho český kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy jeho českého vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
19: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
18: Jeho český kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v Písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
10: Nobelovu cenu za literaturu získala N. Carsonová. Kanadskou autorku ocenila Švédská královská akademie za inovativní propojení tradičních antických příběhů se současností.
20: Kanadensiska författaren N. Carson.
21: Jméno letošní laureátky oznámila tajemnice akademie Ingrid Karlbergová. Oceněná spisovatelka N. Carsonová ve své tvorbě propojuje řecké mýty s moderním světem. Třeba jako v knize Autobiografie Rudé, kterou přeložil Tomáš Gabriel.
22: Její výjimečnost spočívá zejména v tom, že dává dohromady několik žánrů zároveň. Dává dohromady eseje o překladu starých antických děl s moderní literaturou, poezii, prózu, esej, všechno dohromady, aniž by to vypadalo nějak zvláštně.
21: Autorka v příběhu vychází z mýtu o netvorovi Gerionovi. Toho ale proměnila v dospívajícího chlapce, který se zamiluje do charismatického Hérakla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
23: Sport. Judista David Klamr se rozloučil s kariérou v prvním kole mistrovství světa v kategorii do 90 kg. Nestačil v Baku na Francouze Ambua. Jeho Krajan Mitrovič pak v osmifinále vyřadil Adama Kopeckého. Hokejisté Sparty přivítají v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy Kometu Brno. Úvodní buly padne za necelou půl hodinu. Jak se vyvíjí duel Plzně s českými Budějovicemi, poví František Kuna.
24: Po první třetině zatím 0-0 od 9. minuty opustil branku Jan Strmeň v hostující brance a místo něj chytá golman Matyáš Mařík. 0-0 tedy po 20 minutách z Plzně, František Kuna, Radiožurnál.
23: Tenistka Nikola Bartuňková zabojuje na turnaji v Pekingu o postup do finále. Po výhře nad Karolínou Muchovou 2-0 na sety narazí na Rusku Andrejevovou. Dalibor Svrčina vyhrál v prvním kole v Šanghaji nad Britem Norim 2-0. Naopak Vít Kopřiva podlehl Belgičanovi Bergsovi 0-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Komplikace v Praze a nehoda u Nové Vsi. V
1: Praze velmi silná odpolední špička, kolony na obvyklých místech jsou dlouhé. Do toho navíc nehody na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most se za sjezdem na Běchovice srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona od Černého mostu je asi na 20 minut. Jak jsme slyšeli ve zprávách, stále zavřená je Vídeňská ulice směrem z centra na Krč u jižní spojky a v okolí tam doprava kolabuje. Na dálnici D8 popojíždějí kolony za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru stojí míchačka s defektem směrem do Vozovky, zavřeli kvůli tomu pravý pruh a zdržíte se asi 15 minut. Hodně ucpaná je taky silnice 16 z Mělníka do Slaného. Za Novou Vsí nehoda projedete k Kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za hodinu po debatě.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, zítra čekáme jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť. A nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik hlavní zprávy. Teď začíná další předvolební debata, moderuje Tomáš Pancíř.
3: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha začíná poslední ze 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí vždy po 18. hodině dáváme prostor zástupcům subjektů, které v letošních volbách kandidují do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, proto jsme je rozdělili do 4 debat po 6 účastnicích. Tedy, abych byl přesný, nerozdělili jsme je my, ale o tom, kdo s kým se představí v jednotlivých debatách, rozhodl los za účasti notáře.
2: Volby 2026. Debaty lídrů.
3: A los určil, že dnes ve studiu vítám lídra kandidátky Naše Praha SNKED, vedoucího showroomu Jiřího Beníška. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Lídra kandidátky Velký křížek pro lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu, studenta fakulty elektrotechnické ČVUT Huga Štolbu. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Jedenáctku na kandidátce Hnutí ANO 2011, projektovou manažerku Anu Patočkovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Čtyřku na kandidátce Levice, učitelku Alžbětu Bláhovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Lídra kandidátky Volte pravý blok www.cibulka.net, pětinásobného politického vězně, vydavatele Seznamu STB Petra Cibulku. Dobrý den.
25: Taky zdravím vás.
3: A měl tu být s námi také zástupce uskupení ANO Lepší Česko z mimozemšťany, ale kandidáti z tohoto subjektu možnosti zúčastnit se debaty ve vysílání Českého rozhlasu nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, v případě, že v některé debatě je účastníků méně, tak její délku adekvátně krátíme. To je tedy i případ dnešní debaty. Na úvod ve všech 4 debatách pokládám stejnou otázku vám všem, poprosím vás pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás 3 věci, které Praha a Pražané od vás, tedy od politiků, nejvíc potřebují? Ale vezmu to v tom pořadí, jak jste byli nalosováni do dnešní debaty. Začne tedy Jiří Beníšek, Naše Praha, SNKED.
7: Tak my si myslíme, že Pražané nejvíce od vedení magistrátu vyžadují dostupné bydlení. Jako první, jako druhé, aby s nimi rada magistrátu komunikovala po celé 4 roky. A v neposlední řadě za třetí, aby se na magistrátu nekradlo.
3: Děkuji. Hugo Štolba, Velký křížek pro lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu.
26: Já si myslím, že Praha potřebuje lepší hromadnou dopravu optimálně zadarmo, jak naše strana Velký křížek za lítačku za Kačku říká. A lepší bydlení. Třetí, tak bych dal školství, protože české školství je teď v dost dezolátním stavu a od nedostatku učitelů, kde i mě na střední škole nabízeli, že můžu jít rovnou po maturitě učit, tak je to takový nešťastný.
3: Díky. Anna Patočková, Hnutí ANO.
8: Tak děkuji za slovo. Pokud sledujete našeho lídra Jana Hušbauera, myslím, že už hodně se u nás hovoří o té bezpečnosti, dopravy a bydlení. Protože když se podíváte do pražských ulic, je to obrovský rozdíl, je to hrozné zhoršení a už je opravdu třeba s tím něco dělat. A ty možnosti jsou, jenom to teď se nic nedělo.
3: K tomu, co se dá dělat, se samozřejmě za chvíli dostaneme detailněji. Zástupkyně Levice Alžběta Bláhová.
27: Tak pro nás je to určitě to dostupné bydlení. Potom si myslím, že potřebujeme opravdu se víc setkávat obecně přestat být ve škatulkách, Takže si myslím, že od magistrátu magistrát by měl usilovat o to, aby tady byla nějaká mezigenerační spolupráce a celkově, aby lidi trošku žili místně. A potom je to určitě zpříjemnění vlastně veřejného prostoru, tak aby nás nevyčerpával, ale naopak, aby měl nějaký smysl. Takže...
3: Tak to jsou tři priority. Petr Cibulka, volte pravý blog www.cibulka.net. Prosím do mikrofonu, jestli můžete, aby vás naši posluchači slyšeli.
9: Občané Prahy především požadují jiné vedení Prahy, protože toto prokázalo svoji neschopnost už mnoho let. Dále potřebují víc bytů, než je zájemců o byty, což bude mít vliv na nájemné. A potom samozřejmě problém dopravy je třeba řešit nejenom slovy, ale skutky. Hlavně, když je dostatek peněz.
3: Tak nakonec, když jsem si dělal čárky, tak to i dnes dopadlo stejně jako v předešlých dnech, i když dnes těch témat a priorit zaznělo víc než v těch předešlých debatách, ale i dnes na prvním místě bydlení, na druhém místě doprava, proto se těmto oblastem budeme věnovat detailněji. Já jsem procházel před dnešní debatou vaše programy, díval jsem se, co slibujete, co máte na svých sociálních sítích. Když to vezmu postupně, program uskupení Naše Praha SNKED začíná bodem Jasná pravidla pro developery a férový územní rozvoj. Hned první věta toho bodu zní, má-li se někde stavět, musí se na rozhodování podílet občané, kteří v lokalitě žijí. Nebude to znamenat, že se tím ta stavba domů a bytu bude zdržovat?
7: Tak určitě ne, protože pokud se má někde stavět, tak se musí brát v potaz požadavky místních a to se bohužel mnohokrát neděje. Konkrétně třeba u nás na Praze 12 se děje to, že vlastně starosta prvá hájí zájmy developera až teprve potom se ptá místních, jestli s tím souhlasí a k tomu dodává, že vlastně souhlasí. Jo, vůbec se jich v podstatě neptá na názor, takže určitě by se měli ty místní zapojit.
3: Na druhé straně nefunguje tady ten fenomén, že lidé jsou pro výstavbu, pokud ta výstavba není v jejich blízkosti. Jinými slovy, je možné se opravdu dohodnout v těch debatách tak, aby lidé podpořili tu výstavbu?
7: Tak určitě je to, jak říkáte, ideálně stavět, ale ne vedle mého domu. Nicméně myslím si, že jsme všichni rozumní, a že pokud přijde developer a řekne, že má koupený v mém sousedství pozemek a chce tam stavět, přijde s nějakým projektem, plásnu třeba 20 pater a já jako soused a ostatní mu řekneme 20 pater je moc, snižte třeba na 15, tak už je to třeba věc, o které se dá bavit. Samozřejmě nemůžeme říct, nebudete stavět vůbec, chceme tady park, ale nějak dojít k nějakému rozumnému kompromisu.
3: Vy jste všichni, respektive zástupci všech kandidujících subjektů, odpovídali na tři otázky pro Český rozhlas už v minulých dnech. Ty odpovědi jsou na našich webových stránkách. Dvě otázky se týkaly právě bydlení a dopravy. Vy jste v odpovědi ohledně bydlení psal, že je potřeba, aby Praha rozvíjela obecní bydlení a to nákupem a rekonstrukcí již existujících bytů a také výstavbou nových. Dodal jste, že magistrát by měl udělat síť magistrátních bytů a jednotný systém správy, že mají být jasná a jednoduchá pravidla, kdo a jak může o byt žádat a že zároveň by každý nájemce měl takzvané skóre nájemníka. To mě zaujalo, kdo by podle jakých kritérií známkoval nájemníky?
7: Tak samozřejmě musí být daná jasná pravidla, která se vytvoří.
3: A kdyby to bylo na vás, tak jaká by ta pravidla
7: byla? Jo, samozřejmě politická reprezentace je ten manažer, ale musí se ptát odborníků. Čili nastavilo by se něco jako takový pražský booking, kdyby bylo jasně dané, nájemník platí v pořádku, platí včas, potřeba roční kontrole je vidět, že se k bytu chová ukázeně, má třeba 5 hvězdiček z 5, nájemník nezaplatí, nájemník zdemoluje byt, nedostává žádnou hvězdičku a v té magistrátní síti bookingu už si nemůže.
3: To znamená, že někdo z města by každý rok obcházel všechny byty, včetně soukromých, protože ten žadatel obecní byt může teď bydlet v soukromém a hodnotil by, jestli tam má uklizeno a podle toho by dostával hvězdičku.
7: Týkalo by se to jenom těch obecních bytů. Bylo by to v nájemní smlouvě.
3: A kdyby žádal někdo, kdo zatím neměl obecní byt?
7: Ten by samozřejmě měl čisté skóre, tím pádem by ten byt dostal a až teprve po nějaké době by se mu vytvářelo to skóre.
3: Jiří Benýšek, Naše Praha SNKED. Lídr kandidátky Velký křížek pro lítačku za kačku Sousedé pro Prahu v odpovědích pro Český rozhlas k bydlení napsal, že bytovou krizi v téhle fázi dokáže vyřešit pouze výstavba nových sídlišť, urychlená podporou výstavby panelových domů. To myslíte vážně? Vy byste chtěl budovat nová panelová sídliště v Praze?
26: Ano. Panelové domy jsou podle mě jediné řešení čistě kvůli tomu, jak rychle se dají postavit. Protože když už existuje infrastruktura k jejich konstrukci, tudíž výrobní linka na panely, tak paneláky se dají chrlit v obrovských množstvích. A ta krize už je v takovém stádiu, že nějakých pár domů, který postavíme, ať to jsou skeletový, nebo cihlový, nebo nedej bože ze dřeva, tak prostě nejsme schopní stavět dost rychle.
3: Ta panelová sídliště by měla vypadat tak, jak je známe ze 70. nebo 80. let. To by měly být tak velké bloky, jako jsou třeba na Jižním městě nebo na Proseku.
26: Já osobně žiju v Čimicích a velmi často chodím do Bohnic, což je hned vedle. A na rozdíl třeba od centra Prahy, já si na sídlištích hrozně užívám to množství zeleně, který všude je. Protože lidi si jako sídliště panelový představějí šedivý beton, ale ono vlastně mezi každým tím panelákem je tráva, jsou tam stromy, jsou tam keře a je tam život. A stojím si za tím, že jejich výstavba novejch, i třeba trošku hezčích, než byly historicky, tak by mohla fungovat. Navíc jeden ten panelák, tak třeba v Bohnicích je nejdelší panelák v České republice, že je tam přes 1000 domácností a ten panelák má 2 autobusové zastávky. A obsloužit takovouhle hustotu obydlení hromadnou dopravou je výrazně jednodušší než byty nižší hustoty.
3: Ty panelové domy by mělo stavět město podle vaší představy? Nebo kdo? Developeři?
26: Myslím si, že město by mělo podpořit výstavbu infrastruktury pro stavbu těch bytů. Ne, že by přímo město stavilo byty, ale nějakým způsobem zvýhodnit konstrukci továrny na panely. Protože ty momentálně nikdo moc nevyrábí ve velkým a když se dělá 1, 2, tak to je drahý, ale když bych se jich chrli 10 000, tak už najednou ty panely budou levný. A můžeme stavět spoustu.
3: Proč podle vás soukromí developeři nevyužívají panelovou výstavbu?
26: No, ono to je kvůli tomu, že když je developer, tak k tomu, aby paneláky dávaly smysl, tak se jich musí stavět fakt hodně. A většinou developeři nespravují celý sídliště nebo celý městský části a nevyplatí se jim postavit tu infrastrukturu k tomu, aby ty panelové domy mohly stavět. Takže jim vyjde líp stavět ty domy skeletový, který...
3: Takže proto, jak jsem pochopil, byste chtěl, aby Praha pomohla s tou infrastrukturou, tedy s výrobnou panelů. Hugo Štolba.

0: bydlených bytů městských v rámci městských částí magistrátu. Pokud je neopravíme, můžeme je do 2 let můžou být na trhu, možná i některé do roka, záleží v jakém soustavu. Takže to je, já si myslím, že první je, než budeme tady, protože to jsou nějaké naše vize, jsou to nějaké samozřejmě předpoklady, které musíme se pobavit s developery, jak oni by si to představovali, jestli pro ně je to zajímavé.
1: Tak já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy jste zástupkyně hnutí ANO. Pochopil jsem z vaší kampaně, že vy máte ambici mít primátora, že vy se cítíte na to, že město povedete. To jste s developery ještě o svých vizích nemluvili, to začnete až po volbách s nimi konzultovat?
0: Já věřím, že moji kolegové, kteří se tady tomu tématu věnují, já se omlouvám, to není tedy moje téma, ale věřím, že oni určitě mají dobré vztahy s developery, protože my pro nás developeri jsou samozřejmě partneři. My si musíme velmi ohlídat kontribuce, to já opravdu si myslím, že je strašně důležité, nemůžeme postavit bez těch důležitých budov jako školy, školky. Taky varianta je, že třeba můžou developeri přispívat třeba i na kulturu, jo, nějakou částí. To jsou různé možnosti.
1: Ale takže v tom tedy nemáte jasno v tuhle chvíli.
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli, říkám, moji kolegové vám určitě dali přesnější informace, každopádně.
1: Dobře, zeptám se ještě na jednu věc z vašeho programu. Vy slibujete, že s vládou uzavřete memorandum, že stát bude nemovitosti a pozemky na území Prahy přednostně nabízet městu, především pro obecní bytovou výstavbu. To by mělo být od státu zadarmo, nebo by za to Praha státu platila?
0: Platila.
1: Ta cena by byla nějaká odhadní?
0: Já myslím, že byla asi podle reálných v tuhle chvíli hodnot, protože nemá důvod. Jako, já si myslím, že to,
1: takže
0: že vůbec ten developer
1: může něco. Takže tržní cenu těch pozemků by Praha platila státu.
0: Já se omlouvám, já asi bych potřebovala více informací získat od svých kolegů tady pro tu otázku.
1: Já se omlouvám, ale vycházím z vašeho programu, tak jak ho máte na webových stránkách. Zeptám se ještě na jednu věc, která mě tam zaujala, protože jsem ji v jiných programech moc neviděl. Slibujete, že spustíte záchranu studentských kolejí ve spolupráci s vysokými školami a státem, že začnete areálem na Strahově. Jaká v tom by měla být role města?
0: Já si myslím, že bychom určitě se do toho měli zapojit výrazně, protože my třeba chceme stavět i středoškolský kampus, to jste asi taky slyšel, to taky hodně propagujeme poslední dobou, v podstatě třeba pro 2000 studentů, takže my vlastně měli bychom využít to, co máme k dispozici.
1: Pardon, protože výrazně znamená, že by Praha platila rekonstrukci těch kolejí?
0: Myslím si, že ne.
1: Tak, díky. Anna Patočková, hnutí ANO. Levice ve svém volebním programu píše, že bude chtít, aby 2/3 kapacity nových developerských bytových projektů tvořilo dostupné a sociální bydlení, jehož výstavbu bude město dotovat. Jak by tohle to mělo fungovat? To si město ty byty odkoupí a bude je samo pronajímat, nebo přispějete developerovi na to, aby nabídl levnější byty, ale necháte na něm, komu je prodá, nebo jakou máte představu?
2: Ne, určitě mělo by to být tak. Za prvý bychom chtěli hodně využívat pražskou developerskou společnost, ale i ve spolupráci s jinými developery by to znamenalo, že by Praha prostě využila svý možnosti a rovnou ty vystavené byty kupovala a budovala prostě vlastní bytový fond, který by potom fungoval v tom režimu toho dostupného bydlení, což znamená 60% tržní ceny.
1: V programu také píšete, že budete prosazovat zdanění středně a dlouhodobě prázdných nemovitostí. V dalším odstavci programu jsem se potom dočetl, že dlouhodobě prázdné budovy vyvlastníte a dáte je k dispozici komunitám a družstvům. Jak si tohle představujete? Jak dlouho bude muset být ta nemovitost prázdná, abyste ji vyvlastnili?
2: Je tam středně a dlouhodobě.
1: A já se právě ptám, co je dlouhodobě a středně době?
2: Ano, myslím si, že to znamená, řekněme, 10 let. 10 let, když někdo nechá chátrat třeba historickou památku, jako je třeba byt, ten dům, vlastně činžovní dům naproti veletržnímu paláci, nebo takových míst je celá řada. Takže opravdu je potřeba přejít k nějakému procesu.
1: Takže přibližně po 10 letech byste to vyvlastnili. A to právě na to se chci zeptat, bylo by to za náhradu?
2: Bylo by to pravděpodobně za náhradu, ano.
1: A ta náhrada by se počítala podle čeho, když je to prázdný dům nebo nevyužívaný dům?
2: No, za hodnotu pozemku a toho.
1: To znamená nějaká tržní hodnota toho, kolik stojí pozemek a případně toho objektu. Ještě na jednu věc se zeptám. Vy píšete, že 10% bytového fondu bude tvořit sociální bydlení a že u něj budete důsledně používat

0: přístup Housing First, kdy lidem bez přístřeší nejprve nabídnete bydlení a spolu s ním relevantní sociální péči. Znamená to, že lidé bez domova budou mít přednost při udělování sociálních bytů před jinými žadateli?
1: Ne, znamená to, že bude tak, jak se to dělá ve Vídni, to je prostě, že to město vlastní určitý bytový komplexy. A z toho 10%, tak, aby to bylo místně rozmístěný, funguje v tom režimu Housing First. Já nevím, jak moc vlastně o tom víte, ale tady to Housing First není úplně tak, že by tam šel kdokoliv z ulice. Je to člověk, který o to má zájem, který projevuje, který se chce třeba zbavit drogové závislosti nebo jiný závislosti.
0: Pardon, tomu já rozumím a ptám se, jestli ten by měl, jestli ten by měl třeba přednost před matkou samoživitelkou s dítětem.
1: Ne, tak matka samoživitelka s dítětem jistě má nárok na sociální dávky a neměla by problém získat sociální bydlení v tom dostupném režimu. To znamená, že tady to, těch 10%, kde je na tyhle účely a celý zbytek vlastně, celý zbytek těch 2/3, jde potom právě jako levný dostupný bydlení všem lidem, kteří si na to skutečně jako můžou, kteří si to můžou dovolit. Ale samozřejmě, že když jde o matku feťačku, já nevím, nebo o matku, která žije na ulici, jo, tak samozřejmě, že jako matku, která žije s dítětem na ulici, tak zabydlíme dřív než nějakýho, někoho jiného, jo, to je jistý.
0: Alžběta Bláhová, Levice. Lídr Volte pravý blok www.cibulka.net, tedy Petr Cibulka, v odpovědi pro Český rozhlas na téma bydlení napsal, že nové vedení Prahy musí skončit se svojí dosavadní podporou zlatokopů developerů a musí začít podporovat vznik stavebních bytových družstev, která zajistí levné bydlení pro každého zájemce. Jak si tu podporu vzniku bytových družstev ze strany Prahy představujete? To je má Praha ta bytová družstva rovnou zakládat nebo jim přispívat na stavbu domů? Poprosím zase do mikrofonu.
2: Pardon. Já bych to odvíjel od nezastavěných ploch, které jsou k dispozici. Vypsal bych výběrové řízení na určitou stavební plochu a zájemci z okruhu stavebních bytových družstev by soutěžili o tuto lokalitu. No a ten, který by nabídl nejlepší podmínky městu, tak ten by ten pozemek získal, no a pak by tam musel postavit prostě to, co slíbil, jinak by o to přišel.
0: Opravdu považujete za reálné, aby bytová družstva tímto způsobem zajistila levné bydlení pro každého zájemce?
2: Tak zřejmě pro nepracující kriminální spodinu tímto způsobem nelze zajistit bydlení, ale...
0: A pro všechny pracující, ale každý, s tím, že nezaměstnanost ano, v Česku není příliš ano, vysoká, tak pro všechny pracující pracuje, by se to dalo
2: ano,
0: zajistit.
2: Kdo pracuje...
0: Kolik takových bytů by podle vás bylo potřeba od těch bytových družstev?
2: Tak za komunistické totality a ruské okupace stavební bytová družstva postavila 100 000 bytů. Já si myslím, že tady prostě pár desítek tisíc bytů by vyřešilo veškeré problémy, aby byl prostě převis nabídky volných bytů před poptávkou.
0: Chtěli byste řešit i prázdné investiční byty nebo to, že část majitelů své byty pronajímá ve službách typu Airbnb?
2: Já teda neznám nikoho, kdo by měl prázdný byt a nevěděl, jak ho pronajmout.
0: Pardon, to je jedna věc a nevíte o žádném prázdném bytě, který by někde byl v Praze?
2: Ne. Možná ty, které zdevastovala ta nepracující kriminální spodina, beztrestně samozřejmě.
0: Pardon, vy nevíte o žádném bytě v nových komplexech, o žádném drahém bytě, který by si někdo koupil proto, že by čekal, že se mu zhodnotí, ale nechával ho prázdný a nevyužíval ho?
2: Ne. Co vím, tak všechny tyhle investiční byty jsou pronajímány. To znamená, ale samozřejmě se
0: můžu mýlit.
2: Takže
0: k mé otázce neřešil byste to?
2: Ne, ne. Můžu se mýlit. Já bych opravdu podpořoval za každou cenu stavební bytová družstva a skončil bych s podporou developerů, protože to je kriminální cesta. Jo, jsou desítky příkladů, jak si developeři vynucují na městských částech nebo na občanech, aby ustoupil ze svých pozic a developer tam mohl podnikat.
0: A vy byste zakázal developerům stavět?
2: No, klidně, ať si staví, ale musí mít kde stavět a já, jako kdybych byl primátor, tak budu podporovat pouze prodej těm družstvům stavebním anebo těm podnikatelům, které přistoupí na moje podmínky. Jednou z těch podmínek je, aby část postavených bytů přenechali městu a podíleli se na infrastruktuře.
0: Což už tady zaznělo i od jiných. Tolik první část dnešní předvolební debaty ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha. Našimi dnešními hosty jsou zástupci kandidátek Naše Praha SNKED, Velký křížek pro lítačku za kačku Sousedé pro Prahu, ANO 2011, Levice, Volte pravý blok www.cibulka.net a měl tu být i zástupce uskupení ANO, Lepší Česko z mimozemšťany, ale toto uskupení nabídky zúčastnit se dnešní debaty nevyužilo.
3: Volby 2026. Debaty lídrů.
0: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Teď vám všem položím 5 otázek. Poprosím vás o skutečně krátké, ideálně jednověté odpovědi. Začnu roční lítačkou, tedy jízdenkou na MHD. Ta aktuálně stojí v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu nebo byste tu cenu změnili? Pokud byste měnili, tak na jakou výši? Petr Cibulka.
2: Já bych dal městskou hromadnou dopravu za nulu. Já si myslím, že pokud chceme řešit problémy dopravy v Praze, tak ta městská hromadná doprava musí být bezplatná, aby...
0: Tak prosil jsem a budu prosit vás všechny, ano. Ideálně jedna věta, ano. Takže zadarmo. Alžběta Bláhová, Levice.
1: Ano, my chceme taky městskou hromadnou dopravu zadarmo, pokud možno na úkor vlastně zaplatit to z vyššího parkovného.
0: K čemuž se určitě dostaneme za chvíli. Stejná otázka, Anna Patočková, hnutí ANO, kolik by měla stát lítačka?
4: My chceme v tuhle chvíli zachovat stejnou cenu taková, jaká je, protože si myslíme, že je potřeba dát dohromady dopravní podnik jako takový, opravdu dělat nějaký audit důkladný a podívat se, jak funguje jako celek, a potom můžeme nastavovat nějaké další věci.
0: Takže ale připouštíte, že v průběhu volebního období by se ta cena mohla změnit?
4: To strašně záleží, do jaké situace se dostaneme, protože jestli jste četl důkladně náš volební program, víte, že tam chceme posilovat třeba dopravu. A pardon, já už se zase moc rozpovídám.
0: I k tomu se dostaneme. Pardon. Tak Hugo Štolba, Velký křížek pro lítačku za kačku. Otázka zbytečná, za kačku?
5: Osobně za kačku, ono to zní trošku líp než zadarmo, ale myslím si, že zadarmo by bylo lepší, protože bychom se mohli celkově zrušit všechnu infrastrukturu na vybírání plateb, která stojí docela dost peněz, přece jenom Praha už teď 3/4 lítačky platí.
0: Jiří Benýšek, Naše Praha SNKED.
6: A my bychom zdražili.
0: Na kolik?
6: 7200, jako to bylo před nějakými 15 lety.
0: Bylo 7200? Bylo 4750 korun, jestli se nepletu.
6: Myslím, že opravdu před 15 lety bylo 7200 roční kupon.
0: Dobře.
6: Až paní Krnáčová to zlevňovala.
0: Otázka. Další podobná k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy stojí v současné době 1200 korun na první, 7000 korun na druhé auto. Kolik by měla stát podle vás, Jiří Benýšek?
6: Zdražili bychom a na dvojnásobek.
0: Hugo Štolba?
5: Já souhlasím s dvojnásobkem.
0: Anna Patočková?
4: My bychom to chtěli zachovat tak, jak je to nyní, protože tím, že zdražíte, nevytvoříte žádná nová parkovací místa.
0: Levice, Alžběta Bláhová?
1: Určitě zdražit a progresivně i s tím, jestli se jedná o SUV, kolik aut člověk má a tak.
0: www.cibulka.net, volte pravý blok.
2: Já bych ty ceny nechal s tím, že odstavná parkoviště na okrajích Prahy by byla zdarma, což by přimělo řidiče, aby vozy zaparkovali ještě před Prahou.
0: Rozumím, to byste možná odpovídali i leckteří další, když jsem se díval do vašich programů, ale ptal jsem se na rezidentskou kartu. To je tedy druhá otázka. Třetí. Kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit, s tím, že samozřejmě i nula je odpověď, Alžběta Bláhová, Levice?
1: Co nejvíc, ale záleží na těch podmínkách, za jakých je bude stavět.
0: Hugo Štolba, Velký křížek pro lítačku za kačku Sousedé pro Prahu.
5: Jak bylo za mě zmíněno, tak celý sídliště, takže čím víc, tím líp.
0: Jiří Benýšek, Naše Praha SNKED.
6: 2000 za 4 roky.
0: Petr Cibulka.
2: Praha musí postavit tolik bytů, až o ně přestane být zájem.
0: Anna Patečková, hnutí ANO?
4: Abychom se během tady těch 4 let dostali na situaci, kdyby jsme byli schopni postavit alespoň 1000 nových bytů ročně.
0: Podobná otázka, která se týká škol. O kolik míst byste chtěli během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? S tím, že opět i nula je samozřejmě odpověď. Tentokrát začněme Hugem Štolbou.
5: Já bych se snažil držet konstantní poměr toho, kolik lidí má zájem a kolik lidí se dostane. Tudíž, když přibydou lidi, přibydou místa. Když nepřibydou lidi, nepřibydou, ubydou lidi, ubydou místa.
0: A hnutí ANO?
4: Tak v tuhle chvíli končí počerou přibližně 1500 studentů, takže by bylo vhodné nějakým způsobem alespoň tento objem, alespoň 1000 studentům umožnit ta nová místa.
0: Alžběta Bláhová, Levice?
1: Taky o tolik, kolik je potřeba.
0: Petr Cibulka, Volte pravý blok.
2: No, totéž, totéž.
0: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNK ED.
6: Gymnázia o nula, protože gymnázium je výběrová škola, technické a licea o potřebnou kapacitu.
0: Tak a poslední otázka v této anketě. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit? Hugo Štolba, Velký křížek pro lítačku za kačku.
5: Já myslím, že Praha není v situaci, kde by neměla peníze na projekty, ať kulturní, či dopravní. Takže já myslím, že bych v projektu pokračoval.
0: Petr Cibulka?
2: Já bych tento projekt označil za další pokus o tunelování rozpočtu, protože ta konečná cena bude kolem 35 miliard.
0: Takže nepodporujete projekt?
2: V žádném případě. Jsou tady důležitější věci.
0: Jiří Benýšek?
6: Tak určitě ne, protože 17 miliard v případě, kde mnoho lidí nemá kde bydlet, je prostě moc.
0: Hnutí ANO?
4: My máme samozřejmě toto i v programovém prohlášení, takže my tu stavbu samozřejmě podporujeme. Myslím, že Praha si zaslouží takový prostor, hlavně i vlastně kulturních prostorů už dlouho jsme neměli, nebo vlastně máme ty krásné historické budovy, ale nemáme nic takového. Praha opravdu moderní architekturu si myslím potřebuje, protože je to metropole takového ražení, která si to určitě zaslouží, tak. Ale musíme dohlížet na to, že pokud se nyní cena zvedla ze 6 miliard na 17, tak už to nemůžeme takhle nechat jít dál. Samozřejmě musíme velmi důrazně začít stát za tím, aby se ta cena dál nenavyšovala, protože tohle není přijatelné samozřejmě.
0: Čekal jsem, že v té odpovědi přijde ale, přišlo ale. Levice?
1: Za mě, já souhlasím, že se musí pohlídat, jak ta stavba bude pokračovat, ale já jsem rozhodně za to. Praha má minimálně dva úžasný orchestry, který mají mizerný zázemí a opravdu je to potřeba. Taky jsem violistka a fakt za kulturu kopu.
0: Tak díky za odpovědi na těchto 5 anketních otázek. Pojďme ještě k jednomu tématu, k dopravě. My už jsme se toho částečně dotkli, nebo vy už jste lecos řekli. Tentokrát to vezmu v opačném pořadí, než jsme šli u bydlení. Začnu Petrem Cibulkou, Volte pravý blok www.cibulka.net. Petr Cibulka v odpovědi pro Český rozhlas na téma doprava začal tím, že je nutné synchronizovat chod semaforů, tak aby semafory automobilisty nezdržovaly. Napsal jste, že semafory je nutné synchronizovat tak, aby po překonání prvního semaforu automobilisté pokračovali pouze na zelenou. Je tohle reálné v Praze, kde jsou stovky semaforů, kde navíc máme řadu křižovatek, kde je preference veřejné dopravy? To znamená, že když přijíždí tramvaj, tak automaticky dostane zelenou?
2: Já si myslím, že za pokus to rozhodně stojí, protože pokud nebudeme synchronizovat semafory, tak nemůžeme zabránit těm dlouhým štrudlům před každým semaforem. Jo, takže záleží, co si představujeme pod termínem vyřešit problémy dopravy. Já neznám jediné světové velkoměsto, které by vyřešilo problém dopravy. Tak co si pod tím
0: vedení... Já jsem se teď ptal na řešení synchronizace zelené. Vy jste říkal, že byste to tedy alespoň zkusil. Ano. Viděli bychom, jak by to dopadlo. Ještě mě zaujala ta část odpovědi, kdy jste psal, že všechny nejvytíženější hlavní tahy je nutné umístit pod zem. Které tahy máte na mysli? Kolik kilometrů tunelů by to znamenalo?
2: Je to v podstatě, já jsem zjistil, že ten vnitřní okruh je koncipován stejným způsobem, že řada jeho úseků je umístěna pod zem. Pouze se domnívám, že...
0: Pardon, ale to je vnitřní okruh. Vy jste psal o všech nejvytíženějších hlavních tazích, tak no, k tomu to... máme magistrálu plzeňskou a tak dále a tak dále. Tak právě se ptám, jestli i na ty myslíte a kolik by to bylo kilometrů.
2: Záleží, na co budou peníze a já bych to řešil postupně. Prostě ty nejvíce vytížené trasy bych umisťoval pod zem nebo do tunelů a pak bych postupoval k dalším. Já si jenom myslím, že ten slib, že vedení Prahy řeší dopravní problémy, že to je předvolební slib, protože neznám město, velkoměsto.
0: Tak pardon, že do toho skáču technicky, pokud někdo řeší, že řeší, tak to není slib, ale je to nějaké sebehodnocení z minula, ale já se vás ptám do budoucna, tak poprosím, nevracejme se tolik k tomu, co bylo. Děkuju za odpověď. Přejdu k Alžbětě Bláhové, Levice. Vy jste před chvílí říkala, že parkování chcete výrazně zdražit a že navíc chcete, aby se zohledňovalo to, jaká vozidla to jsou, že třeba u SUV by parkovné bylo vyšší, respektive to píšete v programu. Tam píšete i to, že by majetnější provozovatelé vozidel měli platit za parkovné víc. Zajímalo by mě, jak tohle chcete řešit.
1: Já bych začala tím, že by to bylo progresivně podle vozu. A
0: to byste vycházeli z pořizovací hodnoty toho vozu, nebo jak byste to řešili? Nebo z velikosti?
1: Za velikost, určitě z velikosti. A konkrétní nastavení, to by to jako do konkrétních maličkostí domyšlené nemáme.
0: To znamená, že majitel starého SUVčka by platil víc než majitel nového malého elektromobilu? Byť hodnota toho elektromobilu by byla násobně větší?
1: Tak myslím, že malý elektromobil je celkově menší za jako zátěž pro město a pro jeho obyvatele, takže tady mi to dává smysl, ale jak říkám, do detailů to zatím jako metodiku nemáme rozpracovanou.
0: Slibujete také zvýšení pokud za špatné parkování. Na jakou úroveň?
1: To zvýšení pokud, to je spíš celostátní agenda. To není jako, to je do poslanecké sněmovny. Takže
0: já jsem to viděl v programu.
1: Minimálně na výši aspoň pokutu za to, když člověk nemá u sebe lítačku, tak si myslím, že to by bylo takový minimum.
0: Hnutí ANO v oblasti dopravy slibuje mimo jiné zjednodušení parkovacích zón. Ty podle vás mají být jenom dvě, přísně chráněné historické centrum a zbytek Prahy. Slibujete, že kdo v Praze bydlí nebo podniká, tak tomu bude parkovací oprávnění přes den platit v celém městě mimo centrum. Nepovede to k tomu, že budou přetížené oblasti okolo toho centra?
4: Tak jestli jste taky Pražan, tak víte, že putujeme. Já si myslím, že každý Pražan se hodně pohybuje po tom centru, někde má lékaře, někde dává své dítě do školky, takže já si myslím, že ten pohyb je poměrně. A tím, že nezapomeňte, že my samozřejmě chceme, aby večer se zase ti lidé mohli vrátit na to svoje místo a tam už budou mít zase garantované to místo, protože ten večer je v podstatě ten nejdůležitější. Hodně také lidí, když pracuje třeba v těch větších komplexech, tak tam samozřejmě také nějaké parkování mají a je to prostě výrazné zjednodušení pro občany.
0: Říkáte, že v centru samozřejmě každý jede kam jinam, na druhé straně to centrum by z toho bylo výjimuté a právě mířím k tomu, jestli všichni by nepřijeli k hranicím toho centra, jestli tam by nebyl přetlak.
4: Neočekávám, tak to se samozřejmě uvidí ještě potom zase z praxe, ale věřím, že moji kolegové, kteří jsou na to, protože máme různé expertní samozřejmě skupiny, máme kolegy, kteří se věnují přímo těmto tématům, tak já věřím, že to vymyslí a nastaví tak, aby to bylo optimálně připravené.
0: Vy se věnujete také investicím do parkovišť, do parkovacích domů a mě také zaujal slib, který se týká MHD. Vy už jste se o tom, myslím, také dnes zmínila, že zkrátíte intervaly nočních tramvají a autobusů. Máte pocit, že tohle je pro obyvatele Prahy tak zásadní věc, že těch 30 minut je příliš dlouhý interval?
4: Pro některé ty profese je to důležité. Myslím si, že je to zase nějaký vstřícný krok k občanům, kteří určitě tohleto uvítají.
0: A nakolik byste zkrátili ten interval?
4: A předpokládám, že moji kolegové v rámci expertní skupin tohle nastaví tak, aby to bylo co nejlepší.
0: Anna Patočková z Hnutí ANO. Bod, který má ve svém názvu uskupení Velký křížek pro lítačku, zakačku, sousedé pro Prahu, jsme už probrali a opravili, že by to nebylo zakačku, ale bylo by to zadarmo. To by byla městská doprava úplně pro všechny zadarmo, anebo turisté by dál za jízdenky platili?
5: No, samotný ten aparát na výběr jízdního stojí Prahu obrovský částky a kdyby už to občani měli mít zadarmo, ale aparát by furt musel existovat kvůli turistům, tudíž všechny ty automaty, všichni revizoři, tak by to nedávalo finančně smysl. Ten aparát, který ty lístky vybírá, stojí spoustu peněz a za mě by se měl úplně zrušit.
0: Vy jste v odpovědích pro Český rozhlas k dopravě napsal, že Praha trpí na auta, že město na ně nikdy nebylo stavěné a pokusy o jejich vecpání jako magistrála situaci jen zhoršily. Znamená tenhle přístup, že budete chtít zakazovat vjezd aut do Prahy?
5: To ne, ale osobně bych byl pro poplatek za vjezd do města, optimálně do celého, ale dalo by se i do centra. Každopádně já si nemyslím, že bychom auta měli nějak šikanovat, ale nemůžeme se jim snažit přizpůsobit. Jeden autobus, tak do něj se může vejít 50 lidí. Představte si, kolik je 50 aut. To prostě do toho města nemůžeme nacpat a stavět tady všude dálnice, aby to tu nebylo ucpaný autama, tak si myslím, že by tu Prahu zabilo.
0: Tak do auta se může vejít 5 nebo dokonce 7 lidí, ale rozumím tomu, co říkáte. To mýto by bylo jak vysoké?
5: To je na pážení. To nemáme zatím vymyšlené.
0: Mimochodem, když argumentujete, že město nebylo stavěno na auta, tak na tramvaje bylo stavěno?
5: Tak tramvaj jako taková je výrazně... Zase se to dostáváme k hustotě. Stejně jako hustota obyvatelstva, tak hustota dopravy. Do tramvaje se vejde hodně lidí a tramvaj nezabere za stolik místa.
0: Takže proto byste k ní přistupovali. Jinak rozumím tomu. Pokud je o dopravu, Naše Praha SNKED v programu píše o úpravě křižovatek, lepším řízení dopravy, o parkovacích domech a parkování a o opravách ulic, kvalitních chodnicích, rozšíření cyklostezek. Znamená to, že byste rezignovali na velké investice do dopravní infrastruktury typu okruhy, radiály, nové trasy metra?
6: Bohužel asi rezignovali, protože teď, co avizuje vláda, tak chce Praze sebrat peníze a rozhodně i za poslední roky vláda se příliš nepodílela na spolufinancování Pražského okruhu, čili se dá dovozovat, že ty peníze nebudou, čili určitě můžeme pokračovat v těch projektech na papíře, ale obávám se, že ty peníze nebudou, takže budeme muset...
0: Pražským šetřit. Okruhem myslíte ten vnitřní?
6: A pražským myslím ten vnější.
0: Ten platí stát, nebo ne?
6: No, měl by, ale myslím si, že se k tomu úplně moc nemá. Dobře, i ten vnitřní si myslím, že nám jako stát
0: nepřispěje. Dálnic.
6: Dobře, tak vnější, dejme tomu stát, ale ten si nic nedělá, zvlášť teď, když je ten obří schodek. A vnitřní se obávám, že nemůžeme čekat od této vlády, že by nám něco přispěla, naopak nám ty peníze bude brát.
0: A jak byste chtěli upravovat křižovatky?
6: Ideálně to sladit, což si myslím, že teďko už se dost děje, že samozřejmě, jak jste říkal, městská hromadná doprava má preferenci, samozřejmě chodci mají, když tam čekají to tlačítko, takže bychom spíš jenom překontrolovali, jestli je to všechno dobře nastavené.
0: Říká Jiří Beníšek, Naše Praha SNKED. Blížíme se k závěru dnešní debaty. Otázka na závěr je pro všechny stejná. Z minulých volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být po volbách jednoduché složit koalici. Pokud vy uspějete, se kterými subjekty byste za žádných okolností do koalice nešli? Naše Praha SNKED.
6: Určitě ne ODS, ANO, SPD a motoristi.
0: Velký křížek pro Lítačku, za Kačku, Sousedé pro Prahu?
5: Pro mě stejný seznam. ODS, ANO, motoristi a SPD.
0: Hnutí ANO?
4: Tak nám se samozřejmě nelíbí, jak to Praha došla daleko za tady vlády Pirátů, ale jinak jsme konstruktivní a jsme samozřejmě ochotní se bavit s různými stranami.
0: To znamená, i s Piráty byste byli?
4: Ne. Já myslím, že po tom, co Piráti tady provedli, tak by se s nima neměl bavit už vůbec nikdo.
0: Takže s Piráty ne a jinak s kýmkoliv ANO.
4: Ano.
0: Levice?
1: No, za nás určitě ODS, ale i TOP 09, STAN. Ano, všechny pravicové strany.
0: Dokážete si představit, že byste tu koalici tedy s někým vytvořili?
1: Já myslím, že určitě.
0: Petr Cibulka, Volte pravý blok www.cibulka.net.
2: Protože jsou každé volby sfalšované, tak nehrozí, že bychom se dostali do zastupitelstva.
0: Pardon, z čeho soudíte, že jsou každé volby sfalšované?
2: Když si nastudujete knihu Alexandr Svjaš, jak získávat informace zemnomocného světa, tak si to můžete sám...
0: Já do toho
2: sám...
0: skočím, to náš posluchač určitě, nebo všichni posluchači nemají nastudované. Vy Škoda. Máte důkazy, že všechny volby v Česku byly zmanipulované?
2: Kivadlem to zjistí každý. Od začátku. To je jak v Rusku, to je stejný model. Ale tím jsem chtěl říct, že v zastupitelstvu bude pouze zastoupeno KGB anebo GRU. A takže ani s jednou, ani s druhou stranou do koalice nepůjdeme.
0: Tak tyhle zkratky jsem na kandidátkách neviděl, ale to je možná pro odlehčení, rozumím, kam jste mířil. Taková byla tedy dnešní debata před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou vysílal Radiožurnál Český rozhlas plus Rádio Praha. Našimi hosty dnes byli Jiří Beníšek, Naše Praha SNKED, díky, naschledanou.
6: Děkuji, naschledanou.
0: Hugo Štolba, Velký křížek pro lítačku, Zakačku, Sousedé pro Prahu, díky.
5: Děkuji za možnost, naschledanou.
0: Anna Patočková, ANO 2011, díky.
4: Díky, naschledanou.
0: Alžběta Bláhová, Levice, díky.
1: Děkuji, naschle.
0: A také Petr Cibulka, Volte pravý blog www.cibulka.net. Díky, naschledanou.
2: Taky, děkuji, naschle.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Poslance čeká další debata o státních zaměstnancích. Při studentských protestech ve Francii se střetli demonstranti s policií. Hokejisti Komety Brno vedou v extraligové předehrávce na ledě Sparty. Na dálnici D8 za Prahou popojíždí kolona směrem na Ústí nad Labem. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna se příští týden mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, tak jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona. Připomíná to předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
3: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
1: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Koalice je připravena veto přehlasovat. Francouzská policie se v Paříži blízko náměstí Bastily střetla se studenty, kteří demonstrují za lepší podmínky ve školách. Studentům vadí například nedostatek učitelů a zanedbané budovy. I dnes zablokovali stovky škol. Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve včerejším projevu slíbil víc peněz do školství. Studenti ale vnímají jeho sliby skepticky. Soud odmítl správní žalobu státního podniku Diamo v souvislosti s ostravskou haldou Heřmanice. Diamo v žalobě zpochybnilo postup ministerstva životního prostředí, které zastavilo prověřování České inspekce životního prostředí ohledně funkčnosti tzv. Vzdušné oddělovací stěny. Ta má zabránit rozšíření požáru z haldy na blízkou skládku nebezpečného odpadu. Podle Diama je z nevhodných materiálů. Státní podnik bude podle svého mluvčího Tomáše Indré stěnu dál zkoumat.
4: Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost jednoznačně posoudit. Pokud se na základě těchto závěrů ukáže, že by podniku vznikly další náklady, bude je Diamo požadovat v občanskoprávním sporu.
1: Na Petřinách v Praze 6 je nová pamětní deska gymnastky Věry Čáslavské. Umístěná je na budově tamní základní školy.
5: Deska je na fasádě školy vedle jednoho z vchodů. Spoluautorem je Jan Dvořák.
6: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
5: Doplněná je o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Připomínky se zúčastnila i její dcera Radka.
7: Maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
5: Lidé symbolicky v památný den sokolstva zavzpomínali i na celoživotní vztah gymnastky k sokolským hodnotám. Z Petřin, Richard Webs, Radiožurnál.
8: Sport. Čtyři kluby hrají předehrávku 9. kola hokejové Tipsport Extraligy. České Budějovice dorazily do Plzně a je tam také reportér František Kuna.
9: Po dvou třetinách vede Plzeň nad Českými Budějovicemi 3-1 na dvougólový náskok. Dostal Západočechy druhým gólem v zápase 2 sekundy před druhou sirénou obránce Robertson. Na utkání Sparta Praha Kometa Brno je reportér Martin Charvát.
10: 3 minuty do konce první třetiny. Sparta prohrává po gólu Fleka z Kometu Brno 0-1. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál.
8: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. Volit se bude na kongresu v dubnu příštího roku.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 za Prahou a nehoda u Tábora. Na dálnici D1 popojíždějí kolony za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru pojedete pomaleji asi 20 minut až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Ucpaná je taky dálnice D8 za Prahou směr Ústí nad Labem. Na 7. kilometru stojí nákladní auto Míchačka a na krajnici má defekt směrem do vozovky. Zavřeli taky pravý pruh. Popojíždět budete od 3. kilometru 15 až 20 minut. V Praze stále silný provoz komplikují nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most se za sjezdem na Běchovice srazil kamion s osobním autem. Jsou v pravém pruhu a kolona od IKEA na Černém mostě zabere asi 20 minut. Stále zavřená je Vídeňská ulice ve směru z centra do Krče. U jižní spojky se snaží vyprostit zaseklou vrtací soupravu pod mostem. Okolí se ucpává. A v Praze taky stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. A před tunely se tvoří kolony. Třeba v Patočkově ulici postojíte přes půl hodiny. A ještě silnice 19, vjezd z Tábora na Písek a Plzeň. U Všechova u letiště se srazila 3 auta a je to vážná nehoda. Policisté podle potřeby zastavují provoz v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Dobrý večer vám přeji. Není to zrovna radostný výlet. Lidé to ale chtějí vidět na vlastní oči. Dlouhodobé sucho odhaluje dna jihočeských přehrad a zvědavci teď míří i třeba k Husinecké přehradě. V noci v ní zůstalo už jen minimum vody. Ve večerním radiožurnálu uslyšíte reportáž přímo z místa.
2: Večerní radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 34 metrů vysoká kamenná hráz Husinecké přehrady je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jen asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady shromažďují lidé, protože chtějí na vlastní oči vidět, co to znamená, když vyschne přehrada. A přesně to se totiž stalo v noci. Vodohospodáři proto začali vypouštět jen tolik vody, kolik do přehrady vtéká.
2: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
3: Dětem pošle fotky a aby viděli taky tu hruzu. Bohužel, nic se neřeší.
4: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze, nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
5: No, tak se sem potom vždycky jdu podívat, nebo když jedu kolem, tak tady si spočítám ty kameny a podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
6: Tady dneska se říče, že je tady 1% vody tady v přehradě. Je to tady špatný, ne?
7: My si pamatujeme, jak to přetékalo. To jí mamko.
4: Představa, jak přetéká voda přes hráz Husinecké přehrady, tak to je v tuto chvíli trochu z sci-fi.
8: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. Takovýhle stav, jako tady na přehradě, to je ubohé.
4: Zdeněk si vyrazil z Klatov na Houby na Šumavu, ale no, žádné v podstatě nenašel. Je jedním sucho.
8: Teďko ještě pojedeme zřejmě na Kvildu.
4: Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
8: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. To by musela přijít sněhová pokrývka jako na všech mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, na hřebenek 3, potom možná.
4: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

kavárnách i galeriích v centru Frankfurtu nad Mohanem dnes mají čeští autoři autorská čtení. Jaká je atmosféra celého knižního veletrhu, to uslyšíte i teď ve večerním radiožurnálu.

0: Stovky rozhovorů, besedy, autorská čtení, to všechno přináší třetí den knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je letos Česko čestným hostem. České autory je dnes možné potkat i v kavárnách a galeriích v centru města. A tam je také reportérka Kateřina Svátková. Katko, hezký večer přeji.
1: Dobrý večer.
0: Na jakou akci ses šla podívat?
1: Já teď stojím před jednou z galerií moderního umění. Tady myslela jsem původně, že to je v centru Frankfurtu, je to trošičku na periferii, ale za malou chvíli už tam začne setkání právě s básníkem Petrem Hruškou. Ten je poměrně známý i tady a on tady bude představovat překlad svojí sbírky A spatřil jsem svoji tvář. A je tady i jeho překladatelka do němčiny Martina Líza. To je knížka, která se ohlíží za prvními zámořskými plavbami a přitáhla asi odhadem, když se dívám přes sklo, asi 50 lidí, diváků, posluchačů, tak uvidíme, jak ten večer nakonec bude vypadat.
0: Jaký byl dnes hlavní program celého veletrhu, respektive té české účasti?
1: Já jsem se dnes snažila sledovat akce i mimo ten český pavilon a dostala jsem se ke stánku Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde představoval svoji nejnovější knížku Peklo neexistuje, Jáchym Topol, respektive tedy překlad do němčiny. No a v hledišti byla obsazena úplně všechna místa, byli tam němečtí posluchači, čtenáři, skvěle reagovali, byla to opravdu živá diskuze a tady je reakce Jáchyma Topola na německé ohlasy na jeho román.
2: Já mám tady obrovskou radost, protože tak sotva ta knížka vyšla, tak už vyšlo několik recenzí v docela podstatných médiích, jako je Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, a prostě ta knížka je přijatá příznivě. A to je pro mě strašná radost. Po tom, co vyšla v Čechách, taky docela dobrý, tady taky docela dobrý, tak se uvidí. To jsem chtěl.
1: Tolik tedy Jáchym Topol a zítra se veletrh otevře i pro veřejnost a určitě dorazí i spousta třeba školáků a lidí, kteří se zkrátka zajímají o knihy. Letos budou mít díky projektu Czechia 2026 možnost potkat se s desítkami českých autorů.
0: A sledovat tohle všechno pro nás bude Kateřina Svátková. Díky za to a hezký večer přeji.
1: Hezký večer z Frankfurtu.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? A o čem rozhodnou Babiš a Pavel na Bezpečnostní radě státu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 19.30. Zprávy a Jana Gulda.
2: V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Už zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů. Podobné teploty meteorologové očekávají taky o víkendu. V sobotu bude oblačno až zataženo s deštěm a v neděli polojasno, místy s přeháňkami. Maloobchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví, naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Italská poslanecká sněmovna dnes definitivně schválila spornou volební reformu prosazovanou premiérkou Giorgou Meloniovou. Nový systém zavádí poměrné zastoupení a bonus, který zajistí parlamentní většinu koalici, která získá víc než 42% hlasů. Reforma může významně ovlivnit výsledek parlamentních voleb plánovaných na příští rok. A Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová, kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku. Ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. V českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie Rudé. Sport. Plzeňští hokejisti čekají na výhru v Tipsport Extralize 2 utkání a v předehrávce 9. kola přivítali České Budějovice. Kdo má k vítězství blíž, doplní František Kuna.
3: Ve 49. minutě vede Plzeň nad Českými Budějovicemi 3-1, dva góly dal obránce Robertson. Na zápas Sparty s Kometou Brno vyrazil Martin Charvát.
4: Druhá minuta druhé třetiny, Kometa Brno vede na Spartě už od třetiny první 1-0. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Žmejkalky a nehoda u Tábora na silnici 19. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením u Žmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně je to asi na 10 minut, brzdí se na 19. kilometru. V Praze je stále zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra na Krč. U jižní spojky se snaží celý den vyprostit zaseklou vrtací soupravu pod mostem. Teď se čeká na druhý vyprošťovací tank. Na objížďce jsou kolony, ucpaná je třeba celá ulice v Podzámčí, taky Sulická. A pozor, omezený je tam provoz na Vídeňské i ve směru do centra. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka ve směru z Troje na Barandovský most. Je to kvůli nehodě v Dobříšské ulici za tunelem Mrázovka. Před tunely čekejte kolony. Silnice 19 je na výjezdu z Tábora směr Písek a Plzeň ucpaná. Za Táborem u Všechova se srazila 3 auta. Je to vážná nehoda, průjezd řídí policisté. A ještě přišla zpráva z dálnice D8 z Prahy na Drážďany. Jsou teď před hranicemi s Německem zavřené tunely Panenská a Libouchec. Předělávají tam dopravní značení. Tunely budou neprůjezdné asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť. A nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Hanka Scháňolová.
1: Hezký večer přeji. Do další půl hodiny vás můžeme pozvat znovu s hokejem. Chystáme také skupinu Queen, Lennyho Kravice a teď zpěvačku LP.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Několik let trvala oprava Metternichova kočáru na zámku Kinžvart. Tahle památka ze začátku 19. století měla poškozená kola i textilní části. O restaurování tedy budeme mluvit za chvíli ve večerním

0: Restaurátorky potřebovali k opravě Metternichova kočáru na zámku Kinžvart vatové tyčinky, špachtlé, dláta i štětce. Zatímco látkové části restaurovali ve svých dílnách, tak to ostatní přímo v prostorách zámku. Oprava památky z počátku 19. století trvala několik let.
1: Pavlo, prosím tě, může se kouknout tady na to? Co si o tom myslíš?
2: Abych hlavně řekla, že je to dost odfouklý.
1: Takže to budeme muset připevnit nejdřív, než to začneme tmelit.
3: Tady je poškozená část kola.
1: Problém je ten, že původní povrchová úprava je časem odfouklá, takže my nejdřív musíme připevnit ty šupiny té odfouklé barvy, než začneme tmelit a doplňovat barevné vrstvy.
4: Restaurátorka Pavla Pivoňková. Jak dlouho ta práce bude trvat? Třeba jenom tady na tom jednom kole, než ho zrestaurujete, dáte dohromady?
1: Já bych řekla tak 4 hodiny.
5: Ty rolety tam budete namontovat?
6: Protože ještě budeme chtít asi vyleštit ty okna a tak.
4: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. Restaurování kinžvartského kočáru, Metternichova kočáru. Co se týče samotných prací, asi nebyly jednoduché, přece jenom trvaly delší dobu.
7: Ty práce probíhaly, můžeme říct, několik let. Části, které se daly odejmout a odvést do ateliéru restaurátorů, se odvezly a dělalo se na nich. Hlavní očista probíhala na místě, protože ten kočár není možné odstěhovat z místnosti, kde se nachází, protože zde byl před mnoha lety de facto zazděn a pokud nechceme zámek bourat, tak vlastně ty práce musí proběhnout přímo na místě.
4: Restaurovaný kočár si zájemci budou moct prohlédnout na začátku příští návštěvnické sezóny. Ze zámku Kinžvart, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Jediný z posledních tří extraligových zápasů vyhráli hokejisté Sparty a teď se snaží získat další body proti brněnské Kometě. Jak úspěšně, to zjistíme za chvíli ve večerním radiožurnálu. I'm at you back when we were kids before the second grade.

0: Ve večerním radiožurnálu míříme znovu na hokej, čekají nás dva extraligové zápasy. Nejdříve ten mezi Plzní a Českými Budějovicemi a informace pro nás už má reportér František Kuna.
1: Do konce třetí třetiny zbývá odehrát 1 minuta a 40 sekund a Plzeň čerstvě vede už 4-1. To protože to České Budějovice zkusili bez golmana, Mařík byl na střídačce. Hosté si nevytvořili potřebný tlak a po sérii vyhození pak přišlo jedno takové, které zamířilo velmi chytře těsně za obranu a sprinterský souboj s dvěma beky vyhrál domácí útočník Jan Schleiss a zdá se, že Plzeň si veme všechny body v tomto utkání, na které dorazili necelé 4000 fanoušků. Stadiony tady s daleko větší kapacitou, ale přítomní slaví a mají co. Plzeň vede minutu před koncem nad Českými Budějovicemi 4-1. Hraje se také na Spartě, kam přijela brněnská Kometa a reportér Martin Charvát.
2: 33. minuta, Sparta prohrává s Kometou Brno 0-1. Jedinou branku v první třetině dával kapitán Komety, tedy Jakub Flek. 33. minuta, 0-1. Z pohledu Pražanů, z Outu Arény, Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Dva týdny před startem sezóny světového poháru ve sjezdovém lyžování odstoupil z funkce dlouholetý ředitel mužských závodů Markus Waldner. Zdůvodnil to zvýšeným tlakem na svou pozici a chybějící energií. I dál nás poslouchejte teď už ve večerním radiožurnálu a přeji vám všem krásný večer.
1: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
2: To všechno je Velká Pardubická.
1: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
2: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
1: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
2: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
9: No a Radiožurnál je s vámi i ve 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
10: Vodní nádrže v Česku dál bojují se suchem. Europoslanci odmítají uznat legitimitu nové ruské dumy. Plzeňští hokejisti zvítězili v extraligové předehrávce nad Českými Budějovicemi. A počasí zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Vodní nádrže v Česku dál bojují se suchem. Například Lipnu chybí 50 tisíc olympijských bazénů vody. Povodí Vltavy ale ujišťuje, že všechny nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dávek. Kvůli dlouhodobému suchu nově povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou vodní nádrže a lidi po něm přecházejí mezi břehy. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikeš je to ale nebezpečné.
11: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
10: Hasičům se v Praze dál nedaří vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Zasekl se pod ním i s nákladem včera večer. Nepomohl ani druhý tank, který na místo dorazil zhruba před hodinou. Na místě to sleduje reportér Ondřej Mikušek.
12: Hasiči kamion k vyprošťovacímu tanku připojili řetězem a několikrát si ho pokusili trhnutím vytáhnout. Pokaždé neúspěšně. Problém je v tom, že podvalník kamionu je zarytý do silnice a především vrtná souprava, kterou převážel, je zaseknutá nahoře v mostní konstrukci. Hasiči proto už odpoledne část mostu odbourali, ale ani to nepomohlo. Ta vrtná souprava, to je vlastně sám o sobě pojízdný stroj, jenže nestartuje. Hasiči ho proto zkusí nahodit vnějším zdrojem a čekají momentálně na příjezd ještě druhého vyprošťovacího tanku. Ten by měl dorazit zhruba za půl hodiny, ale ani tak se nedá předpovídat, jak dlouho jim ještě práce zaberou. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
10: Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v dumě udržela ústavní většinu, druhá ve volbách skončila komunistická strana Ruska a třetí nacionalistická liberálně demokratická strana Ruska. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a rozhodli o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Na cestě akci provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
13: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
14: Sport. Hokejisté Plzně si v předehrávce 9. kola Tip Sport Extraligy poradili s Českými Budějovicemi, nad kterými vyhráli 4-1. Dvěma góly asistencí se na triumfu podíl domácí obránce Carter Robertson. To pražská Sparta hostí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Kometu Brno a aktuality doplní Martin Charvát.
15: Tak je postupem rezonant.
3: 30 sekund do konce druhé třetiny Sparta zásluhou Blimla snižuje. Na 1-2 přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Prahy. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na dálnici D8 u hranic s Německem a na Pražském okruhu. D8 u hranic byla zhruba půl hodiny neprůjezdná. V tunelech mezi kilometry 83 až 87 rušili omezení. Podle kamer se kolona směr Praha vepředu rozjíždí na Drážďany. Auta ještě stojí. To omezení by mělo každou chvíli skončit. Na Pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Jesenici se vytvořila kolona. Je to kvůli omezení mezi kilometry 81 až 77 se nově jede jedním pruhem. Aktuální zdržení kolem 15 minut. Místy silně prší. Vodu na vozovce čekejte například v Praze, v Brněnské ulici na výjezdu do Brna.
6: Je velmi silný akvaplyny. Je tam velká lůže. Jak já, tak i vedle kamion jsme s tím jako měli trochu problém.
5: V Praze nehoda ve Kbelské ulici ve směru do města s Ústí nad Labem u odbočky na Proseckou se srazilo osobní auto s nákladním před nehodou zhruba 2-kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se pak v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bidrmanem.
9: Dlouhodobé sucho, téma, kterým jsme otevřeli už předchozí vysílací hodinu večerního Radiožurnálu, to jsme vás vzali k Husinecké přehradě, kde je teď asi jen procento běžné zásoby vody, ale máme pro vás taky novinky od Římovské nádrže v Jihočeském kraji. Tam klesá hladina vody o 4 cm každý den. Je to přitom klíčová přehrada, protože zásobuje domácnosti většiny Jihočechů. Detaily od nás čekejte hned po písni kapely Support Lesbians. A pohodový poslech.
1: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Vody v českých řekách dál ubývá. Jihočeský kraj už kvůli špatné situaci vyhlásil stav sucha. Vodohospodáři můžou díky tomu snáz manipulovat s vodou v nádržích. Například z Římovské přehrady v nejbližších dnech opět omezí odtok vody do řeky Malše.
1: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
2: Hodnotí současnou situaci u hráze Římovské nádrže ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Denně se hladina vody v nádrži sníží přibližně o 4 cm. Podle ředitele Balouna je v tuto chvíli naplněná z 55%.
1: Běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
2: Římovská nádrž slouží jako zásobárna pro výrobu pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. I kvůli stále klesající hladině vyhlásil Jihočeský kraj stav sucha, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: My potřebujeme udělat některá ta opatření a třeba snížit průtoky rychleji, než se to děje v nějakém standardním procesu. Čili ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
2: Vodu z Římovské přehrady zpracovává Jihočeský vodárenský svaz. Situaci alespoň částečně pomohl vyřešit nástup podzimu a nižší spotřeba pitné vody, připomíná předseda svazu Antonín Princ.
4: To léto je náročnější vzhledem k tomu objemu turistů, kteří jsou tady. Spotřeba klesla na úroveň roku minulého.
2: Jihočeský kraj s novým opatřením zároveň opět spouští provoz úpravny vody na řece Otavě v Písku. To by podle Antonína Prince mělo pomoci zajistit dodávky pitné vody.
4: Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba odlehčí vodárenské soustavě, pak máme Jordán, Tábor a ještě podzemní zdroje.
2: Výrazné sucho by mělo na jihu Čech nadále přetrvávat. Meteorologové neočekávají v příštích dnech žádné vydatné srážky. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dnes se hrají dva zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Jeden už skončil, Plzeň porazila České Budějovice 4-1 a v tom druhém Sparta po dvou třetinách prohrává s brněnskou Kometou 1-2. Bylo to už o dva góly, ale těsně před koncem druhé třetiny ve 40. minutě Matěj Bliml snížil v přesilovce na 1-2. I třetí třetinu uslyšíte živě na digitálním radiožurnálu Sport, kde bude komentovat Martin Charvát.

0: I ve 20 hodin a 19 minut posloucháte čtvrteční večerní radiožurnál a o slovo se hlásí Milan Glista s dopravním zpravodajstvím.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je to D1 na Benešovsku, na dálnici D1 z Brna do Prahy, za sjezdem na chodce Rady, nebezpečná situace na 25. kilometru v omezení u Šmejkalky na vjezdu. Do omezení stojí v levém pruhu osobní auto s defektem, vypadá to, že je na blikačích, řidič je u auta. D1, 25. kilometr, směr Praha, v levém pruhu osobní auto. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Milane, díky a před půl devátou ještě jedna reportáž. Jestli se o vás zajímá policie, vůbec to nemusíte vědět. Případně vám nikdo neoznámí, že už v hledáčku kriminalistů nejste. Povinnost takového oznámení sice navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ale od změny upustilo. Bývalí podezřelí tak budou dál žít v nevědomosti.
3: Já jsem měla klienta nejednoho, který se na mě v podobné věci obrátil.
4: Říká advokátka Dagmar Raupachová.
3: Prostě z nějakých jiných pramenů se dozvěděl, nebo někdy to ti lidé tuší a chtějí mít jistotu, tak v takových případech lze podat žádost na policii. Pokud tomu nebrání nějaká jiná zákonná překážka, tak policie tu informaci vydá. Nám se to tehdy podařilo.
4: To ale zdaleka není běžný postup. Pro policisty je podezřelým člověk, kterého třeba zadrželi, ale ještě neobvinili. A nebo i ten, koho prověřují na základě oznámení nebo vlastních zjištění. V tu chvíli ale ani nemusí vědět, že se o něj policie zajímá, říká mluvčí jejího prezídia Jakub Vinčálek.
5: Aby podezřelý nemohl mařit vyšetřování, ničit důkazy nebo ovlivňovat svědky.
4: Že jsou případy, kde se o podezření nesmí člověk dozvědět ani zpětně, připouští vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba. Jde podle něj hlavně o organizovanou trestnou činnost.
6: Protože pak by se mohlo, promiňte mi ty výraz, profláknout celé to prověřování a mohli by se o něm dozvědět i osoby, které se o tom fakt nemají dozvědět.
4: To by ale podle něj mělo být spíš výjimkou z pravidla. Právě velkým množstvím podezřelých argumentovalo Ministerstvo spravedlnosti jako jedním z důvodů, proč už netrvá na tom, že je bývalé podezřelé nutné informovat. Pokračuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
7: V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
4: Česko v tomto přístupu ale není výjimkou. Podobně to mají třeba i v Německu. Povinnost informovat člověka, že podezření o něm pominulo, by ale platit podle Ščerby měla.
6: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech mi přijde naprosto logické a žádoucí, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
4: Paragraf, který by povinnost zavedl, sice z novely trestního řádu Ministerstvo spravedlnosti vypustilo. Připouští ale, že se to může v budoucnu změnit. Františka Rohlíčková, Radiožurnál. Moje lásko.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 3:15.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Volební místnosti po celém Česku se otevřou zítra ve 14 hodin. Lidi budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů jako na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Bývalý britský princ Andrew uspěl u soudu v případu domovních prohlídek. Policie uznala, že příkazy k nim nebyly vydány řádně. Vyšetřování případu ale dál pokračuje. Bratra krále Karla III. Zadrželi v únoru kvůli kauze zesnulého odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Princ Andrew čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy byl britským zmocněncem pro mezinárodní obchod. K východnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Isaias. Po je prvním letošním sezóny a k pobřeží by měl podle meteorologů dorazit v noci zpátku na sobotu. Americký úřad pro hurikány varoval před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi. Letošní sezóna hurikánu je v Atlantiku nezvykle klidná. Podle meteorologů tomu přispívá silný klimatický jev El Niño. A v Praze začal mezinárodní festival studentských filmů FOFR. Do soboty nabídne v kampusu Hybernská a čítárně Unijazz 50 soutěžních krátkých snímků mladých tvůrců, besedy i workshopy. Začínající filmaři navíc můžou představit své dosud nerealizované nápady a získat na ně podporu až 60 tisíc korun. Hlavním hostem čtvrtého ročníku bude herec a režisér Jiří Mádl. Sport. Českobudějovičtí hokejisti prohráli v Tipsport Extralize třetí z posledních čtyř utkání. V předehrávce devátého kola si připsali porážku 1-4 v Plzni. Co je nového v duelu Sparta Kometa Brno, řekne Martin Charvát.
2: 47. minuta zápasu, Sparta prohrává s Kometou Brno 1-2. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 na Benešovsku a taky dálnici D11 u Chlumce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně i teď za sjezdem na chodce Rady na 25. kilometru. V omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní auto s defektem jen na blikačích. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové nebezpečná překážka u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. 62. kilometr podle našeho zpravodaje v levém pruhu převrácené značení. D8 u hranic po uzavírce v tunelech už průjezdná v obou směrech. Na pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Vestec kolona. Je to kvůli omezení mezi kilometry 81 až 77 se jede jen jedním pruhem. V Praze podle našeho zpravodaje neprůjezdná Kbelská ulice ve směru do města. U Molky překáží nehoda kolona od Cínovecké.
5: Ten osobák je hozený na středových vodidlech a ten kamion, ze kterým se tam asi potkal, tak stojí normálně v pravém pruhu zhaslej a zatím to všechno stojí.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť a nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a v tisíci metrech na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Premiér Andrej Babiš se sešel se zástupci CIA a dozvěděl se podrobnosti o hrozbách z Ruska.
8: Varování CIA rozhýbalo Pavla i Babiše, píše deník N.
9: Rostou obavy z možného ruského útoku proti některé z evropských zemí.
8: S prezidentem jsem jednal o krocích v případě ruského útoku, řekl Babiš serveru deník CZ.
10: Aktuálními hrozbami by se měla zabývat 20. října i Bezpečnostní rada státu.
6: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? Babiš a Pavel to budou řešit na Bezpečnostní radě státu. O čem nakonec rozhodnou a jak jsme připraveni na případnou ruskou agresi? Ptám se Tomáše Pojara, bývalého poradce pro národní bezpečnost vlády expremiéra Petra Fialy z ODS. Dnes je čtvrtek, 8. října. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
11: Dobrý den.
6: Za jak závažné považujete to bezpečnostní varování CIA prezidentovi a premiérovi České republiky? V září se s nimi sešel zástupce americké zpravodajské služby přímo v Praze.
11: Tak já nevím, jestli to je závažné, ale každopádně to byl velmi důležitý a jasný signál ze strany CIA, respektive ze strany Spojených států, kdy chtěli upozornit českou stranu, českého prezidenta, českého premiéra na to, co se děje a že situace tedy není jednoduchá.
6: Vyvolala teda ta návštěva CIA v Česku třeba v bezpečnostních kruzích znepokojení? Jak velké případně?
11: Já myslím, že nevyvolala znepokojení. Já myslím, že ta návštěva byla o tom upozornit i současnou vládu, že prostě situace je do určité míry vážná, respektive, že není prostě dobré ji podceňovat a že musíme společně se spojenci pracovat na tom, abychom žili nadále jako v bezpečí a musíme něco dělat a musíme se snažit. Takže to si myslím, že nebyl vzkaz do veřejnosti, nebyl to ani vzkaz do bezpečnostní komunity, protože myslím, že ty lidé z bezpečnostní komunity si to uvědomují, ale byl to vzkaz prostě jako české politické reprezentaci, tak to bych to četl.
6: A to, že někdo ze CIA přijede do Prahy a setká se s prezidentem a premiérem, to se děje běžně nebo je to výjimečné ta schůzka, která se odehrála v září?
11: Běžně se to neděje, ale tu a tam se to stane. Tady to bylo velmi cíleně s ohledem na novou českou, tedy vládu, novou českou politickou reprezentaci. Myslím si, že to bylo poprvé tedy v rámci mandátu této české vlády vzešlé z posledních voleb.
6: To znamená, že vy jako bývalý národně bezpečnostní poradce bývalé vlády Petra Fialy z ODS, ten na takové schůzce v minulosti taky byl?
11: Tak já jsem na takové schůzce byl a já jsem sám měl tu možnost hovořit několikrát, jednat několikrát i se současným i s minulým ředitelem CIA například, takže to bylo jedno jako z mých poslání, respektive důvod té funkce.
6: Podle deníku NCIA nastolila Česku několik možných scénářů útoku Ruska nebo ruské agrese směřované vůči Evropě. Jaký z těch scénářů, které se objevují teďka v médiích, třeba obsazení kusů po Baltí nebo útoky dronů startujících z lodí ve Středomoří. Jaký z těch scénářů považujete za nejnebezpečnější?
11: Tak za nejnebezpečnější považuji ten scénář, který se vymkne kontrole, respektive kdy dojde k eskalaci, kterou nebude možné jako zastavit. Ta ruská strana všechny testuje, snaží se znervozňovat, snaží se vždycky jít o kus dál a testovat to, co jí projde a jednou se může tedy jako přepočítat. A ve chvíli, kdy ale vypustíte prostě eskalací toho džina z láhve, tak pak někdy není jednoduché, někdy je to dost často nemožné možného vrátit zpět. Takže ruská strana tímto jako riskuje a neví, jaké to bude mít důsledky pro Rusko samotné a pro všechny ostatní.
6: To znamená, ale takový útok třeba na pobaltské státy v příštích měsících teoreticky vy byste považoval za možný, protože o potenciálním útoku na NATO mluví i šéf BIS Koudelka, že se stát může.
11: Ano, já si myslím, že se stát může, ale ta ruská strana testuje tu hranici toho, co je skutečný útok, co ten útok může spustit, znervozňuje druhou stranu a já bych neočekával, že to bude útok prostě pomocí tanků a letadel, že to bude prostě masivní jako vojenská operace, ale že to bude útok, který se bude snažit být na pomezí toho, kdy nebude možné nebo nebude jednoduché nebo podle ruských kalkulací nebude jednoduché, tedy to za jasný a přímý vojenský útok, o kterém bylo rozhodnuto v Kremlu a který provedly ruské ozbrojené složky, takže to se budou snažit nějakým způsobem zamaskovat. Prostě právě proto se jedná o útoky hybridní a já bych očekával nějaké takovéto hybridní testování, klidně s tím, že dojde k obsazení části území, ale ne řádnou armádou, respektive ne lidmi označenými za řádnou armádu například.
6: Současně tedy šéf NATO říká, že přímý útok podle něj nehrozí. BIS zase taky mírní obavy přímo v Česku, že by Česku něco takového hrozilo, ale my víme, že třeba šéf CIA, nemluvím teďka o zástupcích té služby, ale skutečně šéf CIA byl na konci srpna na jednání v Kremlu. Jak čtete takové zprávy, které jdou tak trošku teda proti sobě, jak veřejnost má odtušit, co jí teda hrozí?
11: Tak já si myslím, že to je v té definici, co to je přímý útok. Tak pokud si pod přímým útokem prostě představíme to, že přiletí ruské stíhačky, které naruší vzdušný prostor členské země Aliance a začnou bombardovat jako pozemní cíle, tak takovýto útok si myslím, že nehrozí a takovýto útok v tuto chvíli plánován není. Takže ano, přímý útok to nebude, ale snaha o útok nepřímý, snaha o to rozklížit Alianci, snaha o to ukázat, že nejsme jednotní a že si nepřijdeme na pomoc, že nejsme připraveni se bránit, natož pak prostě to tomu útočníkovi vrátit, tak to je dlouhodobá ruská snaha a v tomto Rusko bude pokračovat. Konec konců Rusko na nás už zaútočilo. Vrbětice byla akce ruského státu na území českého státu provedená příslušníky tedy ruské vojenské rozvědky a v zásadě to byl útok na český stát, ale jako nebyl to frontový útok ruské armády.
6: Ta vzájemná pomoc, o které jste se zmínila, která je zakotvená v Severoatlantické smlouvě, ta je důležitá, protože se k ní odkazuje, nebo na ní odkazuje i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
12: Samozřejmě, že se připravujeme. Že
6: on totiž řekl, že pokud by došlo k napadení některého ze států na to, tak Česko pošle podle článku 5 dvě mechanizované brigády.
12: Samozřejmě by jsme byli akční a mluvíme o tom, ale
6: současně třeba tvrdí, kdyby ten útok měl být na Polsko, že Polsko je v jiné pozici, už třeba geograficky, než třeba Česko.
13: Tím jsem přece jenom v jiné pozici, jak Polsko, které samozřejmě je vlastně plně blízko toho konfliktu. A
6: to obstojí takový argument v moderní válce, kdy ty drony můžou skutečně asi letět, kdyby to bylo drony, ten útok vedený, tak můžou letět asi kam chtějí.
11: Takhle Rusko nás samozřejmě může zasáhnout přímo ze vzduchu raketami už dlouhá desetiletí, drony v poslední době, ale pravdou je, že my nejsme tím frontovým státem naštěstí. My naštěstí nesousedíme s Ruskem a máme mezi námi a Ruskem Polsko a konec konců i tu Ukrajinu a v tom máme určitou výhodu. A je správně, když český premiér nespochybňuje článek 5 a říká, že pokud bude někdo napaden, takže přijdeme na pomoc. To v zásadě nás také chrání, protože když ta druhá strana, když ten agresor vidí a ví, že se ostatní spojí okamžitě proti němu, tak si ten útok třeba i rozmyslí. Ta cesta ředitele Radcliffe a ředitele CIA do Moskvy byla také o tom, aby informoval ruskou stranu, co Spojené státy vědí, co jim neuniklo a aby v Rusko varoval před eskalací a před přímými i těmi nepřímými útoky.
6: Po ukládání korunovačních klenotů, je to pár dní zpátky, se pan premiér s prezidentem Petrem Pavlem podle deníku CZ sešli, aby to všechno probrali, všechno to, co slyšeli od zástupců CIA.
14: Je určitě na místě, abychom se bavili o tom, jaká opatření konkrétně přijmout.
6: A taky to, co budou řešit společně na Bezpečnostní radě státu 20. října.
14: Já už jsem to premiérovi avizoval, abychom tento bod, jak čelit hybridním hrozbám, na program jednání zařadili.
6: Co byste si přál, aby z ní vzešlo jako rezime, jak se postavit těm varováním?
11: Tak já myslím, že jasná deklarace toho, že jsme připraveni se bránit a že jsme připraveni společně bránit i naše spojence, ať si každý rozmyslí na nás útočit, že nás prostě jako nerozklíží a že to nemá pro toho útočníka cenu a zároveň předpokládám, že se tam budou řešit i nějaká konkrétní opatření, nejenom výměna informací, kdo co ví, co se chystá, co se děje, ale zároveň konkrétní opatření a konkrétní reakce, ale já u toho jednání nebudu, já jsem teď svobodný občan naštěstí a takže přesně prostě jako nevím a samozřejmě to není o tom, aby tyto informace prostě byly v éteru, tak aby i ta ruská strana se mohla všechno dočíst.
6: Babiš chce oznámit projekt ohledně našich služeb. Tak to řekl, to je citace. Ohledně našich služeb, co to může být? Může to být třeba ten plán, jak o tom píše Deník N, přesunout civilní rozvědku z ministerstva vnitra pod úřad vlády? Co by tím získal?
11: tak on si myslí, že by tím získal kontrolu, asi pokud by toto nad tou službou a že by jí mohl lépe jako ovládat. Dost možná by ta služba tím ztratila svoji reputaci a respekt ve světě, protože by si ostatní mysleli, že je zasahováno do fungování té služby a pak samozřejmě ty služby přestanou spolupracovat, respektive spolupráci omezí. Jakýkoliv takovýto přechod nebo přesun by musel být jednoznačným způsobem a jasně a důvěrně sdělen těm nejbližším partnerům, proč se to dělá, že to nebude zneužito, že jaký to má prostě vlastní jako význam. Těch modelů je spousta, každá země to má trochu jinak, tady neexistuje jeden správný model, ale ve chvíli, kdy něco funguje, tak není dobré si zahrávat s tím, aby ostatní prostě znervoznili a myslím si, že prostě funkční věci se mají nechat spíše běžet. Na druhou stranu nevím, co chce premiér udělat a jak říkám, těch modelů je více.
6: A není naopak třeba dobře, že chce mít nablízko úřad vlády, ten úřad pro zahraniční styky a informace, totiž tu civilní rozvědku i z toho důvodu, aby mohl právě spolu s ní velmi rychle sdílet tajné informace v momentě, kdy Česko v tuto chvíli nemá národně bezpečnostního poradce, tedy člověka, kterým jste byl vy za minulé vlády.
11: Takhle já si nemyslím, že takovýmto přesunem by došlo k jakékoliv jako změně nebo k zrychlení toku informací. Ty informace můžou téct v tuto chvíli stejně rychle jako při jakýchkoliv změnách. Prostě informace se předávají, mohou předávat ústně i elektronicky a záleží o tom nastavení jako systému. Tam není potřeba měnit zákony nebo celou strukturu fungování prostě jako český služeb. To nevyřeší nic, to nezmění nic, jako to kde je vůle koordinovat, kde je vůle spolupracovat, kde je vůle slyšet hlas zpravodajských služeb, kde je ochota s nimi diskutovat a třeba se i přijít o to, s čím přicházejí, tak tomu samozřejmě nemá být bráněno a kde ta vůle není, tak jako mechanický přesun ničemu nepomůže.
6: A propos ten národně bezpečnostní poradce, kterým byl do srpna Hynek Kmoníček, dnes velvyslanec při OSN, taková funkce chybí teď? Nebo tento člověk, který by radil vládě, radil by premiérovi?
11: Tak ono to není o tom, že jako radíte, ono je to o tom, že mají ostatní to telefonní číslo a že vy se můžete bavit s ostatními a napomáhá to předávání informací a napomáhá to komunikaci, napomáhá to tomu, že vy se něco dozvíte, ale zároveň to napomáhá tomu, že můžete někomu něco sdělit. Kdyby došlo k nějakým změnám ve fungování služeb, respektive v tom systému, tak to je jeden z kanálů, kde můžete zavolat nebo zaletět jak do Washingtonu, tak do Londýna, tak prostě třeba do Tel Avivu nebo jinam, kam chcete, k těm službám a k těm zemím, s kterými více spolupracujete a můžete tyto kroky vysvětlovat. Ve chvíli, kdy nemáte takového člověka, tak nemá kdo komu zavolat a vy nemůžete předávat zprávy, které chcete ostatním a nemůžete je zároveň jako přijímat, tak ono to není jenom o poradenství, no je o tom fungování toho mezinárodního systému a určité důvěře, která je s tím nějakým způsobem spojována. A když to nemáte, tak to používat nemůžete. No tak je to nástroj.
6: Pan premiér to rád dělá sám přeci, tak možná by to obsáhli tuto funkci sám od sebe. Ale teď řešil teda s panem prezidentem, že bavili se prý o tom, že by možná něco takového do budoucna zase mohli mít, totiž on poradce.
11: Takhle, poradce pro národní bezpečnost existuje v naprosté většině zemí Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Existuje samozřejmě v Jižní Koreji, existuje v Japonsku, existuje v Izraeli, takže to není jenom prostě výmysl jako toho našeho euroatlantického světa a existuje to proto, protože to je prostě mechanismus funkční. A je to nástroj, který pomáhá, když s ním pracujete. Není to tak, že se svět zhroutí, když takový nástroj nemáte, ale prostě jste ochuzen o to, s čím pracujete.
6: Na stole je teď dohoda o dronech, takzvaný drone deal.
15: Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat.
6: Je to dohoda, kterou nám nabízí Ukrajina.
16: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
17: Jak dlouho ta nabídka, kterou jsme ještě nepřijali a řešíme ji podle toho, co ministr obrany za SPD Jaromír Zuna řekl Respektu, jak dlouho je na stole? Řešila se třeba už za mnichovské bezpečnostní konference? Vy jste tam byl na pozvání zbrojařské firmy CSG. Nezaslechl jste o tom něco?
11: Ale to se řeší už dlouho, to se řeší od začátku, co existuje tento problém, a různé aliance a různé spolupráce jsou navazovány a my, že jsme se nepřipojili, tak tím se jedině jako ochuzujeme. A to se ochuzujeme nejenom prostě o zajištění vlastní bezpečnosti, ale konec konců se ochuzujeme i o to, že české firmy prostě nebudou součástí těchto velkých dílů. Ochuzujeme se ekonomicky, ochuzujeme své zaměstnance o zaměstnání, prostě ochuzujeme se o příjmy do státního rozpočtu, protože ta aliance již vznikla, ten takzvaný Airbus již vzniknul a my u toho prostě nejsme. Takže kdyby jsme u toho byli, tak část těch peněz, které do toho budeme dávat a část toho know-how si můžeme udržet nebo vybudovat v České republice, a tak toto bude jenom o tom, že budeme platit za ty služby, respektive za ty zbraně a za ty systémy jako ostatním. Takže ano, již teď se ochuzujeme a vzhledem k tomu, že nepatříme mezi zakladatele těchto iniciativ, tak to místo jsme již ztratili, ten vlak již odjel. Je to možné do něj nasednout, já doufám, že do něj někdy nasedneme, ale ten prvotní okamžik jsme prostě promarnili, to je potřeba si říct.
17: Obrana je v gesci SPD a poslanec SPD Josef Nerušil ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti si myslí, že Česko má srovnatelné fabriky na výrobu dronů, tak třeba ten vlak ještě neodjel.
11: No, tak já nevím, kolik dokážeme vyrobit raket na sestřelování těch dronů, které lítají 500 kilometrů rychle, nebo balistických střel. Já jsem si teda nevšiml, že máme jednu fabriku jedinou, respektive, že tyto technologie máme. Prostě
17: on mluví o výrobě dronů. Zmiňuje firmy, které jsou v Česku, které vyrábí drony.
11: Ano, tak to máme výrobu dronů. Koneckonců drony si můžete nakoupit v zásadě v samoobsluze, ale a mnoho lidí to dělá, takže jako nějaké drony mít budete. Ale abychom sami vybudovali protidronovou obranu, nebo abychom sami vybudovali na základě její pouze vlastních systémů armádu, která bude prostě jako respektovaná jenom s použitím vlastních technologií, tak to je prostě iluze. To neexistuje, to nemají ani ty velké země, to můžou snít možná Spojené státy nebo vojenské velmoci, jako je Izrael, ale prostě v Evropě je to o tom, že máte firmy, které spolupracují, které mají fabriky v různých dalších členských státech aliance, a které spolupracují nejenom na výrobě dronů, ale na všech těch komunikačních systémech, na propojení s velením a zřízením, a to je prostě něco, co opravdu nemáme a sami nevybudujeme. Takže buď to budeme součástí nějakého takového systému, a včetně toho výrobního nebo včetně toho vědecko-výzkumného, a tím na tom budeme lépe, anebo budeme odkázáni pouze na to, že nakonec si budeme nakupovat většinu těch systémů od ostatních, protože to není jenom o tom, že vyrobíte nějaký dron, byť zaplať mámu za to, že máme firmy a dobré firmy, které drony tu a tam vyrobit dokáží.
17: K tomu nakupování dronů do roku 2028 máme mít 3000 dronů za 2 miliardy korun. Je samozřejmě velkou otázkou, jestli takový počet je dostačující. A k tomu se chci zeptat. Česko tento týden dostalo prvních skoro 8 miliard z unijního obraného úvěrového nástroje SAFE a ČTK píše, že peníze půjdou do tanků a Tater. Tak neměly být spíš do dronů?
11: Tak SAFE je jedna z možností financování českého státního rozpočtu. Nic jiného to není. Je to určité rozložení rizika financování jako státního rozpočtu skrze půjčku, která je nějakým způsobem kolektivně garantovaná a má možná někdy lepší úrokovou sazbu, než bychom si půjčovali jako stát, ale zároveň nepokrývá nebo neřeší prostě kurzové riziko posilování nebo naopak oslabování koruny. Ale ono je nakonec jedno, jestli to koupíte ten systém, ať už je to dron nebo tank, z peněz tohoto mechanismu nebo z vlastního státního rozpočtu. To, co je naprosto zásadní, je, abychom ty drony a ty systémy obrané, ale zároveň i útočné, abychom je prostě nakoupili, abychom do nich investovali. A pak je to vlastně na účetní operaci a na ministerstvu financí, jakožto na správci českého dluhu, aby rozhodovalo o tom, z které kapsy to půjde. Takže můžeme nakupovat tanky, stejně jako můžeme nakupovat drony. Ten důvod, proč nakupujeme tanky a Tatrovky, jak bylo řečeno, tak ten spočívá v tom, že ty projekty byly připravené před více než rokem, kdy se o těch penězích hovořilo a kdy se o ně žádalo. My jsme nemohli žádat o věci, které připravené nejsou, tak abychom potom je nedokázali ty finanční prostředky vyčerpat, protože prostě bychom nedokázali nakoupit. Takže bereme to jako nástroj financování českého dluhu a jako dobrý a pozitivní nástroj, ale ne jako něco, co nám vyřeší všechny problémy, respektive z kterého budeme financovat veškerou naší obranu, tak to nebude.
17: Tomu rozumím, ale jestli se prostě nezaměřit teď spíš na ty drony nebo na interceptory, protože pan premiér volá po společném systému protiraketové obrany, říká tomu Europatriot, k tomu dodejme teda, že on už existuje, jakýsi panevropský projekt iniciovaný Ukrajinou Freja, do kterého jsme se taky ještě teda nezapojili, a plus pan prezident i pan premiér řeší využívání tady vodochodských letounů L-39 Skyfox k sestřelování dronů. Jestli ten boj ve vzduchu není teď ta priorita spíš než ty tanky a Tatry, na to jsem se ptal.
11: Nikdy neházejte všechny prostě vajíčka do jednoho košíčku, prostě jako musíte mít pozemní armádu funkční stejně jako protivzdušnou obranu, stejně tak musíme mít i útočné systémy, protože jakýkoliv predátor, který prostě se na vás bude chystat a který se na vás pokusí, nebo bude přemýšlet o tom, že se pokusí zaútočit, tak vždy kalkuluje s tím, jestli ho to něco bude stát, nebo respektive kolik ho to bude stát, a vy ve chvíli, kdy máte jenom obranné systémy a nemáte útočné systémy, nemáte tu sílu odstrašení, tak samozřejmě prostě toho predátora neodstrašíte a nakonec vás ta obrana bude stát strašně moc peněz, protože vy se budete donekonečna bránit a ten útočník vás neustále bude testovat a nechá vás jako ekonomicky krvácet. Takže nevsázejme jenom prostě na letectvo nebo jenom na pozemní vojsko, nebo jenom na protidronovou obranu nebo jenom protiraketovou obranu. Musíme prostě ten systém budovat jako celek a zároveň v propojení v rámci prostě Severoatlantické aliance, a tam je poměrně jasně napsáno, a my jsme se k tomu zavázali, co máme dělat, jaké schopnosti máme mít, do čeho máme investovat pro dobro naší obrany i pro dobro té obrany kolektivní, takže jako nemusíme vymýšlet kolo.
17: Já rozumím vaší myšlence, ale zase si říkám, že tak do košíčku se vyjde jenom určitý počet vajíček a někdo musí určit jejich prioritu. Tak kdo to má ve výsledku být? Nemá to být třeba armáda?
11: No jasně, že to má být armáda.
17: Protože když jsem teď poslouchal bezpečnostního analytika Otakara Foltýna u Marie Bastlové, tak ten říkal, že máme víc naslouchat armádě, je teďka v prezidentské kanceláři.
11: Ale jasně, že máme naslouchat armádě, a armáda ty plány dává dohromady se v rámci Severoatlantické aliance s našimi klíčovými spojenci, takže to nemá být tak, že politici, ať už z jakékoliv vlády nebo z jakékoliv strany, se ráno přečtou nějaký článek a řeknou si, a tohle to máme prostě jako nakoupit. Jasně, že to je postaveno na dlouhodobých schválených plánech naší armády, stejně tak, které jsou potom prostě součástí těch jako širších plánů budování schopností, jak českých, tak v rámci Severoatlantické aliance. O tom prostě není sporu. A řešme to, co jako můžeme nakoupit, do čeho můžeme investovat. A já samozřejmě ve chvíli, kdy armáda řekne, že potřebuje a že to je priorita číslo jedna nakoupit Skyfoxy, tak je to skvělé je nakoupit ještě z toho důvodu, že to je od českého výrobce, takže naprostá většina těch peněz zůstane v české ekonomice a otočí se v české ekonomice a nějakým způsobem prostě nějaké naše bohatství nejenom ochrání, ale i třeba zmnoží.
17: Pane Pojare, poslední věc, já jsem zmínil Otakara Foltýna, on u Marie Bastlové taky řekl, že když se vrátím k tomu ohrožení a k těm varováním CIA, že ty varovné signály jsou teď srovnatelně silné jako na přelomu let 21-22, tedy před tou velkou invazí Ruska na Ukrajinu. Znovu se zeptám, vy tedy tak závažně to varování v tuto chvíli necítíte, je dlouhodobé, žádné velké zemětřesení v bezpečnostní komunitě v tuto chvíli nevyvolává?
11: Já myslím, že nevyvolává zemětřesení, ale že ho nemáme podceňovat. Ta situace je jiná, než byla před těmi 5 lety, protože tehdy většina nevěřila těmto zprávám. Teď si myslím, že většina představitelů státu nebo i zpravodajských služeb těmto zprávám více věří, protože prostě vidí, že jsou reálné, že jsou na nějakém reálném základě a vědí, že skutečně na východ od nás vypukla největší válka v Evropě od té druhé světové. Takže varování jsou závažná, k eskalaci může dojít. Rusko je do určité míry zahnáno, respektive se zahnalo do kouta, vidí, že na Ukrajině mu to příliš nejde, tak se snaží prostě jako ten konflikt nějakým způsobem z svého pohledu rozšířit, respektive řízeně rozšířit, ale to se může vymknout kontrole. Takže nepodceňujeme ta varování a zároveň nepropadejme panice. Buďme silní, investujeme do naší obrany a bezpečnosti a tím nemůžeme prohloupit.
17: Tak jo, tak moc díky za rozhovor.
11: Mějte se pěkně, nashledanou.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska bývalý vládní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem se ho ptal na varování CIA před Ruskou federací, jak závažné je, co přesně hrozí a jakých obranných iniciativ jsme a nejsme součástí. Naslyšenou zítra.
0: Radiožurnál 21 hodin. Jsou tu zprávy a slovo má Jana Gulda.
1: Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Babiše. Pražští hasiči vyzývají lidi, aby nevolali na tísňové linky s radami na vyprošťování uvízlého kamionu. Hokejisti Plzně porazili v extralize České Budějovice a jsou čtvrtí. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru i rozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní mimo jiné, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Lidi zahltili tísňové linky pražských hasičů. Volají jim s radami, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokoušejí vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými zásah konzultují.
18: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
1: V Madridu zemřela důchodkyně, která se stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87-letou Mari Carmen Abascalovou vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí.
19: Mari Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Mari Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu dva zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Studentská iniciativa Báňská kapka krve letos slaví 10 let. Z původně komorní výzvy studentů Ostravské technické univerzity je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, a to včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, vysvětluje Pavla Čapková.
20: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
3: Sport.
2: Hokejová Plzeň se po předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy vyhoupla v neúplné tabulce na 4. místo. Nad českými Budějovicemi Indiáni zvítězili před svými fanoušky 4-1. Pražská Sparta bojuje o body proti brněnské Kometě a jak se utkání vyvíjí, dodá Martin Charvát.
21: Druhá minuta prodloužení za stavu 3-3, zatím gól nepadl, přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Florbalisté Mladé Boleslavy porazili v dohrávce 4. kola Superligy doma Vítkovice 5-4. V prodloužení a ve 4. utkání v sezóně ztratili první bod. Úřadující šampioni ale i tak natáhli svoji rekordní vítěznou sérii v nejvyšší domácí soutěži na 69 utkání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D10 u Prahy a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozorně za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Z auta se kouřilo, k nehodě proto vyjeli hasiči. Čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Ořech, zhruba kilometrová kolona. Na kilometru 16,5 je nově zavřený levý pruh, zdržíte se tam 5 až 10 minut. V Praze v komplexu Blanka směr Smíchov havarovalo osobní auto a nehoda omezuje průjezd u sjezdu na Dejvice. V Praze je další nehoda i na jižní spojce směr Barandovský most. U Europarku Štěrboholy se srazila 3 osobní auta, čekejte pomalejší provoz. A v Praze připomínáme stále neprůjezdnou Vídeňskou ulici za jižní spojkou směr Krč pod mostem se stále snaží vyprostit uvízlé nákladní auto s vrtnou soupravou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. A nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte Večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A dovolte hned na úvod konečný hokejový výsledek z pražské O2 arény. Sparta sice proti Kometě Brno dotáhla manko 1-3, ale nakonec stejně prohrála, a to 3-4 v prodloužení. Rozhodl o tom finský útočník Leino, což se stalo tedy ve druhé minutě nastaveného času. Takže Sparta Kometa 3-4 v prodloužení.
3: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: V Česku se za poslední 4 roky téměř zdvojnásobil počet technických lycejí. Je jich už 74. Současně přibývají taky soukromá licea provozovaná technicky zaměřenými firmami. Chtějí se tak vychovat vlastní odborníky v nedostatkových oborech. Právě takové technické liceum mají v Nové Pace. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho 4 dívky.
1: Dobrý den, moc vás zdravím dneska ve výuce. Dneska se podíváme opět na to, co jsme se dozvěděli v průmyslovém designu. Co jsme se dozvěděli, že musí splňovat průmyslový výrobek.
2: Je sériově vyráběný.
1: Výborně, je sériově vyráběný.
3: Matouš dojíždí do školy denně z Lomnice nad Popelkou.
4: Mě nejvíc asi zaujalo to, že to je technická škola. V těch hodinách dostáváme velký prostor k tomu se vyjádřit, třeba jako jak my to vidíme, nebo co bychom třeba na tom upravili, dáváme zpětnou vazbu učitelům.
5: Já jsem původně chtěla jít na gympl, ale říkala jsem si, že bych opravdu si chtěla taky šáhnout do toho, jak to opravdu funguje. Zaujaly mě tady ty praktické předměty.
3: Studenti se tady učí základ, čili matematiku, češtinu a jazyk, angličtinu nebo německý jazyk. Důležité jsou právě ty technické předměty.
1: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje systémy, optická vlákna anebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.
3: Radka Splítková.
1: Máme přímo od našeho zřizovatele možnost si vytáhnout odborníky z praxe, kteří jim dají ochutnat už dneska vlastně ten průmysl. Máme navázáno několik různých spoluprácí napříč tím oborem. Saháme si třeba do pražských firem nebo i na univerzity.
3: Myšlenka založit technické liceum tady v Nové Pace je stará už několik let.
6: Naše škola navazuje na technickou tradici v regionu. Nová Paka byla v minulosti spojena s průmyslovou automatizací, s elektronikou, s precizním obrábě, s technickým vývojem. Naše první technické liceum chce tuto tradici posunout směrem k oborům 21. století.
3: Říká Markéta Petrová, člen dozorčí rady a personální ředitelka SQS Vláknová optika akciové společnosti. Škola hodlá spolupráci s nejrůznějšími institucemi dále rozšiřovat. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Hokejové tip Sport Extralize se v předehrávkách 9. kola radovali z výher domácí Plzeň a hostující brněnská Kometa. Podrobnosti k tomu doplníme v tradičním večerním sportovním přehledu. Uslyšíte ho hned po písni Teddyho Swimse.

0: Vzpomínám si, že už jsme v minulosti s Jakubem Kantou začínali sportovní přehled šipkami, začínali jsme ho i baseballem a dnes pro změnu začneme judem. Davidu Klamrtovi poslední akce kariéry nevyšla a na mistrovství světa v Baku se nedařilo ani jeho nástupci Adamovi Kopeckému. Jakube, tebe už poprosím o podrobnosti a dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Alexi Mitrovičovi. David Klamrt ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned na úvod šampionátu, když prohrál s jiným Francouzem Ambuem. Pro Klamrta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
2: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit. A mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
1: Hokejisté pražské Sparty v úvodu nové sezóny dál tápou. V předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy si připsali 4. porážku z 5 posledních zápasů, když podlehli před svými příznivci brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Plzeň vyhrála nad Českými Budějovicemi 4-1 a dostala se na 4. příčku neúplné tabulky. Tenistka Nikola Bartůňková premiérově prošla do semifinále na některém z podniků kategorie Masters. V Pekingu se probojovala mezi 4 nejlepší singlistky díky triumfu nad Karolínou Muchovou. Klubovou spoluhráčku z prvního ČLTK Praha Karolínu Muchovou vyřadila za 68 minut. Po setech 6-3 a 6-0 k jednoznačnému výsledku Bartůňková řekla.
3: No určitě to nebyl tak jednoduchý zápas, jak to vypadalo. Já Kaju znám, je z mýho klubu, takže bylo to strašně těžký zápas. Každá výměna byla těžká a já jsem si to užívala, protože její hra je trošku podobná mojí a trošku hraje jinak než ty ostatní holky, takže byl to za mě super zápas a hlavně jsem předvedla dobrý výkon. No.
1: V semifinále narazí Bartuňková v čínském hlavním městě na Rusku Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji je ve druhém kole Dalibor Svrčina, který vyzrál na Brita Norího po setech 6-3, 3-6, 6-4 a příště se utká s Argentincem Echeverim. Naopak vypadl Vít Kopřiva po porážce s Belgičanem Berksem 3-6 a 1-6. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. To kapitán fotbalové Mladé Boleslavy Martin Králik prodloužil smlouvu s vedením třetího týmu tabulky Šance ligy. A golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaj Korea Championship. V soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
0: Tak budeme s Jakubem Kantou držet palce Patricii Makové, aby to tentokrát bylo ještě o něco lepší a budeme se těšit na zprávy i z dalších a těch zbývajících 3 kol turnaje v Koreji. Kubo, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.

0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 9:30. Jana Gulda připravila zprávy.
2: Spojené státy uvalily na Írán nové sankce, které se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky. Informovalo o tom americké ministerstvo financí. To se tak snaží omezit íránské financování války z USA. Spojené státy v červenci znovu zavedly blokádu íránských přístavů a tento krok má ještě víc omezit možnosti prodeje íránské ropy. Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku, informovalo o tom Povodí Vltavy. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda, nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Prostor, kde se voda drží trvale, je zatím naplněný. Veterináři zavedli od 1. října povinné vyšetřování na virus, který se letos nově vyskytl u hospodářských zvířat v Evropě. Státní veterinární správa o tom informovala dnes. Jde o virus, který je nebezpečný hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz, pro člověka ne. Mezi nejvýznamnější příznaky viru patří akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem nebo třeba vývojové vady u narozených mláďat. A pražské letišní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle Marka Sedláka, předsedy jedné z odborových organizací, zvažují její ukončení. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Sport. Kometa Brno si odváží z předehrávky 9. kola hokejové Tipsport Extraligy vítězství z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení. České Budějovice prohrály v Plzni 1-4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D10 u Prahy a překážka na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Turnova, kde narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice, 5. kilometru. Kolona se v místě nehody netvoří. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov spadl strom. 39. kilometr zasahuje do krajnice, na místo vyjeli hasiči.
5: Leží část stromu, která zasahuje teda jenom do ostatního pruhu.
4: Na řadě mi sprší, může i vydatně, například v Brně a okolí naší zpravodajové z místa.
6: V Brně strašná bouřka, první kilometry D2 dolů, se jede tak 70, jako člověk v autě vůbec nic nevidí, je to fakt jako nebezpečný.
7: Jedu z Brna směr Liškov, D1, bouřka, totální vnitrž mražen, rychlost maximálně 70, jako celý počítač.
4: V Praze nehoda na jižní spojce směr Barandovský most, pozorně u Europarku Štěrboholy, je tam zhruba kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia při slabším větru až na 3 stupně. Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. A nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
1: Nevěra a morálka za časů ruské války na Ukrajině. Tak nějak by se dal shrnout snímek Minotaur, který přichází do českých kin. Jak se dívá na ruskou současnost? Recenzi našeho filmového kritika Pavla Sladkého najdete třeba na webu radiožurnál.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Dnes je 8. října, datum, které v historii naší země přineslo několik pochmurných událostí. Třeba v roce 1950 byl československý hokejový tým odsouzen ve vykonstruovaném procesu za plánovanou emigraci. Nejvíc to odnesli Bohuslav Modrý a Augustin Bubník, kteří dostali 14 let vězení. No a o 9 let dřív, v noci ze 7. na 8. října 1941, pozatýkali němečtí okupanti přes 1000 členů Sokola a většina z nich se už nikdy nevrátila domů. K téhle zřejmě nejtragičtější chvíli Sokola se na Radiožurnálu ještě vrátíme.

0: 21 hodina 40 minut ve večerním radiožurnálu čas pro aktuální dopravní zpravodajství.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Hrosice čerstvá nehoda 180 km blokuje, vypadá to, že levý pruh.
3: Před Brnem na 180 km je havárka, je tam jedno auto, v levém pruhu je tam policie, je to zatím průjezdné po pravé straně.
2: Dálnice D1 180 km směr Brno. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak to byla na Radiožurnálu islandská zpěvačka Asdís Maria Vidarsdóttir. A teď už k událostem starým přesně 85 let. Česko si dnes připomnělo památný den sokolstva. Odkazuje na období druhé světové války. Sokolové se tehdy výrazně podíleli na odboji. Proto jich nacisté právě v noci na 8. října 1941 stovky pozatýkali a v zápětí zakázali celou organizaci.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
3: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění české obce sokolské. Sokolové se mu pomstili už za několik měsíců. Zapojili se do příprav atentátu, který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš a po kterém Reinhard Heydrich na jaře 1942 zemřel.
3: Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol sice po druhé světové válce opět fungoval, ale komunisté organizaci v 50. letech zase zrušili. Úplného obnovení se dočkal v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.

0: Tak to byla píseň, která americkou kapelu Linkin Park definitivně vystřelila k hudebním výšinám. Tehdy to pochopitelně bylo ještě s frontmanem Chesterem Benningtonem. 21.50, tady je stále večerní radiožurnál. Vyprostit co nejdřív posádku z havarovaného vozu a předat ji záchranné službě. To je úkol pro 14 hasičských týmů z celého Česka na historicky prvním mistrovství republiky. Soutěží přímo v centru na náměstí Chomutova.
1: 18, jo? Rany, pojďte krejt.
2: Nástroj od nás. Asiči se radí, jak nejlépe vyprostit zraněnou osobu z vozidla.
1: Schopnej zlavový celou dobu.
3: Podle Petra Klímy, náměstka ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, změří své síly družstva hasičů z celého Česka vůbec poprvé.
4: Dnešní část tvoří samotné mistrovství hasičského záchranného sboru vyprošování a je tady 14 týmů jednotlivých zase krajů. V takovém rozsahu to ještě nikdy pořádáno v novodobé historii nebylo.
3: U mikrofonu mám Jiřího Kroupu, zástupce hlavního rozhodčího celého klání.
5: Dochází k hodnocení oblasti taktiky, tam vlastně se hodnotí rozhodovací proces velitele zásahu, potom oblast techniky, kde se hodnotí, jak ten tým pracuje s těma nástrojema, který vlastně jsou určený k zásahu těch dopravních nehod. V poslední řadě je to přednemocniční péče toho zraněného pacienta.
3: Je nějaký čas průměrný, za kolik by měli ti hasiči stihnout vyprostit tu posádku?
5: Hasiči na ten soutěžní pokus mají 20 minut, aby úspěšně provedli veškerý ty úkony, který mají, ohledně taktiky, techniky i ty přednemocniční péče.
3: Jiří Šilhán, velitel zásahu hasičů Libereckého kraje. Jak jste vyprošťovali osobu pátými dveřmi, protože ten vůz byl naražen na jiný havarovaný vůz?
1: Je to častá situace, protože osoba se ideálně vyprošťuje v ose těla, což při pozici sedače kupředu je pátými dveřmi.
3: Co je podle vás to nejtěžší, abyste získali co největší počet bodů?
1: Nejtěžší je to, že bezpečnost, není to ani z hlediska počtu bodů, ale z hlediska bezpečnosti jak naší, tak toho figuranta soutěž je až následně druhotná.
3: Mistrovství České republiky tady v Chomutově v centru města bude pokračovat i v pátek. S nejlepšími českými týmy hasičů změří síly týmy ze zahraničí. Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 22 hodin. Jana Gulda nachystala zprávy.
2: Husinecká nádrž jako první v Česku téměř vyschla. Poslance čeká další projednávání prezidentem vetovaného zákona o státních zaměstnancích. Hokejová Kometa Brno vyhrála v extralize na ledě pražské Sparty v prodloužení a počasí zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne, večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Se suchem se potýkají i další menší přehrady, říká Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok té vody, už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
2: Vodohospodáři mimo jiné snižují odtok z přehrady Římov a stav nedostatku vody je vyhlášený na Vltavě i Labi ve Středočeském kraji. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD ji svolal na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Koalice má dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovala. V Píšti na Pelhřimovsku zítra v sobotu nebudou komunální volby. Zůstali tam jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva, 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je taky končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neschody.
5: Došlo tam k nějakým výměně názorů, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
2: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidi volit senátora. Jižní Korea stáhne z Kyjeva svého velvyslance na Ukrajině. Oznámilo to jeho korejské ministerstvo zahraničí. Seoul tím reaguje na spor kolem předání 2 severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Seoul obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský totiž o předání zajatců veřejně mluvil na valném shromáždění OSN. Ukrajina tvrdí, že dohoda o mlčení nebyla. Sport. Hokejisti Sparty prohráli v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy s Kometou Brno 3-4 v prodloužení, přestože ještě na začátku 58. minuty ztráceli 2 góly. To Plzeň porazila České Budějovice 4-1, utkání ovlivnilo i střídání brankářů na straně Českých Budějovic. Zraněného Strmeně vystřídal v 9. minutě Mařík a ani se nestihla rozcvičit. Mluví o tom střelec poslední branky v utkání, útočník Jan Schleiss.
6: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
2: Florbalisti Mladé Boleslavy porazili v dohrávce 4. kola Superligy doma Vítkovice 5-4 v prodloužení a ve 4. utkání v sezóně ztratili první bod. Úřadující šampioni natáhli svoji rekordní vítěznou sérii v nejvyšší domácí soutěži na 69 utkání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na dálnici D1 u Brna a D10 u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice havarovalo osobní auto. 180. kilometr, aktuálně zavřený levý i pravý pruh, jede se po krajnici, kolona před nehodou teď kilometrová. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Turnova narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice, 5. kilometru, a blokuje pravý pruh.
8: Hasiči mají zabraný pravý jízdní pruh, takže se vlastně z pravého jízdního pruhu musí přejíždět do levýho.
7: V Praze je od včerejška neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč. Pod mostem od včerejška stojí nákladní auto s vrtnou soupravou. Zatím se ho nepodařilo vyprostit. A v Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směr Barandovský most u Europarku. Štěrboholi sjezdu na Průmyslovou se srazila 3 osobní auta. Je tam 2-kilometrová kolona podle našeho zpravodaje. Jsou to hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Jana Pokorného.
9: Jsme hostem u pana Jiřího Suchého. Dobrý den.
10: A dobrý den, dobrý přijel. Den.
9: My jsme se naposledy viděli, když bylo semaforu 60, to bylo v roce 2019 v Karlových Varech. Takže to uvedu stručně, že sedíme s divadelníkem, textařem, skladatelem, výtvarníkem, sběratelem, zakladatelem a spoluzakladatelem, svého času rozhlasovým moderátorem, panem Jiřím Suchým. Jak se máte?
10: Já se mám tak přiměřeně, nemůžu si stěžovat.
9: Můžete, já si to rád poslechnu.
10: Ne, já bych ukřivdil mnoha lidem, kteří mě přivedli do tohoto stavu.
9: Chodíte do divadla? Do semaforu?
10: No tak když tam hraju, tak musím tam dojít, nebo dojet. Ale já už teď autem nejezdím radši, poněvadž mám takový pocit, jako už ztráta jistoty.
9: Tak jste to nechal na někom, kdo vás tam odveze, to je jasné.
10: Ano.
9: V tom divadle jste byl naposledy, když jste hráli extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi.
10: Ano.
9: Co to je?
10: To je takový díku vzdání, který je extravagantní. A sice já vám řeknu proč. Já jsem to chtěl nazvat díku vzdání Jiřímu Šlitrovi a to mě připadalo takový jako honosný a nehodilo se to k tomu poctivému klaunství Jiřího Šlitra. Tak jsem hledal ještě nějaký slovo, který by způsobilo, že to bude trochu bizarní. A tak jsem slyšel na to extravagantní díku vzdání, že z toho čiší, že to nemyslíme tak úplně vážně, že to myslíme tak po kamarádsku.
9: Jiřího Šlitra, který tedy odešel v roce 1969, vám ani za ta léta nikdo neodpáral, ani vám ho nikdo neodpáře. Ne. Bude s vámi pořád.
10: Má to svou logiku, poněvadž to bylo první, že ano, tak to jako nejspíš utkvělo. Potom už přišlo plno jiných osobností zajímavých v tom divadle. Horníček Kopecký a Matuška Pilarová. Takže ten první byl Šlitr a proto utkvěl.
9: Čím jste si padli do noty?
10: Tím, že jsme, když mě pozval k sobě, tak jsme 4 hodiny zpívali a hráli, on na piano a já na hubu, písničky Voskovce a Wericha a Ježka. Tak jsme zjistili, že jsme stejná krevní skupina, protože on znal všechny ty písničky, co jsem znal já, znal harmonie a tak, suverénně to hrál z hlavy, takže jsme byli na tom stejně.
9: V čem to s Jiřím Šlitrem zase nebylo jednoduché?
10: No tak my jsme byli vlastně tak trošičku každý jinýho zaměření nebo jinou letoru, nebo tak nějak jsme ten život cítili každý trošku jinak, ale byli jsme přitom velice tolerantní.
11: Měli jste období, kdy jste spolu skoro nemluvili?
10: No, tak bylo to takový období, ale musím bohužel říct, že to bylo mojí vinou. V roce 69 mě Barrandov zadal film celovečerní dle mé libosti, abych si natočil. No tak já jsem toužil celý život po filmu a tak, a teďka mě spadl do klína a prostě zapomněl jsem na to, že by muziku mohl dělat Schlitter, že jo. A jeho se to dotklo, ale neřekl mě nic, ale řekl mě to tím, že začal dělat v televizi svůj vlastní program bez mě. Nakonec jsme si všechno vyříkali. A to zase zvláštní náhoda. Byli jsme na zájezdě, teď nevím, jestli to bylo v Norimberku anebo v Baden-Badenu. A tam jsme měli takový angažma v místním nočním podniku a tak jsme si to tam trochu prohlídli. Pak už nás to nebavilo courat po Norimberku, tak jsme se navštěvovali v hotelovém pokoji a ponejprv jsme se bavili jako kamarádi. Do té doby jsme se bavili jako fanatici, kteří jsou zaujati pro svůj způsob, jo, pro Ježkovu muziku a hudbu tohoto druhu, humor tohoto druhu, jako Voskovec a Werich a tak. A teď od toho Norimberka jsme se začali bavit, no, jako kamarádi.
0: Host Radiožurnál.

vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: Posloucháte Radiožurnál, jsme hosty u pana Jiřího Suchého. Co to byl ochotnický spolek městských jatek v Praze?
1: No, to bylo moje první angažmá. Já jsem chtěl dělat divadlo, když film byl nedostižný, tak jsem si říkal, divadlo přece jenom to není tak drahý než ten celuloid, na který se to tenkrát točilo, a tak jsem hledal v různých ochotnických spolcích, spolkách, spolkouch.
0: Spolkech?
1: Teď jsem to spolk. A ode všad mě hnali. Hned po druhý zkoušce říkali, abych příště už nechodil. No a já byl smutný čím dál tím víc, poněvadž se ukázalo, že jsem byl totálně nemožný. A ještě poslední pokus byl ten ochotnický spolek městských jatek. Tam brali každýho, poněvadž tam se nikdo jim moc nehlásil, takže tam jsem věděl, že uspěju. A tak jo, a tak jsem tam hrál ve Veselých paničkách windsorských, potom v nějaký ruský komedii dokonce. Jo, Hadrian Římsů taky jsem tam hrál. No prostě měl jsem tam několik angažmá a bylo to hrozný. Když se dověděli moji rodiče, že hraju někde divadlo, tak aniž by mě to řekli, poněvadž já jsem jim to tajil, jednou se tam přišli podívat, když jsem hrál Hadriana z Římsů. Já jsem tam hrál titulní roli, ale nenechte se mejlit, poněvadž ten o tom Hadriánovi z Římsu se tam furt mluví, ale ukáže se tam jenom krátce nakonec. Jo, takže to nebyla velká role. A najednou jsem koukal a tam seděli v hledišti toho malého divadýlka Radar. Tam seděli moji rodiče. Já jsem byl trenista od jak živa, že jo, a tohle to už znásobilo tu trenmu. Jsem se klepal, úplně jsem to cítil, a když to skončilo, tak naši na mě počkali, poněvadž jsme bydleli na Spořilově a ten Radar byl v Holešovicích, či na druhým opačným konci Prahy. Takže oni na mě čekali, a když se jelo na ten Spořilov tramvají, to je 3/4 hodiny, ani slůvko nepadlo, že by byli na nějakým divadle, to se taktně promlčelo. Až druhý den ráno při snídaní maminka už to nevydržela a řekla, no chlapče, herec z tebe nebude. Radiožurnál.

0: Učil jste se herectví někdy?
1: Neučil.
0: Vy jste naturščik.
1: Naturščik, ale blbej naturščik, jo? Poněvadž naturščici jsou někteří výteční, že jo? Forman obsazoval svý filmy částečně naturčikama, lepší několikrát než herci. Herectví jsem se učil u Voskovce a Wericha, ale naučil jsem se ho špatně, poněvadž já jsem si myslel, že oni mluví na tom jevišti tak, jako mluví doma v kuchyni nebo tak, ale to byl velký omyl. Oni mluvili nesmírně civilně, ale artikulovali divadelně, hlasitě mluvili. To nebyly žádný mikroporty nebo tak, to se muselo uhrát, že jo. No takže já jsem si myslel, aha, tak to oni prostě vlastně nehrajou, to oni si tam tak povídají, to byla blbost. No a když jsem se ocitl na tom zábradlí, který jsem vlastně spolu zakládal a tak, já jsem tam chodil hrát 9000 klarinetů, hru, kterou jsem jim napsal, ale zároveň jsem věděl, cítil jsem bytostně, že jsem nejhorší tam a to nebyl dobrý pocit. Oni mě neřekli, abych vypadl. Oni mě tak naznačili, že v příští hru, kterou jsem napsal pro ně, Faust, Markéta, Sluška a já se jmenoval, že bych v tom jako přece jenom neměl hrát a já jsem měl hrdost svoji, tak jsem říkal samozřejmě, nebudu vám tady překážet a dal jsem okamžitou výpověď. No a už jsem přísahal, že už nikdy nevstoupím na divadelní prkna. Že to přísahám křivě, to jsem zjistil až po několika letech. První hra, kde se o mě už nepsalo v novinách ošklivě, nejbrž jako s uznáním byl Jonáš a Tingeltangle. Tam se to zlomilo. Tam jsem pochopil vlastně, co to herectví toho mého druhu jako obnáší a dovedl jsem z něj už něco vytěžit.
0: A to byla ta doba, která následovala poté, co z Bruselu přijel Jiří Šlitr a řekl, založíme divadlo.
1: Ano.
0: Takhle
1: ano.
0: Jednoduché to bylo, založit divadlo.
1: No, on, já jsem říkal, nikdy. Já už jsem přísahal, že nebudu a já nejsem křivopřísežník. Jsem, jak se ukázalo, poněvadž jsem nakonec se nechal ukecat. A založil jsem s Jiřím Šlitrem divadlo, myslím, že se jmenovalo Semafor.
2: Jmenuje se tak dodnes, bych vám
1: chtěl připomenout. A už je tady skoro 70 let.
0: Jak to bylo těžké tenkrát založit divadlo? To jste někam přišli a řekli jste, my si založíme divadlo, dejte nám razítko?
1: Právě, to bylo strašně těžké, ale my jsme měli štěstí úžasný na dobrý kulturní referenty, nebo jak se ta funkce jmenovala. A to byly dvě dámy, byly velice moudrý, noblesní a tak a ohromně nám fandili. A tak nám potom přidělili to divadlo, to bylo divadlo katolických tovarišů, a můj tatínek tam hrál asi 25 let předtím, taky ochotnicky.
0: Jak jste schánili ten první soubor?
1: No tak hodně nám pomohl doktor Vodička, totiž on pracoval na Ministerstvu kultury a tam měl pod sebou všechny divadla v republice. Tak on měl přehled, kde je jaký divadlo, kde je jaký herec a tak. A pomohl nám to sestavit. No ale my jsme se snažili být jako takový reviální divadlo, ale neměli jsme ani girls, poněvadž rodiče asi nechtěli do takového spolku pustit své dcery.

si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Radiožurnál je 10:30. A Martin Matějka doplní zprávy.
8: Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. A bez práce bylo na konci měsíce asi 370 tisíc lidí, informoval o tom úřad práce. Volných pracovních míst bylo v září přes 100 tisíc. V porovnání s loňským zářím míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem totiž byla 4,5%. Tuzemský trh

0: práce ale podle úřadu zůstává stabilní. Kriminalisti zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného 13. září v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili z vraždy a soud následně vzal ženu do vazby. Obviněné ženě hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Zástupci Ukrajiny budou zítra a taky v sobotu jednat ve Spojených státech. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Prikuli, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo tam 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský taky vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. A ve věku 99 let zemřel teolog Jakub Schwarz Trojaner. Radio Žurnálu to potvrdila jeho rodina. Jako evangelický farář pohřbíval v lednu 1969 Jana Palacha, který se upálil na protest po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Trojan byl taky jedním z prvních signatářů Charty 77. Kvůli kritickým postojům mu stát v 70. letech zakázal vykonávat duchovní činnost. Krátce po revoluci se Trojan stal děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Prezident Václav Havel mu za zásluhy o demokracii a lidská práva udělal řád Tomáše Garrigua Masaryka. Sport. Vítěz nedávné zlaté přilby v Pardubicích a česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude v příštím ročníku seriálu Grand Prix prvním náhradníkem. 24-letý jezdec se nedostal mezi čtyři majitele stálých divokých karet. V letošní sezóně byl Kvěch druhým náhradníkem a při zranění soupeřů odjel 7 z celkových 10 závodů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice. Kolona. Kilometry 178 až 180. Vepředu je po nehodě osobního auta stále průjezdná jen Krajnice.
3: Je tam zdržení nějakých 7-8 minut a doporučoval bych řidičům, zvlášť při tomhle problém počasí, aby se lépe naučili zipovat.
2: Na Brněnsku poblíž trase Rosice, dálnice D1, exit 182, hlášená čerstvá nehoda, opatrně. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic, podle našeho zpravodaje, překážka za sjezdem na Tábor a Mirovice, 64. kilometru.
4: Celé mě to překvapilo, bylo to celkem velký, bylo to v pravým pruhu. Pěkně to bouchlo pod auto. Netuším, co to je, ale tak dávejte bacha.
2: V Praze stále neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč. Uzavírku prodloužili do zítřejšího dopoledne. Pod mostem včera večer uvízlo nákladní auto s vrtnou soupravou. Obět se to dá po ulicích Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Byla krásná, byla milá, byla chytrá. Zkrátka fajn, na zahrádce něco ryla a říkali jí Clementine.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Jiřím Suchým. Jsme u něj doma s výhledem na Prahu 6. Vy jste vlastně stál u zrodu československé pop music.
1: Jaká... Někdy jsem seděl taky.
0: Někdy jste seděl, rozumím. Jaká to byla doba? Jak se to rodilo? Co to sem přicházelo z toho západu, že to začalo takhle fungovat?
1: Já vám řeknu jednu věc. Když občas si dneska pustím, a to už bohužel nemám tolik času, abych si propouštěl často, některé takové songy z těch 60. let a 50. let, tak oni jsou krásný. Pořád jsou krásný a nedivil jsem se, že to strhlo veškerou mládež. Teď do toho přišel ještě rock'n'roll, že ano, Bill Haley zpíval Rock Around the Clock. A dokonce se říká, že to byla doba takového jakéhosi uvolnění toho zlýho režimu. No, uvolnění. Stejně lidi byli zavíraní pro svý smýšlení a tak zase, tak kormoc veliký uvolnění to nebylo. Ale přece jenom oproti 50 letům, kdy se popravovalo, tak to už si v těch 60. letech moc ani netroufli. A dokonce v polovině 60. let už pustili Armstronga do Prahy a Šlitra a mě nechali, abychom ho uváděli, že takže doba se začala měnit a upřímně řečeno, kdybych to chtěl přesně nazvat, tak bych řekl, že prostě ta strana to prohrála proti těm mladým lidem, proti těm rock'n'rollistům a takový, pro nás to byl dravej proud a ty se s ničem, jak to říct slušně.
0: Nepárali.
1: Jo.
0: Pane Suchý, vzpomenete si, kdy jste slyšel svůj první text, bylo to z gramofonové desky nebo z rádia?
1: Tenkrát bylo studio AR, se jmenovalo. Tam se člověk mohl jít a za 36 korun si tam nahrál jednu desku, ale v takovým měkkým materiálu, takže za nějaký čas už začal šelestit a tak. Magnetofony ještě běžně nebyly, takže si nechali lidé nahrávat třeba své dětičky, jak říkají, básničku tatínkovi k narozeninám a tak. No, ale potom taky amatérské skupiny a tak. Takže tam jsem slyšel svůj první text, poněvadž já jsem si tam taky nechal nahrát.
0: A co to bylo?
1: To byla písnička o sardinkách. Ale to vám teď něco řeknu. Já byl první rapper. To byl čistokrevný rap, tam jsem deklamoval.
0: Repoval.
1: Repoval, ano, ano, ano. Krabička ta je malečka a ta krybička se v ní mačka a zbytečně čeká rybička, až ta krabička bude bez víčka. Lidi se na ní dívají, přitom navzájem si říkají, nekupujte tu krabičku, má podřadnou značku na víčku a tak zbytečně čeká rybičky, až ta krabička bude bez víčka.
0: Musím pak opravit ten úvod, když jsem tam vypočítával vaše profese, tak tam musím ještě dodat první reper v Československu se sardinkami.

0: Povídáme si s Jiřím Suchým, ke kterému neodmyslitelně patří paní Jitka Molavcová. Jak jste se našli?
1: No, její pozdější manžel Petráň ji přivedl do Semaforu jako k takovému konkurzu. My jsme byli zvyklí na to, že tam chodili třeba dívenky, když tam chodili, tak se natřásali a dělali pohybovou takovou nějakou kreaci, tam převáděli, ale neuměli to většinou a takový. A teď tam přišla najednou Jitka, taková blondětá s kytarou. Na tu kytaru uměla pár akordů jenom. Neměla žádný veliký hlas, aby to rozeznělo celý sál. Skromný hlas a stála tam. A já jsem říkal Ferdovi Havlíkovi, k našemu kapelníkovi, hele, tuhle holku vem, poněvadž já si myslím, že ta bude mít nějakou moc nad lidma. Jsem říkal, něco z ní čišelo, tím, jak byla jednoduchá, jenom tam prostě zpívala a bylo to krásný, protože byl to opravdový, takže tak jsme ji vzali a už asi za dva dny na to vystupovala. Do dneška ona to vykládá. Tehdy jí bylo 20 let, když dělal ten konkurs a dělal zase s písničkou Už 10 let nám láska slouží. Jo? Tak jsme řekli, no tě Bůh, ta začínala brzo. Takže jsme ji vzali, nejdřív hrála tak jako samostatně a tak. A potom já jsem si ji vybral za partnerku, když Jiří Šlitr odešel. Poněvadž jsem říkal, že ta holka bude mít moc nad lidma.
0: A má jí tedy?
1: A má, ona je svá, to je hrozně těžký. A já jsem zjistil, je to smutný, ale na starý kolena jsem zjistil, že já jsem herec, který umí zahrát akorát sám sebe. Jo? Třeba Hamleta, na to by mě nikde ani nepustili radši.
0: No počkejte, ale vy jste herec, který se dostal do Národního divadla, takže skromnost
1: jo,
0: stranou.
1: To je pravda, tak v Národním jsem hrál, ale zase jsem hrál sám sebe, ten Pošťák, kterýho jsem hrál v Dobře placený procházce, že jo, tak to byl zase ten Suchej.
0: Kdo je to tedy vlastně Jiří Suchý, koho vy to hrajete celý život?
1: Ten Jiří Suchý, který mluví z jeviště, tak zapomíná vždycky programově na to, že je na jeviště a že jako má hrát divadlo. Já řeknu takovou třeba maličkost. Každý herec někdy má výpadek z paměti anebo něco poplete, že nejsou stroje herci. A jsou machři na to, jak to zaretušovat nebo tak. Já to vždycky přiznám. Já, když se mi to stane něco, tak to zarazím tu hru a řeknu, prosím vás, tohle jsem zblbnul, já vám to po představení zaspívám ještě jednou, třeba se mi to povede. A to jsou místa, které mají lidi nejradši.

0: Když se potom podíváme na Jiřího Suchého v 70. letech, kdy neměl na růžích ustláno, vlastně vás pořád zakazovali. Co to s vámi dělalo?
1: No já vám řeknu, já si myslím, že ty roky nebyly špatný, poněvadž pro mě to mělo docela dobrý význam, takový, že jsem věděl, že není nic lehkýho, že nic mě nespadne do klína, že musím si všechno vyboxovat a tak. A já taky jednu knížku svých pamětí, a jsem jich napsal už několik, tak končím. Byla to vlastně krásná doba, zaplať Bůh, že je za náma. Jo? Já si myslím, že když to nejde všechno tak samospádem, jako to jde nadaným lidem, když do toho přijde takový herecký hovado, jako jsem byl já, a musí nakonec si vydobít místo na slunci, takže to má něco do sebe a jestliže ho ten režim ještě začne utlačovat a tak, tak má už napůl vyhráno. Vždycky si říkám, já musím velice poděkovat komunistické straně, poněvadž tím, že ona začala o nás psát ošklivě a že jsme odchovanci Západu a tím nám ohromně pomohli. Já jsem neměl tehdy možnost rozpoutat nějakou kampaň, neměl jsem ani peníze na to, ani možnost, poněvadž jsem byl brán jako podezřelý individuum, ale oni tím, že začali na mě házet špínu, tak lidi to chtěli vidět, co to je a táhli se k nám a prostě v té redutě bylo 97 sedadel a bylo tam někdy přes 200 lidí. Seděli i s námi na tom podiu, kolikrát už tam nebylo místo jiný. No a to za to vděčím té straně, poněvadž kdyby nás, nedej Bůh, začala chválit, tak to by bylo náš konec.
0: A pak přišel listopad 89, a divadlo Semafor bylo jedním z diskusních center těch ano. Revolučních dní. Jak na to vzpomínáte? Tam seděl Miloš Zeman.
1: Já na to vzpomínám jako na slavnostní chvíli, když jsme stáli a mohli jsme říkat, co jsme chtěli. Nikdo nás nešikanoval, nikdo nám do toho nemluvil, nikdo nám neříkal, co smíme, co nesmíme. A najednou jsme ochutnali, co to je asi ta svoboda, o který jsme tušili, ale ještě jsme si to nevyzkoušeli na vlastní kůži. Teď jsme to věděli. Takže pro mě to mělo takový slavnostní charakter. A navíc tam třeba přijel najednou z Francie pan Tigrit. Co já jsem věděl, kdo je to on, ale ne, že někdy budu s ním stát na stejném jevišti a potom, že se tak zpřátelíme nějak, tak to mě ani ve snu nenapadlo, že jo. A takovýhle zážitky jsem tam právě prožíval.
0: Jiří Suchý, děkujeme, že jste nás přijal a že jste si s námi povídal. Pevné zdraví a mějte se hezky. Naschledanou.
1: A já děkuju, že jste mě pozvali. Naschledanou.
2: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté opice, brontosaurus válcoval jim silnice. V poledne mu dali metrák třesličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žrál, lido obsi hrál, a když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. Obědu měl dát lék večeři.

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola.

Místo jeskyně teď lidi mají dům. Vynález kola hnali ad absurdum. Zapomněli, že kola patří k vozům. Všude jsou kola.

0: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity, vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socer.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
2: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Spojené státy nebudou podle prezidenta Trumpa na Irán útočit minimálně do voleb do kongresu. Hokejisté Komety vyhráli v Tipsport Extralize na Spartě 4-3 v prodloužení. A zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
4: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
5: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, že to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
4: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopová, Radiožurnál.
2: Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastů nebo dřeva. A podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů v červnu zastavilo. Halda už je několik let uvnitř pomalu hoří. Vzdušné stěny měly zabránit tomu, aby prohořela až k nedaleké skládce s chemickým odpadem. Spojené státy neobnoví útoky na Irán do listopadových voleb do amerického kongresu, tvrdí to americký prezident Donald Trump na své síti True Social. Dodal, že Washington s Teherán vede produktivní jednání. Blokáda iránských přístavů bude ale podle Trumpa dál pokračovat. Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu v únoru. Teherán poté omezil provoz v Hormuzském průlivu a to celosvětově zvýšilo ceny ropy. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 46 korun a 31 haléřů. A to je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. A podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů.
3: Sport.
2: Výhru 4-3 v prodloužení si hráči Komety Brno odvezli z utkání hokejové Tipsport Extraligy na Spartě. Domácí vyrovnali v závěru po velké chybě útočníka Zbořila. Ten při hře Sparty bez brankáře nedal z jasné šance gól, následně fauloval a domácí z přesilovky poslali utkání do prodloužení. Zbořilův spoluhráč Filip Král k tomu nakonec po vítězném zápase řekl.
6: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
2: Ve druhém dnešním utkání hokejové Tipsport Extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Dvěma góly pomohl domácím k vítězstvím kanadský obránce Robertson.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 na Vysočině překážka a u Brna nehoda. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru zasahuje z krajnice do pravého pruhu spadlý strom. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice 180. kilometru odklidili následky nehody. Kolona od kilometru 178 se vepředu velmi rychle rozjíždí. Poblíž na trase Rosice D1 exit 182 další hlášená nehoda osobního auta má být převrácené na nájezdu na dálnici. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav uvízlo osobní auto. 50. kilometr stojí na krajnici, místo už označené. Na silnici 25 z Jáchymova na Boží dar nepřehlédněte další odstavené osobní auto. Stojí na půl trasy v lesním úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. A nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Vojtěch Biderman.
1: Už jen necelých 15 hodin zbývá do otevření volebních místností pro letošní komunální a ve třetině okrsků taky pro první kolo senátních voleb. Máme pro vás proto další díl volebního manuálu Radiožurnálu. Hlasovací lístky k nadcházejícím volbám už byste všichni měli mít doma. Co ale dělat, jestli jste je v poštovní schránce nenašli a jak s nimi zítra a v sobotu správně odvolit? Za malou chvíli vám to ještě připomeneme. Tak klidný čtvrteční večer.
3: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Biderman.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro ty senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak tedy správně odvolit a kdy je hlas neplatný, i to vám teď řekneme v dalším díle našeho volebního průvodce.
2: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
3: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územní členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
2: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
3: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
4: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
2: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
3: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
5: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
2: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
3: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Radiožurnál.

Američanka Sheryl Crow ve večerním radiožurnálu s hitem starým rovných 30 let. Mimochodem zítra jí vyjde v pořadí 13. studiové album, které ponese název Pick You Up. A pokud jde o hudbu, tady na radiožurnálu máme pro vás třeba ještě Ray Daltona nebo hned teď Ivu Frillingovou. 23 hodin 18 minut. Dobrý poslech.

0: Statisíce lidí v Česku trápí podle odhadů oftalmologů onemocnění sítnice. To často souvisí s vyšším věkem. Nemoc vážně poškodí centrální část sítnice neboli žlutou skvrnu. Začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Jak ale připomněli lékaři u příležitosti Světového dne zraku, dá se tomu zabránit?
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko, nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací. Ta vážně poškozuje centrální část sítnice, neboli žlutou skvrnu.
1: Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí té sítnice a chytíte detail, který když tam koukáte takhle napřímo, nebo nevidíte. No.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
3: Pojďte prosím se opřít bradu čelo.
4: Svítíte pacientovi do očí.
3: Dívám se na čočku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme otok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké jako stejné úrovni. Pokud by se ten nález neléčil pomocí těch léků během velmi krátké doby, měsíce, maximálně do roka dochází k výraznému nevratnému poškození toho zraku.
2: Vysvětluje oční lékař. Milanovi injekce pomáhají už léta.
1: Pořád ještě auto můžu řídit, na počítači vidím, i když si musím zvětšit písmo. Čtení jde pomalu, tak si kupuju audioknihy, ale bez toho asi by bylo hotovo.
2: Jestli se nemoc sítnice v oku rozvíjí, řekne nejpřesněji lékařům velmi krátké a nebolestivé takzvané OCT vyšetření. Přístroj při něm pomocí laserového paprsku vytvoří řezy sítnice, popisuje primář Miroslav Fajt.
3: Vidíme tam i minimální změny na sítnici, ale i ve vrstvách pod sítnici a krásně můžeme vidět právě rozvoj těch novotvořených cév.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to krátký takový štípnutí a to je všechno.
2: Říká krátce předtím, než ordinaci opustí. Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
5: Otevřete obě oči.
2: Vyzývá ho staniční sestra Zuzana Stiborová.
5: Provedeme dezinfekci.
4: Přímo do toho oka.
5: Zavřete.
3: Tak teď to necháme chviličku působit. Připravíme si zatím injekci. Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější. Pro pacienta je tam nižší riziko zavlečení infekce.
4: Takže nasouváte jehlu.
3: Otevřete si oči a doleva a nahoru. Zase teda chvíličku teďka nehýbat, pak ještě jednou dezinfekci.
4: To chvíli je látka podávána do oka, malý vpich tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Dodává primář oftalmologické kliniky Miroslav Fajt. Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Dobrý večer, je 11:30. Zprávy Radiožurnálu a Martin Matějka.
1: Při ruském útoku na východu ukrajinský Kramatorsk zemřelo nejméně 35 lidí, informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich zahynulo při ruském úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Podle něj i opozice totiž oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. A Spojené státy plánují zavést vysoké poplatky pro zahraniční studenty na vysokých školách. Konkrétně by v přepočtu asi 1,5 milionu korun

0: Byly univerzity za každého zahraničního studenta speciálního programu. Podle německého deníku Handelsblatt je cílem americké administrativy snížit počet zahraničních pracovníků v technických a přírodovědných oborech. Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost tvrdí, že programy jsou kanálem pro levnou zahraniční pracovní sílu.
1: Sport.
0: Hokejisté Komety Brno vyhráli v Tip Sport Extralize na Spartě 4-3 po prodloužení a Pražané přitom vyrovnali až v závěru, kdy hostující zbořil, neproměnil velkou šanci a následně fauloval. Sparta přesilovku využila, v prodloužení ale rozhodla Kometa. Ve druhém utkání Plzeň porazila České Budějovice 4-1, dvěma góly k tomu přispěl kanadský obránce Robertson.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D1 u Brna a uzavírka v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 122. kilometru odklidili spadlý strom. Na trase Rosice D1 exit 182 havarovalo osobní auto. Následky nehody, omezení i uzavírku možnou čekejte na nájezdu na dálnici směr Brno. Hlavně na Moravě a ve Slezsku teď může komplikovat jízdu vydatný déšť a místy taky silný vítr. V Praze noční údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a taky část komplexu Blanka obousměrně mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. A v Praze ve Vídeňské ulici hasiči hlásí vyproštěno. Pomocí dvou tanků uvolnili z konstrukce mostu nákladní auto s vrtnou soupravou. Havarovalo tam včera, bylo to za jižní spojkou směr Krč. Ulice je zřejmě stále ve směru na Krč neprůjezdná. Hasiči chtějí dostat celou soupravu pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 a přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat a večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: A hned mám pro vás ještě jednu informaci. Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se po rekordně dlouhém nasazení vrátila na základnu v San Diego. Na moři strávila více než 260 dní bez jediné zastávky v přístavu. Život na souši se ale mezi tím celkem významně změnil. Vždyť celkem 122 námořníků se stalo otci. Celý článek i fotogalerii najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Jsou vysoké školy černou dírou na peníze, jak tvrdí místopředseda školského výboru parlamentu poslanec Miroslav Krejčí za motoristy. Jak mohou tyto vzdělávací instituce racionálně šetřit a proč máme dlouhodobě počet vysokoškolsky vzdělaných lidí hluboce pod evropským průměrem? Zeptali jsme se na to ve 20 minutách Radiožurnálu rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a předsedy České konference rektorů Milana Pospíšila. Tak si reprízu pořadu poslechněte hned po půlnoční hlavních zprávách.

0: Předevčírem to byl rok od úmrtí jaderné inženýrky a dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. A teď je připomíná nová výstava. Expozici připravil úřad ve svém pražském sídle společně s partnerkou Dany Drábové.
1: Tohle mi udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové, Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl teda docela usilovné práce, protože těch materiálů je samozřejmě daleko víc.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
3: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás.
2: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
3: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat z panice. To je velice důležité. Nakonec její oblíbené heslo je keep calm and carry on, takže zůstaňme v klidu a pokračujeme dál.
2: Na výstavu se přišel podívat taky Pavel Fojtík, který Danu Drábovou znal už z dob vysokoškolských studií. Vy jste si mohl krátce tady prohlédnout tu expozici, tak co na to říkáte a třeba co je pro vás osobně silné?
4: Silné jsou určitě ty začátky, které pamatuji taky.
2: Vzpomněl byste si, kde poprvé a za jakých okolností jste ji třeba potkal?
4: No, bylo to na koleji na Strahově na chodbě. A potom jsme vlastně pracovali v jednom ústavu.
2: Popsal Pavel Fojtík. Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: can. And we can talk about whatever is on your mind. No a před půlnocí uděláme na Radiožurnálu ještě malou reklamu naší digitální stanici Radiožurnál Sport. Do populární desítky Pavla Horváta totiž přišel frontman legendární kapely Olympic Petr Janda. Že nevíte, jak spolu souvisí hudba a sport? My vám to už za chvíli povíme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Asi byste typovali, že hudba a sport toho zas tak moc společného nemají, ale frontman skupiny Olympic Petr Janda vás teď nejspíš přesvědčí o opaku. Dnes byl hostem desítky Pavla Horváta, tradičního čtvrtečního pořadu na digitální stanici Radiožurnál Sport. A právě hudbu a sport několikrát postavil vedle sebe.
1: Ten slovník je stejný, že cvičíte, trénujete, góly to nám je nedáváme, ale hrajeme prostě, hrajeme, to je to důležitý, jo. Co děláš, hraju fotbal, co děláš, hraju muziku. Až to struny zabalí, zastaví se
2: vlaky, vlak, co nikde nestaví. Jenže podobnost mezi sportem a hudbou podle Jandy nekončí u společného slovníku. Stejně jako fotbalista musí pořád trénovat, ani muzikant se podle něj nesmí přestat učit. Proč? Na to se ho v desítce zeptal Pavel Horvát.
3: Proč Petr Janda v tolika letech, když už všechno umí a má ty písničky několikrát, tisíckrát odehraný, tak proč trénuje?
1: To bez toho to nejde prostě. Ta pre se ta kytara vyvíjí neustále. Pořád jsou nějaký nový techniky. Každou chvilku překvapí nějaký malý kytarista, že hraje prostě s prstem nosí věci, které tam se vůbec nedopracuješ.
3: A tohle taky sleduješ, jo?
1: No, sleduju to, já to mám rád strašně.
2: A jak dodává Pavel Horvát, důležité je taky skórovat.
3: Hele, když dáš gól, tak je to hit.
2: Petr Janda má ke sportu blízko už od dětství. Vyrůstal na Vinohradech, kde se hrával fotbal prakticky všude, kde to šlo. A baví ho dodnes, především jeho milovaní Bohemians.
1: Je taky slyšet, já když dáme gól, tak se chovám jak úplný magor. To já vždycky si stoupnu a pěstičkama takhle jako křičím gól a jak smysl zbavený, já nevím, ale já to dělám i doma, když doma sám, jo.
2: O tom, že má Petr Janda k fotbalu blízko, tedy nemůže být pochyb. Ostatně s Pavlem Horvátem mají jednu společnou vzpomínku. V roce 2013 si spolu zaspívali na vyhlášení fotbalisty roku.
3: Náš kamarád Jirka Opršal vymyslel, že bych si mohl zaspívat s Petrem Jandou. A říkám, hele, tak já jsem nic jiného, když jsme byli malí, neposlouchal. Takže jednou dne jsme vyrazili k Petrovi domů a tam seděl Petr a říká, tak co umíš? Já říkám, no, asi všechno. A Petr říkal, no tak otázky, říkám, jo, to umím, tak jsme to zaspívali a Petr řekl, no tak dobrý.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Lidé v Česku budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. Ukrajinská delegace bude ve Washingtonu jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem. Hokejisté Sparty prohráli v Tipsport Extralize s Kometou 3-4 v prodloužení. Dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů. Je pátek 9. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. A k volebním urnám můžou voliči dorazit dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvo vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
1: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Některá města budou mít méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni nebo Jihlavě. A tam se některé volební místnosti kvůli úsporám také přesunuly do městských budov.
4: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
5: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
4: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
6: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
4: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
1: Ruský útok na východoukrajinský Kramatorsk má další nejméně dvě oběti, informovala o tom městská rada. Celkem podle ní ve městě zemřelo ve čtvrtek 35 lidí, 30 z nich při ruském úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko se zatím k útoku nevyjádřilo. Do Spojených států mezitím odcestovala delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou dnes a zítra jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
7: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce. Soud zároveň zamítl žádost Madurovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
8: Prokurátor Jamie McDonald, který za Spojené státy žalobu vede, popsal, že Maduro schvaloval metody mučení. Jednomu vězni vyhrožoval, že mu zabije dítě. Jeho žena Celia Floresová podle prokuratury pomáhala celý systém budovat. Obžaloba popisuje 9 obětí, mezi nimi 3 Američany. Soud Floresové domácí vězení zamítl, důkazy proti ní totiž považuje za silné. Maduro obvinění odmítá. Pokud je soud uzná vinnými ve všech bodech, hrozí oběma nejméně 50 let vězení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
9: Skupina Killeen je podezřelá, že v posledních 2 letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala, shrnul Herbert Reul. Němečtí vyšetřovatelé podle něj skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Po více než 24 hodinách se podařilo hasičům vyprostit kamion zaklíněný pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nákladní auto, které převáží vrtnou soustavu, se tam zaseklo ve středu večer. Vyprostit se ho podařilo až hodinu před čtvrteční půlnocí pomocí 2 vyprošťovacích tanků a připojenému externímu hydrofonu. Ulice je i nadále neprůjezdná, pokračuje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
10: Hasiči pomocí těch vyprošťovacích prací dostali tu soupravu mezi mostní konstrukci. Nyní budeme pokračovat v podstatě s rozebíráním té vrtné soupravy, abychom získali průjezdnou výšku a následně se tedy bude řešit vlastně vyjetí té soupravy spod toho mostu.
1: Kdy se podaří ulici zprůjezdnit, není podle mluvčího zatím jasné. Kvůli zásahu musela do hlavního města přijet speciální technika z Plzeňského a Olomouckého kraje. Sněmovna se příští týden mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září normu vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. A koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem. Změny kritizovala při minulém projednávání zákona, připomíná předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
11: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
1: Pozměňovací návrh přiložených zákonů má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a koalice je připravena veto přehlasovat. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu za mír lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
12: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravdopodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Spartianští hokejisté podlehli Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Kometa celý zápas vedla domácí, ale vyrovnali v závěru díky 2 gólům při hře bez brankáře. U obou branek byl obránce Ronald Knott, který pak mohl v jasné šanci v prodloužení i rozhodnout. Ale Knott netrefil prázdnou bránu.
13: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gól dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
1: Kometa se po výhře posunula na 10. místo extraligové tabulky, Sparta je i přes porážku 8. A ve druhé čtvrteční předehrávce Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1. 2 góly a asistencí se na tom podílel kanadský obránce Robertson. A Plzeň díky vítězství poskočila na 4. příčku, Motor naopak klesl na 6. Jihočeši navíc venku prohráli po 4. za sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je za sjezdem na Ořech noční uzavírka. Na kilometru 16,5 kvůli opravám mostu zavřený levý pruh projedete plynule, je to krátký úsek. Už jste slyšeli ve zprávách, Vídeňská ulice v Praze za jižní spojkou směr Krč stále neprůjezdná. Hasiči uvolnili z konstrukce mostu nákladní auto s vrtnou soupravou, práce na místě pokračují. Uzavírku objedete po ulicích v Podzámčí a Sulické. A na Prostějovsku je neprůjezdná trasa Protivanov Niva. V úseku spadl na cestu strom, odklízet ho budou hasiči a ti jedou na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť, nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 stupňů. Tolik zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
15: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze? Jak mohou tyto vzdělávací instituce racionálně šetřit? Proč máme dlouhodobě počet vysokoškolsky vzdělaných lidí hluboce pod evropským průměrem? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, předseda České konference rektorů Milan Pospíšil. Dobrý den.
16: Dobré odpoledne.
15: Vysoké školy mají v příštím roce získat ze státního rozpočtu skoro 36 miliard korun. Proč to podle vás nestačí?
16: Dlouhodobě vlastně stát nekryje náklady studia na veřejných vysokých školách v plné výši. Existuje dlouhodobý deficit, který měl postupně srovnat model financování, který jsme domluvali s ministerstvem školství, a to byla varianta 3+3+3 v jednotlivých letech, to znamená 27, 28, 29.
15: No a 3+3+3 znamená 3+3+3 miliardy.
16: Ano. Tím by se srovnal ten deficit, který tam je dlouhodobě vyčíslený z různých našich výpočtů, nejenom teda Česká konference rektorů, ale Rada vysokých škol, zhruba asi na 10 miliard, takže by se postupně mělo snížit. A ta skutečnost, kterou teď máme, to znamená 1,1,1, to znamená 1 miliarda na rok 27 a ten střednědobý rámcový výhled další miliarda každý rok, tak úplně ten deficit nesnižuje a spíše ty nůžky do budoucna ještě prohloubí.
15: Co se kvůli tomu bude muset omezit? A nebo ten problém nastane až v roce 2028?
16: De facto ten problém nastane až v roce 2028, protože ty finanční prostředky, které má, tak je vlastně provozu v provozních prostředcích na vzdělávání. Nutno podotknout, že to vzdělávání, aby to pochopili posluchači, aby jim to bylo jasné, protože ta problematika vysokých škol, si troufám říct, že poměrně náročná pro běžného posluchače, tak z té jedné miliardy vlastně musíme uhradit veškeré provozní náklady. To se týká i vlastně mest učitelů, mest ostatních zaměstnanců, energie, veškeré další služby, opravy materiálu a tak dále. A někdy se zdá, že vysokoškoláci nebo učitelé vysokých škol, že jsou vlastně v klidu, protože na ně platí stejná pravidla jako na učitele střední školy. My nejsme sféra teda státních zaměstnanců. My musíme, že vystačit s tím, co teda získáme, že si ostatních peněz a všechno pokryt. My jsme jak běžný podnikatel, který ale 90% vykonává nějakou zakázku, který si u nás objednává. Takže my máme, když to teď, jak jste se ptal, takže reálně hrozí, že nebudeme schopni motivovat naše učitele, tak se může stát, že by ty kvalitní učitelé mohli odejít, a samozřejmě teď nám nastupují poměrně silné populační ročníky, takže budeme možná mít problém s tím, že kdo by učila, kvalitně učil.
15: Místopředseda školského výboru sněmovny Miroslav Krejčí za Motoristy řekl v České televizi, že vysoké školy jsou černou dírou na peníze a měly by svěřené prostředky vynakládat efektivněji. Lze jeho tvrzení zcela vyvrátit?
16: My tomu úplně nerozumíme, protože mělo by to být podložené nějakými fakty, protože toto prohlášení bereme čistě jako politické. Úplně nám nedává, nebo vůbec nám nedává smysl, protože každý opouští vysoké školy asi 70 tisíc absolventů, které najdou zaměstnání a jsou důležití pro společnost. Takže tam úplně tomu nerozumíme. Černá díra znamená, že ty peníze úplně propadnou někam pryč, a tady prostě tomu tak není. Jinak ten financování vysokých škol podléhá auditu. Máme každá vysoká škola, každý rok odezdává, že auditní stopu, stejně jako každý podnikatel že v tomto státě, takže černá díra, tomu absolutně nechápeme, o co se může jednat.
15: Cestu vidí poslanec Krejčí například ve větším využití elektronických nebo IT technologií ve výuce. Je tohle schůdná cesta k úsporám?
16: Já si myslím, že jinak elektronizace výuky od doby covidu, tak velice pokročila doba a dnes si troufám říci, že 50% výuky využívá nejmodernější elektronické technologie a e-learningy, všechno možné, ale samozřejmě elektronizace, co se týká třeba experimentálních prací nebo výuky lékařů, výuky techniků, tak samozřejmě všude elektronizaci a tyto pomůcky využít nemůžu. Takže elektronizace by asi nějakým řešením, neumím si úplně představit, co by ještě elektronizace nebo nějaký zefektivní použití elektronizace. Naopak se nám zdá, že řada těch úkolů, co na vysoké školy spadá, to se týká zavádění různých výkazních systémů a tak dále. Teď máme cyber security, kybernetickou bezpečnost, že to je daleko náročnější z hlediska pak finančního tyto systémy zavádět. Takže spíš ta elektronizace spojená ne přímo s výukou a s těmi ostatními věci, s těmi ostatními záležitostmi, že spíše, že nám škodí těm vysokým školám, než pomáhá.
15: A kde vidíte tedy reálnou možnost ušetřit?
16: Otázka je, co se myslí tím ušetřit, protože když ty vysoké školy nějakým způsobem jsme financované tak, jak jsme, například jenom pro porovnání, teď jsme si samozřejmě dělali analýzu, jak to vypadá v ostatních státech, jenom pro ilustraci třeba ETH Zürich, což je prestižní vysoká škola švýcarská, která má 25 000 studentů, tak státu dostává zhruba mezi 60 a 70% toho nesoutěžního financování, co dostanete z veřejných zdrojů, a to je ve výši 37 miliard korun ročně, takže to je více, než dostává celý sektor veřejných vysokých škol v České republice v součtu s Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, takže v tomto ještě dále více šetřit, tak samozřejmě se nad tím zamýšlíme. Příležitost by byla, a teď nás tomu samozřejmě nutí okolnosti, že bychom mohli, dejme tomu, slučovat studijní programy s menším počtem posluchačů do celků, že, aby se vyučovala větší množina studentů, tak to možná jediná možná úspora, kterou teď v současné době prověřujeme a dáváme dohromady. A tomu dojde každá škola časem, každá musí k tomu dojít.
15: No, jsou vůbec vysoké školy schopny se efektivně reformovat? V průběhu léta se v médiích podrobně probíral pokus vedení Pražské filozofické fakulty sloučit z úsporných důvodů některá pracoviště a ten narazil na houževnatý odpor učitelů i studentů.
16: Samozřejmě je jednodušší, pokud se nic nemění, běží všechno za běžných kolejích. Ta akademická obec je známá tím, že tam je ta svoboda bádání, svoboda vymýšlení nových věcí a jakmile se musí něco reformovat, něco, co nějakou dobu fungovalo, tak samozřejmě v té akademické obci je to trochu složitější proces, než třeba v případě korporátu, kde hlavní velení zavělí a tak to se stane. Je to podloženo diskuzemi různými, je nutno hledat nějaký konsensus, protože zase vysoké školy nabízejí studijní programy a tu výuku, kterou je zájem. Když samozřejmě teď se změnou třeba AI, co se týká i na té filozofické fakultě, to se týká třeba překladatelství, tlumočnictví, vypadá to, že se ta doba trošku změní, tak nějaká reforma, že jo, nakonec sice tam byly, že jo, protesty, ale po vysvětlení poslední informace, co jsou, tak to proběhlo v řadě těch studijních programů, nakonec ta dohoda tam byla a situace se uklidní a zase to nějakým způsobem fungovat dál a myslím, že to bude ku prospěchu.
15: Profesor Milan Pospíšil je hostem 20 minut Radiožurnálu. Česku je méně vysokoškolsky vzdělaných lidí, než je průměr Evropské unie. Takzvané terciální vzdělání má u nás 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí OECD je 43%. Čím to je?
16: Je to dlouhodobá vlastně záležitost, to se ještě táhne, že jo, z dob minulého režimu, kde byl velice omezený přístup ke studiu, tak teď, když to nějakým způsobem máme dohnat, dobře víme, že vzdělatelná na vysokých školách je kohorta lidí mezi 19. až tím 30. rokem, když to rozšíříte na tu kohortu, že dejme tomu až do 65., tak samozřejmě musíme dohánět tou malou kohortou, která zrovna studuje, to chybějící procento, takže tam se to pak násobí. Jinak v současné době proto dělám maximum. My jsme se dívali teď na poslední statistiky, co jsou z loňského letošního roku, tak zhruba na vysoké školy nastupuje 56% úspěšných maturantů z daného ročníku, takže to je poměrně velké číslo. Takže je to otázka času, kdy toto nějakým způsobem doplníme.
15: No, ale co pro to dělat víc? Protože přece jenom ta čísla jsou zatím alarmující, nebo ne? Je to jenom otázkou peněz?
16: Nevím, jestli to je úplně otázkou peněz. Je to otázkou samozřejmě, kolik máme studentů na středních školách a kteří potom by chtěli pokračovat na těch vysokých školách. To číslo, které teď se bude nějakým způsobem navyšovat, teď máme k tomu prostor a šanci, protože teď budou následovat velice silné populační ročníky, kdy bude asi meziroční nárůst mezi teď 27, 28, 29. Vypadá to, že bude mezi 8, 9 tisíci každý rok studentů, kteří by se mohli zapsat na vysoké školy, takže to by nám mohlo pomoci. Takže teď ten prostor je, abychom teda ten rozdíl trochu smazali a samozřejmě, když budou ty silné populační ročníky, tak tomu by měly teda odpovídat i ty finance, že, které potřebujeme pro zajištění kvalitní výuky těch studentů, abychom měli, že, kvalitní lékaře. Myslím, že společnost potřebuje, nedovedu si představit, taky teď je třeba problém, co se týká praktických lékařů, dětských lékařů, co se týká psychologů a tak dále, takže teď ten prostor k tomu je a tomu by měl teda odpovídat. Když bude větší kohorta studentů nastupovat, je i samozřejmě statistická pravděpodobnost, že bude i více studentů na těch žádaných oborech. Samozřejmě to by měl ten stát nějakým způsobem podpořit i finančně.
15: Podíl mladých dospělých s vysokoškolským vzděláním se v zemích OECD zvyšuje. Jak je to u nás? Jak jste řekl, u nás taky, ale stejným tempem?
16: To tempo je stejné, ale je stejné to tempo zhruba. To znamená, že ten rozdíl zůstává stejný. Se potřeba, aby to tempo bylo násobně vyšší, ale to je samozřejmě, to bude o nějakou desetinku nebo nějaké procento vyšší, dejme tomu, než těch zemích OECD. Takže ten časový horizont, kde bychom dohnali země OECD, tak samozřejmě to nějakou dobu bude trvat, protože pokud nastupovalo v dobách minulého režimu na vysoké školy do 15% populace daného ročníku, dnes nastupuje zhruba 56 nebo 60%, tak to je obrovský rozdíl, takže to se těžko samozřejmě dohání. Takže teď samozřejmě, jak budou odcházet i do důchodu, že jo, ty starší ročníky, je tam náhrada, že jo, těmi mladšími ročníky, kde už to vysokoškolské vzdělání je přece jenom daleko vyšší.
15: Zhruba 2/3 dospělých v České republice mají středoškolské vzdělání, s tím si tady v budoucnu nevystačíme.
16: Já si myslím, že nevystačíme, protože ty profese potřebujeme do budoucna, ten svět se mění hodně a ukazuje se, že právě vysokoškoláci díky tomu, že mají, teď hodně se diskutuje, jak mají být připraveni si komplexně nebo zaměřeni na určitou problematiku, ukazuje se, že ten svět půjde cestou přípravy komplexní, aby byli schopni reagovat na potřeby společnosti. Takže tady pak možná, co by mohlo pomoci do budoucna, na to také se připravujeme, to znamená vlastně další vzdělávání, rekvalifikace, zvyšování si kvalifikací a tam by byl, dejme tomu, prostor, že i pro současné středoškoláky, kteří by si chtěli zlepšit kvalifikaci, tak se dá přes ten systém, který teď je docela propracovaný i právě s využitím těch elektronických systémů e-learningu a všeho, takzvané mikrocertifikáty, že by ty středoškoláci, kteří neměli tu třeba v minulosti možnost studovat tu vysokou školu, tak by si v nějakém časovém okruhu mohli vlastně doplnit ty znalosti a mohli by, že, dejme tomu, že získat třeba ten bakalářský titul. Takže to další vzdělávání je skutečně a bude asi velice významné do budoucna i z hlediska té měnící situace.
15: Na druhou stranu, nezmění náš vzdělanostní svět od základů AI, ostatně už jste na to sám narazil?
16: To je velký problém a změní. Určitě změní, protože bude muset se změnit celý přístup vlastně k výuce, ke vzdělávání. To znamená, že ten osvědčený starý model znalostní tak bude mírně řečeno stranou, protože dneska AI během několika sekund vám vygeneruje veškerý přehled, veškeré souhrny, všechno. Takže daleko větší tlak bude muset být na projektové uvažování, na vlastně analýzu celého komplexního systému, což úplně, dejme tomu AI, že nám si může pomoci, ale tam ten člověk v tom hraje významnou roli. To znamená, když to řeknu, projektová výuka studentů, de facto každý student do budoucna bude muset mít něco jako osobní individuální plán a pro jejich učitele vyučující na vysokých školách to znamená to, že bude muset být, že jo, třeba výuka stažená, že jo, na skupinky maximálně pěti studentů do 10 studentů a budou pracovat projektově, budou řešit komplexní nějaký problém i třeba s využitím AI, ale to znamená, že jo, daleko větší zátěží pro ty učitele, budou tomu se na to se připravit, individuální příprava, to znamená, že jeden učitel nepostihne, dejme tomu třeba 20 studentů ve studijní skupině, ale bude muset být se bude muset změnit poměr třeba počtu studentů na jednoho učitele, což zase samozřejmě může být problém z hlediska efektivity.

0: prostě operační programy a já ocením na panu ministrovi to, že se bavíme a je to podloženo daty. Takže když něco diskutujeme, tak říkal, tak vážené vysoké školy, vážení páni rektoři, máte to podložené daty, takže ta diskuze skutečně není o dojmech, je na základě datových analýz a z toho vlastně vyplývala i ta věc, jak jsme se vlastně shodli, jaké ty finanční prostředky by byly racionální pro ten vysokoškolský sektor, ty 3 miliardy, tak to je také podloženo dlouhodobými datovými analýzemi a co vlastně budeme potřebovat do budoucna.
1: Vládní výdaje na vzdělávání od základních po vysoké školy v Česku v roce 2023 činili 3,6% hrubého domácího produktu. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dosáhl 4%. No a vracím se k tomu, že podfinancování vysokých škol je podle rektorů celospolečenský problém, který bude mít dopad především na mladé lidi a jejich rodiny. Můžete tohle vysvětlit?
0: Je to samozřejmě problém v tom, že Česká republika si buduje značku dlouhodobě i do budoucna jsme průmyslová i znalostní ekonomiky a tam je to samozřejmě založeno na tom, jak kvalitní budou že top manažeři a vlastně lidé nejenom že ve výrobě, ale i v oblasti služeb a všude okolo, abychom byli schopni že prodat to naše známé že ze Škody auto Simple Clever. Takže tam je potřeba a ukazuje se, že vysokoškolské vzdělaní lidé vlastně té společnosti přinášejí hodnoty třeba v tom, že mají že vyšší mzdy potom, že i vyšší odvody, jsou schopni samostatně podnikat, zakládat nové směry podnikání, takže to je velice, velice důležité. Na druhou stranu studovat na vysokých školách, máme velice dobrou komunikaci se studentskou komorou Rady vysokých škol, není vůbec jednoduché, protože ty náklady spojené, sice vzdělání bezplatné, ale ty ostatní náklady, které dopadají na rodiny, potom to se týká, že i třeba, že ubytování, to se týká stravování, to se týká pak dojíždění, jsou poměrně velké, takže ten dopad na ty rodiny je poměrně velký samozřejmě potom.
1: Dá se to chápat jako investice do budoucna, tedy individuální. Přichází k úvahu zavést na vysokých školách alespoň symbolické školné?
0: O tom je diskuze i třeba i ta, že by v případě, že nebude kapacita vysokých škol pro ty populační ročníky velice silné, které teď přijdou ze středních škol, takže by to vykryly soukromé školy, ale to je postupný přechod de facto, že jo, i ke školnému, protože soukromé vysoké školy, ty jsou založeny, že jo, na školném, notabene soukromé vysoké školy, jsou součástí České konference rektorů. Tyto věci velice úzce komunikujeme a i jsou sami soukromé vysoké školy říkají, ale my nejsme schopni pokrýt úplně všechny obory, studijní programy za úplatu. Jsou to většinou zdravotnické z těch hodně sledovaných, to jsou soukromé školy, ale ostatní jsou že ekonomika, management, jsou tam nějaké větší společensko jedního charakteru, ale ty, dejme tomu, co se týká technických oborů nebo přírodových oborů nebo lékařských, tak to samozřejmě střední školy nejsou schopny, soukromé pokryt.
1: Čem tady jsou specifické studijní programy, které nabízejí ty soukromé školy?
0: Jsou to studijní programy, o které velký zájem je třeba pro zvyšování kvalifikace třeba pro státní správu, tak většinou to byla, že ekonomika, management, jsou tam věci, že sociálního charakteru, jsou tam věci, že co se týká politologie, jsou tam nějaké věci, co se týká i humanitních studií, takže to je doména soukromých vysokých škol, jak jsem říkal, i zdravotnická, nelékařská studia zdravotnictví, to znamená sestry zdravotní, takže těch ale samozřejmě se nedostává, takže tam velice soukromé vysoké školy v tomto mohou pomoci. Takže to je ta doména hlavně těch soukromých vysokých škol. Říkám, jako ty náročnější obory, kde je potřebná i infrastruktura, to znamená, že jo, laboratorní vybavení, speciální laboratoře, přístroje, tak je tam samozřejmě ty soukromé vysoké školy už z hlediska, že i ekonomiky toto nejsou schopny, že stát.
1: Podle rektorky Akademie muzických umění v Praze

0: Gebork Radok, žádné by vysoké školy měly být institucemi, které budou lidem poskytovat celoživotní vzdělávání. Bez toho se asi do budoucna neobejdeme.
1: To ano, to potvrzujeme do budoucna určitě, protože teď máme populační boom. Zhruba za 10 let se dá očekávat, že bude populační zase pokles, těch absolventů středních škol bude méně. A může být otázka, když teď nainvestujeme do vysokých škol nějaké finanční prostředky, vrátí se nám to potom? Ano, říkáme ano, vrátí se, budeme na to připraveni a právě to se týká toho dalšího nebo toho celoživotního vzdělávání, takže teď v současné době tvoří nějaké menší jednotky procent, takže předpokládáme, že do budoucna v nějakém horizontu 10-15 let se možná bude dostávat až jedné třetině, možná jedné polovině všech výukových kapacit vysokých škol formou právě toho celoživotního, to my neradi říkáme, protože z toho mají obyvatelé, mají trošku problémy, že by se měli celý život vzdělávat, říkáme toho dalšího nebo toho rekvalifikačního vzdělávání.
0: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou České konference rektorů a rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesorem Milanem Pospíšilem. Děkuju vám, nashledanou.
1: Za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka připravil krátké zprávy.
4: V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Už dnes se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu. V sobotu bude oblačno a zataženo s deštěm a v neděli polojasno, místy s přeháňkami. Maloobchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu navíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám s obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. A italská poslanecká sněmovna definitivně schválila spornou volební reformu prosazovanou premiérkou Giorgio Meloniovou. Nový systém zavádí poměrné zastoupení a bonus, který zajistí parlamentní většinu koalici, která získá více než 42% hlasů. Reforma může významně ovlivnit výsledek parlamentních voleb plánovaných na příští rok.
2: Sport.
4: Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s Tomášem Satoranským prohráli v evropské lize na palubavce Valencie 82-93. Domácí si vybudovali náskok už v první čtvrtině. Hapoel se po přestávce přiblížil na rozdíl 2 bodů, ale zápas otočit nedokázal. Satoranský zaznamenal 9 asistencí, 4 body a 4 doskoky. Valencie zůstává v soutěži neporažena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D8 u hranic s Německem a nehoda na silnici 9 u Tábora. Na pražském okruhu směr Hruzině jede nadměrný náklad s doprovodem. Jsou mezi sjezdy na Stodůlky a D5 do Plzně kilometry 21 až 23. Má je za nimi hustší provoz. Na dálnici D8 ve směru Drážďan do Ústí nad Labem za exitem 87 Petrovice stojí nadrozměrné vozidlo před tunelem. Je třeba ho přeměřit a v tunelu je proto zavřený pravý pruh. Na silnici 19 z Tábora do Milevska a Písku je hlášená nehoda se zraněním. Omezený průjezd čekejte u Oltyně na kruhovém objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3. A přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ano, začíná noční vysílání Radiožurnálu s datem 9. října. Máme 7 minut po 12:30 a je tu pátek, konec pracovního týdne. Už jen den nás dělí od víkendu, ten sice bude, co se počasí týká, už dost podzimní, ale i tak si myslím, že 2 dny volna přijdou rozhodně vhod. A pojďme na první téma nočního vysílání. V okolí Dukovan teď můžete vidět stroje, které umí pomocí nože umístit kabely 2 metry pod zem a jen minimálně poškodit povrch. Takovým způsobem tam energetici dostávají do země kabely vysokého napětí. Uslyšíte o tom za chvíli v reportáži nočního Radiožurnálu.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Giant Rooks v nočním radiožurnálu. Rychle a ekologicky pracuje soustava strojů, která umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívá i společnost EGD, která kvůli dostavbě dalších bloků posiluje elektrickou síť v okolí dukovanské jaderné elektrárny.
1: Na poli těsně vedle dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze sívky z kabely.
2: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. Zimmer se píše český Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu a to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 kilometry za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá méně škody, je rychlejší.
1: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
3: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie.
1: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
4: Vaculík Jan, jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená a samotná úprava a po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá.
1: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 kilometrů kabelů. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Experiment. Technologie budoucnosti.
2: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
2: Sobotní ráno na radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
2: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
2: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
4: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Spojené státy zavádí nové sankce na íránskou stínovou flotilu. Hokejisté Komety Brno zvítězili v Tip Sport Extralize na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes se po celém Česku otevřou volební místnosti, lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. A volit můžou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Kvůli suchu dál ubývá vody v jihočeských nádržích. Třeba Římovská přehrada je naplněná už jen přibližně z poloviny. Nádrž přitom funguje jako zdroj pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. Vedení kraje kvůli tomu vyhlásilo stav sucha.
5: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
6: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Jihočeský kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
7: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
6: Jihočeský kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
4: Spojené státy uvalily na Írán nové sankce, které se zaměřují na plavidla připravující ropu nebo petrochemické výrobky. Informovalo o tom americké ministerstvo financí. A to se tak snaží omezit íránské financování války se Spojenými státy. Spojené státy v červenci znovu zavedly blokádu íránských přístavů a tento krok má ještě víc omezit možnosti prodeje íránské ropy. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě rychle ubývá.
8: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
9: I v české krajině nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
8: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Sport.
4: Sparta v hokejové Tip Sport Extralize proti Kometě Brno prohrávala o 2 góly, ale v závěru při hře bez brankáře dokázala vyrovnat. V prodloužení měl Ronald Knot na hokejce vítězný gól, jenže minul prázdnou branku. Kometa nakonec vyhrála 4-3. Ve druhém čtvrtečním utkání Plzeň zdolala České Budějovice 4-1, když kanadský obránce Robertson prosadil 2x. Čeští judisté v hmotnosti kategorii do 90 kg se o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klamert vypadl už v prvním kole šampionátu v Baku, když ho porazil Francouz Ngaya Pambu. Adam Kopecký pak prohrál v 8. finále s Francouzem Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
10: Já jsem před

0: Očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle je judo, chyby děláme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D8, u Roudnice a komplikace omezení na dálnici D1 u Ivanovic na Hané. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Roudnici na kilometru 32 nebo mezi kilometry 32 až 33 narazilo osobní auto do svodidel a je to čerstvá nehoda. Na D1 z Brna do Ostravy pozorně na sjezdu z exitu 286 na Ivanovice na Hané. V odbočovacím pruhu jsou kusy pneumatiky a na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto s defektem. Podle kamer tam stojí, bliká těch aut hned několik. Na dálnici D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem už bez omezení. Za exitem 87 Petrovice před tunelem stálo nadrozměrné vozidlo je pryč a v tunelu jsou opět průjezdné oba pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat a teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
4: Máme 6 minut po jedné, pokračuje noční radiožurnál a dnes je pátek 9. října. Člověk, který byl podezřelý z trestného činu, se to nikdy nemusí dozvědět. Měla to změnit novela trestního řádu, rezort spravedlnosti ale od ní nakonec upustil. Jestli je to dobře, nebo nikoli, probereme za okamžik.
1: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Když se o vás zajímá policie, nemusíte to vůbec vědět. Případně vám nikdo neoznámí, že už v hledáčku kriminalistů nejste. Povinnost takového oznámení sice navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ale od změny upustilo. Bývalí podezřelí tak budou dál žít v nevědomosti.
1: Já jsem měla klienta nejednoho, který se na mě v podobné věci obrátil.
2: Říká advokátka Dagmar Raupachová.
1: Prostě z nějakých jiných pramenů se dozvěděl, nebo někdy to ti lidé tuší, jak chtějí mít jistotu, tak v takových případech lze podat žádost na policii. Pokud tomu nebrání nějaká jiná zákonná překážka, tak policie tu informaci vydá. Nám se to tehdy podařilo.
2: To ale zdaleka není běžný postup. Pro policisty je podezřelým člověk, kterého třeba zadrželi, ale ještě neobvinili. A nebo i ten, koho prověřují na základě oznámení nebo vlastních zjištění. V tu chvíli ale ani nemusí vědět, že se o něj policie zajímá, říká mluvčí jejího prezídia Jakub Vinčálek.
3: Aby podezřelý nemohl mařit vyšetřování či důkazy nebo ovlivňovat svědky.
2: Že jsou případy, kdy se o podezření nesmí člověk dozvědět ani zpětně, připouští vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba. Jde podle něj hlavně o organizovanou trestnou činnost.
4: Protože pak by se mohlo, promiňte mi ty výraz, profláknout celé to prověřování a mohli by se o něm dozvědět i osoby, které se o tom fakt nemají dozvědět.
2: To by ale podle něj mělo být spíš výjimkou z pravidla. Právě velkým množstvím podezřelých argumentovalo Ministerstvo spravedlnosti jako jedním z důvodů, proč už netrvá na tom, že je bývalé podezřelé nutné informovat. Pokračuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
5: V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
2: Česko v tomto přístupu ale není výjimkou. Podobně to mají třeba i v Německu. Povinnost informovat člověka, že podezření o něm pominulo, by ale platit podle Ščerby měla.
4: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech mi přijde naprosto logické a žádoucí, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
2: Paragraf, který by povinnost zavedl, sice z novely trestního řádu Ministerstvo spravedlnosti vypustilo. Připouští ale, že se to může v budoucnu změnit. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: 34 metrů vysoká kamenná hrá Sousinecké přehrady je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jen asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady shromažďují lidé. Chtějí na vlastní oči vidět, co to znamená, když přehrada vyschne.
1: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
2: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
3: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
4: Podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. To je ubohé.
3: Zdeněk si vyrazil z Klatov na Houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho. Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
5: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. To by musela přijít sněhová pokrývka jako na našich mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, potom možná.
3: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Slyšeli jste americkou zpěvačku Dashu a její hudební novinku píseň Memou. A u hudby ještě zůstaneme. Je to jedno z nejvyšších hudebních ocenění, kterému se přezdívá hudební Oscar, a velký úspěch pro české umělce. Cenu britského hudebního magazínu Gramophone za letošní rok získal světově uznávaný Pavel Haas kvartet. A v kategorii komorní hudby to bylo za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
1: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
2: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci, že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá těžšie, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
1: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
3: Má obrovské množstvo hlasov. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ľudovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v té chaotické době, kde se toho vlastně odohrává veľa.
1: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
3: Tak záleží samozřejmě na usporiadatelovi, který si praje, aby jsme hrali Martinu, a vracíme se k němu velmi rádi.
1: Pavel Haas kvartet připravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: a zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Volební místnosti po celém Česku se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidi budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Bývalý britský princ Andrew uspěl u soudu v případu domovních prohlídek. Policie uznala, že příkazy k nim nebyly vydány řádně. Vyšetřování případu ale dál pokračuje. Bratra krále Karla III. Zadrželi v únoru kvůli kauze zesnulého odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Princ Andrew čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy byl britským zmocněncem pro mezinárodní obchod. K východnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Isaias. Je prvním letošní sezóny a k pobřeží by měl podle meteorologu dorazit v noci z pátku na sobotu. Americký úřad pro hurikány varoval před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi. Letošní sezóna hurikánů je v Atlantiku nezvykle klidná a podle meteorologů tomu přispívá silný klimatický jev El Niño. A Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová a kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. V českém překladu loni vyšel jí román ve verších Autobiografie Rudé. Sport. Po téměř třech týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slávia nastoupí v 6 večer na hřišti posledního Zlína. A Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slávia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně za zavřeným sjezdem na Sadskou. V omezení na kilometru 33 stojí osobní auto, blokuje pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stále pozorně za sjezdem z exitu 236 na Ivanovice na Hané. Na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto s defektem. V Praze je od středečního večera neprůjezdná Vídeňská ulice. Za jižní spojkou směr Krč pod mostem odklízí následky nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Objíždí se po ulicích v Podzámčí a

0: Sulické. V Sulické, teď pozorně, srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: K noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
3: Necelé 4 minuty po půl druhé si v nočním radiožurnálu poslechněte The Rasmus s písní In the Shadows.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Chodby Evropského parlamentu jsou během zasedání téměř neustále plné lidí, kteří někam spěchají. Dánskému sochaři Jensi Galšiotovi se ale povedlo je zastavit. Jeho socha s názvem Oranžový mor, která má být kritikou amerického prezidenta, totiž ve Štrasburku vyvolala velký zájem. Představíme vám ji za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nazývá se oranžový mor, ovšem nenakazí vás, ale zaujme, a to hodně. Je to socha, která se při tomto plenárním zasedání objevila na jednom z nejfrekventovanějších míst Europarlamentu, u mostu mezi jeho budovami.
1: Jsou to dvě postavy na sobě, jedna taková útlá, hubená, nese velkou, obézní, pozlacenou postavu, která velmi připomíná Donalda Trumpa, v ruce má taky golfovou hůl.
2: It's a good picture.
3: Je to dobré vyobrazení toho, co Donald Trump dělá lidstvu. Můžete cítit tu váhu, kterou nesete na svých bedrech. Necítíte to taky?
2: Feel his weight on your old shoulders, don't you?
1: Autor sochy Jens Galschiot, což je poměrně významný dánský sochař, tady celou dobu sedí vedle svého díla.
4: Tady se schází celá Evropa. A je to tedy dobré místo, kde si položit otázku, co pro nás Trump znamená. A taky je to dobré místo, kde se mu můžeme smát.
1: Jedním z těch, kdo se na tu sochu přišel podívat, tak je taky český europoslanec z TOP 09 Ondřej Kolář. Podle něj ta socha sem do Evropského parlamentu patří.
5: My tím ukazujeme, že tady pořád funguje a existuje svoboda projevu.
1: No a vlastně s tímhle úmyslem jsem Jense Galschiota pozval jeho hostitel, tedy dánský europoslanec Per Klassen, který je tady taky. On říká, že kritizovat ty, kteří jsou u moci, je podle něj nezbytné. No a právě kritika společnosti je tím, co vlastně propojuje všechny sochy Jense Galschiota. Jak on přiznává, tak je to proto, aby se z toho světa, tak jak svět existuje, nezbláznil. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele, třetina obvodů volí i senátory. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Komety Brno porazili v Tip Sport Extralize Spartu na jejím ledě 4-3 po prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. A v dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil. A když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérů biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo nejméně 35 lidí, informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich zahynulo při ruském úderu na 2 linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání 2 severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
4: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Z